jako já, jo, jako já. Kde hocelský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hocelský šípy najmout dá, jo, ho, ho.

až se nočním chladem chvěl, ať se na hucon zkýší vynajmout dál. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jim k lodníků, jako já. Jo, jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat hrdy kutu.

Can I make it down? Yeah. Ahoj, pár tam hoď, ať do pekla se vyved hrabem. Jo, jo, jo, kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já.

Jsme rádi, že jste si opět udělali čas na poslech Oldies. Dvojice mistr zvuku Aleš Huber a autor Jirka Tieftrunk pro vás dnes nachystala 17 hudebních titulů, dva z nich jsou instrumentálky. Doufáme, že vám přinesou pohodu a radost. Zahájíme britskou singlovou trojkou ze začátku června 1972. Tehdy 49-letý hudební všeuměl Hurricane Smith z Edmontonu zaspívá Oh Babe, What Would You Say?

Oh babe, what would you say? Česky, o kotě, co bys tomu řekla, kdybych se tě pokusil zbalit? V noci tě hladil a ve dne ti nosil květiny. Mohu doufat, že v mém deštivém dni vyjde slunce? Takhle hezky na to Hurricane Smith šel. Teď tu mám britskou zpěvačku a herečku Gillian Hills, působící v 60. letech ve Francii. Proč zazní na přání ta první její písnička? To je, jak se říká, nad slunce jasnější.

Písničku Tut, tut, tut, tut, neboli obsazovací signál, převzala Jillian Hills z Ameriky. To se možná málo ví. Některým z vás ale třeba naskočilo, že ta druhá, kterou převedla do francouzštiny, je z Británie a měla ji v repertoáru i Marta Kubišová. Teď si budete moci poslechnout dvě v úvodu zmíněné instrumentálky, obě nahrávky pocházejí z 50. let a rozhlas je tehdy hrál poměrně často. Máte naladěnu pravidelnou hudební hodinku s názvem Oldies aneb historie z černých drážek, to nejlepší a pokud možno neohrané z let 50., 60. a 70. pro vás vybírá Jirka Týfenberg.

To byl dvakrát orchestr Karla Vlacha, jako první zazněl Žabák skladatele Václava Trojana s trombonovým sólem Vladimíra Rašky. Byl zkomponován v roce 1948 do animovaného filmu Císařův slavík. Ta druhá nahrávka to byla Chora staccato, čili hodina staccata rumunského skladatele, houslisty a bandleadera Grigoraše Dynika, a to s parádním klarinetovým sólem Karla Krautgartnera.

Marie Rotrová, Petr Němec, Flemingo, textař Vladimír Čort, Český rozhlas Ostrava, listopad 1971, píseň Sedm pondělí. Až potud je to jasné. Problémy začaly, až když jsem si přečetl jméno autora hudby Robert Lem, odkazující na světoznámé Chicago, ale zjistil jsem, že z repertoáru té skupiny to není. Musel jsem tedy opět zapátrat a vy uslyšíte americkou partu Bolin Jack a její telefon.

Paní Marie z Pardubic si napsala o britskou zpěvačku Elmu Cogan, tedy ona si o ní napsala, ale ani o tom neví. Vysvětlím, požádala o písničku, kterou někde zaslechla a ví jen to, že ji anglicky zpívá zpěvačka a je o tranzistoru. Takhle mě paní Marie zaúkolovala a protože dnes existují různé specializované internetové vyhledávače, podařilo se mi i tuto hudební hádanku nakonec zdárně vyřešit.

Ta první písnička Train of Love, to byl jen titul do dvojice, důležitá byla pro paní Marie ta druhá, jejíž název je Just Couldn't Resist Her with Her Pocket Transistor. Česky té dívce s kapesním transistorákem, který hrál za měsíčního úplňku hitparádu, prostě nebylo možné odolat. Naladila tu správnou stanici a ta hudba ho rozparádila. Z milionu dívek ve městě se pro něj stala tou jedinou. Posloucháte hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek. Staré hity ze šelakového a vinylového období roku a popu vám dnes také podle vašich přání nabízí a mírně komentuje Jirka Tieftrunk.

Zdeněk Mann zaspíval Mám číslo 13, doprovázela ho skupina Iva Pavlíka. Autorem textu je Vladimír Čort, rozhlasová nahrávka je z roku 1974. V křestním listu je v kolonce hlavní autor uvedeno anonym tradicionál. Kdo ale trochu zná zahraniční pop music, ten už jistě poznal, že teď uslyší britského zpěváka a hudebníka Alberta Hammonda a jeho píseň Down by the River.

Pan Jiří Knedlík žije v kalifornském Sacramentu, vyrábí tam lázeňské oplatky a má rád starou muziku. Kdysi dávno jsem mu pomohl s identifikací jednoho vinylového alba, teď se chystá do důchodu, napsal mi znovu. Prostě jen tak, aby se zeptal, jak se mám, a dal vědět, že prostřednictvím internetu stále poslouchá. Zmínil skupinu Osibisa a tak mě napadlo ji po čase znovu připomenout.

ta první píseň to byla ghanským jazykem Vojája, anglicky We Are Going. A česky Jdeme, jen nebe ví kam a jak se tam dostaneme, cítíme to někde v sobě. Ta cesta bude drsná a blátivá, ale podaří se nám to. Následující, také známou Sunshine Day, jsme s Alešem střihem trochu zkrátili. V Americe single jen bublal pod stovkou, v Británii se v roce 1976 dostal do druhé desítky.

Je tu dnešní poslední porovnávání, píseň s prázdnou kapsou jste slyšeli v podání Pavla Nováka a skupiny Proto. Je to nahrávka z roku 1979. Pavel optimisticky textoval: s prázdnou kapsou projdu křížem krážem svět. No, mám-li ho brát jako pamětník doslovně, chce se mi dodat, jen jestli by ti tehdy dali devizový příslib a pustili tě. Na porovnání Kenny Rogers, Love or Something Like It.

Kenny Rogers pravdivě a vkusně dospíval o počínajících důvěrnostech mezi mužem a ženou. Píseň se v roce 1978 dostala do čtvrté desítky horké stovky. V Evropě se mihla v žebříčku německém. Ze Slovenska se staré nahrávky nezískávají příliš lehce, tohle ale tak velký problém nebyl, protože tu píseň dvojice Milan Krištofovič, Dušan Ružička vydal v roce 1969 na singlu ještě Suprafor.

Píšete si o neohrané oldies a to je dobře, vaše žádosti, pokud jsou splnitelné, postupně přicházejí na řadu. E-mailová adresa je oldies.ostrava@rozhlas.cz. SMSky posílejte na číslo 723 102 513. Na úvod byl začátek června 1972 v britském žebříčku a tak i skončím. Devítkou byl tehdy hit Johnnyho Cashe A Thing Called Love. Málo kdo to v tak krátkém čase dokázal vyspívat tak pěkně.

i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Pavlína Filipovská. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den.
1: Knížky a rádia v soutěži máme a k tomu scénky, historky a písničky dáme pěknou zábavu.
0: Humoriáda.

0: Tolik Buty a Tata a ta Pavlína Filipovská je tu s námi, na to Tata, teď v tuto chvíli, Tata, taky. Dobře, jak se máte, co děláte? My máme ještě oficiálně vám popřát teď ve vysílání k narozeninám dodatečně, ne?
1: Co to znamená, my vám máme? To je nařízení, ne, to ne
0: snad. To je moje nařízení.
1: Jo, takhle.
0: Za Humoriádu, za Patrika, za posluchače, za všechny, co vás máme rádi. Všechno nejlepší, hodně zdraví.
1: Řeknu vám, že z toho května oslavovacího, zaplať pánbu, že jsem se ho dožila a zaplať pánbu, že mi bylo gratulováno teď ještě vámi takhle elegantně, ale řeknu vám, že jsem z toho už celá divá. Už potřebuju neslyšet o tom, že je mi
0: až
1: tolik
0: let. Až za rok zase.
1: No, za rok. Vy poťouhlíku. No dobře, no tak za rok.
0: No tak hlavně to zdravíčko, držíme palce a jsme rádi, že sem za námi chodíte do Humoriády.
1: Víte co, je potřeba, aby člověk si udržoval dobrou náladu, úsměv ve tváři, ne křečovitý, ale takový ten normální, a aby byl na světě rád. Mm-hmm. Protože potom působí nejen na svý zdraví dobře, ale taky na ostatní lidi a já si myslím, že si to zaslouží.
0: No, tak
1: starostí máme každý dost.
0: Díky tomu máme tady omlazovací recept, díky vám, že jste tady, nepotřebujeme kliniku estetické medicíny.
1: Ale teď vy ten recept znáte, protože vy jste celý takový usměvavý. Já jsem tady s váma
0: práce
1: ráda.
0: Tady.
1: No.
0: Tak to plním, doufám, že na 100%. Děkujeme pěkně. Koho nabídneme posluchačům, aby se taky mohli smát a prodloužit si život?
1: No tak už jdu na to. Mám tady nabídku pestrou a zrovna tady na mě, jak si ta povinnost je velice příjemná, protože můžu vřele doporučit pana Vlastu Buriana.
0: Tak má u nás přednost, dokonce jako přednost a stanice.
2: Co si děláte tady z mýho okna buben? Co chcete?
3: V kolik hodin jde vlak do Svian Podolí?
2: 8.64.
3: Kolik prosím?
2: 64. A kdybyste neměla čas, tak tady nechte adresu a my vám napíšeme hned, jak něco pojede.
3: Co pak nemáte jízdní řád?
2: Jízdní řád máme, ale v tom se nevyznáte. Počkejte, moment. Kolik chcete je třetí ráno?
3: Ano.
2: Tak ráno nic nejede. Nic. To byste musela jet tak odpoledne.
3: Tak třeba odpoledne.
2: Tak odpoledne to jede, ale až od novýho roku. A to ještě jenom za příčinou příznivého počasí.
3: Jak tak na vás koukám, tak se mi zdá, že vás od někud znám.
2: Mě?
3: Je, byla jsem přece v Hejhalově restauraci u Přeměstského nádraží. Už víte, no tam, co jste se tak lacino najedl.
2: Jo to, no a teď bych to zas potřeboval.
3: Teď, když jste přednostou, takové krásné místo.
2: Když je to beze stravy, já mám hlad, že bych okusoval nárazníky.
3: No je to přece jenom lepší, než rozdávat prospekty.
2: To máte jedno, rozdávat prospekty a nebo lístky.
3: A jak jste tak to místo dostal?
2: No jo, z novin to není. No si musíte podat žádost, okolkovat, čekat, pak to jde legální cestou a zas nějaký rok čekáte, no a až na vás přijde zadat, tak si tam vemou svýho známýho.
3: Tak vydejte ten lístek do Svian Podolí.
2: Vždyť jsem vám řekl, že tam nic nejede.
3: Vždyť jsem odtamto přijela do města.
2: No já, to byl ten poslední a pak jsme to zrušili. Jste samej, autokár samej, autobus a najednou je vám dráha dobrá, že jo? My akorát na těch vašich pár šestáků čekáme. My bez nich proděláváme stejně dost.
3: Já už jsem si připravila peníze na lístek a všecko a...
2: Vy máte peníze?
3: No.
2: Já myslím, že jdete na legitimaci. No tak to je něco jiného, to já vám vypravím zvláštní vlak a připnu vám k tomu taneční vagón. Nebo počkejte, nechcete jet tím vlakem, co stojí na peroně?
3: Jen jestli jede k nám?
2: A jo, ten jde všude, to je okružní.
3: Tak mi dejte lístek.
2: A kterou třídou obyčejně jezdíte?
3: Třetí.
2: Tak já vám dám první.
3: To je dražší, ale ne?
2: To je jedno, dráha dává prémie, víte? My jsme rádi někoho vezem, ale musíte nás doporučovat. Tak, děkuju.
3: Tak vám moc krát děkuju.
2: No.
3: Na tom lístku je napsáno Brusel.
2: No tak pojďte do Bruselu.
3: Co bych tam dělala, já neumím bruselsky.
2: No, No tak, tak, co můžu dělat, no?
4: Vyměňte mi to.
2: Kdyby vy jste uměla číst, tam není vůbec napsáno Brusel, tam je napsáno Brusle. To znamená, že ke každému lístku dostanete brusli. Tak to já vám musím dát ještě jeden pas, na jiný se nemohla jezdit. Tak.
3: A dále se mám 10 koruny, dostanu zpátky.
2: Dráha zpátky nedává, to bysme teprv nic nevydělali.
3: Pane přednosto.
2: 20 korun za minutu, pane, to je obchůdek. Ale jen si klepej, hod. Nejdám pokoj.
5: Halo, halo, halo. Pane, vy neslyšíte? Klepe se na okénko, to vás nezajímá?
2: To už jsem odbil.
5: Na dráze se nic neodbývá, pane.
3: Pane přednosto, pane
5: přednosto. Tak no.
2: Ženská, co chcete? Tady je to jako na počiliště napsáno. Zavřeno, tak je zavřeno. A za šaltrem se páni bavěj.
5: To ne, pane kolego, nejdříve je obecenstvo,
2: a to
5: rozumíme?
2: Není, to není obecenstvo, to je ženská.
5: No, tak tím spíše máte být zdvořilý, tak otevřte.
2: Co chcete?
3: Mám tu zavazadlo, zapište mi je.
2: Já žádný zavazadla neberu.
5: Od kdy pak nepřijímáte zavazadla?
2: Od čeneška od odpoledne. Jak jsem to? Si to odhlasoval.
5: Tak okýte, nechte žertu a vtipu a přijmete to zavazadlo, prosím, ano?
2: No, tak to sem dejte.
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak máme tady další zavazadla, další Vlasta Burian by byl, když dáte Ačko, když dáte Dámy a páni u rádia Bčko, budou tu anekdoty, konkrétně ty policejní ze Zlaté mříže, dokonce s Petrem Haničincem. Podívejme se na to, takový máme výběr. SMS Humor mezera A nebo B na číslo 90 011 04, posíláte za 4 káče, anebo zavoláte ve svém tarifu na 731 800 900.

0: se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Právě teď vysíláme Humoriádu s Pavlínou Filipovskou. Vy jste na našem telefonu 731 800 900. Můžete přidat své hlasy pro Vlastu Buriana anebo anekdoty. Tak kam s vaším hlasem? Ptáme se. Dobrý den.
4: No, dobrý den, Buriana. A já bych si dala Buriana.
3: Děkujeme za váš hlas. Mějte se.
4: Mějte se hezky, hezky odpoledne.
3: Naslyšenou. Dobré odpoledne dalšímu, kdo pak je s námi.
5: Dobré odpoledne, dáma a pane.
6: Děkujeme, dobrý den.
5: Dobrý vás, Petr Zeloty. A přál bych si anekdoty.
3: Tak Petr, anekdoty, děkujeme. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady Jarda, Hradce nad Moravicí. Já bych vám chtěl poděkovat za krásný pořad a já bych dal Buriana taky.
3: A my děkujeme.
7: A Holcmana tam nemáte, Holcmana nemáte, Holcmana.
3: Máme Holcmana, ale dneska ne. Poslouchejte další dny, určitě bude. Mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne, Pavle, Standa Zemník vás oba zdraví. A paní Pavlína Filipovská vybrala hezky, já bych rád slyšel, jak Burian čte tu zprávu z toho telegrafu tečka, tečka, čárka, čárka.
3: Jsem rád, že jste to předvedl vy, protože my máme jinou ukázku s Vlastou Burianem, ale děkujeme. Mějte se hezky.
8: Děkuju vám taky a držte se.
3: Díky.
6: Držíme.
3: My se spolu budeme držet za ruce tady. A tím budeme silnější. Dobrý den, kdo je s námi? Halo, halo. Halo. Už vás posloucháme. Jste tam? Tak, to špatné spojení, zřejmě technicky to nevyšlo. Dobré odpoledne vám tedy.
9: Honza, dobrý den.
3: Dobrý den.
9: Také vám přeji hezké odpoledne a já bych hlasoval pro anekdoty.
3: Děkujeme pěkně. Mějte se hezky.
9: Mějte se.
3: Naslyšenou. Dobré odpoledne.
10: Dobré odpoledne, Pavle, tady Veronika Rakovník a taky chci anekdoty.
3: A jo, uvidíme, jak to dopadne.
10: Prosím vás, zdravím paní Pavlínku, přeji krásný, ať se krásně užívá. Ať je se dcerou, s vnoučatama a Pavle vám taky krásný a všem posluchačům přeju krásný den a teď zase bude hezky a zase se budeme chodit koupat a bude to všechno veselý.
3: Tak tolik předpověď Veroniky. Děkujeme pěkně, poslouchejte u toho. Poslouchejte u toho Humoriádu, ano. Tady se zmínila Pavlína mezi řečí, že její nejmladší generace její rodiny říká babika.
6: Babika.
3: Tak, my už máme odhlasováno v tuto chvíli, sečteno, podtrženo, Vlasta Burian pokračuje, takže Pavlína vybrala zřejmě velmi dobře. Sedlo to. U advokáta jsme.
11: No a co bylo dát? Co vám říkal? Zkrátka dobře povedal, když mu to u soudu odsečím, že ten Ratek a tak a tohle že by mě za to dal třeba 500 korun.
12: Za co?
11: Za co? Jezus, mante, vy jste tupej. No že bych to jako řekl.
12: Počkejte.
11: Kam?
12: Tak řekněte mi to přesně, jak to bylo. Co vám řekl?
11: No, on povídal, když mě odsvědčíte, pane, vy, já, že ten pes byl drahocenej a že měl policejní výcvik...
12: Počkejte. Vy počkejte.
11: No, já čekal. No,
12: já bych to chtěl vědět přesně. Přece no. S vámi nemluvil ve třetí osobě.
11: Ne, to ne. My jsme tam byli sami dva. A
12: to mi nerozumíte. Když s vámi mluvil, tak mluvil v první osobě, ne?
11: Ne. On o nikom nemluvil a o sobě taky ne.
12: Podívejte se, pane Smutný.
11: Cože?
12: Podívejte se, pane Smutný.
11: Když vy odkud mě znáte?
12: Vy jste se mi představil, že jste Václav Smutný.
11: No jo, to jsem.
12: No tak.
11: No jo, to je
12: tak, když s vámi mluvil, tak vám řekl. Když mě, pane Smutný, odsvědčíte, že ten pes byl drahocený a že měl policejní výcvik, tak já vám dám 500 korun.
11: Ne, to ne. To já od vás nemůžu vzít. Pak vy jste s tím neměl co dělat. Vůbec jsem o vás nemluvil.
12: Ale, no to je teda jedno, ale tak o co vám vlastně jde?
11: No, mě by šlo jako o to, že bych snad takovým, k takovým věcem mě neměl navádět. A on vás... se sem jdu zeptat.
12: No jo, dobře, ale... On vás naváděl?
11: No, nenaváděl.
12: No tak co vlastně chcete?
11: No, Jezus, mare, já to věděl, že to bude těžký případ. No, já zkrátka u nás, do mě, co bydlím.
12: No.
11: Ražte rozumně.
12: No, rozumím, no, prosím.
11: Při vašem vzdělání.
12: No.
11: Zkrátka spadnul ze zhora kořenáč.
12: No, to jste mi přeci řekl.
11: To už jsem vám říkal.
12: No, ovšem.
11: To je zajímavý.
12: No.
11: To by bylo všecko v pořádku.
12: No to je vyřízený.
11: Nehníváte se, že jsem vás držel.
12: Ale vůbec ne.
11: Ne, no tak to jste hodnej.
12: No.
11: No tak já ještě jsem se vás chtěl zeptat.
12: No.
11: Co jsem dlužen?
12: No to je bezplatná poradna.
11: To je bezplatná poradna.
12: Všem, to je zadarmo.
11: No tak ono to bez toho za víc nestálo. Humoriáda.

0: Tady je Humoriáda, posádka Pavlína Filipovská a Pavel Kučera. My vás zdravíme a zveme k soutěžení. Teď je ta chvíle. 731 800 900. Kdo pak se nám dovolá právě teď? Dobré odpoledne, kdo je s námi? Haló, dobrý den. Tak kdo pak se dovolal a odkud?
1: Jo, dovolala se Jiřina z Karviné.
0: Zdravíme vás do Karviné. Tak, paní Jiřino, vy máte šanci získat...
1: Počkejte, pane, já půjdu do ložnice, až se to nepřebíjí.
0: Dobře, ať tam nemáme tu ozvěnu, hezky, dobře, můžete si k tomu i lehnout dokonce, když už jste v ložnici. No, dobře.
1: No, já jsem tak rozrušená, jo.
0: Nebuďte, uklidníme to. Já vám zatím přečtu, co můžete vyhrát, kterou knížku si chcete vybrat. Kulišárny Josefa Dvořáka.
1: Až to bude jisté.
0: No počkejte, tak já to zopakuju ostatním posluchačům, ať víme. Vylomeniny Jiřího Krampola, Klukoviny Uršuly Klukové, Radovánky Nadě Konvalinkové nebo Děkovačky Libuše Švormové a potom, když vyhrajete, tak v pátek je losování o digitální rádio. Tak to jsou naše pravidla. Zbývá už jenom správně odpovědět na soutěžní otázku, která se týká našeho dnešního hosta Pavlíny Filipovské. Ta s Jiřím Sovákem uváděla televizní pořad za A. Dostavník, za B, dostaveníčko.
1: Dostaveníčko.
0: No jo. Tak už můžete vybírat tu knížku, kterou pak byste si chtěla.
1: Ano, já bych, ta paní Filipovská mi strašnou radost udělala, jo, že jsem u ní vyhrála.
2: No já vám gratuluji, když dovolíte, paní Jiřino.
1: Děkuji, Pavlínko, a já vám gratuluji k těm 85. narozeninám, zdraví,
0: a je to venku.
1: A máte strašně moc pěknou tu Pavlínku veselou a chytrou.
2: Já mám ještě krásnou a hodnou a milovanou Johanku, takže to
1: no,
2: ona by se cítila...
1: Já nevím.
2: No jo, ona je mladší nebo něco než Pavlína a mám je obě šíleně ráda a jsem šťastná, samozřejmě jako každá maminka, když se jim chválí děti. Tak jste mě potěšila. Děkuji vám.
0: Paní Jiřinko, vyberete si tu knížku, na koho máte chuť náladu?
1: Jo, tu Libušku Švormovou.
0: Ano, dobře, máme zapsáno a v pátek poslouchejte, jestli z toho nebude i rádio digitální pro vás. Mějte se hezky. Naschledanou.
2: Naschledanou.
1: A tu adresu vám dám kde?
0: Zůstaňte na telefonu. Okamžik.
1: Dobře.
0: Jo? Tak jo, jsme domluveni. Jak vzpomínáte, Pavlíno, na dostaveníčko slavné?
2: Musíme říkat dostaveníčka. Protože my jsme je točili hrozně dlouho. Několik partnerů se vystřídalo, ale myslím si, že ti nejlepší, když je vyberu a dovolím si tedy rozhodnout, tak to byl pan Miloš Kopecký a samozřejmě Jiří Sovák, protože to byli dva moudří pánové, od kterých byla radost se učit. Já jsem se učila, dívala jsem se na to, jak Miloš Kopecký se potýká s textem, který třeba se mu moc ani nehodil do pusy, jak se říká, ale nějak se v toho dostal a já jsem říkala, Miloši, prosím vás, nezlobte se, že já jsem trémista a já z vás osobně mám velikánskou trému, tak když kvůli mně něco budete... Pavlíno, zadržte. Kdybyste nebyla trémista, protože já osobně mám vždycky velikou trému, tak to byste u mě byla špatná ženská. Fuj.
0: Tak to bylo vyznání.
2: To bylo vyznání.
0: Pana Kopeckého.
2: Ano, panu Kopeckému.
0: Tak za chvilku pokračujem.
3: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
0: Tak, Humoriáda jede dál. Zalovíme v našem archivu. Pavlíno, prosím, koho nabídneme posluchačům a posluchačkám?
2: Tak vybírám, je z čeho vybírat. Je to radost tady se zakoukat. Měla bych tu Luďka Sobotu.
0: Dobře, a nebude sám. Jdeme do dívčí školy.
4: Ještě jsme neprobrali třeba takové manželství. Podívejte se třeba na mě. Já jsem si ještě ani neoženil ani jednou. a jsem v zoufalé situaci, když se mám oženit, tak s nějakou mladou, že jo?
5: Zavoláme si modela, modele, model a Šafránková. Šafránková, pojďte sem. Vy jste teď mladý novomanželský pár. Tady je novomanželka, mladá, krásná, půvabná.
4: No.
5: Vypadá tak svěže, jak vypadá, a její o 15 let starší manžel, který vypadá také tak, jak vypadá. Ne, to je. Jsme v jejich obývacím pokoji, novomanžel sedí u stolu na židli a věnuje se svým koníčkům. Něco si tam prostě děláte. Máte nějakého koníčka? Já nevím, sbíráte známky třeba?
4: No já je seberu, jestli jsou tady nějaké.
5: Sbírá známky. O chvilku později začne naléhat novomanželka na svého manželka, že chce cvičit. Zdálo by se normální situace, že chce na aerobik. Ovšem, v tom je ten zádrhel, že novomanželka chce jenom jako cvičit.
4: Jako aerobik.
5: Jako.
4: No.
5: No rozumíte?
4: Jo, no že ona... Jo, že ona tam nepůjde.
5: No teď se vám rozsvítilo hezky. No. Přestávám se divit, že jste se dosud neoženil.
4: Jako?
5: Situace k manželskému duelu je tu. Je všední manželský den. Ten pátek.
6: Tak Kájo, já už jdu, jo. Jo.
4: Ale prosím tě, kam bys chodila?
6: No na gymnastiku, když jsem ti to říkala.
4: A co by si se huntovala? Mně se líbíš taková, jaká seš. Proč taky například nezbíráš známky?
6: Ale Kájo, víš, že mě to nebaví.
4: Ale prosím tě, nebaví. No. To říkala ze začátku každá. To si zvykneš. Jestli pak si dala králikům?
6: Jo, dala.
4: A co holuby?
6: Co je s nima?
4: Jsou zavřený?
6: Jo.
4: Podej mi Kilimandžáro, prosím tě. Ale ne kinžál. Kilimandžáro, známku, rozumíš?
6: Počkej, já to vemu.
4: Ne, já to vemu, co by ses namáhla. Haló? Cože? Omyl? A proč? Haló, jak omyl, nebo co? Haló? Proč omyl? Jak omyl? Haló? Tam nikdo není. Zajímavý. Jenom nějaký chlap, že prý nějak ho omyl, nebo co? Já nevím, proč lidi člověku sdělujou takovýhle informace.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Luděk Sobota, Jiří Vimr, Roman Skamene, Adriana Sobotová. Pojďme pokračovat. Luděk Sobota v Díščí škole Ačko, Bčko Luba Skořepová z pořadu Šestý den je sobota z roku 1982. Scénka nebo výstup na téma Tonda Fiat. To zní zajímavě. Vyberte si sami u rádia humor mezera A, humor mezera B. To jsou SMSky, které letí na 90 011 04. Telefon stále stejný 731 800 900. No a vy, co jste chtěli soutěžit a nepovedlo se vám dovolat, tak budiš vám cenou útěchy písnička našeho dnešního hosta, Pavlíny Filipovské. Ta teď trošku koulí
2: očima, tak asi
0: ze zvědavosti vybral. Samozřejmě. Láska není kvíz.
2: To je ale pravda.
0: To je paráda.

0: Pavlína Filipovská, Láska není kvíz. Byla by vzpomínka, prosím, na
1: to
0: tuhle píseň?
1: To byla poradna, co? No, ráda vzpomínám, protože to byla léta, kdy jsem naspívala tuhle písničku, kdy jsme velice často spolupracovali s panem Karlem Vlachem. Velikánský orchestr. Ovšem, musím říct, že tam seděli samý hodný mužský, který chápali, že mám trému, že nemám hlas, že se bojím a tak.
0: Ale že jste takže hezká. To taky chápali.
1: To já jsem tak neprohlížela. V tu dobu jsem to neprohlížela a teď už to neprohlížím vůbec. Víte, já říkám, že musím mít pořád tu dobrou náladu, to je důležitá věc. Tak, ale fakt je, že ta léta, kdy jsme spolupracovali s tímhle nádherným orchestrem, že počítám mezi ta nejkrásnější. Bylo to fajn, protože oni byli toho ražení, že když viděli, že je někdo ustrašený a trošku jako v takový jako ústupový cestě, tak oni pomáhali.
0: Podpořili.
1: A drželi palce. A oni prostě dodali člověku energii a i trošku sebevědomí a ty písničky vlastně šli na odbyt. A to je radost.
0: A my si je po letech můžeme dokonce pouštět tady. Dokonce z počítačů, které tehdy nebyly. To je bezvadné, že vás tu máme i v těchto skladbách. Za chvíli pokračujeme v Humoriádě. Náš dnešní host Pavlína Filipovská bude vybírat, kdo s vámi bude. Vyhlasujete dál zatím SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 01 04. Telefonovat ještě stále můžete a budete na 731 800 900. Luděk Sobota nebo Luba Skořepová. Aktuální souboj Humoriády.
2: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin

0: Armáda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tady je Humoriáda, už vás posloucháme. Dobré odpoledne, koho jste si vybrali? Haló, haló, ano, jste tu s námi.
2: Dobrý den, přeji vám, paní Pavlínce, i vám, Pave.
3: A dobrý den.
2: Přál bych si toho Luďku, anebo toho Luďku Sobotu, anebo tu paní, jak jste říkal.
1: Luďka nebo Lubu, tak.
2: Lubu, no to je jedno.
1: Takže Pavlínko, Luďka, u vás Luděk si, vyhrává.
2: Řekněte si vy, co byste chtěla.
3: Víte, ten seznam těch jmen je pro mě tak hezký, hladivej a svádivej, že bych si těžko vybírala. Já naopak obdivuji, že jste se v tom vyznal, že chcete Luběnku s Kořepovou.
1: On to chce bylo Luďka, úžasné. Si myslím spíš.
2: Pavlínko.
3: Jo, vy chcete Luďka Sobotu. Ano.
2: Víte, co máme společného?
3: Co?
2: Rok narození a ten mandl. Jak jste mandlovala, tak my jsme v tom stejně.
3: No pamatujete, tak vy jste kolega vlastně, no jo. No,
1: kolega mandlíš.
2: To mandlovala maminka, víte, ale že jsem si na vás vzpomněl. A minule jsem se zasmál, jste říkala, když jste nastoupila do semaforu, že jste tam dělali všecko, že jste ji uklízeli, zametali všecko. To dneska ty hvězdy neznají, víte.
3: No to k smíchu není, to je pravda pravdoucí. My jsme skutečně si to divadlo uklidili opravdu. Hadr, koštět, rejžák pořádný a šlo to. Ono nám to dělalo dobře a lidi se tam taky dobře cítili. A to byla největší odměna.
2: Semafor byla zlatý, ano.
1: Tak Františku, děkujeme.
2: Dejte tam někoho Sobotu anebo tu, jak jste říkala.
3: Ano. S Kořepovou, víte. No.
2: Ano, s Kořepovou.
3: Neprohloupíte.
2: Dejte se moc hezky a zdravím vás oba, mějte se.
1: Mějte se.
3: Děkujeme.
1: Tak dobrá, další, prosím, dobrý den.
4: Dobrý den, tady Robert Solomouc.
1: Ano.
4: A já zkusím hlasovat pro paní Skořepovou. Luděk Sobota je taky sympaťák, ale paní Skořepovou moc neznám, takže je to něco novýho.
1: Dobře.
4: Třeba si z toho něco odnesu. Zkusím tu paní Skořepovou, moc děkuju.
1: Děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne. Tady Antonín z Bedihoště a já hlasuju pro pana Sobotu.
1: Máme zapsáno, díky moc. Mějte se
5: hezky. Děkuji, nashledanou.
1: Nashledanou. Přátelé, je třeba spustit další humory, vypustit na vás z rádia. Luděk Sobota to vyhrál v tomto kole, takže pokračujeme v dívčí škole.
6: Já už chci jít cvičit.
7: Podej mi žrádlo, prosím tě.
6: Ježišmarja, teď už jsi snad dneska večeřil, ne?
7: Ale ne, já myslím Dafnie, pro rybičky. Budeme krmit hezky a budeme si přitom povídat. Třeba v esperantu.
6: No ale mě esperanto nebaví.
7: Nebaví. A co už tě pak baví, když ne esperanto, prosím tebe?
6: No mě baví gymnastika, chci cvičit, no. Počkej, s tom,
7: ne, já to vemu.
6: Nemusí jej furt sedět.
7: Halo? Halo? Halo? Hola? Nic. Halo? Nic. Já ani neřek, jestli už ho omyl, nebo ne.
6: Mal sprita.
7: To bylo esperanto. Konečně tě to chytlo. Kde mám ten slovníček? Mal sprita. To je od m. Mal sprita. M. Tupec. No. Tupý. Výborně. A teď zase já, jak se řekne akra. No přece ostrý. A ostrý úhel akuta. Jaký jsem?
6: Bovo,
7: výborně, bovo, to je od mn. Bovo, no vydavůl. Tak ty už se učíš i zvířátka. A teď zase já. Jak se řekne králíček a jak se řekne rybička? Králíček? Kunikl. A rybička? Fišo.
6: Počkej, já to vemu, ten telefon.
7: Halo.

0: Co prosím? Že děvčata už čekají u tělocvičny. No, já jí to vyřídím. A kdo volá, prosím vás? Cvičitel, no. Pane cvičiteli, víte, co je zajímavý? Vy máte úplně stejný hlas, jako před chvilkou volal nějaký nějak, že pro jeho omyl nebo co. A vy máte úplně stejný hlas, jako měl on. Cože jsem? Bovo? Bovo, to mi něco připomíná. Není to rybička nebo králíček. Bovo, bovo. No jo, vůl, tak to byl asi kolega.
1: No to teda nebyl.
0: Ale byl, hele, já ti něco řeknu. Esperantista esperantistovi rozumí jako králík Vojtěžce. A ty si zapíš za uši, když se naučíš esperanto. Mezi námi vznikne daleko větší pouto, než je mezi námi dnes, věř tomu nebo ne.
1: Víš co? Víš co? Já tady popadnu to Kilimandžáro, propíchnu tě jako tykev, já chci jít cvičit!
0: Prosím tě, běž si cvičit, hlavně mě nikde nepíchej. Odlož tu zbraň. Já mám nápad. Ty budeš cvičit. Já mezi tím vymetu králíkům koce, dám Dafnie rybičkám a naučím se devátou lekci z esperanta. Ono nám to vyjde asi jako minulé. To bylo přece asi taky asi ve 4 hodiny ráno. Přece jak jste se vraceli s cvičitelem z Tatran baru, ten vás ale musel honit, že jsi měla takovou žízeň, víš, chudáku.
1: Víš co? Ty jsi tak blbej, že já snad dneska radši zůstanu doma!
0: Pane zástupče, pojďte se, no, tak jste se slyšel, jak to máte udělat, když si chcete doma udržet mladou ženu.
2: Ano.
0: Teďka pojede do ložnice, tam se zamkne, rozbrečí se a já hubky dubky za sousedkou, pač už mě půl hodiny čeká.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak tolik Luděk Sobota v dnešní Humoriádě. Přátelé, vracíme do finále, do hry Petra Haničince s anekdotami. A na to je Pavlína Filipovská hodně zvědavá.
5: Ano, já jsem Petra Haničince vždycky chápala jako herce velkých rolí, velice vážného a poměrně jako vždycky hrál s tím čelíčkem zachmuřeným, že jo, no prostě vážnej herec.
4: Drama.
5: Jak on říká anekdoty, to mě skutečně zajímá.
4: Tak to je Ačko a Bčko. Je Luba Skořepová, scénka Tonda Fiat. Tak si vyberte humor mezera A nebo B, hlasujte na 90 011 04 SMS-kou nebo na telefonu 731 800 900.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak už je dohlasováno, myslím si, že Pavlína byla vyslyšena, bude mít Petra Haničince, protože posluchači vybrali, zvolili.
2: Od jak živa, on se s ženským strašně líbil.
1: No, ale i chlapi hlasovali tady.
2: No, protože
1: chtějí slyšet ty anekdoty o policajtech.
2: Že teď už se to tak nebere.
1: Aha, pořád Zlatá Mříž je zde, Petr Haničinec má slovo.
3: Při noční obchůzce policajt se psem najde polozmrzlého a hladového bezdomovce, vyndá z kapsy chleba a řízek a zeptá se, chceš kousnout? To bych hrozně rád. Azore, vem si ho. Ptá se policejní vyšetřovatel, proč jste uhodil manželku kladívkem? No, to máte tak. Skoro 100krát denně mě nutila, abych jí říkal moje zlato. A já už byl z toho tak zblblej, že jsem mi chtěl udělat punc. Jdou dva policisti po poušti, a jeden druhého se ptá, proč pořád nosíš to v okno? Když mi bude horko, tak si ho otevřu. Chlap stojí na břehu rybníka, na krku pro vás a na něm obrovský kámen. Už se připravuje ke skoku. Když k němu přijde policajt a povídá, člověče, stůjte, co blázníte, když tam skočíte, budu tam muset skočit pro vás. Než vás vytáhnu, tak se oba promočíme v téhle zimě, dostaneme oba zápal plic, tak neblázněte, jděte domů a tam se objeste. Vejde policajt do baru a rozhlédne se, uvidí sedět u stolku krásnou dívku. Bar je však plný lidí a on se stydí jít za ní, vytáhne proto pistoli a všechny postřílí. Potom přistoupí k dívce a ptá se, co pak slečna, co tak sama?
1: Tak to byly anekdoty s Petrem Haničincem z našeho archivu Humoriády. Loučíme se pro dnešek. Uteklo to jako voda?
2: Mně to strašně uteklo. Asi taky proto, že jsem tu byla ráda. Takže děkuji vám, vážení, kteří jste nás poslouchali a děkuji tady Pavlovi za jeho, no, byl takový hodný. Byl
1: na mě
2: hodný,
1: stalo.
2: Protože já jsem upovídaná a on trpěl jako zvíře, už abych končila.
1: Ne, bylo to zajímavé, krásné, přeju hodně zdraví a hezké letní dny. Pavlíno, těšíme se
2: taky.
1: Na příště. Dobrý poslech našich dalších pořadů. Pavlína Filipovská a Pavel Kučera se loučí. Krásný den.

0: rodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Kvůli vysokým teplotám musí pardubičtí hasiči častěji zasahovat při likvidaci hmyzu. Základní škola v Lázní Bohdaneč bude mít novou fasádu. Soud uložil vládnímu hnutí SPD 3milionový trest za kontroverzní předvolební plakáty. A dnes bude slunečno, polojasno až skoro jasno, teploty až 26 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Hasiči v Pardubickém kraji zaznamenali vyšší počet zásahů u likvidace hmyzu. Kvůli vysokým teplotám jsou aktivnější sršny i včely. Během sezóny hasiči evidují řádově stovky takových výjezdů. Přednostně likvidují hmyz tam, kde lidem hrozí přímé nebezpečí, vysvětluje mluvčí pardubických hasičů Lucie Pipiš.
2: Hasiči zasahují především v případech, kdy hrozí bezprostřední ohrožení života nebo zdraví osob. Nejčastěji se jedná o výskyt hnízd nebo rojů ve školách, školkách, dětských táborech, nemocnicích, domovech pro seniory nebo na dalších místech s vysokou koncentrací osob.
0: Lázně Bohdaneč chystají opravu fasády základní školy. Město už zadalo zpracování projektové dokumentace za zhruba 400 tisíc korun. Součástí zadání je taky úprava okolí. To chce radnice stihnout ještě letos. Samotnou rekonstrukci pláště budovy pak plánuje na příští rok, doplňuje starosta Josef Štěpanovský z ODS.
3: Když se budu bavit o té fasádě, tak máme představu kolem 12 milionů, což je odhad projektanta, takže uvidíme potom, jak se nám to podaří vysoutěžit a pravděpodobně to budeme platit ze svých zdrojů. Tu opravu fasády bychom dělali až příští rok.
0: Platby za státní pojištěnce, tedy třeba za děti nebo důchodce, by se příští rok mohly dohromady navýšit o 24 miliard korun. Navrhne to ministerstvo zdravotnictví. Řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Stát teď posílá do systému zdravotního pojištění za státní pojištěnce 2188 korun měsíčně. Za letošní rok to stát vyjde na skoro 158 miliard korun. Vládní hnutí SPD kontroverzními předvolebními plakáty v roce 2024 spáchalo trestný čin podněcování k nenávisti. Nepravomocně o tom rozhodl obvodní soud pro Prahu 1. Hnutí uložil peněžitý trest a to ve výši 3 miliony korun.
4: SPD se proti rozsudku odvolá a jsme připraveni pokračovat až k ústavnímu soudu.
5: Řekl předseda hnutí Tomio Okamura. Cílem podle něj nebylo vyvolat nenávist, ale pojmenovat problémy. Svoboda slova podle státního zástupce Davida Jachnického ale není absolutní.
6: Vy nemůžete zasahovat do práv druhých. To vychází z té naše historické zkušenosti, kdy vlastně před 80 lety máme neblahou historickou zkušenost s tím, kam až to může vést.
5: Obžalobě čelí taky předseda SPD Tomio Okamura. Stíhání je ale kvůli jeho poslanecké imunitě pozastavené. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
0: Americká administrativa představila nová cla pro Evropskou unii a desítky dalších zemí. Důvodem má být nucená práce, ze které tyto země údajně přímo nebo nepřímo těží a získávají tak výhodu nad americkými podniky. Vláda Donalda Trumpa s novým ospravedlněním tarifů přichází po tom, co v únoru označil nejvyšší soud předcházející cla za protiústavní. Na státy Evropské unie by podle této změny dopadla cla ve výši 10%.
1: Počasí.
0: Před námi slunečný den, bude polojasno až skoro jasno, k večeru bude od západu přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď ta je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, mírné dopravní omezení a kyvadlový provoz mezi Pardubicemi a Sezemicemi.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Je čtvrtek, 4. června, posloucháte Český rozhlas Pardubice a 4 minuty po páté startuje Dobré ráno. Daliborové dnes se slaví svátek, tak rovnou můžeme pogratulovat a samozřejmě věříme, že si to u Slavinci dneska užijí nejenom oni. Věříme, že si společné probouzení do dalšího pracovního dne užijete úplně všichni. Václav Neckář, Rangers, Eva Farná, tak to je naše hudební nabídka pro další společně strávené minuty. No a co se týká našich redaktorů, i ti se činili. Zhruba 150 pěstounských rodin přijelo do pražské zoologické zahrady. Magistrat tam pro ně uspořádal den pěstounů. A další podrobnosti se dozvíte v reportáži už za pár minut. Hezký čtvrtek.
8: Dobré ráno s Miroslavem.

0: Veselá muzika v rychlejším rytmu, to je ideální po ránu na probuzení, tak doufám, že skupině Rangers se to povedlo. Je 5 hodin 11 minut, s vámi je Český rozhlas Pardubice. Sdílet zkušenosti, získat nové informace nebo se jenom potkat s lidmi, kteří řeší podobné situace, i to bylo cílem Dne pěstounů v pražské zoologické zahradě. Dorazili na něj pěstounské rodiny i zájemci o náhradní rodinnou péči. Laura Hajková natáčela přímo na místě.
1: No já mám jednu dceru svoji a jednu mám právě jako v pěstounský péči. Já si myslím, že je určitě fajn, když člověk potká jako další lidi, kteří takhle jako sdílejí vlastně nějaký společný téma, že to jako pro všechny takový posilující.
2: Říká paní Lenka, do pražské zoo dorazilo zhruba 150 pěstounských rodin. Mezi nimi i manželé Veselí. Ladislav Veselý se ženou stará o 2 děti.
3: My jsme s manželkou už vlastně fyzicky nemohli mít děti a tohle nám přišlo jako skvělá cesta a vlastně bonus toho vědomí, že jsme dvou skvělým dětem dali, doufejme snad domov, bezpečí a pokusíme se jim dát i vzdělání a výchovu. To vlastně přišlo potom postupně.
2: V zoopražský magistrát Den pěstounů pořádá už po několikáté, říká náměstkyně ředitelky zoologické zahrady Markéta Hojdekrová. Návštěvníci se ve vzdělávacím centru můžou setkat s odborníky a pro děti je připravený doprovodný program.
4: Takže si třeba děti můžou na workshopu vyrobit papír ze sloního trusu. Budeme pro ně mít připraveno setkání s našimi zvířaty z kontaktních chovů a samozřejmě se můžou zúčastnit jakýchkoliv krmení nebo setkání se zvířaty.
2: Podpora pěstounů je podle Zdeňka Soudného, ředitele Dobré rodiny, organizace nabízející podporu právě pěstounům a adoptivním rodičům, důležitá i proto, že dětí, které náhradní péči v Česku potřebují, přibývá.
5: V České republice ještě bohužel stále nemáme dobře pořešenou záchranu té rodiny, tak aby mnohdy nedošlo k tomu odchodu dítěte. A i když bychom dneska začali zásadně měnit systém, tak dalších 10-20 let to bude znamenat velký nápor na pěstounství a pěstounů bude potřeba opravdu velké množství, rozhodně třeba 3x víc než jich dneska.
2: Zájem o pěstounství ale podle ní naopak mírně upadá. Z Prahy Laura Hajková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: čtvrt na šest, dvě minuty k tomu, čtvrtek 4. června. S vámi je Český rozhlas Pardubice. Opět tady pro vás máme v dnešním dobrém ráno několik tipů. Ten první pro milovníky historie. Městské muzeum v České Třebové zve na přednášku Ondřeje Krále z Univerzity Palackého v Olomouci. Přednáška nese název Válka roku 1866 s přihlédnutím k dění na Českotřebovsku. Začátek je v 17 hodin.
1: Počasí.
0: Dneska má být polojasno až skoro jasno, k večeru bude od západu přibývat oblačnost, nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů Celsia. Na horách v 1000 metrech naměříme 16 až 19 stupňů. Vítr povane mírný, jihozápadní až jižní rychlosti do 6 metrů za sekundu. A za chvilku Eva Farná.
1: O čem se mluví?
2: Jak dopadly přijímací zkoušky na střední školy v Pardubickém kraji? Které školy zůstaly volné a nabízí místa ve druhém kole? Jsou kapacity dostatečné? Jak se mění nabídka oborů? Nejen na to odpoví v pořadu, o čem se mluví radní pro školství Pardubického kraje Josef Kozel. Ve čtvrtek v 17.30.
1: Český rozhlas Pardubice, o čem se mluví, s Milenou Potůčkovou a jejím hostem. Český rozhlas Pardubice.

0: Dnes je 4. června a my teď tak trochu zabrousíme do světa sportu. Právě 4. června roku 1995 se uskutečnil první ročník pražského maratonu. I přes svou poměrně krátkou historii se tento závod zařadil mezi nejprestižnější svého druhu na světě. Jeho prvního ročníku se účastnilo 1000 sportovců, v letošním roce to bylo 11 000 běžců z více než stovky zemí světa. Ale teď už se na trať vydáme s dětmi a Terezou Brázdovou.
1: Co je maraton?
2: Jo, tak to vím. To jsem koukal, to dělal můj strejda, že tam někdo běží. A 300-500 kilometrů.
1: Počkej, kolik, to je moc. Kolik se běží maraton?
2: No, třeba
1: jak je dlouhý?
2: 9100.
1: A uběhne tu dálku někdo?
2: Můj strejda to uběhnul, dostal medaili na prvním místě asi.
1: A kde to běžel?
2: No, on to běžel v Praze, protože on tam běží to vidlí a fanděl tam děda, tačka, teta Vendulka a my jsme s mámou byli doma.
1: A jak dlouho ten maraton tak se běží asi?
3: Třeba 10 hodin.
1: A jsou vyčerpaní ti běžci potom?
3: Jo,
4: to ví, že potom jsou.
3: Potom jim bolí nohy a jsou spocený.
1: Co se při tom běhu nesmí dělat?
3: Nesmí si dělat zkratka a ještě se nemá postukovat všichni lidé ještě a dávat nohy na lidé, aby nespadly.
2: Tak to v žádném případě ani v divadle.

0: šesté.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Chrudim znovu upraví systém parkování pod širokými schody. Náměstí u Vodárny a Havlíčkovo ulici radnice nedávno zařadila mezi placené zóny. To způsobilo problémy se zásobováním obchodů nebo návštěvou lékařských ordinací. Vedení města proto zavede pravidlo, že prvních 15 minut tam můžou řidiči parkovat zdarma. Soukromý investor požádal o povolení k napojení větrného parku ve Vojtěchově. Firma tam plánuje soustavu 5 elektráren s celkovou výškou až 250 metrů. Od energetického úřadu teď chce souhlas s výstavbou přípojky vysokého napětí. Odpady v Královéhradeckém kraji loni nejlépe třídili lidé v Polici nad Metují na Náchodsku, v Černém dole v Krkonoších na Trutnovsku a v Říčkách v Orlických horách. Města a obce zvítězily v jednotlivých kategoriích 20. ročníku soutěže Čistá obec. Podnikatelé v Česku by měli znovu povinně elektronicky evidovat tržby. Počítá s tím vládní návrh zákona, který v prvním čtení schválila sněmovna. Do systému by všechny platby měly od nového roku nahrávat obchody, restaurace a nově taky řemeslníci. Pardubičtí basketbalisté prohráli druhé finále nejvyšší soutěže. Nymburku podlehli na jeho palubovce 74-80, v sérii prohrávají 0-2 na zápasy. Dnes bude v Pardubickém kraji polojasno až skoro jasno, k večeru bude od západu přibývat oblačnost. Teploty 23 až 26 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, pozor ale na četnou tvorbu mlh.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Tolik zprávy a také Otagu Twirt. S vámi je Český rozhlas Pardubice, čtvrtek 4. června a dobré ráno v plném proudu. Marie Rotrová, Leona Machálková s Petrem Kolářem nebo také Beatles, tak tohle všechno asi dopřejeme v příštích minutách. Koukneme se i na to, co se píše v dnešních novinách, tak zůstaňte s námi a ještě jednou krásný čtvrtek.
1: Dobré ráno s Miroslavem Hrubanem.

0: Večerem zhýčkaná Marie Rotrová doznívá ve čtvrtečním Dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice. S Otou Gutwirtem se jdeme podívat, co se píše v dnešních novinách. Hezké ráno.
1: Hezké ráno.
2: K ranní kávě, denní tisk.
0: Rekreační areál Autokemp Hluboký v Holicích hledá nového majitele. Zavedený kemp s více než 60 letou historií je nabízen k prodeji za skoro 25 milionů korun. Novému vlastníkovi nabízí rozsáhlé pozemky, ubytovací kapacity i prostor pro další rozvoj. Autokemp funguje nepřetržitě od roku 1963 a patří mezi známá rekreační zařízení v regionu. Patřil mezi oblíbené cíle nejenom domácích turistů po dlouhá desetiletí. Jeho existence byla spojená také s pořádáním prestižních motokrosů. Závodů v Holicích a podrobnosti přináší Pardubický deník.
1: Povodí Labe se rozhodlo provést změny při stavbě poldru Kutřín za víc než 500 milionů korun, který má od příštího roku ochránit obce v povodí Novohradky před velkou vodou. Sousední obec Perálec se bál, že stavbaři poškodí vodní zdroj Krchovka, který zásobuje pitnou vodou Perálec, Hlubokou a Zderas a leží asi kilometr od budoucí hráze. Cenu díla to nezvýší, uvedl státní podnik a píše o tom regionální Mladá fronta.
0: Bezmála 4 miliony lidí, kteří spoří na důchod v některém z penzijních fondů, si budou moci nastřádat výrazně více peněz než dnes. Vláda toho chce docílit tak, že razantně sníží poplatky, které si fondy berou z vkladů svých klientů. K tomu se chystá nutně zvýhodnit spoření mladých lidí. Změny v třetím pilíři oznámila ministryně financí Schillerová. Spoření v něm je dobrovolné a má sloužit jako přilepšení ke klasickému státnímu důchodu. Právě kvůli současným poplatkům ale není podle nezávislých analýz pro lidi příliš výhodné, a to navzdory státním příspěvkům, které ročně dosahují 18 miliard korun, píše Právo.

0: Linhartický stolístek zve k poslechu příběhu nejvýznamnějšího českého ambasadora kubismu Emila Fily. Život a dílo tohoto malíře, sochaře, sběratele, teoretika a organizátora osudově souvisí s dějinami 20. století, takže můžete přijít rozkrýt jeho příběh, který se výrazně zrcadlí právě do výtvarného umění. Přednášet bude Monika Švec-Sibolová, což je edukátorka Národní galerie Praha. Začátek je dneska v 18 hodin, no a celá ta přednáška se jmenuje Umění v kontextu. Přednáška Emil Fila. Počasí. To byla tedy malá, rychlá pozvánka do Linhartic a teď už koukám na oblohu a na předpověď počasí, která dorazila od meteorologů a ta slibuje krásný den, má být polojasno až skoro jasno. K večeru bude od západu přibývat oblačnost. Teploty 23 až 26 stupňů Celsia v maximech, na horách v 1000 metrech naměříme 16 až 19 stupňů Celsia a vítr povane mírný, jeho západní až jižní, rychlostí do 5 metrů za sekundu.
1: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
2: Tentokrát se zaměříme na zajímavosti týkající se značených tras v Pardubickém kraji, kde máme údajně nejaktivnější členy turistických klubů. Z Litomyšle až do Broumova vede pohřebení Orlických hor Jiráskova cesta. Prošpikované značkami jsou ale třeba i Toulovcovy maštale. A naslyšenou na dalších turistických zastaveních se těší Milena Potučková.
1: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Yeah.

0: stále věřím. Marek Ztracený, 5:47, s vámi Český rozhlas Pardubice, a pokud naladíte naše vysílání odpoledne po 13. hodině, tak se opět můžete těšit na Alex Minářovou a jejího hosta. Možná si říkáte, koho si pozvala tentokrát a také na co se bude dneska ptát.
1: V Alex a host

si budu povídat s herečkou a pohádkovou princeznou Monikou Tymkovou. Nedávno se stala moderátorkou nahé seznamky Naked Attraction. Jak se k této pikantní nabídce dostala? Musela překonávat stud více, ona nebo účastníci? A je teď více moderátorkou nebo herečkou? A jaké má plány na léto? Dozvíte se v Alex a host, začínáme po 13. hodině.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Investor požádal o povolení přípojky pro větrný park ve Vojtěchově. V Krkonoších dnes členové horských služeb z evropských zemí trénují záchranářské psy. Evropská unie zahájí přístupová jednání s Moldavskem a Ukrajinou. A dnešek bude slunečný, teploty až 26 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Ota Gutwirth. Soukromý investor požádal o povolení k napojení větrného parku ve Vojtěchově na Chrudimsku. Firma tam plánuje soustavu 5 elektráren s celkovou výškou až 250 metrů. Od energetického úřadu teď chce souhlas s výstavbou přípojky vysokého napětí. V okolí Labské Boudy v Krkonoších dnes horská služba pořádá mezinárodní cvičení záchranářských psů. Do nácviku pátrání se zapojí 5 specializovaných kynologů z evropských zemí. Tak rozsáhlé cvičení se dosud v Krkonoších ještě nekonalo.
2: Výcviku se účastní členové horské služby z Českých hor, jejich kolegové z Polska, Slovenska nebo Německa. Zdokonalují své psy hlavně v pátrání. Osoby hledají v různých terénech. Učí se používat nový software pro hledání, zvaný pátrač. Čekají je také nejrůznější přednášky. Z Krkonoš Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
0: Poslanci dnes budou hlasovat o tom, koho doporučí prezidentovi na státní vyznamenání. Podle předsedy sněmovny Tomia Okamury z SPD projednají 151 jmen. Sněmovna laureáty pouze navrhuje, kdo nakonec vyznamenání dostane, rozhodne prezident. Všechny země Evropské unie souhlasily s první fází přístupových jednání s Ukrajinou a Moldavskem. Na síti X to oznámila ukrajinská premiérka Julia Svidirenková. Kyjev oficiálně zahájil rozhovory o přistoupení k Unii už před 2 lety. Jednání ale blokovalo Maďarsko. Jeho nový premiér Peter Maďar ale včera oznámil, že se mu podařilo uzavřít s Ukrajinou komplexní dohodu o rozšíření práv maďarské menšiny žijící na Ukrajině. Sport. Basketbalisté Pardubic podlehli v koncovce úřadujícím šampionům Nymburce 74-80 a ve finále Národní ligy prohrávají 0-2 na zápasy. Autora 12 bodů Luboše Kováře mrzal nezvládnutý závěr druhého zápasu ve dvou dech.
3: Sice vyrovnanější, ale v tom se 0-2. Jsme měli něco zahrát, bohužel jedno jsme nevyhodili, nebo z toho byla ztráta. Nám ještě super daroval míč díky rozkoku a my jsme to stejně nedokázali potrestat, nechali jsme se zdvojit toho kroky, takže to je hrozně velká škoda tady to ty koncovce takhle zahodit, když nám vlastně ten soupeř ještě pomůže a dostaneme útok zadarmo. My jako hodně chceme a někdy z toho možná nějaký přemotivovanosti vyplývají tady ty hloupé ztráty. Počasí.
0: Dnes bude v Pardubickém kraji slunečno, bude polojasno až skoro jasno, k večeru ale může od západu přibývat oblačnost. Nejvyšší denní teploty 23 až 26 stupňů. Povane mírný jihozápadní až jižní vítr. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, stále počítejte s mírným dopravním omezením na silnici 1/35 na úrovni Janoviček.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: 6 hodin a 4 minuty k tomu, posloucháte Český rozhlas Pardubice, ještě jednou všem krásné čtvrteční ráno, dneska je 4. červnový den, Daliborové a Dalibory slaví svátek, tak posíláme gratulaci a už se koukám, jaká muzika nám bude dělat společnost v příštích minutách, třeba Anna K, tady je Valdemar Matuška, anebo Karel Gott, opět tedy písničky, které nestárnou a protože už máme čtvrtek a pátek s víkendem jsou na dohled, určitě se mnohým z vás budou hodit i tipy, kam můžete v těch následujících nech vyrazit za kulturou, za poznáním, za zážitky. Tak za chvilku nabídneme pár tipů. I dál přejeme hezké ráno.
1: Dobré ráno s Miroslavem Hrubanem.

0: Taková krásná motivační píseň, něco děláš, to dělej rád. Valdemar Matuška, 10 minut po 6 ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Kam vyrazit o víkendu? To je otázka, kterou si už někteří z vás určitě kladou a my vám s tím poradíme právě teď. Tipy na různé akce v našem kraji připravila Barbora Bláhová.
1: První pozvánka nás zavede na interaktivní výstavu pro celou rodinu, kterou můžete už teď navštívit na zámku v Letohradě. Tato výstava s názvem Technická herna na cestách a nebo Fyzika hrou seznámí návštěvníky pomocí jednoduchých interaktivních pokusů s problematikou mnoha odvětví fyziky. Prostřednictvím dalších aktivit můžou návštěvníci nahlédnout také do fascinujícího světa vědců a vynálezců, kteří svými objevy posouvali svět kupředu. No a na zítřek je v Pardubicích naplánovaná Pernštýnská noc. Těšit se můžete na lidové písně, tance i zvyky. Vybrané české folklorní soubory připravili také taneční hry a zábavu pro všechny tancechtivé diváky. Hrát a zpívat se bude na Pernštýnském náměstí, v Pernštýnské ulici, na Příhrádku a nakonec třeba i pod Zelenou bránou. Program začne v 16 hodin. Další tip je na víkend bezsrstých plemen psů, kterého se můžete zúčastnit v autokempu na Seči. Návštěvníci budou mít možnost vidět desítky vzácných psů pohromadě, zúčastnit se společných aktivit a pokusu o vytvoření rekordu nejvíce bezsrstých plemen psů na jednom místě. O rekord budou zájemci usilovat v neděli od 10 do 15 hodin. A pozvánku mám také na závod dračích lodí, který bude v sobotu od 10 hodin v Pardubicích v areálu loděnice Arosa. Těšit se můžete na závody velkých i malých dračích lodí na trati 200 metrů a 1 kilometr. A přesouváme se do Poličky, kde bude o víkendu čas pro neobyčejné zážitky. V rámci této akce zpřístupní nejrůznější poličské instituce, organizace a spolky běžně nepřístupná místa. Zapojí se střední i základní školy, městské muzeum, knihovna nebo sbor dobrovolných hasičů Polička. No a nesmíme vynechat ani pozvánku na festival Sodomkovo Vysoké mýto. Ten můžete navštívit v sobotu na náměstí Přemysla Otakara II. Od 9 hodin je naplánovaná tradiční přehlídka veteránů z karoserií Sodomka, výstava historických autobusů Karosa, módní přehlídka klobouků i závody historických plášťových kol. Fanoušky staré techniky potěším i dalším tipem. V sobotu totiž bude jezdit hned několik historických vlaků. Svést se tak můžete třeba z Pardubic do Hořic, Slatiňan nebo do Havlíčkova Brodu. Podrobnosti najdete na webu motoráček.cz. A nakonec se dostáváme do městského muzea v Žamberku, kde v neděli začíná výstava s názvem Za hradbami středověku. Muzeum se promění v hrad a hradní nádvoří a návštěvníci se seznámí se středověkou a hradní kulturou Orlických hor a Podhůří. Vernisáž bude v neděli od 15 hodin. Pohodový zbytek týdne vám přeje Barbora Bláhová.

0: Tina Turner, o které se říkalo roková babička, ale nutno říct, že i v pokročilém věku to na koncertě uměla pořádně rozjet, a také je držitelkou Guinnessova rekordu, a to, co by solová umělkyně nejvyššího počtu prodaných koncertních vstupenek v historii. Tak jsme si i tuhle interpretku užili ve čtvrtečním Dobrém ránu, které stále trávíte s Českým rozhlasem Pardubice. Je 7:15 a 2 minuty k tomu. No, jedna rychlá pozvánka do střediska volného času Alfa v Pardubicích na Den dětí. Těšit se můžete na soutěže pro děti, pouťové atrakce, taneční vystoupení souborů ze střediska a spoustu bonusů navíc. Celé se to bude odehrávat od 15:30 do 18:30. Počasí. A dobrá zpráva je, že k tomu bude i pěkně, má být polojasno až skoro jasno, ráno se místy budou udržovat mlhy, k večeru začne od západu přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů Celsia, to jsou ta dnešní maxima, na horách v 1000 metrech to bude 16 až 19 stupňů a vítr vane mírný jihozápadní až jižní rychlostí do 5 metrů za sekundu.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Povídat se budu se zpěvačkou a herečkou Petrou Černockou.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9:00 nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: To byla Anna K. Za chvilku si dáme skupinu Olympic. Mimochodem už několik dní na mě vyskakuje na sociálních sítích pozvánka na jejich pražský koncert, který bude na výstavišti ve Stromovce 30. června. Tak kdybyste chtěli být u toho, to je takový malý, rychlý tip. Ale teď už je to spotřebitelský servis, ve kterém vám pravidelně odpovídá náš odborník Josef Černý. Dneska se ptáte na poukázku na služby.
2: Dnešní dotaz přišel od paní Zuzany, která píše... Od zaměstnavatele jsem dostala k životnímu jubileu dárkový poukaz na poskytnutí kosmetických služeb. Dotyčnou provozovnu jsem několikrát kontaktovala, protože jsem se chtěla objednat, ale oni se stále vymlouvají, že nemají volný termín, jenomže se blíží konec platnosti poukazu. Paní posluchačko, s dotyčnou provozovnou nemá smysl se dohadovat, protože oni vám nic neslíbili a tudíž s nimi nejste v žádném právním vztahu. Jediná možnost je upozornit na problém dárce poukazu, tedy zaměstnavatele, který zřejmě k firmě službu už zaplatil, aby trval na dodržení závazku.
3: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
4: Zas si tak smutná, kdo se má.

0: Libuše Švormová slaví 90 let.
1: S velkou radostí vám představuji svoji novou knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu Radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Půl sedmé.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Dvě ze čtyř plánovaných akceleračních zón pro větrníky na Svitavsku nevzniknou. Ministerstvo pro místní rozvoj vypustilo z návrhu po námitkách kraje lokality Pomezí a Mikuleč. Informuje o tom hejtmanství. S dalšími dvěma akceleračními zónami ale ministerstvo dál počítá na území Trstenic a Karle. Vedení Luže chce zrušit poplatek ze vstupného. Podle současné vyhlášky musí městu organizátoři sportovních nebo kulturních akcí odvádět 10%. Podle radnice je to pro ně administrativní zátěž a peníze by spolky mohly využít na své aktivity. Návrh na zrušení vyhlášky ještě musí posoudit zastupitelé města. Radnice Litomyšle zatím nenašla vhodný dotační titul na celkovou opravu budovy městské knihovny. Náklady na ní se odhadují na 80 milionů korun. Drážní úřad začíná připravovat legislativu pro provoz vlaků a tramvají bez řidiče. Ten podle současného zákona musí být vždy ve vozidle a mít ho pod kontrolou. Firmy už dnes dovedou vyrobit plně autonomní stroje do provozu, ale bez řidiče nesmí. V Lucemburku se dnes sejdou unijní ministři vnitra. Budou se mimo jiné zabývat budoucností současné ochrany pro Ukrajince, prchající před válkou nebo bezpečnostními otázkami a geopolitickou situací. Dnes bude v Pardubickém kraji polojasno až skoro jasno, k večeru od západu přibývání oblačnosti. Teploty 23 až 26 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky dobré.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Varování máme z kruhového objezdu, který je v Opatovicích nad Labem. Osobní auto tam najelo do svodidel.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Za námi jsou zprávy s Otou Gutwirtem. Ladíte čtvrteční Dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice a posíláme Helenu Vondráčkovou, Jiřího Korna, také Danila Hůlku. A za chvilku opět prolistujeme dnešní noviny. Krásné ráno, je 6.32.
0: Dobré ráno s Miroslavem Hrubanem.

0: Jakoby nic, Helena Vondráčková, Jiří Korn ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Jdeme kouknout do novin.
1: Kraní kávě, denní tisk.
2: Začínáme ve Svitavském deníku. Svitavská nemocnice se připravuje na významné rozšíření zdravotnické péče. Pardubický kraj zahájil projektové práce na vybudování zázemí pro magnetickou rezonanci, když radní vybrali zpracovatele projektové dokumentace. Rezonance by měla sloužit nejen pacientům ze Svitavska, ale taky lidem z přilehlých částí Jihomoravského a Olomouckého kraje. Kvůli instalaci přístroje vznikne nová jednopodlažní přístavba o rozloze asi 170 metrů čtverečních, která bude navazovat na radiodiagnostické oddělení nemocnice.
0: Hrady Lichnice, Lanšperk a Brandýs nad Orlicí, zámek Litomyšl a nebo třeba kostel svatého Bartoloměje v Pardubicích dostanou finanční injekci v podobě dotace od Pardubického kraje. 1 000 000 korun obdrží Dolní Dobrouč na Orlicko-Ústecku, která pracuje na závěrečné konzervaci hradu Lanšperk. Dotaci použije na opravy a rozšíření stávající přístupové cesty k areálu hradu nebo nové zábradlí. Také hrad Brandýs nad Orlicí má na svých bedrech domovská obec, tedy město Brandýs nad Orlicí. Získalo 200 000 korun na obnovu zdiva, nový vstup do sklepení se schodištěm i provizorní zastřešení a zastupitelé projednají dotaci 1 000 000 korun pro Smetanovu Litomyšl na Smetanový sál pro tradiční festival, píše Právo ve své příloze pro Severovýchod.
2: Poslanci si na včerejšek naplánovali jednání o návratu elektronické evidence tržeb. Nový systém nebude nutit podnikatele tisknout účtenky ani pořizovat drahá zařízení. Nejmenším živnostníkům stát nabídne aplikaci zdarma, to znamená stačí jim chytrý telefon a stáhnout si zdarma webovou aplikaci na tento telefon, říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Jde podle ní o jeden z nejdůležitějších zákonů vlády Andreje Babiše a jednu z jejich priorit jako ministryně financí. Nová EET má podle Schillerové jediný cíl – zajistit férová pravidla pro všechny podnikatele. Při plném spuštění očekáváme přínos až 15 miliard korun ročně, uvedla Schillerová a píše o tom Mladá fronta dnes.

0: Ústí nad Orlicí park Kocianka, tak tam si dnes připomenou Den životního prostředí s ukázkou výcviku dravců. Začátek je ve 13 hodin a také na tuhle akci vás zveme. Počasí. Dnešek bude polojasný až skoro jasný, teď po ránu se místy ještě budou udržovat mlhy. Pozor na to, k večeru začne od západu přibývat oblačnost a teploty 23 až 26 stupňů Celsia, na horách v 1000 metrech 16 až 19 stupňů. Vítr vane mírný, jihozápadní až jižní rychlostí do 5 metrů za sekundu.
1: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
2: A my si společně tentokrát připravíme candáta s křupavou krustou a protože tam budou kešu oříšky, tak mi věřte, že to křupat bude. A co k němu budeme podávat? Lehký bramborový salát, samozřejmě bez majonézy.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: československá superstar, tak tuhle soutěž jsme si připomněli, písní Příběh nekončí. 6:49. Basketbalisty Nymburka dělí dvě vítězství od 21. titulu v Národní lize. Před svými fanoušky si totiž ve druhém finále poradili po vyrovnaném průběhu s Pardubicemi v koncovce a po výhře 80-74 vedou v sérii 2-0. S třetím nejlepším střelcem týmu, autorem 9 bodů, Františkem Rilichem, si na palubovce sportovního centra povídal před přesunem finále na východ Čech Jakub Kanta.
1: Po dvou zápasech finále stále 100% Nymburk. Jak se bude za tou výhrou 80-74 ohlížet František Rilich?
2: To nejdůležitější je to finální skóre. Jsme rádi, že jsme to dokázali urvat takhle v těsný koncovce a myslím, že nejdůležitější, že jsme se odnesli dvě výhry takhle doma, ale bude to ještě o to těžší v těch Pardubicích.
1: Kousali Pardubice?
2: Kousali hodně, celý zápas. Nevzdávali se a je vidět, že to je prostě neskutečně dobrý tým.
1: Vyhráte s celoobličejovým krytem, co vám je?
2: Měl jsem zlomený nos, že ještě nosím masku.
1: Ale už vás to teda některá nelimituje.
2: Už jenom kvůli riziku a prevenci.
1: Ono to bylo vidět i při té hře, vy jste se asi klasicky vrhal prostě po míči, bojoval, snažil se v obraně, ale došlo i v útoku, ne?
2: Jo, něco se povedlo i v útoku, takže za to jsem taky hodně rád.
1: Teď vás čekají dva zápasy v Pardubicích, je mi jasné, že to tam budete chtít ukončit, ale kudy tam povede ta cesta k tomu?
2: Musíme hrát stejně tvrdě a nenechat si je utíct. Samozřejmě, když si uděláme nějaký náskok, tak nesmíme polevit. Podařilo se nám dostat vždycky nějaký hezký skóre, ale vždycky nám se vrátili. Já si myslím, že hrát stejně basket a nepolevovat.
1: Taky by vám mohlo hrát do not to, že máte širší rotaci, že Pardubice mají ty klíčové hráče v menším počtu. Vy můžete překvapit každý z té soupisky. Je tohle taky věc, která by mohla hrát roli?
2: Myslím si, že určitě zdobí nás to celou sezónu a hodně se o to opíráme, že máme víc hráčů, který můžeme vystřídat a já si myslím, že to může hrát velkou roli i v těch venkovních zápasech.
1: Říká František Rilich po vítězství ve druhém finále Národní basketbalové ligy. Z Nymburka Jakub Kanta, Český rozhlas.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: V obcích Pomezí a Mikuleč na Svitavsku nevzniknou akcelerační zóny pro větrné elektrárny. Hoteliéři v Krkonoších očekávají v letě víc zahraničních turistů než v předchozích sezónách. Odbory z úřadu vlády se sejdou s vedoucí úřadu. A dnešek bude slunečný, teploty až 26 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Dvě ze čtyř plánovaných akceleračních zón pro větrníky na Svitavsku nevzniknou. Ministerstvo pro místní rozvoj vypustilo z návrhu po námitkách kraje lokality Pomezí a Mikuleč. Informuje o tom hejtmanství. S dalšími dvěma akceleračními zónami ale ministerstvo dál počítá na území Trstenic a Karle.
3: Vyškrtnutí Pomezí a Mikuleče z návrhu akceleračních zón pro větrné elektrárny Pardubický kraj vítá. Výhrady ale nadále má vůči navrhovaným zónám v Trstenici a Karli. Požaduje jejich zmenšení tak, aby případné větrné parky co nejméně narušily ráz krajiny a rekreační potenciál území. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
2: Zájem zahraničních turistů o letní dovolenou v Krkonoších roste. Podle hotelierů přibývá rezervací ze zahraničí a oproti české klientele volí delší pobyty, většinou týdenní. Po pandemii koronaviru cizinců v Krkonoších ubylo a teprve teď se podle pracovnice infocentra ve Špindlerově Mlýně Sylvie Dlouhé začínají vracet.
4: Vyrovnává se to, stále samozřejmě převahu má česká klientela, ale jezdí k nám hodně návštěvníků z Polska, Němečtí turisté jezdí, hodně Slováků a přijíždějí i návštěvníci z Holandska, z Dánska.
2: Odbory z úřadu vlády se dnes ráno sejdou s vedoucí úřadu Tinde Barta. Včera totiž vyhlásili stávkovou pohotovost kvůli nesouhlasu s plánovaným převodem některých agent pod ministerstva. Týká se to třeba oblasti lidských práv, duševního zdraví nebo rovnosti žen a mužů. Podle mluvčího odboru Ondřeje Medala jsou zaměstnanci připraveni stávkovat, pokud úřad změnu odsouhlasí.
5: Stávka není naším cílem, je to krajní prostředek. Naším cílem je, aby se vedení úřadu vlády zastavilo, začalo jednat se svými zaměstnanci a přestalo od stolu připravovat kroky, které mohou mít nevratné dopady na fungování důležitých agent státu. Pokud ale vedení bude pokračovat bez skutečného dialogu, jsme připraveni bránit smysl naší práce i důstojné pracovní podmínky.
2: Agenda, včetně zaměstnanců, se má na vybraná ministerstva přesunout 1. července. Pražští hasiči a záchranáři dnes pořádají cvičení na Vltavě. Napodobovat budou zásah při lodní nehodě, která se stala v maďarské Budapešti v roce 2019. Jednotky by měly zachraňovat asi 35 figurantů, jednoho z nich navíc přímo z výletní lodi vyzvedne záchranářský vrtulník. Nácvik začne v 10 hodin mezi mostem Legií a Palackého mostem. Sport. Světová jednička Arina Sabalenková nečekaně vypadla na Roland Garros už ve čtvrtfinále. Běloruská favoritka prohrála s ruskou Schneiderovou 6-3, 5-7 a 0-6. Ta se o účast ve finále utká s Polkou Chvalinskou, která porazila 7-6 a 6-3 Rusku Kalinskou. V semifinále tenisového Roland Garros je taky Ital Arnaldi, kterého čeká Krajan Koboli. Počasí. Dnes bude v Pardubickém kraji polojasno až skoro jasno, k večeru bude od západu přibývat oblačnosti. Teploty 23 až 26 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. Tradiční kolona na příjezdu do Pardubice, zdržení ve směru od Chrudimi.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: A po zprávách pokračuje čtvrteční Dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice. Jsou 7:04, stále čtvrtek, 4. června. Daliborové a Dalibory dnes slaví svátek. Tak můžeme k svátku poslat některou z písniček. Tentokrát nám zaspívají Lešek Semelka, Zuzana Norisová, dáme si také Královnu plastických operací, jak se o ní mluví, tedy Cher, a bude toho ještě mnohem víc. Oběti hromadných poprav v Pardubicích červnu a červenci roku 1942 si lidé připomněli pietním aktem u pardubického památníku Zámeček, tedy na místě někdejšího popraviště. Účastnila se ho také zhruba 20 příbuzných obětí. Podrobnosti přineseme už za malou chvíli. A blíží se i ranní bleskovka, naše soutěž, ve které tento týden hrajeme o zajímavou knihu a ta se jmenuje Pro dobrotu na žebrotu, aneb naučte se říkat ne a získejte si zasloužený respekt.
1: Dobré ráno s Miroslavem Hrubanem.

0: Na pardubickém památníku Zámeček si lidé pietním aktem připomněli oběti Heydrichiády. Přesně před 84 lety tam začaly hromadné popravy českých odbojářů, vlastenců a později také dospělých obyvatel Ležáků, které nacisti mezitím srovnali se zemí. Mezi více než stovkou účastníků vzpomínkového setkání byla i 20 příbuzných obětí. Jak zjistila reportérka Českého rozhlasu Pardubice Šárka Rusnáková, nechyběli mezi nimi ani pamětníci, kteří tragické události roku 1942 sami zažili.
1: Mně bylo 12 let, když se to stalo, a v obci bylo 70 rukojmí. Kdyby se ten Kužela nenašel, tak by je brali.
2: Tak vzpomíná Jiřina Michulecká na události předcházející zatčení obyvatel Sloupnice, kteří ukrývali odbojáře. 5 z nich popravili nacisté hned první den série hromadných poprav v červnu a červenci roku 1942. Patřili k nim i rodiče manžela paní Jiřiny, Stanislav a Anna. I ve svých 96 letech tak přišla uctít jejich památku při pietním aktu u památníku Zámeček v Pardubicích. Doprovázela ji rodina, včetně pravnučky popravených Lucie Michulecké.
3: My jsme sem vlastně jezdili s babičkou už jako od dětství, ještě než tady byl vůbec vybudovaný ten památník, takže jsem zvyklá jezdit.
2: Piety se účastnila také Anna Bekárková, dcera jedné z nejznámějších obětí Heydrichiády v Pardubicích, majitele hotelu Veselka Arnošta Košťála, který pomáhal jednomu z parašutistů ze Silver A, Josefu Valčíkovi.
4: Měla jsem rok, čili pamatovat si to nemůžu. No a potom se tyhle ty oběti celou tu dobu neuznávaly. No bylo to v podstatě záležitost, která byla organizovaná ze západu, takže víceméně proto.
2: Od 3. června do 9. července popravili nacisté v Pardubicích celkem 194 osob. Na místě někdejšího popraviště dnes stojí právě památník Zámeček, který vzpomínkové setkání k uctění obětí pořádá každoročně. Podle ředitele Viktora Janáka je stále důležité si tyto události připomínat.
5: Protože i dnes vidíme nárůst nějakých extremistických pravicových choutek ve společnosti, ale myslím si také, že jenom připomínat nestačí, že musí za nás mluvit činy.
2: V památníku Zámeček je kromě stále expozice až do konce léta k vidění také výstava o K.H. Frankovi k 80. výročí od chvíle, kdy tento nacistický zločinec stanul před lidovým soudem. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Základní škola Čeperka si v roce 2026, tedy letos, připomíná významné jubileum, a to 120 let od svého založení. Oslavy proběhnou právě v těchto dnech od 4. do 6. června v areálu školy a nabídnou bohatý program pro současné i bývalé žáky, rodiče, pedagogy a pochopitelně i pro širokou veřejnost. Slavnostní program bude zahájen dnes v 15 hodin a součástí bude třeba připomenutí historie školy, požehnání škole, neformální setkání návštěvníků při drobném občerstvení a prohlídce budovy, takže určitě doražte. V sobotu mimochodem, a to už je tady hodně dopředu, den otevřených dveří. Počasí. Dneska je a bude polojasno až skoro jasno. Teď po ránu se místy budou udržovat ještě mlhy. K večeru začne od západu přibývat oblačnost. Teploty 23 až 26, to jsou maxima, na která se dneska můžeme těšit. Na horách v 1000 metrech to bude 16 až 19 stupňů Celsia a vítr vane mírný jihozápadní až jižní rychlosti do 5 metrů za sekundu.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herečka Monika Tymková.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Být milý je krásné, ale pozor, také to může být nebezpečné. Autor knihy, kterou nabízíme v dnešní Bleskovce, právě v té své průlomové publikaci Pro dobrotu na žebrotu ukazuje, jak přehnaná přívětivost ničí sebevědomí, kariéru i vztahy, ale zároveň radí, jak se s tím popasovat. Pro dobrotu na žebrotu, naučte se říkat ne, získejte si zasloužený respekt, tak tahle knížka je ve hře právě teď. Bleskovka. Telefon do studia 726 46 48 48. Už teď můžete vytáčet. No a my se podíváme na oblíbenou atrakci Pardubického kraje. Tou je visutý most pro pěší Skybridge 721, který spojuje dva hřebeny Králického sněžníku. Mě by zajímalo, jestli víte, ne jak je dlouhý, ale v jaké výšce nad zemí se návštěvníci procházejí, jak vysoko nad tím údolím tenhle most je. Mám tady tři možnosti, ze kterých můžete vybírat. Za A je to 95 metrů, za B 125 metrů, za C 150 metrů. A ještě jednou telefon 726 46 48 48. Dobré ráno. Haló, haló.
1: Dobrý den, tady Milan.
0: Dobrý den, Milane. Tak jaká možnost je podle vás správná?
1: Já myslím, že to Cčko.
0: Cčko 150 metrů, ta největší?
1: Ano.
0: Ne, ne, ne, bohužel špatně. Musím se rozloučit, Milane, zkuste to příště. Naslyšenou. Tak panu Milanovi to nevyšlo, nevadí, není všem dnům konec, jak se říká, a samozřejmě příště to klapnout může, uvidíme. Někdo další na telefonní lince, dobré ráno.
2: Dobré ráno, tady Věra z Pardubic.
0: Věro z Pardubic, jak to vidíte vy?
2: Já si myslím, že je to to Ačko.
0: Že to je 95 metrů. Je to tak? Jste se byla podívat?
2: Ne, protože já se výšek bojím.
0: No, to jsme na tom dost podobně. Já bych možná tak jako někam na krajíček,
2: jako
0: ale...
2: podívat se ze spodu nebo jo. Někde na kraji, jak říkáte vy, to ano, ale asi vy.
0: Těch 95 metrů už je opravdu hodně. No, tak třeba někdy překonáme ten strach z výšek a dáme to, uvidíme. Nicméně správná odpověď zazněla, takže kniha je vaše. Poprosím, vydržte na telefonu, ať se domluvíme. Hezký čtvrtek přeju, naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: Není za co.

0: Zrak je jeden z nejdůležitějších smyslů. A život bez brýlí může být blíž, než si myslíte. V Oftexu provádíme laserovou operaci očí moderními lasery. Rezervujte si vyšetření na oftex.cz. Oftex. Otevřeme vám oči.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Chrudim znovu upraví systém parkování pod širokými schody. Náměstí u Vodárny a Havlíčkovou ulici radnice nedávno zařadila mezi placené zóny. To způsobilo problémy se zásobováním obchodů nebo návštěvou lékařských ordinací. Vedení města proto zavede pravidlo, že prvních 15 minut tam můžou řidiči parkovat zdarma. Soukromý investor požádal o povolení k napojení větrného parku ve Vojtěchově. Firma tam plánuje soustavu 5 elektráren s celkovou výškou až 250 metrů. Od energetického úřadu teď chce souhlas s výstavbou přípojky vysokého napětí. Odpady v Královéhradeckém kraji loni nejlépe třídili lidé v Polici nad Metují na Náchodsku, v Černém dole v Krkonoších a v Říčkách v Orlických horách. Města a obce zvítězily v jednotlivých kategoriích 20. ročníku soutěže Čistá obec. Podnikatelé v Česku by měli znovu povinně elektronicky evidovat tržby. Počítá s tím vládní návrh zákona, který v prvním čtení schválila sněmovna. Pardubičtí basketbalisté prohráli druhé finále nejvyšší soutěže. Nymburku podlehli na jeho palubovce 74-80, v sérii prohrávají 0-2 na zápasy. Dnes bude v Pardubickém kraji polojasno až skoro jasno, k večeru bude od západu přibývat oblačnost. Teploty 23 až 26 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. S dlouhou kolonou počítejte na příjezdu do Litomyšle ve směru od Vysokého Mýta.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Megy Žbirka nebo také Jakub Smolík, to je hudební nabídka pro vás od nás tady ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Jinak zprávy s Otou Tvirtem jsou samozřejmě pro tuto chvíli za námi, další opět v celou, ale o to uslyšíte za chvilku, protože společně s ním prolistujeme dnešní tisk.
2: Dobré ráno s Miroslavem

0: Čtvrtek 4. června probouzíte se ve společnosti Českého rozhlasu Pardubice. Do této chvíle i Jakuba Smolíka. Jdeme se podívat, co se píše v novinách.
1: K ranní kávě denní tisk.
0: Ministerstvo pro místní rozvoj vypustilo z návrhu územního rozvojového plánu akcelerační oblasti pro stavbu větrných elektráren v lokalitách Pomezí a Mikuleč na Svitavsku. Stát ale nadále počítá s vymezením těchto zón pro větrníky v Trstenici a Karli, jak víte i z našeho vysílání. Vedení Pardubického kraje i tamní samosprávy s tím nesouhlasí. Podle nich předložený materiál dostatečně nechrání tamní sídla, krajinný ráz ani kvalitu života obyvatel obcí. Podrobnosti na stránkách regionální přílohy Mladé fronty dnes.
2: Město Pardubice si každoročně připomíná celorepublikovou iniciativu Týden pro klima, která upozorňuje na dopady změny klimatu a představuje možnosti, jak se na ně mohou připravit města, obce i jednotlivci. Služby města Pardubic v rámci akce spustily nebezpečně dobrou soutěž, která má za cíl naučit občany správně třídit nejen odpad komunální, ale i ten nebezpečný a tím přiblížit ještě víc funkci a umístění sběrných dvorů. Zajímavé ekologické programy nejen v tomto týdnu, ale i po celý rok přináší také Ekocentrum Paleta a záchranná stanice a Ekocentrum Pasíčka.
0: Konec složitého plánování cest vlakem přes hranice členských států Evropské unie je na dohled. Novinka má odstranit roztříštěnost železniční dopravy a posílit práva cestujících. V současné době nákup jízdenek na přeshraniční spoje často trvá déle než pořízení letenky, a to zejména v případě, kdy na trati operuje více dopravců. Cestující si totiž musí kupovat jízdenky po částech, protože jednotliví dopravci využívají odlišné a vzájemně nekompatibilní rezervační systémy. Tomu by ale měl být konec. Evropská komise chce nejpozději v roce 2029 zavést jednotnou eurounijní jízdenku. Píšou o tom dnešní deníky.

0: Za námi jsou Bee Gees, před námi třeba Vladimír Mišík, ale také informace o tom, jaké počasí nás čeká dnes a v příštích dnech.
1: Počasí.
0: Ve 7:45 jsme ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem v Hradci Králové, také s meteorologem Tomášem Popelkou. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Máme tu čtvrtek, zatím to vypadá pěkně, ten dnešní den vydrží modrá obloha.
2: V podstatě po většinu dne by měla vydržet, sice oblačnost nám přece jenom naskáče, ale bude dneska celkem příjemně. Více mě teďka po ránu pojasnosko resno a hlavně na východě kraje, tam ještě budou znívat mlhy, no a někdy později odpoledne k večeru začnou zapadu přibývat oblačnost další fronty. Teploty by dneska vyšpaly na 23 až 26 stupňů, na horách by to bylo od 16 do 19, vítr bude foukat od jihozápadu až jihu od 5 metrů, no a v noci by nám začala přibývat oblačnost od západu ještě více, no a v druhé polovině noci by se zase začal pomalinko rozšiřovat k směrem k východu déšť nebo přehánky. Teploty by klesly v noci na 15 až 12 stupňů a vítr bude foukat od západu až severozápadu od 2 do 6 metrů.
0: Ta přibývající oblačnost, to je předzvěst toho, že pátek bude zase pod mrakem a s deštěm?
2: Zatím to tak vypadá, víceméně do těch ranních hodin by nám ty srážky dorazily zhruba asi tak do poloviny kraje. No a přes den bude oblačnost zatažena srážky postupovat na východ. Tím, že odpoledne by potom se od západu už začaly srážky pomalinku slábnout, postupně ustávat, no a později odpoledne už začne obývat oblačnost a večer už se bude vyjasňovat. Teploty budou díky dešti zítra nižší 16 až 19 stupňů a vítr bude foukat od západu až severozápadu do 6 metrů, večer potom vítr neslábne.
0: No a když koukneme ještě na víkend, tak ten se povede jak?
2: No, co se týká soboty, tak tam to vypadá zase celkem příjemně, jasno až pojasno, ráno se objeví zase mlhy a odpoledne a večer naskáče přitom trošku kupujte oblačnosti a srážek, by jsme se nějak nedočkali. Teploty po ráno 11 až 7 a teploty maximálně do 24 stupňů. V neděli tam to vypadá, že během noci a ráno by se objevaly přehánky, ty by měly během dopoledne končit a odcházet směrem na severovýchod. No a během dne by bylo takové spíš oblačné počasí a denním chodem by se objevily přehánky. Zatím to vypadá, že by se udržovaly více na našich pohraničních horách. Teploty by se pohybovaly ráno do 11 stupňů, odpoledne zatím to vypadá do 25.
0: Říká meteorolog Tomáš Popelka, děkujeme a do Hradce přejeme hezký den. Naslyšenou.
2: Hezký den.
3: Sedával tiše nad sklenicí piva v Mexiku na Palackého ulici v Pardubicích. Jen málo kdo věděl, že buldozerista Bedřich Dvořák býval pilotem britského královského letectva, který za bitvu o Anglii dostal vyznamenání od samotné královny. Že ho německý Messerschmitt sestřelil nad Lamaňským průlivem a že rok kopal s dalšími zajatými letci tunel ze saganského zajetí. Bedřich Dvořák zemřel v roce 1973 v úplném zapomnění. Poslechněte si jeho neuvěřitelný příběh. Už tuto neděli po 18. hodině. Seriál Královský pilot Bedřich Dvořák pro vás na nedělní vlně z Pardubic připravila Šárka Kuchtová.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: start.
1: I have a dream.
2: It's been a hard day's night.
3: Aby zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
4: 4. červen, čtvrtek. Svátek má oddalovač boje. Nositelé slovanského jména Dalibor. A s vámi je Petr Jungmann. Hezký den. Rozhledna na Velkém Blaníku byla otevřena turistům před 85 lety v roce 1941. Ze 30 metrů vysoké dřevěné rozhledny ve tvaru husitské hlásky je vidět za dobrého počasí Šumava nebo dokonce i části Prahy. A blaničtí rytíři stále spí. Klidně můžete i dupat. Zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich zemřel na následky útoku československých parašutistů 4. června 1942. Ten provedli podle rozkazu exilové vlády 27. května. Příčinou smrti byla sepse z nečistoty vnesené do těla střepinou z granátu. Odplata za smrt třetího muže SS byla nemilosrdná. Jen o 6 dnů později nacisté vyhladili Lidice. Fotbalový klub Baník Ostrava získal první mistrovský titul přesně před 50 lety v roce 1976. Druhý byl tehdy Slovan Bratislava, třetí byla Slavia. Sparta kopala tenkrát druhou ligu. Před rokem podepsala společnost Elektrárna Dukovany 2 finální smlouvu s korejskou firmou KHNP k výstavbě dvou nových bloků jaderné elektrárny za asi 407 miliard korun, což by měla být největší tuzemská zakázka. První nový blok by měl být hotový v roce 2036. Ruský politik a protikorupční aktivista Alexej Navalny by dneska slavil 50. narozeniny. Před 2 lety v únoru zemřel v trestanecké kolonii v Charpu za polárním kruhem. A já přeju hezký den.

0: Audioservis představuje
1: Toulky první republikou.
2: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
1: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
3: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
1: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
4: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
5: No konečně, helejte, k vám se taky dovolat.
4: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
5: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
4: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
5: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
6: Hodin.
7: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
6: Pardubické vodárny zkontrolují stav svých kanalizačních poklopů. Reagují na nedávný pád dítěte do kanalizační šachty v Holicích. Prezident Pavel se setká s budoucím náčelníkem generálního štábu Hlaváčem. Pardubičtí basketbalisté prohráli v ligovém finále v Nymburku i po druhé. A dnešek bude slunečný, teploty do 26 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Otaku Tvirt. Pardubické vodárny prověřují příčinu nedávného pádu malého dítěte do 4 metry hluboké kanalizační šachty v Husově ulici v Holicích. Dítěti, pod kterým se zhouplo víko, se nic nestalo. Kanalizační poklop provizorně zabezpečili hasiči a policisté. Vodárny ho vyměnili v těchto dnech necelé 2 týdny po incidentu. Mluvčí VAK Pardubice Vendula Horáková říká, že kvůli nehodě nařídí preventivní kontroly všech kanalizačních poklopů.
8: Vodovody a kanalizace spravují v regionu 29 047 kanalizačních poklopů. Jejich stav je kontrolován v rámci pravidelných ročních prohlídek a zároveň průběžně při provozní činnosti našich pracovníků v terénu.
6: Policie předala případ pro podezření z přestupku na stavební úřad v Holicích. Hronov nad Doubravou bude pokračovat v opravě kostela svatého kříže. Památka s románskými prvky má poškozenou střechu. Další etapa rekonstrukce za 2,5 milionu korun má být podle podmínek smlouvy hotová v polovině září. Prezident Petr Pavel se dnes sejde s budoucím náčelníkem generálního štábu Miroslavem Hlaváčem. Kabinet navrhuje jmenovat nového šéfa armády od 1. července. Pavel je připravený Hlaváče jmenovat v nejbližším možném termínu. Nejdřív ale chce slyšet jeho priority.
9: Určitě má na srdci, aby armáda plnila to, co od ní veřejnost očekává. To znamená, že bude plně připravená zajistit bezpečnost, že bude schopná naplňovat naše spojenecké závazky, modernizovat, že bude schopna nabírat dostatek nových lidí.
6: Stávajícímu šéfovi armády Karlu Řehkovi služební poměr končí na konci srpna. Rektoři českých vysokých škol dnes budou jednat o chystané reformě univerzit a novém zákoně, který má zvýšit vliv státu na jejich chod a změnit jejich financování. Ministr školství Robert Plaga za ANO na jednání představí další postup přípravy návrhu. Podle předsedy konference a rektora Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Milana Pospíšila, rektory zajímá především, jaké jsou v systému záruky nezávislosti vysokých škol.
7: Sport.
6: Basketbalisté Pardubic podlehli v koncovce úřadujícím šampionům v Nymburku 74-80 a ve finále Národní ligy prohrávají 0-2 na zápasy. Autora 12 bodů Luboše Kováře mrzel nezvládnutý závěr druhého zápasu ve 2 dnech.
10: Sice vyrovnanější, ale tam se jede 0-2. Jsme měli něco zahrát, bohužel jedno jsme nevyhodili, nebo z toho byla ztráta. Je nám ještě super darová míč díky rozkoku a my jsme to stejně nedokázali potrestat, nechali jsme se zdvojit toho kroky, takže to je hrozně velká škoda tady to ty koncovce takhle zahodit, když nám vlastně ten soupeř ještě pomůže a dostaneme útok zadarmo. My jako hodně chceme a někdy z toho možná nějaký přemotivovanosti vyplývají tady ty hloupé ztráty.
7: Počasí.
6: Dnes bude v Pardubickém kraji polojasno až skoro jasno, k večeru od západu přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
6: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, s kolonou stále počítejte na příjezdu do Pardubic od Chrudimi a taky od Přelouče.
7: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 8 hodin 4 minuty k tomu pokračuje čtvrteční Dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice 4. červen. Právě dnes Dalibor a Dalibora, jména, která najdete v kalendáři. My posíláme gratulaci k svátku a každému z vás, kdo nás ladíte, pohodový poslech a příjemné ráno. Pardubické vodovody a kanalizace, jak jste slyšeli ve zprávách před malou chvílí, nechají zkontrolovat zabezpečení kanálu na svém území. Reagují tak na nedávný pád dítěte do kanalizační šachty v Holicích, pod kterým se otočilo víko kanálu. Další podrobnost nabídneme ve vysílání už za malou chvíli, tak zůstaňte s námi a pohodový čtvrtek. A ani písničky, které nestárnou, nebudou chybět. Tohle je skupina Balet, těšte se i na Věru Martinovou anebo Xindla X.

0: O pane náš, to byla Věra Martinová ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Je 8 hodin a skoro 12 minut k tomu. Pardubické vodovody a kanalizace prověřují příčinu nedávného pádu malého dítěte do 4 metry hluboké kanalizační šachty v Husově ulici v Holicích. Dítěti se nic nestalo. Kanalizační poklop provizorně zabezpečili hasiči a policisté. Vodárny ho vyměnili až v těchto dnech, necelé 2 týdny po incidentu. A podrobnosti zjišťoval reportér Ondřej Wolf. Dobré ráno.
1: Dobrý den.
0: Jak je možné, že kanalizační poklop nebyl v pořádku?
1: Tak podle předběžných zjištění vodáren byla konstrukce kanalizačního poklopu poškozená, konkrétně víko bylo oddělené od vrchní konstrukce šachty, mohlo se tak podle vaku stát při mechanickém namáhání při zimní údržbě. Podle našich zjištění byla ale šachta dlouhodobě zakrytá čtvercovým a ne kulatým víkem, přestože šachta má kruhový půdorys, je tedy možné, že víko dobře nenasedalo na kanál. A podle informací lidí z přilehlé autoopravny tam byl poklop takto uložený několik let. Majitel pozemku, na kterém kanál je, tedy krajská správa silnic, ale i majitel kanalizační sítě Pardubický VAK a také město Holice ovšem tvrdí, že žádné stížnosti na stav kanálu v minulé době neobdrželi.
0: Proč trvalo vodárnám skoro 2 týdny po pádu dítěte do šachty vyměnit víko toho kanálu?
1: Z vyjádření mluvčí VAK Pardubice Vendoly Horákové vyplývá, že se o nehodě dozvěděli až dodatečně, a to z neoficiálního zdroje. Poté, co jsme se začali minulý týden na nehodu dotazovat, podnik zareagoval a slíbil, že kanál neprodleně opraví. To se stalo tento týden, kdy z místa zmizelo provizorní zabezpečení poklopu kanálu dřevěnými paletami a policejní páskou. Šachtu teď nově zakrývá kulaté kanalizační víko a je zatím obehnané stavebními zábranami. Policie předala případ pro podezření z přestupku na stavební úřad v Holicích.
0: A kdo je vlastně odpovědný za stav kanalizačních poklopů?
1: No, v tomto případě nese odpovědnost za jejich zabezpečení právě majitel sítě Pardubický VAK. Podle mluvčí Venduly Horákové nechají po nehodě v Holicích prověřit stav všech kanalizačních poklopů. Ve správě vodáren jich je obrovské množství, přes 29 tisíc. Celou síť ale také kontrolují pravidelně, dodává Horáková.
2: Celkový stav kanalizačních poklopů odpovídá jejich stáří a provoznímu zatížení a je průběžně udržován tak, aby splňoval požadavky na bezpečný provoz. Pokud jsou při kontrolách nebo běžném provozu zjištěny závady, jsou bezodkladně zařazovány k opravě.
1: To, že kontroly nedostatky opravdu odhalují, potvrzuje i fakt, že vloni na území Holic opravili vodárny zhruba 20 poklopů a další dali do pořádku i v nedalekých Dašicích.
0: Říká Ondřej Wolf. Díky a hezký den.
1: Naslyšenou.
3: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: 8.17 a pokračuje čtvrteční Dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice. Jestli pak jste věděli, že zemětřesení z poloviny 18. století a ještě v Portugalsku mělo vliv na termální prameny v Karlových Varech. Víc nám v rubrice Co v učebnicích nebylo o tomhle řekne už za pár okamžiků Martin Písařík.
1: Počasí.
0: No jo, no tak ten slovosled nebyl úplně dokonalý, mluvím jak mistr Yoda, no.
2: A hlavně, že víme podstatu jádra věci.
0: Jo, jo, jo. Pojďme se na počasí podívat, jaké dnes bude. Polojasno až skoro jasno, ráno se místy budou udržovat mlhy, tak s tím počítejte. No a k večeru začne od západu přibývat oblačnosti, ale dešť by padat neměl. Teploty ty nejvyšší 23 až 26 stupňů Celsia, na horách v 1000 metrech 16 až 19 stupňů Celsia a vítrvané mírný jihozápadní až jižní rychlostí do 5 metrů za sekundu. Tak Jitku Slezákovou jste slyšeli, takže je tady ve studiu připravena opět lákat k poslechu. Dobrého dopoledne.
2: Tak já tedy začnu Brandýsem nad Orlicí, protože tam pokračují opravy zámečku. Historickou památku totiž koupil lékař z Ústí nad Orlicí a spolu s manželkou se pustil do její záchrany. Máme reportáž z Brandýsa, no a můžeme nabídnout třeba i basket, protože to je teď docela žhavé téma. Basketbalisté Nymburka zvládli i druhý vyrovnaný zápas proti Pardubicím. Pro nás bohužel vyhráli 80-74 a jsou dvě vítězství od dalšího mistrovského titulu, tak my budeme držet samozřejmě pěsti našim.
0: Výborně. No. A
2: abych je nezapomněla, po 11. hodině tady budeme mít záchranáře, budeme si povídat o cyklistice a o nehodách, které se mohou stát na kole a hlavně jak pomoci lidem, jak dát tu první pomoc.
0: Tak ať se hezky vysílá.
2: Děkuji.

0: volšebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že účinky velkého zemětřesení, které v polovině 18. století srovnalo se zemí Lisabon, byly cítit i u nás? 1. listopadu 1755 postihla hlavní město Portugalska katastrofa. Zemětřesení následované vlnou tsunami. Připravila o život 40 000 lidí, asi pětinu všech obyvatel. V troskách zůstalo asi 85% staveb. Ačkoliv bylo epicentrum daleko v Atlantiku, seismické vlny se přenesly skrz kontinentální desku až do Čech. Náhlé a silné otřesy půdy vedly k poruchám v podzemních strukturách a zlomech, což způsobilo výrazné změny v chování termálních pramenů v západočeských lázních, zejména v Karlových Varech. Voda v karlovarských pramenech se bezprostředně po zemětřesení skalila a na určitou dobu přestala stříkat. Následně se změnila intenzita vývěru, byl mnohem intenzivnější a vzrostla jeho teplota. Po čase se vývěry opět ustálily na své normální hodnotě. Karlovy Vary totiž leží v seismicky aktivní oblasti, což prameny činí citlivými na tektonické pohyby i ve velké vzdálenosti.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Zabil ho amfetamin? Vraždu kluka závislého na hraní videoher vyšetřuje inspektorka Candice Renoirová v premiérovém seriálu. ČT2. Herec Jaroslav Plesl poodhalí tajemství zámku Zákupy. Premiérový cyklus Skryté skvosty. A ČT Art. Všichni mají právo na svobodu. Poslední dokončený film Marilyn Monroe podle scénáře Artura Millera. Mustangové. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Půl deváté.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Dvě ze čtyř plánovaných akceleračních zón pro větrníky na Svitavsku nevzniknou. Ministerstvo pro místní rozvoj vypustilo z návrhu po námitkách kraje lokality Pomezí a Mikuleč. Informuje o tom hejtmanství. S dalšími dvěma akceleračními zónami ale ministerstvo dál počítá na území Trstenic a Karle. Vedení Luže chce zrušit poplatek ze vstupného. Podle současné vyhlášky musí městu organizátoři sportovních nebo kulturních akcí odvádět 10%. Podle radnice je to pro ně administrativní zátěž a peníze by spolky mohly využít na své aktivity. Návrh na zrušení vyhlášky ještě musí posoudit zastupitelé města. Radnice Litomyšle zatím nenašla vhodný dotační titul na celkovou opravu budovy městské knihovny. Náklady na ní se odhadují na 80 milionů korun. Drážní úřad začíná připravovat legislativu pro provoz vlaku a tramvají bez řidiče. Ten podle současného zákona musí být vždy ve vozidle a mít ho pod kontrolou. Firmy už dnes dovedou vyrobit plně autonomní stroje, do provozu ale bez řidiče nesmí. V Lucemburku se dnes sejdou unijní ministři vnitra. Budou se mimo jiné zabývat budoucností dočasné ochrany pro Ukrajince prchající před válkou nebo bezpečnostními otázkami a geopolitickou situací. Dnes bude v Pardubickém kraji polojasno až skoro jasno, k večeru od západu přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, stále platí dlouhá kolona na příjezdu do Litomyšle na silnici 35 ve směru od Vysokého Mýta.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: To byly zprávy a také Otagu Tvirt. S vámi je stále Český rozhlas Pardubice a my se už za chvilku vydáme do Moravské Třebové. Letošní festival muzejních nocí právě v Moravské nebude jenom o oprašování historie, co ještě nabídne, tak se dozvíte od našeho dnešního hosta a tím bude vedoucí muzea Monika Marhounová. Tak zůstaňte s námi a užívejte Věru Špinarovou anebo Petra Nováka. Hezké ráno.

0: Děvče z krásných začátků, to byl Petr Novák ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice 8.39 a stále vám přejeme pohodové ráno, teď už jsme na to dva, na to přání. Letošní festival muzejních nocí v Moravské Třebové, jak jsem říkal před chvílí, nebude jen o oprašování historie, naopak muzeum se pro veřejnost otevře v netradičním světle a také s bohatým programem. Hlavním magnetem večera se stane slavnostní otevření zbrusu nové expozice s názvem Město a svět a také o tom bude v dobrém ránu mluvit vedoucí muzea Moravská Třebová Monika Marhounová, která je naším dnešním hostem. Dobré ráno, díky, že jste dorazila.
1: Dobrý den.
0: Muzeum Moravské Třebové se po velké proměně znovu otvírá veřejnosti. Je to pro vás osobně veliký okamžik?
1: Ano, samozřejmě je to veliký okamžik, protože jsme vlastně měli muzeum víc jak 2 roky zavřeno. A v tu dobu jsme vlastně také připravovali tu novou expozici, takže to pro nás bude veliké a moc se na to těšíme.
0: Už jsem zmiňoval, že název té expozice je Město a svět. Co si pod tím mají posluchači představit?
1: Tak my jsme nad tím názvem přemýšleli poměrně dlouho, ale vzhledem k tomu, že jsme vlastně v té expozici museli skloubit 2 takové jako rozdílné sbírky, což je vlastně sbírka Městského muzea, ale zároveň tou sbírkou je také Holzmeisterova sbírka, což jsou vlastně předměty z celého světa. A snažili jsme se to dát nějak dohromady. Takže pak jsme si říkali, že vlastně jako nejjednodušší název bude právě to město, o kterém vyprávíme, ale zároveň i ten svět, který tam představujeme.
0: To je možná velká výzva, takhle to spojit dohromady. Jak ta expozice vlastně vznikala? Kdo se na ní podílel? Kdo ji vymyslel?
1: Vymyslel jí autor té expozice, což je kurátor Náprstkova muzea, doktor Onderka, egyptolog a afrikanista, který naše muzeum velmi dobře zná, protože naše muzeum vlastní velkou nebo druhou největší sbírku staroegyptských předmětů a on ji vlastně zpracoval, takže jsme se na něho obrátili, zároveň jsme vlastně navázali spolupráci s Náprstkovým muzeem a ten vlastně, tomu se podařilo skloubit právě tyhle ty 2 rozdílné sbírky tak, že vlastně představujeme historii města. Je to vlastně příběh, který začíná a končí historií. Popisujeme tam zhruba 200 let, ale je právě v tom vložena ta Holzmeisterova sbírka, kde ukazujeme vlastně ty předměty, které on nazbíral a posílal Městskému muzeu.
0: Ludwig Holzmeister, jméno, které už teda zaznělo několikrát z vašich úst, vy ho v Moravské Třebové dobře znáte, ale kdo by třeba nevěděl, kdo to byl, mohla byste ho představit?
1: Byl to mecenáš našeho muzea. Zároveň tady byl rodákem z Moravské Třebové. Pocházel z rodiny průmyslníků a narodil se tam. Nepobýval tam tedy dlouho, už jako malý odešel s rodinou do Rakouska a posléze se přestěhoval do Spojených států. Žil v New Yorku vlastně celý svůj dospělý život, ale zároveň udržoval styky se svojí rodinou, hlavně s rodinou svojí matky, s rodinou Vondrů. A do Moravské Třebové se neustále vracel a vlastně dneska bychom řekli, že tam organizoval různé sociální projekty. Jednak teda se podílal na financování sirotčince, financoval městské lázně a ve chvíli, kdy začal cestovat po světě a posílal do Moravské Třebové předměty z cest, tak vznikla myšlenka stavby muzejní budovy, protože v té době vlastní muzejní budova vlastně ve Třebové ještě nebyla.
0: Když se řekne muzeum, tak spousta lidí si představí takové ty vitríny, koukací expozice. Jak je to teďka s tou novou expozicí? Je víc než koukací?
1: Ano, je víc než koukací. Zařadili jsme tam samozřejmě také interaktivní prvky, které jsou teďka už v moderních muzejních expozicích. Máme tam dotykové obrazovky, máme tam avatara, který vlastně představuje našeho mecenáše, Ludwiga Holzmeistera. Máme tam zvukové zážitky, takzvané zvukové sprchy, kde si návštěvníci budou moct poslechnout vlastně liturgie, zvuky liturgických obřadů. Máme tam vlastně takový výukový nástroj interaktivní, kde si budou moci návštěvníci naučit psát hieroglyfy, napsat si svoje jméno. Pak tam máme ještě třeba My tomu říkáme rozpohybovaný parabike, což je vlastně bude animace barmského

0: Vedoucí muzea v Moravské Třebové, paní Monika Marhounová, naším dnešním hostem v Dobrém ránu. My jsme se tady povídali, než jste začala mluvit v tom prvním vstupu o Hereret. Byl jsem upozorněn, ne, princezna, ne.
1: Ano, je to tak.
0: Jak to je, prosím vás, teda s tou mumí?
1: Je to tak, že my se to trošinku snažíme napravit, protože samozřejmě Hereret je známá takovým spíš marketingovým přílepkem, že je to princezna. Ale není to princezna, ona pocházela z vyšších šlechtických kruhů, ale kdyby byla princeznou, byla by z královského rodu a tak to opravdu není. Takže je to nějaká šlechtična.
0: Přesto všechno, ale asi velmi významný exponát ve vašem muzeu.
1: Ano, je to asi náš nejznámější a nejvýznamnější exponát.
0: Tak my jsme říkali, jak ta expozice vypadá, co všechno nabídne, spousta moderní technologie, říkám si, je určená dětem, dospělým, nebo jste mysleli na úplně všechny?
1: No, my jsme se snažili myslet na úplně všechny, samozřejmě, protože víme, že k nám chodí i jak, nebo starší lidé, ale snažili jsme se také myslet na děti,

0: takže opravdu jako si myslím, že návštěvníci si tam mohou najít z toho věkového spektra hodně, tak jak budou chtít. Mm. Myslím si, že i pro ty děti právě ty interaktivity budou zajímavé.
1: Jasně. Narazil jsem na pojem Eduzeum.
0: Ano, ano.
1: Co pak to je?
0: To je taková naše nová věc, celkem čerstvá, protože jsme získali vlastně edukátorku, muzejní edukátorku, která u nás pracuje od nového roku. A jedna, která ona, která přispívá vlastně svou tvorbou, ona je sochařka, takže nám vytváří edukativní programy, ale zároveň právě máme v muzeu i nový prostor, který je Eduzeum, je to tedy prostor, kde se budou odehrávat právě tady ty edukační aktivity.
1: Jak důležitý je podle vás tenhle celý projekt pro Moravskou Třebovou?
0: Já si myslím, že je to hodně důležitý projekt, protože díky tomu, že ta expozice je nová a tak, jak je koncipovaná a vlastně i svým charakterem, teda tou sbírkou, přesahuje nějaký regionální charakter nebo rámec, takže si myslím, že by mohla být zajímavá opravdu pro lidi z celé republiky.
1: Mohla by přilákat nové návštěvníky do Moravské Třebové, aby se jenom neprojíždělo, jak jsme si povídali. Tady. My jsme se nestavovali jenom na benzínce.
0: Ano, ano.
1: Tak kdy to slavnostní otevření proběhne přesně, v kolik hodin a jaký je program toho dne, si můžete zmínit?
0: Otevíráme 6.6., což je teďka v sobotu. Ano. Začínáme ve 4 hodiny a ten program bude trvat až do 10 do večera, protože je to muzejní noc. Samozřejmě začínáme programem, což bude opening, otevření té nové expozice, kde provede komentovanou prohlídku samotný autor, doktor Onderka z Náprstkova muzea, ale máme tam připravený vlastně další program, což jsou ještě dvě výstavy a autogramiáda knihy, protože naši kolegové, kteří připravili v letošním roce publikaci ke 120. výročí založení muzejní budovy nebo postavení muzejní budovy, vydali publikaci a budeme ji tam představovat, takže tam bude autogramiáda a zároveň ještě k této publikaci jsme udělali doprovolnou panelovou výstavu. No a představujeme zároveň také dva umělce, místní umělce, je to František Žáček a Martin Kolařík, kteří pracují v Moravské Třebové a my jsme se snažili vyplnit to muzeum do poslední prostory, takže tam máme i galerijní výstavu soch a obrazu.
1: Tak muzejní noc nebude probíhat jenom v muzeu. Když dá počasí, tak máte na programu ještě něco, ale ano. Tam je to opravdu závislé na tom počasí.
0: Ano,
1: o co
0: tak
1: půjde?
0: Chtěli bychom pozvat návštěvníky do hvězdárny. Je to taková malá akce. Hvězdárna Moravská Třebová není moc známá, ona není veliká, ale říkali jsme si, že by to bylo pěkné zakončení muzejní noci.
1: Takže když to klapne, bude i hvězdárna. To se dozví zájemci přímo třeba v muzeu, tedy jestli se bude pokračovat
0: ano,
1: dál.
0: Ano, to bude opravdu záležet na tom počasí, jaké to bude, takže to určitě během toho večera řekneme ano, nebo prší je zataženo a bohužel.
1: Jasně. A uvidíme, jak a kam dál. Takže sobota 6.6. slavnostní otevření nové expozice v muzeu v Moravské Třebové, na které pozvala Monika Marhounová. Doufám, že jsem na nic nezapomněl, že jsme všechno řekli.
0: Snad ano. Přemýšlím.
1: Já také a myslím, že to je v pohodě, že jsme to všechno dali. A co jsme nedali, tak to si zájemci najdou na internetových stránkách, předpokládám muzea.
0: Ano, na internetových stránkách nebo na Facebooku, také tam máme pozvánku a všechny srdečně zvu na sobotu do Moravské Třebové.
1: Moc díky, že jste dorazila, ať se daří, ať se to povede. Naslyšenou. Dorazila, ať se daří, ať se to povede. Naslyšenou.
0: Děkuju, mějte se pěkně.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Investor požádal o povolení přípojky pro větrný park ve Vojtěchově. Drážní úřad chce do roka připravit legislativu pro autonomní vlaky a tramvaje. Sněmovna reprezentantů Spojených států podpořila rezoluci usilující o ukončení války v Íránu. A dnešek bude slunečný, teploty až 26 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Otakar Twirt. Soukromý investor požádal o povolení k napojení větrného parku ve Vojtěchově na Chrudimsku. Firma tam plánuje soustavu 5 elektráren s celkovou výškou až 250 metrů. Od energetického úřadu teď chce souhlas s výstavbou přípojky vysokého napětí.
2: Ta by měla být dlouhá přes 10 kilometrů a povede z Vojtěchova do rozvodny v Hlinsku. Celý větrný park má mít výkon 36 MW a splňuje tak označení stavby důležité pro energetickou bezpečnost. Z Chrudimska Josef Kopecký, Český rozhlas.
0: Chrudim znovu upraví systém parkování pod širokými schody. Náměstí u Vodárny a Havlíčkovou ulici radnice nedávno zařadila mezi placené zóny. To způsobilo problémy se zásobováním obchodů nebo návštěvou lékařských ordinací. Vedení města proto zavedlo pravidlo, že prvních 15 minut tam můžou řidiči parkovat zdarma. Drážní úřad začíná připravovat legislativu a nutné bezpečnostní požadavky pro provoz autonomních vlaků a tramvají bez řidiče. Chce ji mít hotovou zhruba za rok. Dnes někteří výrobci autonomní technologie testují, vždy ale musí s řidičem.
3: Třeba společnost AŽD provozuje na své dráze autonomní motorový vůz Edita.
4: Předběhl českou legislativu, takže s tím máme trošku problém, protože na tom vlaku teda jsme museli umístit strojvedoucího. I když jede v automatickém režimu, ten strojvedoucí má to vozidlo pod ohledem v rámci legislativy.
3: Říká ředitel AŽD Zdeněk Chrdle. Drážní úřad připraví podmínky pro provoz autonomních kolejových vozidel bez personálu. Pokračuje Radek Šafránek z drážního úřadu.
5: Chceme umožnit tu jízdu vlaku bez toho strojvedoucího. Řidiče. Musí být zajištěná bezpečnost, aby se nepřekročila rychlost, aby to zastavilo včas.
3: Materiál by měl být hotový zhruba do roka. Drážní úřad pak navrhne i změny předpisů na evropské úrovni. Jakub Vik, Český rozhlas.
0: Americká sněmovna reprezentantů schválila rezoluci o ukončení války v Íránu. Demokraty předložené usnesení podpořili taky 4 republikáni. Podobnou rezoluci už před měsícem schválil Senát. Podle agentury Reuters je ale hlasování spíš symbolické, protože na přehlasování téměř jistého prezidentského veta nemají předkladatelé dostatek hlasů. Bez svolení kongresu ale může americký prezident nasadit armádu maximálně na 60 dnů. S Íránem přitom válčí už přes 3 měsíce. Sport. Čeští fotbalisté mají před sebou generálku na mistrovství světa. V noci na pátek se v New Jersey utkají s Guatemalou. Co od posledního zápasu před šampionátem očekává, říká reprezentační záložník Tomáš Souček.
6: Víme, jak chceme hrát a chceme to ukázat, aby jsme měli zase o to větší sebevědomí na ten celý týden před tím prvním zápasem a hlavně na ten zápas. Co se týče Guatemaly, koukali jsme na ně, jsou to dost typy toho mexického stylu, ale je to hlavně o nás. Počasí.
0: Dnes bude v Pardubickém kraji polojasno a skoro jasno, k večeru od západu přibývání oblačnosti. Teploty 23 až 26 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky ty jsou nezdobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, stále počítejte se zdržením na příjezdu do Litomyšle od Vysokého Mýta.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Je čtvrtek 4. června a co pro vás máme v dobrém dopoledni, které právě teď startuje? Podíváme se třeba do Brandýsa nad Orlicí, kde pokračují opravy zámečku, jak to je s jeho historií i současností, všechno vám povíme v reportáži. Taky oslovíme včerejšího šedesátníka čerstvého Jiřího Langmajera, ten nás pobaví už za pár minut. Pokračujeme v Myslivosti, náš seriál, už 4. díl, když máme čtvrtek, a zkusíme i grilovat, ale pozor, bez masa. Tak příjemný poslech vám všem, ať se všechno daří.

0: Jak už se včera určitě slyšeli, 60. oslavil herec Jiří Langmajer. Je absolventem Pražské konzervatoře, kde se jako student něco navyváděl. Když na to před časem v našem rozhlasovém programu vzpomínal, nemohl zapomenout jméno herečky a své pedagožky Blanky Bohdanové, která nad ním ve škole prý držela ochranou ruku.
1: Ona se mě zastávala, ona říkala, vždyť tady ten chlapec není proto, aby se učil matematiku, ale protože z něj bude možná jednou herec, nevyhazujte ho, protože u mě na hodinách jako je hodnej, učí se. Ale já jsem nechodil na ty předměty jako ty matematiky a češtiny a tak, tam jsem hodně zlobil. Tam jsem chodil s kolegou Michalem Suchánkem. My jsme spolu utvořili zcela nezapomenutou dvojku Pata Patašon, protože on má asi o 20 čísel méně než já a strašlivým způsobem jsme zlobili, ale opravdu děsivým. U nás v té budově, kde dřív byla konzervatoř jako to hudebně dramatické oddělení, to znamená ty herci mladí jako, a tam byl takový malinký výtah pro 8 uhláků, na 8 uhláků, nahoru 4 uhláky, dolů 4 uhláky. Absolutní zákaz jakýkoliv manipulace, tak co naudělal Suchánek s Langmajerem, samozřejmě jsme si to přivolali. Nahoru jsem se naseukal já a dolů se naseukal Suchánek. Podstatně lehčejc, protože, jak říkám, měl o 20 čísel míň. A jeden další kolega nás začal prostě posílat skrz tu školu. A protože my jsme jako z toho měli hroznou srandu, přestože jsme se mohli zabít, protože to mělo víc kilo, než to mělo mít, tak v některých těch poschodích nebyly ty dvířka. Jenom projížděl skrz tu stěnu ten výtah. A chodili profesoři a šli a najednou skrz stěnu někdo, ty vole, to je prdel, zase to zajelo někam. Říkal, co to jako má znamenat, co nám tady prostě straší nebo co. A to jsme byli my se Suchánkem, který jsme řvali smíchy v tom uhláku právě, v tom výtahu. No a přivolala si nás tehdy velmi statná školnice, otevřela to. A seběhli se všechny lidi a pan ředitel a různí profesoři a uviděli mě, začali strašně řvát a do toho se ještě vyštrchl ten malý Suchoš ze spoda. No, dostali jsme ředitelskou důtku a podmínečné vyloučení do konce studia. Už nás měli všichni plný zuby.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Je 9 hodin, 15 minut, stále jste naladěni na pohodových vlnách, jak ráda říkám, Českého rozhlasu Pardubice. No a teď se podíváme do Brandýsa nad Orlicí. Zažil slávu šlechtického sídla, léta fungoval jako dívčí výchovný ústav a nakonec pomalu chátral. Příběh zámečku v Brandýse nad Orlicí ale dostal před 7 lety nový začátek. Historickou památku koupil lékař z Ústí nad Orlicí a spolu s manželkou se pustili do její záchrany. Dnes je zámek přístupný téměř každý den a návštěvníci mohou krok za krokem sledovat, jak se mění před očima. A jak se přesvědčila reportérka Barbora Soukupová, mnozí téhle možnosti rádi využívají.
1: No samozřejmě, vždycky se sem přijdeme podívat. Byla jsem tady dvakrát na prohlídce a úplně úžasný a teď jsem jenom tady nakoukla. No to je úplně úžasné, strašně se mě to líbí a já cokoliv se v Brandýse novýho dělá, tak strašně mě to vždycky potěší. A tohle to teda to bude jedna zase z dalších perel. Kdokoliv má tu sílu tohle to dělat, to je něco úžasného. Úžasného, klobouk dolů.
2: To byla paní Zdeňka, která se přišla podívat a já už jsem teď před zámkem s majitelem Pavlem Skalickým. Tady pořád pracují dělníci a protože jsem tady byla ještě před začátkem úprav, tak můžu posoudit, že ta změna je opravdu veliká na té fasádě.
3: Jižní fasáda nejvíc utrpěla při uzavření zámku. Byla ve velikých částech odmrzlá a oprýskaná, takže teď proběhlo obnovení. Právě probíhají nátěry finální barvou.
2: Vy jste i doplnili nějaké části zdiva, protože ono bylo úplně odlomené na spoustě místech. A stejně taky tady sochy vepředu, tam chyběly celé části.
3: Sochy byly ve stavu za minutu 12 se rozpadnou, protože zejména ty části, které vyčnívají z pod balkonu ven, na ty pršelo a vlastně degradovaly, takže s podporou Pardubického kraje jsme povolali restaurátory, kteří obnovili sochy do dnešní krásy.
2: A my se pomalu přesouváme dovnitř, tady po nové dlažbě, která vzniká ještě. Tady pán zrovna pokládá další kachly.
3: Původní dlaždičky, které byly pod arkádami, nahrazujeme žulovou dlažbou a přidáváme do ní ještě dekor hvězd, které jsou na zámecké věži.
2: A stejně také i nová podlaha hned tady vevnitř ve vstupní části.
3: Zase zde byla dlažba socialistického typu, nahradili jsme ji terasem a vložili jsme do něj obrazec, který se opakuje i v jiných místnostech původního zámku.
2: A výrazné změny jsou tady vidět úplně všude. Jsou to nově vyštukované stěny, místy i nově vymalované, opravené ornamenty na stěnách. Půda ta vlastně se celá rozdělila do jednotlivých pokojů na místo otevřeného prostoru.
3: Původní krov jsme rozdělili na malé pokojíky s přiznanými trámy a vlastně mohou sloužit jako ubytování pro návštěvníky akcí, svadeb nebo jiných kulturních a společenských aktivit.
2: Protože to jsou plány, které tady máte, pořádání různých akcí a něco dalšího?
3: Pracujeme na otevření kavárny, ještě letos bychom chtěli vybavit a otevřít turistické informační centrum, stále zlepšujeme park. Úplně čerstvě je položená příjezdová cesta, pokračujeme ve sbírce kostek pro vydláždění prostoru před zámkem, což je úkol letošního léta.
2: Zámek je přístupný prakticky každý den a lidé ho můžou volně navštívit. V týdnu tady pracují dělníci a o víkendu majitelé. Z Brandýsa nad Orlicí Barbora Soukupová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Orlicko-Ústecku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.
5: Říká

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
2: Tentokrát se zaměříme na zajímavosti týkající se značených tras v Pardubickém kraji, kde máme údajně nejaktivnější členy turistických klubů. Z Litomyšle až do Broumova vede pohřebení Orlických hor Jiráskova cesta. Prošpikované značkami jsou ale třeba i Toulovcovy maštale. A naslyšenou na dalších turistických zastaveních se těší Milena Potučková.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Yeah.

0: Procházeli jste se teď v poslední době po náměstí Republiky v Pardubicích? No asi ano, protože se hodně ptáte na to, cože to tam je. Ono to vypadá jako nějaký nadchod, zvláštní lávky nahoře. No, je to první etapa rozsáhlé obnovy inženýrských sítí v prostoru náměstí Republiky. V letních měsících místo čeká bezvýkopová oprava páteřní kanalizace v úseku od Jánovy ulice po Sukovu třídu. Zvolená technologie podle VAKu umožní provést rekonstrukci s minimálním zásahem do okolního prostředí i každodenního života v centru města. Práce byly zahájeny už v červnu přípravou provizorního systému pro přečerpávání odpadních vod přes rekonstruované území. Takže teď už tedy víte, co to je. Uvidíme, jak to bude dlouho trvat. Píšeme i na našem Facebooku, můžete si to podívat, i na fotografie, pokud nejste z Pardubic, že to přečerpávání bude zajištěno pomocí povrchově vedeného potrubí, které bude v některých místech umístěno na dočasných nadzemních lávkách. Provedení trasy bude využit také stávající podchod i pro pěší u zelené brány. Tolik tedy informace z VAKu Pardubice. No, je to v každém případě zvláštní, ale možná by bylo mnohem horší, kdyby se kopalo pod zem. Pojďme dále. Jestli pak víte, jaký je rozdíl mezi partékou a partikou? Jestli ne, tak si poslechněte vysvětlení od jazykovědkyně Dagmar Magincové.
1: Dnes se nám tu sešla hned dvě pozapomenutá slova, která jsou si hodně podobná, ale jen na první pohled. Partéka a partika. Partéka nebo taky parték je slovo doložené už v našich textech z 15. století a znamenalo krajíc chleba, zvláště ten, který se dával jako almužna. Takže se z něj stala i nadávka chudým studentům. Partéku jsme nejspíš převzali rovnou ze středověké latiny a ta ho zase měla z byzantské řečtiny, kde paratéke znamenalo něco někomu svěřené, někam uložené. No a ta partika, to byla přejímka ze střední horní němčiny s významem podvod, úskok, úklad, intrika nebo pletichář.
0: Zítra se zaměříme na slovo skrupule. Je 9:30. Příjemný den všem.
2: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: Teď pro vás máme jeden takový poměrně netradiční typ na výlet. V regionálním muzeu ve Skutči začala v úterý výstava Krása střeleckých terčů. Představuje řemeslo malovaných střeleckých terčů i další historické předměty spojené se střeleckými spolky, kdysi váženými sdruženími své doby. K vidění jsou asi 20 terčů, to uvedl ředitel muzea Libor Axler, že můžete vyrazit. No a nebo budete grilovat, možná dneska odpoledne či večer, a naše dnešní babské rady připomenou, že grilovat se dají vedle masa také sýry, zelenina a dokonce i některé druhy ovoce.
1: Babské rady.
2: Grilování už dávno není jen o mase. Vyzkoušejte grilovanou zeleninu. Skvěle se hodí paprika, cuketa, lilek, kukuřice nebo žampiony. Ty získají na grilu výraznější chuť. Může se z nich stát vydatná příloha, ale také hlavní jídlo. Velkou oblibu si získaly i sýry na grilu. Díky vysoké teplotě vytvoří křupavou kůrku a uvnitř zůstanou krásně měkké. Výbornou volbou jsou i ryby nebo mořské plody, které se připravují rychle a působí lehčeji než klasické maso. Pokud chcete grilovat brambory, doporučuje se je vždy před grilováním lehce povařit. Na grilu už jim pak bude stačit jen chvilka na opečení a nebude nezbytně nutné je balit do alobalu. Netřeba bát se ani ovoce. Ananas, broskve nebo banány po opečení skaramelizují a získají sladší chuť. A když je ještě teplé, naservírujete společně se zmrzlinou, budou vaši strávníci pět ódy.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. O čem se mluví?
1: Jak dopadly přijímací zkoušky na střední školy v Pardubickém kraji? Které školy zůstaly volné a nabízí místa ve druhém kole? Jsou kapacity dostatečné? Jak se mění nabídka oborů? Nejen na to odpoví v pořadu, o čem se mluví radní pro školství Pardubického kraje Josef Kozel. Ve čtvrtek v 17.30.
0: Český rozhlas Pardubice, o čem se mluví, s Milenou Potůčkovou a jejím hostem.

0: stále hraný Olympik, ať už je to želva nebo jiné písničky, věříme, že jste si možná i podupávali teď do rytmu. No a vy, kteří čekáte na další díl seriálu o myslivosti, tak teď je ten správný čas. Červen je měsícem myslivosti a taky ochrany životního prostředí a o tom je náš dopolední seriál. Včera jsme mimo jiné mluvili o tom, zda jsou divoká zvířata v českých lesích člověku nebezpečná. Myslivec Zdeněk Bulvat tuhle skutečnost vyvrátil. Šárku Rusnákovou ale ještě napadlo zeptat se na další šelmu, která se u nás začala stále více objevovat. Na vlka.
1: Těch vlků je hodně tedy.
2: To sčítání divoké zvěře vždycky je trošku problém. Nikdo přesně neví na jeden kus, kolik těch vlků tady je. Takže jenom se domníváme tak z nějakých záchytů, z fotopastí, kde jakkoliv může vlku být, ale samozřejmě i vlci hodně migrují, takže vlku to je jako ze spárkotou zvěří. V nějakých částech republiky je jí hodně a v nějakých částech republiky je jako přiměřený počet a to samé je i z vlky. V některých částech republiky těch vlků je opravdu hodně a pomalu jako zdecimují tam tu přirozenou zvěř žijící v lese a v některých částech republiky jako těch vlků je mnohem méně nebo tam nejsou vůbec zatím.
1: A můžou se teda vlci střílet? Jak je to vlastně? Nebo nějaký počet? Jak je to regulováno teď?
2: V dnešní době to není nějak regulováno právě, takže vlci se můžou přirozeně množit, vlci jsou chráněny, takže tyhle ty stavy jenom narůstají.
1: Když jsme u těch predátorů, co liška? Bylo takové období, kdy tady žádná liška nebyla kvůli přenosu vstekliny. Teď zase je to jinak, že? Teď už je těch lišek hodně v lesích.
2: Tak ta vsteklina už hodně dlouho nebyla zaznamenána v České republice, proto i už i ty očkovací cykly pro psy už jsou několika leté, už to není, že každý rok musí být pes očkován na vsteklinu, protože ten výskyt tady už nebyl hodně dlouho. Samozřejmě mají i jiné nemoci ty lišky, jako je prašivina a tak, ale těch lišek je opravdu hodně, proto ten velký tlak na tu původní zvěř, takže od vlků, lišek, kůň, koček domácích, psů, všech různých mývalů a plus ještě to velké zemědělské hospodaření a ta chemizace toho prostředí, tak je to ohromný tlak na tu naši původní zvěř a je veliký problém, aby vůbec mláďata se dožila nějakého věku.
1: Zmiňoval jste kočky, ty taky vadí?
2: Kočka je jako jeden z největších predátorů, hlavně nějakých hustěji obydlených oblastí, kde prostě vlastně skoro každý má doma kočku a málo kdo je tak zodpovědný, aby kočku držel jenom doma, takže hodně koček se potule po naší přírodě a kočka vlastně nechytá mláďata jako kvůli potravě, ale většinou jako pro zábavu a nosí je potom do těch příbytků ukázat, jak jsou šikovné s lovem.
1: Takže škodí myslivcům kočka. Může jí myslivec zastřelit?
2: Tak v nějakých zákonem stanovených podmínkách myslivec může zastřelit tou lavou kočku, ale ne každý myslivec. V krajních případech je to možné, ale

0: Vždycky je to jako o domluvě většinou s tím majitelem, když víme, koho ta kočka je majetkem, tak aby promluvil s tím člověkem, aby mu vysvětlil, že ta kočka jako škodí v té přírodě a chytá ty mláďata.
1: Tak to bylo takové malé zamyšlení s myslivcem. 9 hodin 50 minut, to je přesný čas. Zahrajeme si a chystáme pro vás už také aktuální zprávy. Na 10. hodinu, pohodový den.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: V obcích Pomezí a Mikuleč na Svitavsku nevzniknou akcelerační zóny pro větrné elektrárny. Deštivý pátek vystřídá slunečný víkend. První přehánky se objeví už dnes večer. Letos zemřelo na silnicích 24 motorkářů, meziročně o 14 víc. A dnešek bude slunečný, teploty až 26 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvirt. Dvě ze čtyř plánovaných akceleračních zón pro větrníky na Svitavsku nevzniknou. Ministerstvo pro místní rozvoj vypustilo z návrhu po námitkách kraje lokality Pomezí a Mikuleč. Informuje o tom hejtmanství. S dalšími dvěma akceleračními zónami ale ministerstvo dál počítá, a to na území Trstenic a Karle.
3: Vyškrtnutí Pomezí a Mikuleče z návrhu akceleračních zón pro větrné elektrárny Pardubický kraj vítá. Výhrady ale nadále má vůči navrhovaným zónám v Trstenici a Karli. Požaduje jejich zmenšení tak, aby případné větrné parky co nejméně narušily ráz krajiny a rekreační potenciál území. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
2: Zájem zahraničních turistů o letní dovolenou v Krkonoších roste. Podle hoteliérů přibývá rezervací ze zahraničí a oproti české klientele volí delší pobyty, většinou týdenní. Po pandemii koronaviru cizinců v Krkonoších ubylo a teprve teď se podle pracovnice infocentra ve Špindlerově Mlýně Sylvie Dlouhé začínají vracet.
4: Vyrovnává se to, stále samozřejmě převahu má česká klientela, ale jezdí k nám hodně návštěvníků z Polska, němečtí turisté jezdí, hodně Slováků a přijíždějí i návštěvníci z Holandska, z Dánska.
2: V Česku se na konci týdne vystřídá deštivé i slunečné počasí. Dnes odpoledne se od západu objeví přehánky, ojediněle taky bouřky. Večer pak budou srážky četnější. Pátek bude zatažený s deštěm nebo přehánkami, o víkendu už meteorologové čekají převážně malou oblačnost, v sobotu 21, v neděli až 25 stupňů. Letos na českých silnicích zemřelo 24 motorkářů, to je o 14 víc než za stejné období v loni. Vyplývá to z policejních statistik. Nejvíc nehod zatím policisté zaznamenali v květnu. Podle vedoucího organizace BESIP Tomáše Neřolda to může být z části i tím, že vzrostl celkový počet motorkářů.
5: Duben byl zase rekordní z pohledu toho, kolik lidí si koupilo novou motorku a začalo na ní jezdit. No a samozřejmě bohužel pořád jsou to i ty chyby řidičů, to, že motocyklisté si dostatečně neuvědomují, že se musí na té silnici chránit a že musí volit přiměřenou rychlost. A na druhé straně řidiči aut se ještě úplně nenaučili vnímat, že naše silnice jsou plné motorkářů.
2: Průměrná mzda v Česku vzrostla v prvním čtvrtletí na 50 282 korun. Minulý rok ve stejném období to bylo o skoro 3800 korun míň. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Po zohlednění inflace vzrostla mzda reálně o 6,4%. Nejmenší meziroční nárůst byl v odvětví výroby a rozvodu elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu. Naopak nejvíc mzdy vzrostly v odvětvích nemovitostí, administrativní a podpůrné činnosti a ve stavebnictví.
1: Počasí.
2: Dnes bude v Pardubickém kraji polojasno až skoro jasno, k večeru bude od západu přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky ty jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nehodu máme hlášenou ze silnice 1/43 kruhový objezd nedaleko Svitav, nehoda dvou osobních aut.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: A máme tady další hodinu našeho dobrého čtvrtečního dopoledne a vidím to jako velice pestré, protože nás čeká sport, basket to bude, taky zahrada, naučíme se pěstovat granátová jablíčka, řekneme si něco o chřestu, takže se podíváme i do kuchyně a máme pro vás i soutěž, věřte, nevěřte, ve hře opět kniha plná dobrodružství, tak ještě jednou přejeme příjemný poslech, pohodový den vám všem. A ještě písničky bych mohla přidat, tak nabídneme třeba Pokáče, Život je pes a teď už se nám rozjíždí Žlutý pes a Modrá, ta je dobrá.
1: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

10 hodin, 11 minut a Český rozhlas Pardubice posloucháte. A můžeme dát teď přednost jedné zelenině, lahůdce, které se přezdívá bílé zlato nebo i císařská zelenina pro výjimečné vlastnosti a nutriční profil. Řeč je o chřestu. Je to skutečně vyhledávaná lahůdka s bohatou historií, která se pyšní extrémně nízkým obsahem kalorií a vysokým množstvím vitamínů i minerálů. Historie je stará tisíce let. První důkazy o pěstování pocházejí ze starověkého Egypta, kde byl považován za pochoutku bohů. No a slávu přinesl i Jižní Moravě. V 19. století byly ivančické chřestové plantáže pojmem na celosvětové úrovni a tamní chřest byl dokonce známější než plzeňské pivo. Vyvážel se do celého světa, byl oblíbenou pochoutkou i na císařském dvoře ve Vídni, jenomže během totality jeho sláva upadala a získal neprávem reputaci buržoázní pochoutky. A hlavně byl problém v centralizovaném systému, který neumožňoval rychlou distribuci, což je pro chřest klíčové. Dnes se naštěstí zase s velkou slávou vrací do restaurací a do kuchyní českých hospodyněk a taky na česká pole. No a ještě ten název, to je taky zajímavé. Důkazem slávy českého chřestu je totiž právě i ten název chřest. Všechny evropské země vycházejí při jeho označení z řeckého slova asparagos a chřest je původní staročeské slovo a písemné zmínky o něm pocházejí už z dob Karla IV. Ale přeci jenom teď jsou Němci na tom s touto pochoutkou asi na prvním místě v Evropě. Je to tam nesmírně lákavé. Všude v restauracích si můžete ochutnat vynikající chřest, vynikající zpracování, ale možná nechybí ani na vašem stole. Jestli máte nějaký skvělý recept, budeme rádi, když se podělíte třeba na našem mailu studio.pardubice@rozhlas.cz. No a o těch léčivých účincích si popovídáme už v pondělí. Dívám se do kalendáře, to bude 8. června, kdy bude naším hostem v radioporadně bylinkářka Radka Svatošová, tak to budeme v těch chřestových zajímavostech určitě pokračovat.

0: Slíbili jsme i basket, tak tady je. Basketbalisty Nymburka dělí dvě vítězství od 21. titulu v Národní lize. Před svými fanoušky si totiž ve druhém finále poradili po vyrovnaném průběhu s Pardubicemi v koncovce a po výhře 80-74 vedou sérii 2-0. Finálová série se na konci týdne, konkrétně v neděli, přesune do Pardubic. S třetím nejlepším střelcem týmu, autorem 9 bodů, Františkem Rilichem, si na palubovce sportovního centra povídal před přesunem finále na východ Čech Jakub Kanta.
1: Po dvou zápasech v finále stále 100% Nymburk. Jak se bude za tou výhrou 80-74 ohlížet František Rilich?
2: To nejdůležitější je to finální skóre. Jsme rádi, že jsme to dokázali urvat takhle v těsný koncovce a myslím, že nejdůležitější, že jsme se odnesli dvě výhry takhle doma, ale bude to ještě o to těžší v těch Pardubicích.
1: Kousali Pardubice?
2: Kousali hodně, celý zápas, nevzdávali se a je vidět, že to je prostě neskutečně dobrý tým.
1: Vyhráte s celoobličejovým krytem, co vám je?
2: Měl jsem zlomený nos, že ještě nosím masku.
1: Ale už vás to teda některá nelimituje.
2: Už jenom kvůli riziku a prevenci.
1: Ono to bylo vidět i při té hře, vy jste se asi klasicky vrhal prostě po míči, bojoval, snažil se v obraně, ale došlo i v útoku, ne?
2: Jo, něco se povedlo i v útoku, takže za to jsem taky hodně rád.
1: Teď vás čekají dva zápasy v Pardubicích, je mi jasné, že to tam budete chtít ukončit, ale kudy tam povede ta cesta k tomu?
2: Musíme hrát stejně tvrdě a nenechat si je utíct. Samozřejmě, když uděláme nějaký náskok, tak nesmíme polevit. Podařilo se nám dostat vždycky na nějaký hezký skóre, ale vždycky nám se vrátili. Já si myslím, že hrát stejně basket a nepolevovat.
1: Taky by vám mohlo hrát do not to, že máte širší rotaci, že Pardubice mají ty klíčové hráče v menším počtu. Vy můžete překvapit každý z té soupisky. Je tohle taky věc, která by mohla hrát roli?
2: Myslím si, že určitě zdobí nás to celou sezónu a hodně se o to opíráme, že máme víc hráčů, který můžeme vystřídat a já si myslím, že to může hrát velkou roli i v těch venkovních zápasech.
1: Říká František Rilich po vítězství ve druhém finále Národní basketbalové ligy. Z Nymburka Jakub Kanta, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.
4: Někdy se to hold takhle sejde, že na co sáhneš,

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Povídat se budu se zpěvačkou a herečkou Petrou Černockou.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Za pět minut už bude půl jedenácté, stále jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Pardubice a jdeme na granátová jablíčka. Známe je asi jen z obchodu, nebo pokud jste byli ve Středomoří, mohli jste ochutnat granátové jablko z marhaníku granátového. Roste nejčastěji v oblastech s horkými léty a mírnými zimami. Původem pochází ze střední Asie, ale dnes se běžně pěstuje po celém Středomoří, na Blízkém východě, například Írán produkuje ty nejkvalitnější plody. No a pak je tu obec Veliny a pan učitel Miloš Kaplan, který má letos velkou radost, protože jeho granátovník mu právě kvete na zahradě.
1: Je to subtropická rostlina, jako všechny ostatní, co tady já mám. To znamená, je to takzvaný marhaník a granátová jablka to jsou proto, že když rozlomíte ten plod, tak vlastně oni připomínají české granáty, jo, a to je i punika granátům, jo, to je vlastně ten latinský název a všichni, kdo granátovníky známe, tak je chutnáme a prostě opravdu je to takový malý keřík, malý stromek a má strašně krásné květy. Vy tady vlastně vidíte, že už se tady
2: Vidím, jak se rozvíjí červené poupě.
1: Rozvíjí se poupátko, jo, a prostě já jsem sám zvědal, já jsem to ještě nezažil. Jo, vy to vidíte, že ta rostlina má tak 150 cm, je tak 6-7 letá. Dají se tady koupit ve speciálních zahradnictvích a tady bych se nebál. Tady prostě, jestliže se ta rostlina vám bude líbit, tak si ji kupte. Bez nějakého, prostě bez nějaké obavy.
2: Kdybychom se báli, že to zmrzne.
1: Že to samozřejmě by zmrzlo. A hlavně opadá na zimu. To znamená úplně stejně jako fík, neleknout se toho, prostě dát to zase do bezmrazích prostorů.
2: Někdy na konci září, radši, aby to nechytli září, mrazíky.
1: Jo, když chytnou mraziky, tak to upadá, ale prostě je to krásná kytka. Tohle to vyrostlo vlastně za rok, takhle krásně. Dá se z toho udělat prostě stromeček, dá se z toho udělat keřík, jak kdo chce.
2: Je to i pěkné, na pohled to je pravda. Pak když to kvete, tak je to taky krásné. A když z toho květu máme to granátové jablko?
1: No, právě to granátové jablíčko by mělo být do podzimu. Mělo být, je tam ten podmiňovací způsob, takže já fakt se na
2: nevíte,
1: to zvědavím.
2: To máte nové
1: nevím,
2: teď.
1: To je, nový to není úplně, ale já si myslím, že tak v listopadu určitě by to mohlo být.
2: Tak takhle, nové. To není, kolik let už máte tyhle rostliny?
1: Tahle je ta, co kvete asi šestý rok.
2: A teď bude plodit poprvé.
1: Ale to bude poprvé plodit, jo, takže myslím si, ale ona taky jednou hodně spálil mráz, taky spousta lidí by to vyhodilo, já jsem věděl, že ji prostě zachráním, takže okolo pátého roku si myslím, že opravdu ten granátovník může zakvést a může zaplodit.
2: A ono to je takhle i u těch citrusů nebo i u těch fíků, že to trvá, než ta rostlina se vzmůže na ty první plody, nebo určitě, liší se to asi?
1: Ale u těch třeba uroubovaných citrusů, tam, když chceme, aby to byla krásná silná rostlinka, tak třeba první, druhý rok ty květy bez milosti prostě vyštípat. A když si třeba koupíte citrus obalený malinkými plody, tak prostě, když ho přivezete domů, tak okamžitě ty plody odtrhat. Já to teď nechci nikoho urazit, ale takový víno pro Pražáky, jo. Prostě to, oni to chtějí prodat, tak tam nechají ty plody a to je prostě to nejhorší, co ty rostlině můžeme udělat. A je to prostě pro její dobro a když vám přežije první zimu, tak už vám pak přežije všechno.
2: Tak co vyzkoušíte, marhaník nebo nějaký ten citrus, ať už je to mandarinka nebo citron, no je to jenom a jenom na vás, ale jak jsme slyšeli, jde to. Jenom je člověk takový nadšenec, musí být zapálený do toho a ono se to podaří po mnoha chybách nakonec, jak vidíme u našeho respondenta, který je vynikající člověk, známe se už léta, je to Miloš Kaplan z Velin a moc ho tam zdravíme. Ať se daří nejenom v tom pěstování.

0: Jsme tady zase pro vás a máme pro vás soutěž, která se jmenuje...
1: Věřte, nevěřte.
0: Co pro vás máme tentokrát? No žádná změna není a já jsem moc ráda, protože takhle pěknou knížku pro děti jsme tady ještě asi neměli. Jmenuje se Ztracená kniha dobrodružství, je z nakladatelství Kazda, protože jsme měli v pondělí Den dětí, tak u tohle knihu soutěžíme celý tento týden. A pro vás, kdo jste si nás naladili třeba teprve dneska, tak připomínám, že je to o tom, že na jedné z cest do Amazonie narazil cestovatel Teddy Keen na ošlahný kufr se zápisníky neznámého dobrodruha. A všechno to překreslil, takže jsme si včera říkali, že to je faksimile těchto zápisků, to znamená, že je to dokonalá kopie. No a dozvíte se tam i takové praktické návody, jak rozdělat oheň, postavit přístřešek, upéct chleba, v uhlících jenom, vyrobit si kartáček z větvičky, orientovat se v divočině. Třeba se to bude hodit a určitě se to bude dětem vašim líbit. Tak tahle knížka je ve hře. A já tady mám pro vás dneska takové rčení, které všichni velmi dobře známe, a to rčení zní na šrot, být na šrot, znamená to být na mol opilý. A já dneska říkám, že pochází z lázeňství 19. století a původně odkazuje na léčebné metody přírodního léčitele Karla Šrota z lázní Karlova studánka v Jeseníkách. A teď si poslechněte, ta jeho léčba probíhala ve dvou fázích. Měl suché dny a mokré dny. Když byly suché dny, tak to byla přísná dieta, mohli jste pouze libové maso a zeleninu. A když byly mokré dny, tak jste nedostali k jídlu nic, za to jste museli popíjet víno. No a těmhle dnům se začalo říkat šrotovy dny a z toho vzniklo zkráceně být na šrot. Bylo to dneska trošku delší, ale věřím, že vás to zaujalo, tak pojďme si říct, jestli to je nebo není pravda. 726 46 48 48 a první volající na telefonu. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Pavlína. Opravdu to je dneska dlouhý. Nevím, ale budu vám věřit, je to takový zajímavý, zvláštní, opět jsem to nikdy neslyšela.
0: Já to můžu zkrátit, ať to není tak složité. Být na šrot, to znamená na mol opilý, to jste určitě slyšela, torčení být na šrot, pochází z lázeňství 19. století a odkazuje na léčebné metody léčitele Karla Šrota z lázní Karlova studánka v Jeseníkách. Takhle nám to stačí. Léčil své klienty alkoholem, zkrátka.
2: Já si myslím, že by to mohla být pravda.
0: Dobře, Pavlíno, tak děkujeme za váš tip a pohodový den. Mimochodem, máte ráda víno?
2: Já alkohol vůbec žádný.
0: Vůbec žádný, takže vy byste si tam nepřišla na své v Karlově studánce.
2: Ne.
0: Dobrý. Tak jo, ještě jednou hezký den, naschledanou.
2: To mám taky krásný den, naslyšenou.
0: A další z posluchačů už je na lince, dobrý den.
3: Dobrý den, paní Slezáko, a tady po dlouhé době Jarka z Újezdce.
0: No moc vás zdravím do Újezdce, paní Jarko, a ráda vás slyším.
3: Děkuju. Já jsem to poslouchala, když jste o tom mluvili. Souhlasím tak na 80%, protože už si nepamatuju přesně detaily, ale takže souhlasím v globále.
0: No počkejte, a tak co vám tam, to mě zajímá teď, kde je těch 20% nesouhlasných, v čem to?
3: No nejsem si jistá s tím alkoholem, jak to je.
0: Aha, jo, že by to nebyly šrotovy dny a na šrot proto, že se tam podávalo takhle to víno celý den.
3: Jo, to souhlasím, ale nevím jestli se střídali ty suchý dny,
0: jo, takhle.
3: S těmi dny. Alkoholu.
0: Ano, suché a mokré dny. To už si nepamatujete. Ano. Ale dobře si pamatujete, že to včera zaznělo, že jo? Když jsme vás zvali na divadelní představení na premiéru divadla 3 na šrot. Dobře, tak já děkuju i za váš souhlas. Jarko, zdravíme do Újezdce. Nádherný
3: Mějte
0: den.
3: Mějte se hezky, naschledanou.
0: No, tak to jsem tady zvědavá. Ještě třetí volající. Dobrý den.
4: Ano, dobrý den. Tady Alena. Příběh se mě líbil, tomu bych věřila. Ale že by z toho vzniklo to rčení být na šrot, to se mně nezdá, takže nebudu věřit.
0: Mm-hmm, že to nemá takhle s tou, vlastně s tou mluvnickou částí, s tou češtinou, to se vám nezdá. A odkud jste, paní Aleno?
4: Brandy snad Orlicí.
0: No, tak to jsme měli před chvílí, ten příspěvek o tom hradě tam. Už jste se tam byla podívat?
4: No, chodím tam průběžně.
5: Chodíte průběžně, jak to tam koupili, lékař s manželkou se tam o to starají, takže by to snad mohlo být zase krásné. Tak zdravíme do vašeho městečka a nashledanou. Věříte tedy tomu, že být na šrot znamená být na mol opilý, to víme, pochází to ale z lázeňství 19. století, suché dny, mokré dny, suché dny, dieta, libové maso, zelenina, mokré dny, víno, víno, víno. Pan Karl Schrott tohle to nabízel svým klientům v Karlově studánce v Jeseníkách. No a od toho potom vzniklo být na šrot. No dnes už se to tam určitě nepoužívá, tahle metoda, ale věřte, nevěřte, studio.pardubice@rozhlas.cz.

0: Charm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: Tentokrát představíme 10 šarmantních osobností, které jste během půl roku nominovali v ceně Zlaté slunce v naší rozhlasové anketě. O letních radostech si budu povídat se zpěvačkou Šárkou Reskovou. Povíme, co by nemělo chybět v cestovní lékárničce. S Šarmem se vypravíme do společnosti, konkrétně mezi znalce vína, a stolování bude patřit i další díl našeho seriálu o etiketě.
0: Šarm. V sobotu po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
2: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.
0: Český rozhlas Pardubice.

Být na šrot, máme tady takové pěkné sousloví, Daniel nám píše, zní to podivně, nikdy jsem o tom léčení neslyšel, tak vám dneska nevěřím, ale pokud to existovalo, klidně bych se na léčebnou kůru přihlásil. No, já teda nevím, Danieli, ale bez jídla a celý den, když by mi to někdo nutil, tak bych to asi nechtěla. A nicméně zase ti lidé zapomněli na všechny bolesti asi po tom celém popíjení celodenním a bylo jim chviličku líp, ale asi to dlouho nevydrželo tahle léčba. Nicméně je to pravdivá věc. Ten člověk, ten léčitel přírodní, se ale nejmenoval Karel, byl to Johan a nebyl z Karlovy Studánky, ale byl z Lázní Lipová. Ale jinak to všechno sedí, skutečně tam měl suché dny, mokré dny, suché dny jenom ta dieta, libové maso, zelenina, mokré dny, nejedli nic a popíjeli víno. No a tomu se začalo říkat šrotovy dny a pak nakonec to zdomácnělo, Víra se zkrátil verčení být na šrot a tohle rčení používáme pro stav, kdy je člověk po celodenním popíjení vína zcela vyčerpaný a zkrátka opilý. Jestli vás zajímá, co se v Lipové Lázních léčí dnes, tak vám to taky můžu říct, protože jsem si to našla. Je to tradiční léčba nemocí kožních, jako je lupénka nebo ekzém, dále nemocí z poruch výměny látkové a jsou to lázně klimatické, takže se tam léčí i netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí, duševní poruchy a taky léčba dětí, která se týká nemocí kožních a dýchacího ústrojí. Takže takhle to je dneska. A ještě mi tady doběhl poslední e-mail od posluchačky Venduly, která píše, dnes napůl souhlasí manžel a já nesouhlasím. Myslím si, že po takové kůře by pacienti mohli přejít do dalšího zařízení, aby si léčili játra. Asi by to bylo hodně náročné, no když v tom 19. století se ještě mnoho o tom zdraví nevědělo, jako dnes. Tak kdo nesouhlasil, dobře udělal, ale jenom z toho důvodu, že jsem tam změnila název šrota, teda jeho křestní jméno a název těch lázní. A pár z vás si toho všimlo, pár z vás to vědělo, takže to opravdu klobouk dolů před vámi. Jste úžasný. A teď tady jednoho z vás si tady vytáhnu. A je to posluchačka Eva, které gratuluji. Nevím teď přesně, která to byla, najdu vás asi v mailech, paní Evo, pošlu vám vzkaz, abyste věděli.

že jste to právě vy, která jste dnes vyhrála moc pěknou knihu plnou dobrodružství. A teď už si dáme Lenku Filipovou. Pokud budete poslouchat i nadále po zprávách, tak uslyšíte mluvčího záchranářů Pardubického kraje Josefa Strašíka a budeme mluvit hlavně o nehodách, které se mohou stát cyklistům, jakým způsobem je řešit, ale možná se dostaneme ještě i někam dál. A samozřejmě bude tady i prostor pro vaše dotazy, jako vždy.

Zrak je jeden z nejdůležitějších smyslů a život bez brýlí může být blíž, než si myslíte. V Oftexu provádíme laserovou operaci očí moderními lasery. Rezervujte si vyšetření na oftex.cz. Oftex. Otevřeme vám oči.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Pardubické vodárny zkontrolují stav svých kanalizačních poklopů. Šéfka úřadu vlády nesouhlasí s výtkami zaměstnanců, jsou podle ní neopodstatněné. Inflace proti dubnu zpomalila, meziročně nejvíc zdražily služby a alkohol. A dnešek bude slunečný, teploty do 26 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Pardubické vodárny prověřují příčinu nedávného pádu malého dítěte do 4 metry hluboké kanalizační šachty v Husově ulici v Holicích. Dítěti, pod kterým se zhouplo víko, se nic nestalo. Kanalizační poklop provizorně zabezpečili hasiči a policisté. Vodárny ho vyměnili v těchto dnech, necelé 2 týdny po incidentu. Mluvčí VAK Pardubice Vendula Horáková říká, že kvůli nehodě nařídí preventivní kontroly všech kanalizačních poklopů.
2: Vodovody a kanalizace spravují v regionu 29 047 kanalizačních poklopů. Jejich stav je kontrolován v rámci pravidelných ročních prohlídek a zároveň průběžně při provozní činnosti našich pracovníků v terénu.
0: V okolí Labské boudy v Krkonoších nezorská služba pořádá mezinárodní cvičení záchranářských psů. Do nácviku pátrání se zapojí 5 desítek specializovaných kynologů z evropských zemí. Tak rozsáhlé cvičení se dosud v Krkonoších ještě nekonalo.
3: Výcviku se účastní členové horské služby z Českých hor, jejich kolegové z Polska, Slovenska nebo Německa. Zdokonalují své psy hlavně v pátrání. Osoby hledají v různých terénech. Učí se používat nový software pro hledání, zvaný pátrač. Čekají je také nejrůznější přednášky. Z Krkonoš Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
0: Vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta nesouhlasí s výtkami zaměstnanců a odborářů. Podle ní jsou neopodstatněné. Bárta to řekla po společném jednání. Odbory a zaměstnanci úřadu protestují proti převodu lidskoprávních agent na ministerstva. Obávají se, že dojde k jejich oslabení a k odchodu zkušených pracovníků. Vyhlásili kvůli tomu stávkovou pohotovost a zvažují i stávku. Spotřebitelské ceny v květnu meziročně vzrostly o 2,1%. Inflace tak zpomalila, v dubnu byla na 2,5%. Vyplývá to z předběžného odhadu Českého statistického úřadu. Nejvíc oproti loňskému květnu zdražily služby, alkoholické nápoje a tabák. Meziměsíčně inflace vzrostla o 0,1%. Definitivní čísla zveřejní statistici ve středu. Čína zakázala vstup do země 4 novozélandským poslancům. Důvodem je jejich návštěva Tajvanu minulý měsíc. Minister zahraničí Nového Zélandu Winston Peters krok Pekingu kritizoval a uvedl, že cesta byla v souladu s politikou jeho země. I Tajvan rozhodnutí Číny odsoudil. Od neděle je na ostrově podruhé také český předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS. I jeho návštěvu Peking kritizoval s tím, že narušuje územní celistvost Číny. Ta považuje demokraticky řízený ostrov za svou součást a usiluje o jeho připojení.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Pardubickém kraji polojasno až skoro jasno, postupně ale od západu bude přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky ty jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Pozor na došetřování dopravní nehody na silnici 1/35 ulice Kapitána Jaroše v Litomyšli. Byla tam nehoda 2 osobních aut.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: A naším hostem by už za pár minut měl být mluvčí zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje Josef Strašík. Jaké nejčastější úrazy řeší v těchto dnech záchranáři? Letní počasí nahrává výletům a velmi oblíbená je cyklistika. Bohužel s tím přibývají i úrazy na kolech a elektrokolech. I o tom bude mluvit mluvčí zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje už za pár minut. Tak nadále přejeme dobrý den vám všem, venku je krásně.
1: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: Radioporadna.
1: Tak už se tady na sebe usmíváme s mluvčím zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje Josefem Strašíkem. Vítejte u nás.
2: Dobré poledne, zdravím vás.
1: Máte ponoční, bylo to náročné?
2: Dnešní noční zas tak náročná nebyla, ale rozhodně nepatřila taky k těm nejklidnějším.
1: Mm-hmm. Vy nejen, že jste mluvčím, to znamená, že mluvíte za záchranku, za to, co se děje a tak dále pro média, ale navíc jste opravdu člověk z praxe, takže sedíte u toho telefonu a navigujete lidi, kteří potřebují pomoct.
2: Přesně tak, operátor i záchranář v terénu.
1: Mm-hmm. A navíc teď chystáte jednu akci, takže vy opravdu nevíte, co dřív, pozvěte nás, nebo co všechno, co je u vás nového na záchrance?
2: Ono to není úplně jako vyloženě akce pro veřejnost, ale je to pro nás velká událost vzhledem k tomu, že otvíráme nové vzdělávací a výcvikové středisko, nejmodernější vzdělávací a výcvikové středisko, dovolím si říct. Mm-hmm. Už jsem tam byla, je to nádhera. Je to vlastně prostor, ve kterém naše záchranáři budou moct trénovat reálné situace. To díky tomu, že je tam například simulovaný byt, ten byt vypadá jako byt. Mm-hmm. S tím rozdílem, že tam jsou vlastně polopropustná skla, taková ta zrcadlová z těch filmů. Mm-hmm. A vlastně lektoři vidí na ty naše zaměstnance, kteří trénují, mají u sebe mikrofony, potom tam máme sanitku taky s kamerama a pak ještě projekční místnost například, kde se dá vlastně na projekci těch stěn vytvořit jakékoliv prostředí, dokonce i mlha. Takže je to snad co nejvíc reálné, jak to jde.
1: Kde to přesně máte?
2: Je to 16. června, je slavnostní otevření. Mm-hmm. V tuhle chvíli už jsou ty prostory normálně jako funkční, už tam pracují lektoři, vedoucí vzdělávání, ale slavnostní otvírání, kam přijede pan hejtman náměstci, tak bude toho 16.
1: No hlavně, že to bude pro tu vaši praxi ideální, že? Pro ty vaše zaměstnance.
2: Těším se na to, až skvěle. To bude funkční.
1: Tak jo, no ono je to potřeba, protože teď jsme tady mluvili o tom, co jsme slyšeli, myslím, že před hodinou ve zprávách, tolik mrtvých motorkářů už od začátku roku 2026 nikdy nebylo. O cyklistech tam nemusíme snad mluvit hned o tom nejhorším, nicméně ta poranění také přibývají.
2: Nedá se říct, že meziročně nějak přibývají, ovšem je to furt ta stejná problematika. Nejproblémovější vlastně ty následky mají cyklisté, kteří si neberou helmu. Mm-hmm. To je jasná statistika, všichni to víme, všichni víme, že bychom si helmu brát neměli a i tak měli a i tak si ji neberem.
1: Není to nikde povinné, takže když třeba chceme jenom tak přejet a to je naprosto běžné, že po městě lidé moc ty helmy nemají, i tady se můžeme setkat s těmi úrazy, anebo je to spíše na takových těch opravdu výletech do přírody?
2: No paradoxně nejčastěji ve městech. Mm-hmm. Ono to vlastně paradoxní není pro mě jako člověka, který jakoby zná ten průběh toho, jak se to stane, tak paradoxní to není. Cyklista jede přes přechod, třeba srazí ho auto. Nejčastější je to opravdu ve městech. Na silnicích se to tak často nestává jako právě v těch městech. Takže naopak právě tam by lidi ještě o to víc měli dbát toho, nošení helmy.
1: Ano, nejenom u dětí, ale tedy i u sebe. Ano. Tak to je první věc důležitá, se kterou jste přišel a to jste si řekl, takže teď je to opravdu jenom a jenom na posluchačích, jestli si nějakou tu helmu koupí. Tam je potom taky důležité, jakou vybrat, že? Ale to nevím, jestli do tohohle vidíte.
2: Tak na to už expert nejsem, ale já věřím, že u každého seriózního prodejce natrefí člověk na kvalitní helmu.
1: Mm-hmm. A pak tady máme elektrokola.
2: Elektrokola to je větší problém ze dvou důvodů. Elektrokola se staly trendem u, dejme tomu, starších lidí, kteří se furt chtějí aktivně pohybovat, ale už nezvládají takovou zátěž, jako by museli zvládat na normálním kole. U těchto lidí je pak horší i ta mobilita a ve chvíli, kdy se to spojí vlastně s něčím, co je velmi rychlé, tak často je tam riziko pádu a ty pády se dějí. Mm-hmm. Ten stroj vlastně jako může jet možná až 30 km v hodině, je to skoro regulérní motorka, jo. A v tom je to nebezpečný. Lidi jsou si nebezpeční sobě i svým okolí, proto bych chtěl, aby lidi dbali, jakoby, nebo vzali na sebe nějakou zodpovědnost toho, že aby jezdili opatrně a vlastně ohleduplně vůči svému okolí.
1: Ještě ta elektrokola chvíli budeme probírat, za chvíli, než se dostaneme ještě také k bazénům a k dětem. A máme tady prostor pro vaše dotazy, milí posluchači, takže můžete se ptát, máme tady odborníka, mluvčího zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje Josefa Strašíka a telefon 726 46 48 48.

0: Mluvčím zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje Josefem Strašíkem jsme teď u elektrokol. Mluvili jsme tady o tom, že skutečně dokážou vyvinout poměrně vysokou rychlost. Pokud ji nemáme omezenou, no myslím, by to mělo být, ale málo kdo si to nechá, tak to necháme úplně stranou. Ale na druhou stranu je to bezvadné, když přece jenom člověk, který ještě se cítí na to, že by mohl něco zvládnout, tak si to elektrokolo koupí. Ne?
1: Já to vůbec lidem nechci rozmlouvat. Elektrokola jsou za mě právě skvělý způsob k tomu udržovat se fit, provozovat nějaký pohyb, ač to nemusí být už vyloženě fyzicky náročný na krev, fyzický pohyb, ale furt je nutný k tomu mít respekt.
0: Tak, to rozhodně.
1: Ono se to rozjede, cukne to a
0: to je ten asi největší problém.
1: Překvapí kde koho.
0: Protože i to rozjíždění třeba do kopce, když už se tam někdo nastaví, tu rychlost určitou, tak než se na to zvykne.
1: No, přesně vím, jak to funguje. Nastaví se tu největší, že jo, do velkého kopce a najednou to škubne.
0: Ano, takže když někdo spadne takhle z kola, teď jsme tady o tom mluvili, i na těch cyklostezkách je poměrně velký provoz, hodně lidí se tomu věnuje, tomuto koníčku. Někdo jede velmi rychle, někdo zase s dětmi pomaličku. Jakým způsobem bychom měli zareagovat, když vidíme, že někdo padá?
1: Tak přijít k němu, oslovit ho a zjistit, zda je v pořádku. V tom lepším případě vám odpoví, zeptáte se ho, co ho bolí. Může se jednat o vlastně nějakou zlomeninu nebo pouhou odřeninu. To vlastně na to není jakoby univerzální návod pát na kole. Jo, tam už se to odvíjí od toho, co ho bolí. Jo, v případě, že je tam bolest končetiny, tak se nesnažíme nic imobilizovat, žádnou dlahou improvizovanou nebo něčím takovým. Prostě s tím jenom nehejbeme. Zkusíme mu dopřát trochu stínu, protože předpokládáme, že se to bude dít v létě. Dopřát mu trochu stínu. S tekutinem bych byl už opatrný kvůli tomu, že pokud je to kost, tak možná bude operační zákrok.
0: A tam zase se
1: a tam
0: nesmí
1: je
0: být
1: lačnost,
0: určitou dobu.
1: Přesně tak. A pokud se budeme bavit o tom horším případě, že nám ten člověk neodpoví po té, co spadne, z toho důvodu, že třeba neměl helmu, ale ač ji třeba měl, tak je v bezvědomí. Tak přijít k němu, oslovit ho, udělat mu nějaký bolestivý podnět, pokud nereaguje na oslovení, pokud nereaguje ani na ten bolestivý podnět.
0: Ten se dělá kde nejčastěji?
1: Bolestivý podnět.
0: Štípnutí nějaké?
1: Nějaký štípnutí třeba do ramene, výrazný. Ideální je stát v tu chvíli za hlavou, kdyby se on ohnal, tak aby jsme, jak se to říká, nedostali. A samozřejmě v tu chvíli, pokud je tam víc lidí, tak i hned volat záchrannou službu, kontrolovat dýchání. A v tu chvíli už se rozjíždí velký záchranný řetězec s tím, že to může končit i leteckou záchrannou službou a transportem do specializovaného zařízení.
0: No. Ano, to říkáte, to jste říkal vlastně i během písničky, že bohužel tady to nekončí u odřenin, hlavně na těch elektrokolech, jak to jede rychle, tak může to být velmi nebezpečné. A co když je to právě ta cyklostezka, kam se auto nedostane? Jak to nejčastěji řešíte? Vrtulníkem nebo jak
1: se
0: dostanete?
1: Tak ono na tu cyklostezku v zásadě se jako to auto dostane. Mm-hmm. Vždycky, jakoby, pokud se tam dostali ti cyklisté
0: tak
1: a není tam sloupek, tak se tam autem dostanu. Mm-hmm. Já třeba jakoby tady ke Kunětický hoře, jak je cyklostezka podél Labe, tak tam se dá úplně krásně najet a projet celá ta cyklostezka.
0: No ale já jsem třeba na tom myslela, teďka jsme jeli směrem na Kuks a tam už jsou takové ty zábrany právě i přes město, ty cyklostezky si tam na to dávají pozor, aby se tam právě auta nedostávala a aby se tam nejezdilo.
1: Jsou některé sloupky, které jsou pro IZS bordělatelné, ale ne všechny, takže v takovou chvíli je letecká záchranná služba to řešení, protože vlastně to neznamená, že letecká záchranná služba lítá k tomu nejvážnějšímu, ale i k tomu, kde je nedostupný terén. Takže tam by mohli řešit třeba jen pouhou zlomeninu kvůli tomu, aby je dostali ven, nebo nám pomůžou hasiči čtyřkolkou, který by se tam vešli. Je spoustu možností.
0: My tady mluvíme o takových těch nepříjemných situacích, které můžou ty letní sporty přinést. Samozřejmě si to nikdo nepřeje, nicméně je dobré být připraven a za chvíli budeme řešit bazény, koupání.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
4: Naším dnešním hostem bude herečka Monika Tymková.
2: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Naše další téma s mluvčím zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje Josefem Strašíkem je voda, koupání, děti, bazény, zahradní. Ono stačí jenom málo vody a může se stát neštěstí, že?
1: A stejně tak může jít jenom o vteřinu, minutu a může se stát neštěstí. Já si myslím, že ve chvíli, kdy otevřu tohle téma, tak budu mluvit za všechny své kolegy, kteří tohleto považují za výjezd, ke kterému by nikdy nechtěli. A to jsou právě děti v kritickém stavu. A tady se bavíme přímo o tom, že dítě spadne do vody, má je minutu bez dohledu a následky jsou jako fatální, tragické. Tohle je věc, na kterou chci apelovat. Rodiče, prosím, hlídejte své děti, nejenom rodiče, prarodiče, kdokoliv máte to dítě na starost, mějte ho furt v dohledu. Ve chvíli, kdy přestane křičet, tak to znamená, že se děje něco špatně.
0: A nemluvíme tady jenom o těch vodních plochách, rybnících, ale právě o těch zahradních bazénech i bazéncích. Taky
1: přesně
0: se stává,
1: tak,
0: že stačí jen opravdu malý dětský bazének.
1: Ano, stačí malý bazének a neštěstí je na světě. No. Problémové jsou taky takové ty plachty, které zabraňují tomu, aby tam třeba padalo listí.
0: Ano, ano.
1: Oni jsou, vypadají jako bublinková folie. Do toho, když někdo spadne, a to nemusí být dítě, to může být i dospělý, tak z toho se nedostane ven. To je ještě nebezpečnější. Co můžu rodičům doporučit, tak je prostě ohrádka okolo toho bazénu a ve chvíli, kdy dítě za tu ohrádku, tak jedině pod stálým dohledem.
0: A to je docela dobré, u těch malých bazénků to lze aplikovat takhle. A pak jsou takové ty konzervy,
1: velkých,
0: že toto je hodně na zahradách vidět, takové ty...
1: Jo, takové ty kryté bazény.
0: Když už se to stane a my přiběhneme teda k tomu, nikomu bych to opravdu nikdy nepřál, plně mám husí kůži z toho. Vytáhneme to dítě a musíme řešit hned, co dělat.
1: I hned volat záchrannou službu. Čím dřív ji zavoláte, tím dřív my přijedeme. A v tuhle tu chvíli je důležité, aby jsme přijeli včas všechny složky, které pojedou na místo a že jich bude hodně. Začíná se vlastně 5 úvodními vdechy. Kvůli tomu, že vlastně potřebujeme vypudit tu vodu ven a dále podle instrukcí operátora. Pokud to dítě už nebude dýchat, tak pokračujeme v resuscitaci, ve které s váma bude ten operátor po celou dobu až do příjezdu posádek.
0: Ale těch 5 úvodních vdechů, to je hned na začátek.
1: 5 úvodních vdechů je hned na začátek. Liší se tam vlastně objem těch vdechů, ale o těch vás taky operátor poučí. Proto první, co vytáhnout ven a zavolat 155.
0: Tak. Aplikace záchranka, to už jsme tady probírali.
1: Přesně
0: minulé.
1: Tak.
0: Velmi důležité mít to v těch chytrých telefonech, protože to zjednoduší práci, že?
1: Jestli můžu říct ještě jednu věc, chápu, že ty rodiče jsou v tu chvíli ve velkém stresu, ale my nevyjedeme, dokud nebudeme znát adresu. Potřebujeme zřetelně slyšet adresu. A chápu, že je to náročný, chápu, že ji člověk zapomene. Jo, proto buď aplikace záchranka, nebo prostě zastavit se na chvíli a fakt říct tu adresu, jinak my nemáme kam jet.

0: Pět lidí u telefonu, pět záchranářů, kteří se střídají ve dne v noci, sedí tady v Pardubicích na zdravotnické záchranné službě Pardubického kraje a rozhodují v určitém momentu i o životě některých lidí a to pro vás musí být psychicky teda nesmírně náročné, zvláště když se jedná o takové ty kritické případy. Máte i nějakou podporu, která se týká vaší psychiky?
1: Tak určitě podporu máme v podobě vlastně peerů, které nám poskytuje náš zaměstnavatel, jsou to zaměstnanci záchranné služby, kteří mohou poskytnout vlastně nějakou úvodní psychosociální intervenci, jestli to říkám správně, a následně můžou i odkázat na nějakého odborníka. Ve chvíli, kdy se jedná o nějaký náročnější výjezd, ve chvíli, kdy se něco takového stane, že proděláme nebo prožijeme vlastně nějakou náročnou událost, tak máme i možnost toho, že nás vystřídají v práci. Mm-hmm. Můžeme odejít už.
0: Ano. A vy si to zjišťujete, jak to dopadlo? Třeba ty jednotlivé případy takové, co vás zajímá, tak je to tak dobré to vědět?
1: Nebo? Realita je taková, že že ve chvíli, kdy naše práce skončí, tak už o tom pacientovi nic vědět nesmíme. Mm-hmm. My ale vlastně z nějakých edukačních účelů můžeme si zjistit, jak ten pacient dopadl, kvůli tomu, aby jsme měli zpětnou vazbu, aby jsme zjistili, jestli ta dušnost byla od srdce nebo od plic například a příště to dokázali rozlišit.
0: A i jestli vaše ta dedukce byla správná.
1: Přesně tak.
0: Vy jste tady říkal před chvílí velmi důležitou věc a já bych na to chtěla ještě jednou upozornit, jak je nesmírně důležité nahlásit, když zavoláme na tu záchranku 155 adresu, kde jste. To je to první, co vy potřebujete vědět. Teprve potom dochází k tomu, co mají dělat s tím člověkem.
1: Ano, přesně tak. Není adresa, nemáme kam jet. Já chápu, že to zní strašně a že se na to můžeme ptát opakovaně. První faktor, v tom telefonu je strašně špatně slyšet ten volající. Když je ještě někde venku, fouká vítr,
0: ještě
1: je v hlučném prostředí, nebo křičí, on sám, nebo špatně vyslovuje. My potřebujeme znát tu adresu přesně, aby pomoc mohla přijet. Chápu, že pro lidi, kterých se ptáme opakovaně na tu adresu a furt jim nerozumíme, to může být frustrující. Ty volající začínají být agresivní a svým způsobem my je chápeme, ale my jim nerozumíme. A záchranka nemůže vyjet, dokud neznáme adresu. Ve chvíli, kdy známe adresu, můžeme začít poskytovat tu první pomoc. Ve chvíli, kdy jsme začali poskytovat nejdřív první pomoc, tak už se adresy nikdy nedobereme a záchranka nevyjede.
0: Tak to je věc, která je potřeba, myslím si, velmi důležitá. O tom se zase tak často nemluví i z hlediska vás, záchranářů, co potřebujete od těch lidí, co je pro vás zásadní a důležité. No a když už se teď blížíme ke konci toho našeho povídání, tak abych to zase trochu odlehčila k těm praktickým věcem, když už vyrazíme někam na výlet, vrátím se k tomu kolu zase. Co s sebou do toho batohu, co byste tam dal, co by tam nemělo chybět, když dojde k nějakému tomu poranění, abychom měli aspoň něco po ruce, nějaké
1: novou
0: základní
1: duši a záplatu na galusku.
0: Aha, no tak to nevozím teda.
1: A z těch zdravotnických věcí, tak já bych tam určitě nějakou základní výbavu, kterou je nějaká leukoplast, hotový obvaz, ten klidně třikrát, může to být, můžou tam být nůžky, náplasti, ať už na běžné puchýře nebo na nějaké škrabance, dezinfekce. Pokud chce někdo tu, jak se říká, neštípavou, to je s jodem, ale pokud je alergický na jod, tak peroxid vodíku.
0: Ano. No a to ale není neštípavé.
1: Peroxid vodíku je štípavá právě.
0: Ano, ale mě, víte, že to se mě docela, to se mě líbí, když se třeba poraním nějak, tak když to neštípe, tak si říkám, že to neúčinkuje.
1: Jo, a jo? Jakmile to šumí a
0: jo, tak to je přesně,
1: tak to je
0: říkám,
1: ono, to, co vypálí ty bacily.
0: Teď je to zaléčené. No, Josefe, já vám přeju hodně sil ve vaší práci, teď v létě ji budete opravdu potřebovat a děkujeme.
1: Taky děkuju.

0: Teď zabrousíme na chvíli do světa sportu. Právě 4. června v roce 1995 se uskutečnil první ročník pražského maratonu. I přes svou poměrně krátkou historii se tento závod zařadil mezi nejprestižnější svého druhu na světě. Jeho prvního ročníku se účastnilo 1000 sportovců. V letošním roce to bylo 11 000 běžců z více než stovky zemí světa. Ale teď už se na trať vydáme s dětmi a Terezou Brázdovou.
1: Co je maraton?
2: Jo, tak to vím. To jsem koukala, to dělal můj strejda, že tam někdo běží. A 300-500 kilometrů.
1: Počkej, kolik, to je moc. Kolik se běží maraton?
2: No, třeba
1: jak je dlouhý?
2: 9100.
1: A uběhne tu dálku někdo?
2: No, můj strejda to uběhnul, dostal medaili na prvním místě asi.
1: A kde to běžel?
2: No, on to běžel v Praze, protože on tam běží. To vidlí a fanděl tam děda, tačka, teta Vendulka a my jsme s mámou byli doma.
1: A jak dlouho ten maraton tak se běží asi?
3: Třeba 10 hodin.
1: A jsou vyčerpaní ti běžci potom?
3: Jo,
4: to ví, že potom jsou.
3: Potom jim bolí nohy a jsou spocený.
1: Co se při tom běhu nesmí dělat?
3: Nesmí si dělat zkratka a ještě se nemá postukovat všichni lidé ještě a dávat nohy na lidé, aby nespadly.
2: Tak to v žádném případě ani v divadle.

0: čem se mluví?
1: Jak dopadly přijímací zkoušky na střední školy v Pardubickém kraji? Které školy zůstaly volné a nabízí místa ve druhém kole? Jsou kapacity dostatečné? Jak se mění nabídka oborů? Nejen na to odpoví v pořadu, o čem se mluví radní pro školství Pardubického kraje Josef Kozel. Ve čtvrtek v 17.30.
0: Český rozhlas Pardubice, o čem se mluví, s Milenou Potůčkovou a jejím hostem.
2: Dnes ráno, když bylo půl,

0: taky kráčíme po té naší rozhlasové cestě. A opět jsme dokráčeli k 12. hodině, takže vám už teď s Honzou Vamberským přejeme dobrou chuť k obědu. Ano. Písničky si můžete poslechnout přesně od srdce tak, hned po 12. Dalibory zdravíme, dnešní svátečníky.
1: No, máme prosím tě po 12. Daliborka v playlistu, je tam.
0: Nevypadá to.
1: Ne, je, nevypadá je to, je škoda. Zrovna dneska, když má svátek, tak by se to hodilo.

0: nevadí, no. Jsou tam ale jistě jiné libosti, tak po 12. hodině
1: je tam přidáme. Nádherná láska, no, třeba výborně. Pavel Novák, no, tak, nebo doktor Damdydam, tu mám ráda, no, Václav taky. Neckář.
0: Ano, no tak po 12. opět máme co nabídnout k vašim pozdravům, to je dobře. Začala letní sezóna, červen je tu, koupaliště mnoha už mají otevřeno, ta přírodní, ta jsou dostupná prakticky nepřetržitě. Tak jak to vypadá se stavem a kvalitou vody v koupacích prostorách, tak to prozradí Pepíček Kopecký ve 14.20 a také se mrkneme do Východočeského muzea na nový přírůstek sbírky Východočeského muzea v Pardubicích. Neprozradím, co to je.
1: Dobře, poslechněte si dnešní Dobré odpoledne.

0: Libuše Švormová slaví 90 let.
1: S velkou radostí vám představuji svoji novou knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu Radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Pardubice, zprávy.
2: Investor požádal o povolení přípojky pro větrný park ve Vojtěchově. V Brandy se na Torlicí pokračuje obnova barokního zámku. Průměrná mzda v Česku je skoro o 3800 korun vyšší než před rokem. A počasí. Většinou dnes čekejte v kraji jasno až polojasno a teploty do 26 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré čtvrteční poledne. Soukromý investor požádal o povolení k napojení větrného parku ve Vojtěchově na Chrudimsku. Firma tam plánuje soustavu 5 elektráren s celkovou výškou až 250 metrů. Od energetického úřadu teď chce souhlas s výstavbou přípojky vysokého napětí.
3: Ta by měla být dlouhá přes 10 kilometrů a povede z Vojtěchova do rozvodny v Hlinsku. Celý větrný park má mít výkon 36 MW a splňuje tak označení stavby důležité pro energetickou bezpečnost. Z Chrudimska Josef Kopecký, Český rozhlas.
2: Hronov nad Doubravou bude pokračovat v opravě kostela svatého kříže. Památka s románskými prvky má poškozenou střechu. Další etapa rekonstrukce za 2,5 milionu korun má být podle podmínek smlouvy hotová v polovině září. V Brandýse na Torlicí pokračují úpravy zámečku. Původně šlechtické sídlo z 18. století bylo od roku 2014 opuštěné. Před 7 lety ho koupili soukromí majitelé a postupně ho opravují s pomocí města Pardubického kraje nebo příspěvků z evropských peněz. Na čem aktuálně pracují, říká majitel Pavel Skalický.
4: Dokončujeme příjezdovou cestu, přes léto bychom rádi vydláždili před zámkem, pokračujeme s opravami fasád. Pracujeme na otevření kavárny, turisticko-informačního centra, vytváříme nový přístup z východní strany k zámku.
2: Drážní úřad začíná připravovat legislativu a nutné bezpečnostní požadavky pro provoz autonomních vlaků a tramvají bez řidiče. Chce ji mít hotovou zhruba za rok. Dnes někteří výrobci autonomní technologie testují, vždy ale musí s řidičem. Průměrná mzda v Česku vzrostla v prvním čtvrtletí na 50 282 koruny. Minulý rok ve stejném období to bylo skoro o 3 800 korun méně. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Po zohlednění inflace vzrostla mzda reálně o 6,4%. Nejmenší meziroční nárůst byl v odvětví výroby a rozvodu elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu. Naopak nejvíce mzdy vzrostly v odvětvích nemovitostí a administrativní a podpůrné činnosti a ve stavebnictví.
0: Počasí.
2: V Pardubickém kraji dnes čekejte polojasno až skoro jasno, k večeru bude od západu přibývat oblačnosti. Nejvyšší denní teploty 23 až 26 stupňů, na horách 16 až 19 stupňů Celsia. Povane mírný jihozápadní až jižní vítr. Rozptylové podmínky jsou dnes dobré až velmi dobré, tlak slabě klesne a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Kolony se tvoří vlivem silného provozu v Litomyšli na silnici číslo 35 v Moravské ulici, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Dobré čtvrteční poledne, tak Dalibor Janda v playlistu nakonec je. Představte si to, zahrajeme vám ho, budete-li chtít. K tomu můžeme přidat z výběru ještě Mňágu Ašdjorp, Karla Zicha, Helenu Vondráčkovou, z českých interpretů ještě Václava Neckáře, Jakuba Smolíka, případně kapelu Kabát nebo Marii Rotrovou či Pavla Nováka. No a z těch zahraničních se tady dívám, že si budete moci vybrat třeba Pet Shop Boys a nebo Sarah Connor, či tady ještě je kapela Bengals. Ta nabídka je pestrá.
0: Písničky od srdce a Jan vám

0: Můžete volat nejenom do kapek deště, ale hlavně sem k nám do studia na číslo 726464848. Můžete ale i psát do e-mailové schránky studio.pardubice@rozhlas.cz a nebo na SMS-kové číslo 900104.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
0: Tak a někdo už by měl být na telefonu. Kdo pak to je? Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den. Tak, no já jsem v napětí, ano.
2: Buďte v napětí, protože to nečekáte.
0: Ne? Dobře.
2: Tak tomu Daliborovi popřejem všechno nejlepší skládku.
0: Ano.
2: A mohli bychom si pustit jeho písničku.
0: Určitě, určitě. Klasika je tady. Hurikán. Mějte se hezky. Naslyšenou.
2: Ano.
0: Ano, kola se točí dál, motor už práci vzdal.

0: si vzdal.
1: No jo, to byla taky naše hitovka, když jsme byli malí kluci. Hurikán Dalibora Jandy, písnička Od srdce Českého rozhlasu Pardubice a někdo opět na telefonu. Haló?
2: No haló, tady Mařenka z České Třebové.
1: Mařenka z České Třebové.
2: Pane Zamberský, šoukne zem hurikána. Ten bílej karavan pro všechny dámy, co ho zbožňujou, aha, že jo, samozřejmě. Aha. Protože Václav je prima klub.
1: Tak,
2: jo.
1: Přesně
2: akorát,
1: tak.
2: Akorát mě štve tím, že má pozemek na Měsíci. Tím mě teda namíchnul, protože je to blbina na ento, ale to nevadí. Je to
1: já ho chci
2: klub.
1: Taky, já chci být jeho soused.
2: Tak se s ním šávněte. Jo, hele, hezký
1: dobře.
2: Den.
1: Mějte se
2: moc.
1: Hezky, naslyšenou.
2: Na

0: Tak jelikož nehrajeme na přání, nebyl bílý karaván. V této hodině byly to UB40 a jejich óda na červené, červené víno.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
0: A jdeme na další z vašich pozdravů, koukáme, jestli se nám nerozbliká telefon. Zatím to nevypadá, tak se podíváme, co nám píšete. Vidím tady, že byste chtěli zahrát Aničce Smejkalové z Výprachtic. Dnes má narozeniny, tak hlavně zdraví, štěstí, lásku a spokojenost přejí Alena a Karel a taky Novákovic Pavel.

0: Láska a někdo na telefonu, tak kdo pak je na drátě? Dobrý den.
1: Dobrý den, tady je tady Eva a já bych chtěla nechat zahrát sobě písničku, ať se mě zítra vydaří cesta, sice má pršet, jedu za dcerou do Lánu na víkend. No víkend už má být lepší, ale tak v autobuse mě to nebude vadit, že jo?
0: Přesně tak, mě přesně
1: bude
0: tak.
1: Pršet. Tak nějakou českou písničku, já to nechám na vás.
0: Dobře, mám tady jednu připravenou, tak se mějte hezky, naslyšenou.
1: Jo, naschle.
0: No a píšete ještě, zahrajte mi ty kabáty, potřebujeme totiž trochu energie. Dožil po obědě, byla rajská s knedlíkem, sladká jako cumel. Tak teď trpíme a do kantýny zdravíme, Miloš a Luboš. Miloši a Luboši, kde kdo by vám tu úžasně přeslazenou rajskou s knedlíkem záviděl?

0: pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlasjede.cz.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.
1: Pokračujeme dále ve vyřizování vašich poledních vzkazů a pozdravů. Nabízeli jsme Karla Zicha, taky si o něj žádáte, tak teď bude znít v našem vysílání. Kola Pop Music se točí dál pro Boženku.

Ach, to byl Rock and Roll for You. Karel Zich a kola Pop Music se točí dál. Písničky od srdce také pokračují dál i minutu před půl jednou. A máme volno, představte si to, tak klidně vytáčejte telefonní číslo sem k nám 726464848 anebo pište e-mailová schránka studio.pardubice@rozhlas.cz a číslo pro SMSky 90 011 04, tvar zprávy Pardubice Mezera a krátký text vašeho pozdravu. A teď pošleme i pozdrav do Ústí nad Orlicí, do parku Kociánka, kde se dnes bude konat Den životního prostředí, tedy ukázky výcviku dravců.

Tak se tady čekají na vaše pozdravy. Teď pročítám v kroniky našeho regionu a zaujala mě zpráva z roku 1639, ze 4. června. To začalo totiž první švédské obležení Pardubic ve 30-leté válce. Švédským oddílům tehdy velel, pozor, emigrant plukovník Zdeněk Hrabě z Holic. No, u Pardubic neuspěli, 14 dní Pardubice obléhali a tak Švédové odtáhli Hradci Králové a tam neuspěli taky. Takový marný boj mi to připadá, vidíte.

0: romantická a plouživá Eternal Flame a Bengals, dívčí kapela, teď dozněla ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice, teď převedeno do řeči čísel 1237. Někdo je na telefonu, kdo pak to je? Dobrý den.
1: No zase Mařenka. Jeničku, když se mi nevyhověl, tak bych prosila šoférskou od Ládi vodičky.
0: Ale vy jste nepochopila, že my nehrajeme na přání v poledne ve všední dny?
1: No, já jsem to neposlouchala.
0: No, to už je dlouhé roky zavedené pravidlo, jenom ve svátek a o víkendu po 12. hrajeme na přání.
1: Jo,
0: tak jo. Zahrajeme, ale taková trošku šoférská je to, cesta z města.
1: Jasně, děkuji moc.
0: Mějte se, naslyšenou.

0: podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Tentokrát se zaměříme na zajímavosti týkající se značených tras v Pardubickém kraji, kde máme údajně nejaktivnější členy turistických klubů. Z Litomyšle až do Broumova vede pohřebení Orlických hor Jiráskova cesta. Prošpikované značkami jsou ale třeba i Toulovcovy maštale. A naslyšenou na dalších turistických zastaveních se těší Milena Potučková.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Yeah.

touží po zblížení minutu po tři čtvrtě na jednu. My bychom se taky s vámi rádi zblížili, třeba minimálně na telefonu 726464848 a bohatě by nám k tomu stačilo, kdybyste někomu poslali polední písničkový pozdrav takhle pěkně při čtvrtku. Ale ještě stále máte šanci případně i napsat e-mailová schránka studio.pardubice@rozhlas.cz a číslo pro SMSky 90 011 04.

0: Lukáš Ďorb a písnička Nejlíp jim bylo v písničkách od srdce Českého rozhlasu Pardubice. Tak, další šance poslat ještě někomu polední pozdrav. Já schválně počkám, protože blikali jste docela dost před písničkou, kterou jsme si teď hráli, tak chvilečku vyčkáme. Třeba se ještě v této hodině nějakého vašeho pozdravu dočkáme. Tak schválně, jo? Kdo si vsadí teď, že bude písnička? Tak, 726464848, že bude písničkový pozdrav. Ono to chvíli trvá, já vím, než to vytokáte na těch displejích, nebo mnohdy třeba ještě vytočíte. Znám, mám známé, kteří ještě pořád mají takový ten starý ciferníkový telefon, pevnou linku a funguje to, je to velká nostalgie. Tak a někdo už to zvládnul, kdopak to je? Dobrý den.
1: Dobrý den, tady paní Eva a chtěla bych zahrát panu Růžičkovi Pro radost.
0: Dobře. No. Václav Necká, doktor Damdydam nás bude léčit. Co vy na to?
1: Ano, děkuji.
0: Tak jo, mějte se hezky, naslyšenou.

0: Doktor Dandy Dan, Václav Neckář, za chvíli Michaela Spáčilová. Konkrétně za 7 minut přinese další zprávy. No a po zprávách, tak to už Alex Minářová a její host, herečka Monika Tymková a ještě jeden z vašich pozdravů. Tak kdo je na telefonu? Dobrý den.
1: Dobrý den, tady je posluchačka z Orlických hor. Já bych chtěla poprosit, jestli můžete pozdravit moje spolužačky a spolužáky z ročníku 1950, kteří chodili do učiliště v Chocni a v Chrudimi a učili jsme se na kuchaře.
0: Dobře.
1: A my máme po 58 letech první asi a i poslední sraz teďka v sobotu. Tak bych chtěla všem spolužákům, s kterými se tam potkáme, aby se nám to vydařilo, aby jsme se poznali, protože to bude asi hodně zajímavý, tak bych vás prosila o nějakou pěknou písničku pro všechny.
0: Dobře, Marie Rotrová, písnička s tebou, ať se vám to vydaří, to setkání. Naslyšenou.
1: Děkuji pěkně, naschledanou.

0: Radioservis představuje
1: Toulky první republikou.
2: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
1: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
3: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
1: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
4: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
5: Léčebna dlouhodobě nemocných v Poličce otevřela první zrekonstruované patro. Osobní zápisník velitele paraskupiny Silver A Alfreda Bartoše je nově ve sbírkách Pardubického východočeského muzea. Paliva v Česku výrazně zlevněla, benzín téměř o 2 koruny. Většinou čekejte jasno až polojasno a teploty do 26 stupňů. Dobré čtvrteční odpoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. V nemocnici v Poličce otevřeli první zrekonstruované patro léčebny dlouhodobě nemocných. Pacienti budou bydlet na pokojích v menším počtu a díky tomu budou mít více soukromí. Zdravotnické zařízení opraví ještě zbylá 2 patra. Celková rekonstrukce vyjde téměř na 100 milionů korun. Náklady platí dobrovolný svazek obcí AZAS, který v nemocničním areálu provozuje také domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Vysvětluje ředitel sdružení Jiří Toman.
6: Populace stárne. Ten demografický vývoj je neúprosný a zkrátka je tam návaznost akutní lůžková péče, následná péče, případně sociální péče, to je to všechno, jsou to do velké míry propojené systémy a tím, jak populace stárne, tak ti lidé starší zkrátka tu péči potřebují.
5: Radnice v Luži chce zrušit poplatek ze vstupného. Podle současné vyhlášky musí městu organizátoři sportovních nebo kulturních akcí odvádět 10%. Podle radnice je to pro ně administrativní zátěž a peníze by spolky mohly využít na své aktivity. Návrh na zrušení vyhlášky ještě musí posoudit zastupitelé města. Pardubické východočeské muzeum získalo do svých sbírek osobní zápisník Alfreda Bartoše. Vzácný historický dokument velitele paraskupiny Silver A a jedné z klíčových osobností československého domácího odboje za druhé světové války byl desítky let v soukromých rukou. Teď badatelé získají mimořádný pohled do života jednoho z nejvýznamnějších československých parašutistů, říká historik Jan Tetřev.
7: Je to památka na fantastického člověka, na hrdinu národního odboje. Pro naše muzeum je zajímavý mimo jiné tím, že my tu máme památky na Valčíka, památky na Potůčka a chyběly nám nějaké osobní věci Alfreda Bartoše. No tak už je máme.
5: Paliva v Česku výrazně zlevnila. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 se teď prodává za 1,40 korun a 23 haléřů. To je o korunu a 77 haléřů méně než před týdnem. Nafta zlevnila o korunu a 80 haléřů na průměrných 38 korun a 38 haléřů za litr. Do konce června bude maximální ceny paliv regulovat vláda.
1: Počasí.
5: V Pardubickém kraji dnes čekejte polojasno až skoro jasno. K večeru bude od západu přibývat oblačnosti. Nejvyšší denní teploty 23 až 26 stupňů, na horách 16 až 19 stupňů Celsia. Povane mírný jihozápadní až jižní vítr. Rozptylové podmínky dnes budou dobré až velmi dobré. Tlak slabě klesne a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
5: Porouchaná dodávka překáží na dálnici D11, stojí v okolí 22. kilometru ve směru na Prahu. Tolik doprava. Český rozhlas Pardubice vám přeje šťastný dojezd do cíle.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
0: Ve štědrovečerní pohádce Princezna a písař stvárnila princeznu Amálku. Tomu už bude 12 let. U herectví jen nezůstala. Nyní moderuje Nahou seznamku, vyzkoušela si rally a v létě zamíří na Moravu za Mozartem. Monika Tymková je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
8: Moc děkuju, Alex, krásný dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Do Alex a host zavítala dnes rodečka Strutnová, princezna z pohádky, princezna a písař, také moderátorka Nahé seznamky Monika Tymková. Moniko, začneme možná u toho herectví, protože já jsem se dozvěděla, že na to, že jste se stala herečkou, měla velký vliv rovněž herečka a spisovatelka Marie Doležalová. Mm-hmm.
1: Je tomu tak,
0: bez ní byste nebyla herečkou.
1: Možná taky ano, to já bohužel nevím, protože jsem naštěstí byla s ní, ale vlastně ta Maruška mě tím životem tak hezky provedla, protože je starší a vlastně ona byla někdo, kdo mi řekl, že existuje Pražská herecká konzervatoř. Já jsem vlastně vůbec nevěděla, že to existuje, že existuje škola, kde se učíte šermovat nebo stepovat. A já jsem vždycky měla trošku pocit, že jsem také jako outsider a že vlastně nezapadám do žádný ze skupin, ve kterých jsem, že ve škole jsem si připravila ve třídě taková jako trošku starší, protože jsem od malinka hodně trávila čas se staršími dětmi, viz Maruška právě. A najednou mi někdo řekl, že existuje škola, která dělá něco, co já prostě odmala miluju, protože já jsem se fakt narodila a byla jsem velký komediant. Já mám, díky bohu, rodiče hodně točili na kameru různý životní situace moje a já prostě, mě už od 2 let bylo úplně jasný, že já prostě budu dělat herectví.
0: Takže až se bude točit nějaký medailonek o vás, tak vy máte výbavu.
1: No, nevím, jestli se to dá použít, ale protože podle mě tak jako v 90% buď to mě brácha mlátí, nebo tam jsem nahatá, protože jsem se odmala v pořád slíkala. To mi říká mamka hrozně vtipnou historku, že mě jako hodinu oblíkali a pak se otočila a já byla nahatá. Jako, myslím si, že to nemá nic společného s tou seznamkou, o který se určitě taky nebavit.
0: Teď jsem chtěla říct, že to předurčilo.
1: Podle mě to spíš má co dočinění s nějakou svobodou, kterou já vlastně od malinka si tak jako razím a nějaká moje svobodomyslnost už se asi podle mě objevovala i v tom oblíkání, respektive v neoblíkání a slíkání.
0: Byla jste vlastně někdy zaměstnaná?
1: Jsem zaměstnaná v divadle.
0: Takže jste zaměstnaná. Mm-hmm. Zase takovou svobodu tím pádem nemáte, nevadí vám to?
1: No, já jsem takový jako, že miluju řád, ale zároveň v tom řádu potřebuji mít svobodu, je to takový ještě komplikovanější. Ale vůbec mě to nevadí, naopak mám ráda, když mám nějaký úkoly nebo když jako mám nějaký plán, ale zároveň potřebuju v tom umět dýchat, takže to je pro mě důležitý.
0: Umět dýchat znamená třeba to, že právě si odskočíte odmoderovat nějakou akci nebo právě tu seznamku nebo zkusíte právě to rally, které jsem zmiňovala v úvodu, to je ta svoboda?
1: Určitě, protože mám pocit, že na tomhle životě, nebo v tomhle životě, aspoň já, zatím jsem jenom jednou a hrozně by mě mrzelo, že jsem se jako narodila a že jsem umřela a nic mezi tím nebylo, že já potřebuji k životu nějakou akci, nějakou radost a potřebuji, aby to bylo hodně pestrý. Vždycky říkám, že můj život je taková jako všechny barvy duhy a i když to někdy hrozně bolí, tak většinou spíš si řeknu, bylo skvělý, že jsem to zkusila.
0: Tak rally je poměrně slušná akce, nebo akční záležitost, k té se dostaneme. Je něco, co máte zatím jenom v hlavě, co byste si chtěla zkusit a doufáte, že vás to potká, že přijde ta možnost?
1: Mm-hmm. Asi bych hrozně si chtěla zkusit skočit bungee jumping.
0: A tak to není nesplnitelné.
1: Není, no, ale vlastně se toho nějak strašně bojím, protože vím, že my jsme to nějak. Podle mě to jednou řekla mamka, když jsem byla menší, že by to chtěla skočit. Takže si spíš myslím, že to je trošku její sen, který já jsem se jako převzala na sebe, ale hrozně bych to chtěla skočit spolu s ní.
0: A maminka je svolná, ochotná k tomu stále. No, nezměnilo se
1: vlastně
0: u ní něco.
1: Teď, jak jsme o tom začali mluvit, tak mně došlo, že jsme o tom zhruba tak 10 let nemluvili. A za 10 let se podle mě stala spousta věcí, kromě toho, že moje mamka má nějaký jako špatný záda. Takže nevím, ale myslím si, že ona je podobnej živočich jako já. Takže když budu dlouho přemlouvat, tak do toho možná půjdeme spolu. Třeba zrovna teďka jsou v Americe a procházejí všechny národní parky, takže asi tak.
0: Monika Tymková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je herečka a moderátorka Monika Tymková, která to už bude 12 let, co jste se objevila v televizní pohádce Princezna a písař. Jak vzpomínáte na natáčení teď s odstupem?
1: Moc hezky, nebo má to takový dvě roviny. První je, když si představím Matouše Rumla, jak jedeme v lodičce, jak pak padám, jak se topím a nedojde mi, že ty šaty sami o sobě mají 10 kilo a když se nacucají vodou, tak mají 100 kilo. Ale vlastně s Matoušem to byla hrozně hezká spolupráce. Matouš je ještě člověk, který má takovou tu starou duši, takže je gentleman, takže se o mě moc hezky staral, ale do toho má ještě duši dítěte, takže neustále dělá nějaký forky a dělá nějaký lumpačiny. Takže vlastně se mi vybaví Matouš a pak se mi taky vybaví Karel Janák, který je
0: režisér.
1: Který je režisér, ano, a je taky duší dítě, protože je vlastně hrozně hezký vidět, když někdo dělá práci a baví ho to a Karel má vždycky tak rozzářený oči a říká, a mohli by tam být ještě tohle. A vlastně vždycky zapomene na to, že to jako, že vlastně točí film a že ty věci musí být opravdový. Takže jako přišel s tím, že by hrozně chtěl, aby slepice vyletěla na 5. sekundu, protože my tam jako putujeme v takovém městečku a byly tam i jako pravý zvířata a říkal, bylo by super, kdyby ta slepice jako vyletěla v tenhle moment. A ten pán, který tam měl tu slepici, říká, pane Karle, to je slepice, jako to asi neudělá. A bylo by, že Karel byl hrozně smutný z toho, že jako mu to nevyjde. Takže tohle byla ta hezká část, na kterou hrozně ráda vzpomínám. Pak ale bohužel to taky v sobě nese to, že ta pohádka běží o Vánocích a že Česká republika nebo lidi u nás tady jsou strašně nároční na vánoční pohádky a většinou hodně přísný. A mě bylo, vlastně už to nechci ani počítat, kolik mi bylo, byla to jako moje první filmová herecká velká zkušenost. A udělala jsem tu chybu, protože jsem ještě byla nevědomá a četla jsem si hnedka ty komentáře na ČSFD a byly ošklivý a byly na mě jako hodně zlí ty lidi. Někteří. Někteří třeba ne, ale vy si pochopitelně pamatujete jenom ty ošklivý, nebo aspoň já to tak mám. Takže vlastně já si pamatuju, jak jsem toho 24. potom večer ležela v posteli a brečela jsem, protože jsem měla pocit, že nejsem dost, no. Ale nechci, aby to znělo nějak, jako teď tady hodně otvírám nějaký své bolesti, ale je to tak, je to těžký, protože jsem poprvé byla vidět a poprvé jsem měla
0: střet. A nikdo vás to nepřipravil a možná se na to ani připravit nedá, že si tím
1: asi
0: člověk
1: nedá,
0: musí projít.
1: Myslím si, že určitě, protože zpětně teďka mám za sebou moderování toho projektu Naked Attraction a vlastně už mi to bylo úplně jedno, co si lidi myslejí. Takže myslím si, že spojení zkušeností věku a nějaký sebehodnoty, sebeúcty mě najednou dostalo do úplně jiných sfér.
0: A přitom ta pohádka se každý rok opakuje. Je to povedená pohádka, velmi povedená. A vy tam dokonce skáčete přes střechy a tak. Nějaká kolize stala se? Bylo to natáčení místy nebezpečné?
1: No jedna jediná kolize byla, když jsme jeli právě na té lodičce, jeli jsme z takového jezu a Matouš říká, jdeme to naposledy, pořádně to prostě rozjedem. A převrátili jsme se a on se strašně omlouval, ale bylo to poslední jetí ten den, takže to nebyl problém, ale on, jak je prostě velký profesionál, tak říká, promiň, já jsem to chtěl zkusit. A právě se tam stalo to, že jsem se málem utopila, ale já si vlastně celou dobu strašně smála, protože mě to přišlo hrozně hezký, že si prostě Matouš furt takhle hraje a zkouší.
0: Tak a když se ještě vrátím k tomu štědrovečernímu vysílání, co mu předcházelo, cítila jste nějakou nervozitu? Předtím usedla jste s rodiči, s rodinou před televizi a dívali jste se společně, bylo to tak?
1: Mm-hmm. Myslím, že jsem byla strašně protivná ten den.
0: Protivná, netěčila jste se?
1: No, protože rodiče tím, že nejsou z herecký branže, tak vlastně nemají takovýto kinderstube, který mají ty lidi kolem mě, že když se prostě pustí nějaký film a vy v něm hrajete, tak se prostě neodchází, nebo se nemluví, nebo ale u nás se vždycky Vánoce slavili s celou rodinou i babička, děda. Takže každý furt potřeboval do toho mluvit. A já jsem se na to prostě potřebovala jenom podívat, abych věděla, jak to vypadá v tichu, protože jsem neměla možnost předtím to vidět. A oni do toho furt remcali, takže jsem podle mě byla hrozně důležitá a natlakovaná strachem, ale taky nějakým očekáváním a takže jsem asi nebyla úplně dobrý.
0: Ale rodina byla velmi pyšná.
1: Určitě, ale oni zároveň nechci kárat, ale neumějí to úplně tak říkat. Teď už taky jsou na tom mnohem líp a umějí to, ale myslím si, že spíš řekli, No, tak dobrý, ne? Nebo něco takového, protože to je pro ně vlastně největší ukázka toho, že mě milují, že jsou na mě pyšní.
0: Monika Tymková je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je dnes Monika Tymková, herečka, která ale zakusila novou zkušenost, moderuje pořad, v něm nakonec před kamerou zůstává jediná oblečená ona sama, je to tak.
1: Je tomu tak. Já jsem se bála, co tam dořeknete, ale je tomu tak, ano.
0: Ne, vy zůstáváte oblečená, ale přesto všichni kolem vás jsou naprosto slečení. Mm-hmm. Řekněte mi, jaké jste musela mít zkušenosti, dovednosti, než jste se poprvé pustila do moderování takové soutěže?
1: Mi to asi, Alex, nebudete věřit, ale já ty lidi vůbec nevnímám nahatý. Nebo nahý.
0: Vy si je oblíknete,
1: ne, myslíte? Já vlastně, to je strašně zvláštní, protože všichni úplně, tak co, tak to je super, ne, obkoukáváš. Já vlastně vůbec, jako... Já jim koukám vlastně fakt vesměs do očí. Mě prostě naučili doma, že mám koukat lidem do očí. A já přišla o tolik věcí, protože jsem jim prostě koukala do očí, skoro všem. Tak jasně, občas ještě těsně předtím, než se začne natáčet, tak já vidím ty lidi, kteří jsou v těch boxech. Picker vlastně přijde až po tom, co se zavřou ty boxy, takže on je vůbec nevidí. Takže já mám chvilku čas se tak jako prozlídnout a podívat se. Ale vlastně mě je to ne hloupý, ale zase tak jako. Tak trošku se podívám, ale jako necivím na ně, no. A až potom, když je třeba popisujem, tak se na ta těla koukám, ale vlastně už to beru tak profesionálně, že k tomu nemám vlastně žádný pocity ani emoce a prostě práce, no.
0: Tak, prostě práce. Je to tady, jenom abych přiblížila, pokud by někteří posluchači nevěděli, je to tady nahá seznamka, kdy jeden účastník si vybírá partnera nebo partnerku z pěti nahých lidí. Postupně se tedy odkrývají, pak jsou tady zcela nazí. Vy jste prošla nějakým konkurzem, než jste tento post moderátorky soutěže obsadila? Jak ten konkurs probíhal? To by mě zajímalo.
1: To je krásná historka. Ano, prošla jsem konkurzem, nebo castingem, a doporučila mě Tereska Tobiášová, se kterou jsem předtím moderovala pořad Bábovky a plechovky, a do kterých jsem se úplně vlastně jako moderátorsky zamilovala, protože se s nás staly velký kamarádky, zrovna včera jsme se viděli. A ona mě doporučila, protože řekla, že si myslí, že bych byla dobrý typ na to, nechápu proč. Ještě si to s ní musím vyříkat. A volali mi třeba 3 roky zpátky, že tenhle projekt chtějí dělat a že mě nabídla Tereska, jestli to nechci zkusit. A já v tu dobu měla partnera a vlastně celý můj život vypadal úplně jinak. A říkala jsem si, cože, já moderovat tohle? Ale jako neřekla jsem ne, protože jsem vlastně trošku jesmen a přesně potřebuji, aby ty barvy duhy byly všechny, tak vlastně vždycky všechno potřebuji aspoň vyzkoušet, i kdyby mě to mělo vylámat zuby. No a najednou se pak nikdo neozýval, tak jsem si říkala, aha, tak asi se nic nestalo a úplně jsem to nechala být, zapomněla jsem na to. No a plynul nějaký čas a v lednu já jsem se po 8 letech rozešla se svým partnerem, nebo jsme se rozešli, a já jsem najednou se ocitla úplně v jiný životní situaci. Byla jsem sama, poprvé jsem žila sama, našla jsem si byt, přestěhovala jsem 8 let svého života do garzonky, ale to jako, to bylo moc krásný, protože jsem přesně poprvé zapojovala internet, zařizovala všechny věci. A říkala jsem, tyjo, to je skvělý, protože kdybych byla v tom vztahu, tak nikdy v životě se tohle nenaučím. A vlastně každý ten den a každou tu novou situaci, kterou jsem zažívala, za tu jsem byla hrozně šťastná, vážila jsem si toho. No a pak najednou mě někdo volal a říká, dobrý, Moniko, my jsme tady z toho Naked po 2 letech. A já úplně, aha, no tak dobře, co po mně chcete? Casting, přijdete? A já, no tak přijdu. Protože jsem najednou byla ještě větší jesmen a už mě nebránilo nic. No a přišla jsem, měla jsem jít večer na ten casting, ale zjistila jsem, že tam mám nějaký moderování, který jsem si špatně napsala. Tak jsem volala, říkám, já se moc omlouvám, já nemůžu přijít. A oni, ne, my tady ještě máme volno v 7 ráno. A já, v 7 ráno, jo, jeli jsem úplně jako raní ptáci. Říkám, dobře. Tak jsem se oblíkla, jela jsem tam a čekala jsem, že to bude takový, jako že si popovídáme, já řeknu něco vtipného a prostě půjdu domů. Ale nebylo to tak. Už tam normálně byla pikerka a už tam byly 2 nazí lidé, žena a muž, a už byly za plentou a normálně jsme simulovali díl Naked Attraction.
0: Tak pikerka je ten člověk,
1: který si vybírá je oblečený tak. Zpočátku a vlastně se slíká až v úplném finále, kdy tam jsou poslední 2, tak ona jde a slače se taky, nebo on jde a slače se taky, a v ten moment tam jsou 3 nazí lidé a já.
0: Tak ještě se k tomu vrátíme, k této soutěži. Monika Tymková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s herečkou a moderátorkou Monikou Tymkovou, která teď už tedy nějaký čas moderuje nahou seznamku, správně to Naked Attraction.
1: Mm-hmm, Naked Attraction.
0: Tak, to je název té seznamky. Vy budete, nebo už jste dokončili díly, dotočili jste, ale chystáte se na druhou řadu, takže je to úspěšná seznamka. Mm-hmm.
1: Já bych ještě ráda doplnila, protože hodně lidí má pocit, že už jsme natočili dvě sezóny, ale není tomu tak. My jsme natočili jenom jednu, ale rozdělila se na dvě části. První běžela od září, nebo od října mám pocit, od října, od mých narozenin, to si pamatuju. A pak o Vánocích byla pauza a po Vánocích začaly vysílat jakoby druhou půlku. Takže teď vždycky se mě každý ptá a říká, tak vy už máte tu druhou a točíte třetí. A říkám, ne, není tomu tak. Takže teď vlastně teď bych tady nemohla být, protože už bychom točili druhou sezónu, ale nakonec se to posunulo na září, protože si vytváříme vlastní boxy, ve kterých ty účastníci jsou, protože předtím jsme měli půjčené, takže by se to nestihlo, takže jsme to posunuli na září. A jak zněla ta otázka, protože já hrozně tady větvím.
0: Ta otázka zněla vlastně, že ta soutěž tím, že pokračuje, takže je úspěšná a že lidé se vám hlásí. Nestydí se, hlásí se.
1: Mm-hmm. Ano, hlásí se. To je neuvěřitelný, protože třeba v Anglii mám pocit, že už je třeba 15. sezóna, ale Anglie je přece jenom trošku větší trh než tady u nás. A všichni jsme měli velké očekávání z toho, kolik lidí se přihlásí a jak to bude. A přihlásilo se jich dost a máme dost lidí. Ale pokud by ještě někdo chtěl a měl zájem, tak se pořád ještě může přihlásit.
0: Stalo se vám, že si to třeba někdo rozmyslel? Přihlásil se a pak si řekl, do toho nejdu, to nedám?
1: No, tak jednak se děje to, že občas přihlásí někoho kamarádi a on se pak nedostaví na casting, protože o tom neví. Ale tenhle případ při natáčení se nám stal jenom jednou a pro tyhle případy tam vždycky máme dva náhradníky, kdyby cokoliv, protože to natáčení je drahý a nemůžeme si dovolit zrušit natáčecí den. Takže tam vždycky máme dva náhradníky, kteří tam pro tenhle případ jsou. A stalo se to jenom jednou, že ten člověk se nám fakt jako psychicky rozpadl. A i přesto, že tam máme psycholožku, která před každým natáčením s každým tím účastníkem komunikuje, má na to 20 minut, aby zjistila, jak na tom je, jestli to zvládne, kdyby měl nějaký pochyby, tak aby je otevřela, aby se o tom pobavili. Protože pro nás je určitě lepší, když ten člověk odejde ještě před natáčením, než když se nám rozpadne v půlce natáčení a my celý ten díl budeme muset přetočit znova. To by bylo hrozně drahý. Takže pro tyhle případy tam máme psycholožku Anu Mezerovou a stalo se nám to jednou, ale to bylo ještě před natáčením a ona řekla, že si myslí, že není úplně způsobilej pro to, aby mohl natáčet. Mm-hmm. Tudíž se povolal náhradník a on jel domů. Nikdo se na nikoho nezlobil, to se prostě může stát, my nikomu nedržíme nůž na krku, je to dobrovolný, takže ano. Ale byli bychom rádi, aby se to úplně nestávalo, protože přece jenom, když se nám to v ten den stane čtyřikrát, tak už nemáme náhradníka a je to trošku složitější situace.
0: Tak a přinesla tato seznamka už někomu trvalé štěstí, partnerský vztah?
1: Mm-hmm. Máme tam tři páry. Jeden z nich je Mirka s Martinem. Ta Mirka byla hnedka první, to je fantastická žena. To jsem si říkala, že i kdyby pro nikoho, tak pro tuhle ženu to točím, protože to je ježišmarja, to je prostě tak hezký člověk, jak jako zvenku, tak uvnitř. A má pejska, hodně cestuje. No a najednou prostě tam tak Mirka stál, furt se smál a má krásný zuby. A najednou se odkryl prostě box a stál tam Martin. Já si myslím, že se jmenuje Martin, my mu říkáme řezník, protože je povoláním řezník. A najednou tam prostě stál člověk v červeném boxu a úplně svítil. Já vám to vůbec neumím jako přiblížit, ale já jsem prostě říkala, to je on, jako to je on. No a jsou spolu rok, přestěhovali se k sobě a budou se brát.
0: Takže to bylo na první pohled?
1: Nebo pro mě, já jsem prostě věděla, že oni do sebe úplně zapadnou. No a pak tam máme ještě jeden, to je gejský pár, to je Kuba a Tomáš a ty jsou spolu, Tomáš byl původně z Bratislavy a přestěhoval se sem za Kubou a vlastně my s Nikit máme občas nějaké akce a oni tam vždycky jsou, vždycky se drží za ruku a jsou to hrozný bobínci. Ne?
0: Happy end.
1: Mají spolu tetování teď nově, jsou fakt moc roztomilí.
0: Monika Tymková je naším hostem.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijala Monika Tymková, herečka, moderátorka, která v létě vyrazí na Moravu na festival Mozart na Moravě, který má za cíl propagovat dílo a osobnost Wolfganga Amadea Mozarta a nejen jeho, ale i jeho následovníků. Ta akce se koná na zámku Valtice a vy budete moderovat nebo ano. I zpívat?
1: Kdepak. To bych si vůbec ani netroufala na to pomyslet, protože tam jsou opravdu operní pěvci. Dokonce tam je i Michal, já to možná říkám špatně, operní pěvci až z Itálie. Takže já bych tam rozhodně, já bych jim třeba mohla, nevím, čistit koberec, protože moje schopnosti rozhodně nejsou na takový úrovni. A je to překrásný koncert. Já jsem měla možnost už to moderovat minulý rok. A jsou to jednak operní árie různých druhů, ale většinou druhá polovina toho koncertu jsou hodně písně filmové nebo z pohádek. A je to fakt moc krásný, povznášející koncert. Takže všem doporučuji.
0: Vystoupí třeba Michaela Katráková, koncert Mozart milující. To je ta jedna část, kde dokonce se budou předčítat i dopisy. Milostné dopisy samotného Mozarta. To by mě zajímalo, jak se láska sdělovala v 18. století.
1: Mě to taky moc zajímá. Moc se těším. Já se budu příští týden scházet s Michalem Lieberzeitem, který to má všechno, jak to říct, na starosti nebo možná na hrbu, bych tak chtěla říct, protože to je opravdu velké množství práce a Michal to i sám píše. On je velký milovník Mozarta. Až bych řekla, že je do něj úplně zamilovaný a neustále vlastně tvoří nějaké takové koncerty na jeho počest. Takže s Michalem se budu scházet příští týden a dáme hlavy dohromady a budeme si o tom povídat a různě to tak nějak jako dávat, aby to byl jako velký celek, aby z toho vyšel jak život Mozarta, aby to bylo propojený těma různýma ariema a operama, takže se na to moc těším.
0: Jste říkala, už je to podruhé, co tuto akci budete moderovat. Jak na vás zapůsobila ta první?
1: Já jako miluju vážnou hudbu. Já nějak úplně cítím, že se mi, jak kdyby se mě povznášela duše, no. A miluju ty lidi, miluju to, jak jsou všichni krásně oblečený. Minulý to bylo ve Valticích uvnitř, na zámku. A vůbec jenom ty prostory jsou tak krásné. Takže je to velká radost pro mě. Ale jediné co, tak Michal je jako zamilovaný do toho Mozarta, vůbec jako do té vážné hudby, tak mi vždycky napíše obrovský kvanta textu a o Mozartovi nějaké různé jako pikantnosti a tak, aby to jako lidi zajímalo. Ale fakt ty vstupy byly prostě na A4 a já tím, že mu to vždycky chci hrozně dopřát a nechci nic škrtat, tak to pro mě bylo velký se to naučit, ale letos mu říkáme, Michale, musíme trošku škrtat a on jo, budeme škrtat, tak uvidím, jak to dopadne, no.
0: Tak a tady ve Valticích, je to tady stejné místo, je to, koná se ta akce v Valticích přímo v zámku?
1: Myslím si, že to bude tentokrát venku. Minulý rok jsme měli špatnou předpověď počasí, ale nejsem si úplně jistá, jestli to bude vevnitř nebo venku, to asi uvidíme podle toho, co nám řekne meteoradar. Ale ty koncerty jsou dva. První koncert jsou Tři tenoři a pak ten druhý je Mozart milující. Hrozně ráda bych vám k tomu řekla víc detailů, ale bohužel tím, že se s Michalem uvidíme až příští týden, tak ještě úplně nevím, ale všem to doporučuju, protože ta akce je opravdu moc krásná.
0: A zve na ní Monika Tymková, která je naším dnešním hostem.
2: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Monikou Tymkovou, která moderuje, hraje, ale také si vyzkoušela rally na pražském Strahově, kde jste dělala navigátorku úřadujícímu mistrovi Evropy Martinu Vlčkovi. Mm-hmm. Adrenalin, byl to pořádný adrenalin.
1: Bylo to nádherný. To jako to přesně to byla jedna ze situací, kdy jsem měla strašně moc práce celý ten půl rok. Najednou mi zavolali, jestli nechci dělat navigátora. A normální člověk v tom penzumu práce, který měl, by řekl, já se hrozně omlouvám, já nemůžu. A já, bylo to den po mojí premiéře a v den mojí premiéry jsem musela ráno v 8 stát, jet na Strahov a projíždět si tu trasu a vlastně se učit a zapisovat si tu trasu. Takže všichni v divadle si ťukali na hlavu, protože v den premiéry většinou člověk spí, odpočívá, opakuje si text a já jela na Strahov se učit prostě trať, kterou pojedu druhý den po premiéře v 7 ráno. Ale já na to nikdy nezapomenu. Jako celá ta, celý ten den, ten zážitek, ta komunikace s tím Martinem, sedět v tomhle autě, prostě oblíkat si tu kombinézu na sebe a to, jak vám to Martin vysvětluje. A ten Martin je neuvěřitelně klidný a dobrý člověk, takže ten den celý byl fakt. Já občas, když mi je smutno, tak si vzpomenu na ten zážitek, kdy sedíme v autě a já mu tam do toho mikrofonu říkám levá 5, 80 a jak se na mě, jako jak se smějem, protože jsme se tak napojili a to je takový adrenalin, že máte pocit, že umřete štěstím. Já jsem úplně, já jsem vylezla z auta a ještě jsem se podle mě ještě tak 3 minuty smála, jak to bylo jako

0: jak cítíte, že jste najednou strašně přítomný, protože jinak to nejde, protože musíte být přijít, jinak umřete v té rychlosti. A prostě to bylo skvělý. Doporučuju to každému.
1: No, jo. Já bych asi řekla ne.
0: Fakt?
1: Já bych se bála. Jak vysoká je ta rychlost, ve které jedete?
0: No, záleží. No. Záleží, ale myslím si, že třeba 200 určitě, na takových těch jako různých rovinkách. Na Strahově, jako na Strahově nahoře, na tom okruhu ne, protože tam je, ten je hodně takový jako, že zatáčky, takže tam nemáte tam je jeden jediný úsek, kde máte možnost to jako hodně rozjet. A tam podle mě možná třeba dvě stovky i byly, ale já se, no to je, a já přesně potom volala rodičům a říkám, a vy jste se o mě jako nebáli? A oni, no asi báli, no, ale tak my ti věříme. Já říkám, no, a já jsem vlastně přesně takhle věřila tomu Martinovi. A myslím si, že i vy, Alex, kdybyste ho jako viděla, bavila se s ním, tak najednou jako pochopíte tu energii toho klidu, kterou on má. I když jede 200, tak mu prostě věříte, no.
1: No, já si stejně myslím, že to není zábava pro každého.
0: Asi ne, ale je pravda, že jsem za to strašně vděčná a všichni mi říkali, budeš to milovat. A já, ano, tak uvidíme. A já to fakt miluju. A
1: takže jste s tím neskončila. Očekáváte další navigátorské zkušenosti.
0: Hrozně bych ráda ještě to někdy zažila, protože to fakt bylo, je to nakažlivý. A každý, kdo to říká, každý, kdo to jednou zkusil, říká, ne, to je jako tetování. Jednou to zkusíš a budeš tít znova. A je pravda, že na ten moment často vzpomínám, no, když sedíme v tom autě a kdy já najednou cítila, že naviguju dobře, že jsme se s tím Martinem napojili. A fakt to bylo, jako kdybychom prostě si postavili svůj vlastní nový vesmír ve 200 kilometrový rychlosti.
1: Je takhle nakažlivá i Kostarika, kde jste byla?
0: Kostarika je hodně nakažlivá, no.
1: Takže se také budete vracet.
0: Byla bych strašně ráda, protože ta Pura Vida, což je jako styl života, kterým tam lidé žijí, je strašně nakažlivý. Ale taky zároveň to bylo pro mě důležitý, protože to bylo uprostřed sezóny, po fakt těžkým tři čtvrtě roce, kdy já měla různý promo akce spojený s Naked. Bylo toho fakt hodně. A najednou se prostě ocitnete v ráji, kde vám kolem okna lítá tukan, kde prostě každý večer jsou takový zápary slunce, který jste podle mě neviděl ani na obrázku a teď na ně koukáte. Do toho jíte nejlepší passion fruit, který stojí 10 korun a vypěstoval to pán prostě na poli za tím obchůdkem, kde to prodává. A tolik krásných zážitků a tolik jako lásky, že na to snad nikdy nezapomenu. No.
1: Tak ať to pokračuje, co máte možnost do Kostariky opět vrátit. A díky, že jste tu byla. Naším hostem byla Monika Tymková.
0: Moc děkuji za pozvání.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Pardubické vodárny zkontrolují stav svých kanalizačních poklopů, reagují na nedávný pád dítěte do kanalizační šachty v Holicích. V Litomyšli budou pokračovat úpravy městské knihovny. Přesun agent z úřadu vlády už nelze změnit, o stávce se odbory ještě poradí. V kraji dnes čekejte jasno až polojasno a teploty do 26 stupňů. Dobré odpoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Pardubické vodárny prověřují příčinu nedávného pádu malého dítěte do 4 metry hluboké kanalizační šachty v Husově ulici v Holicích. Dítěti, pod kterým se zhouplo víko, se nic nestalo. Kanalizační poklop provizorně zabezpečili hasiči a policisté. Vodárny ho vyměnili v těchto dnech, tedy necelé 2 týdny po incidentu. Mluvčí VAK Pardubice Vendula Horáková říká, že kvůli nehodě nařídí preventivní kontroly všech kanalizačních poklopů.
2: Vodovody a kanalizace spravují v regionu 29 047 kanalizačních poklopů. Jejich stav je kontrolován v rámci pravidelných ročních prohlídek a zároveň průběžně při provozní činnosti našich pracovníků v terénu.
0: Policie předala případ pro podezření z přestupku na stavební úřad v Holicích. Radnice v Litomyšli pokračuje v obnově interiéru v městské knihovně. Na začátku roku nechala upravit dětské oddělení a teď bude pokračovat na oddělení pro dospělé. Město má připravený projekt na rozsáhlé úpravy celé budovy s odhadovanými náklady více než 80 milionů korun. Chce na ně ale získat dotace a to se zatím nedaří. Tak přistupuje k nízkonákladovým úpravám, říká starosta Daniel Brídl z hnutí Generace 89.
3: Ačkoliv knihovna potřebuje velkou rekonstrukci, tak v tuto chvíli my projdeme takovou modernizací těch prostor pro veřejnost, modernizací interiérů, podlah, bude vymalováno a budeme dále vyhledávat dotační titul na velkou rekonstrukci.
0: Druhý pardubický obvod už vybral firmu, která postaví na břehu Labe sluneční pláž. Radnice začala plánovat rekreační území nedaleko sídliště v Polabinách už v roce 2018. Realizaci ale zdržela jednání s vlastníkem pozemku Povodím Labe. Souhlas už loni získala a začít stavět plánuje na začátku srpna. Pokud vše půjde podle plánu, hotovo může být už letos. Úřad vlády dál odmítá ustoupit od plánovaného přesunu některých agent pod jednotlivá ministerstva. Po ranním jednání s odboráři to řekla vedoucí úřadu Tinde Barta. Odbory s přesunem agent nesouhlasí, požadují zastavení změn, zvažují stávku. Teď se chtějí dohodnout, jestli a případně kdy budou stávkovat, říká spolumluvčí stávky Pavla Chominová.
4: Naše požadavky byly odmítnuty s tím, že jde o politické rozhodnutí, které už v tuto chvíli nelze změnit. Současně se vedoucí úřadu vlády omluvila za to, že nebyl dodržen sociální dialog.
0: Poslanci navrhnou Petru Pavlovi, aby udělil státní vyznamenání bývalému prezidentu Miloši Zemanovi. Mezi dalšími kandidáty jsou třeba spisovatel Milan Kundera nebo někdejší ministr zahraničí Jaroslav Šedivý. Řád Bílého lva sněmovna také navrhla pro filmového tvůrce Karla Zemana a pro dosud jedinou ženskou vítězku Velké Pardubické Latu Brandisovou.
1: Počasí.
0: V kraji dnes čekejte polojasno až skoro jasno, k večeru bude od západu přibývat oblačnosti, nejvyšší denní teploty 23 až 26 stupňů. Noc bude na východě Čech zatažená až oblačná, od západu s deštěm, nejnižší noční teploty 15 až 12 stupňů. A zítra čekejte v regionu oblačno až zataženo, ráno a dopoledne na většině území s deštěm nebo přeháňkami. Odpoledne začnou srážky ustávat. Páteční teplotní maxima 16 až 19 stupňů, na horách 11 až 14 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Dopravní komplikace čekejte na Pardubicku. Osobní auto s traktorem se střetlo u Bíště na silnici číslo 298. Tak dejte pozor a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Hygienici začínají testovat vodu v přírodních koupalištích. Jak jsou na tom přehrady a rybníky v našem kraji, tak to vám řekne Josef Kopecký za chvíli. A my přidáme písničky, které nestárnou, jmenovitě od Karla Gotta, Petra Hapky, také od pánů Simona s Garfunklem a nebo třeba i od Haničky písničky.
1: Dobré odpoledne a Jan Vamberský.

0: Český rozhlas Pardubice, písničky, které nestárnou.
1: Buď s Bohem, brácho, z dětských let. Byl jsi lepší v počtech a já za slépečet.

0: To přesně jak zpívá Karel Gott v písničce Léta prázdnin. Klukem nebo malým dítětem můžeme jenom chvíli být. A je to škoda, víte, bavilo by nás to klidně i celý život. Možná jediné, co by nás nebavilo celý život, poslouchat svoje rodiče. Tak, ale teď pojďme od letních skladeb, které vám na rozdíl od jiných stanic nabízíme po celý rok v našem playlistu. Pojďme pěkně k víkendovým radovánkám, protože víkend je za dveřmi, bude už pozítří a kam o víkendu vyrazit vám řekne Barbora Bláhová.
1: První pozvánka nás zavede na interaktivní výstavu pro celou rodinu, kterou můžete už teď navštívit na zámku v Letohradě. Tato výstava s názvem Technická herna na cestách a neb fyzika hrou seznámí návštěvníky pomocí jednoduchých interaktivních pokusů s problematikou mnoha odvětví fyziky. Prostřednictvím dalších aktivit můžou návštěvníci nahlédnout také do fascinujícího světa vědců a vynálezců, kteří svými objevy posouvali svět kupředu. No a na zítřek je v Pardubicích naplánovaná Pernštýnská noc. Těšit se můžete na lidové písně, tance i zvyky. Vybrané české folklorní soubory připravili také taneční hry a zábavu pro všechny tancechtivé diváky. Hrát a zpívat se bude na Pernštýnském náměstí, v Pernštýnské ulici, na příhrádku a nakonec třeba i pod zelenou bránou. Program začne v 16 hodin. Další tip je na víkend bezsrstých plemen psů, kterého se můžete zúčastnit v autokempu na Seči. Návštěvníci budou mít možnost vidět desítky vzácných psů pohromadě, zúčastnit se společných aktivit a pokusu o vytvoření rekordu nejvíce bezsrstých plemen psů na jednom místě. O rekord budou zájemci usilovat v neděli od 10 do 15 hodin. A pozvánku mám také na závod dračích lodí, který bude v sobotu od 10 hodin v Pardubicích v areálu loděnice Arosa. Těšit se můžete na závody velkých i malých dračích lodí na trati 200 metrů a 1 kilometr. A přesouváme se do Poličky, kde bude o víkendu čas pro neobyčejné zážitky. V rámci této akce zpřístupní nejrůznější poličské instituce, organizace a spolky běžně nepřístupná místa. Zapojí se střední i základní školy, městské muzeum, knihovna nebo sbor dobrovolných hasičů Polička. No a nesmíme vynechat ani pozvánku na festival Sodomkovo Vysoké mýto. Ten můžete navštívit v sobotu na náměstí Přemysla Otakara II. Od 9 hodin je naplánovaná tradiční přehlídka veteránů z karoserií Sodomka, výstava historických autobusů Karosa, módní přehlídka klobouků i závody historických plášťových kol. Fanoušky staré techniky potěším i dalším tipem. V sobotu totiž bude jezdit hned několik historických vlaků. Svést se tak můžete třeba z Pardubic do Hořic, Slatiňan nebo do Havlíčkova Brodu. Podrobnosti najdete na webu motoráček.cz. A nakonec se dostáváme do městského muzea v Žamberku, kde v neděli začíná výstava s názvem Zahradbami středověku. Muzeum se promění v hrad a hradní nádvoří a návštěvníci se seznámí se středověkou a hradní kulturou Orlických hor a Podhůří. Vernisáž bude v neděli od 15 hodin. Pohodový zbytek týdne vám přeje Barbora Bláhová.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlá nekříš.

cesta. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

ja však znám tu lest. Ach, krásko, z přetěžky mi

0: Kocour se schoulil na tvůj klín a Petr Habka v dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice. Tak hygienici, jak už jsme říkali, začínají testovat vodu v přehradách, písnicích a také dalších koupalištích v našem kraji. Tropické počasí si sice ještě dalo na chvilku pauzu, komu ale výraznější osvěžení vyhovuje, tak může k vodě konec konců už teď vyrazit. O kontrolách koupališť budeme mluvit s redaktorem Josefem Kopeckým. Dobré odpoledne, Josefe.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak pojďme se na to podívat pěkně zpříma, jak tedy dopadly první testy.
1: Na webu krajské hygienické stanice převládají modré smajlíky. Ty označují, že je voda naprosto v pořádku. Týká se to písníků Mělice, Březrad a Hrádek, Konopáče u Heřmanova Městce, Tyršovy plovárny ve Vysokém Mýtě, která plánuje zahájit sezónu v polovině června, nebo přehrad Pastviny a Seč. U nich můžeme doplnit i údaj o teplotě, uvedený na webu Povodí Labe. Dnes ráno měla Seč 20 stupňů, Pastviny necelých 19.
0: No, pánečku, tak v Sečské přehradě bych se koupat nechtěl, ty Pastviny, to už vypadá trošku. Co přesně hygienici kontrolují?
1: Velmi jednoduše, jestli je bezpečné do vody vůbec vlézt, tedy jestli neobsahuje něco, co by mohlo zdraví lidí ohrozit. Ověřují průhlednost vody, možný výskyt zelených řas, vodního květu a sinic, ale testy se zaměřují třeba i na přítomnost nebezpečných bakterií. Na místech, kde problémy s kvalitou vody nebývají časté, jako jsou třeba písníky, se budou kontroly opakovat každý měsíc. Tam, kde se naopak rozmnožení sinic předpokládá, je frekvence odběrů jednou za 14 dní a pokud je překročený limit, tak se zkracuje na 5 až 9 dní.
0: Mm-hmm. No, v letošní sezóně ale některá koupaliště v našem kraji zůstanou nepřístupná, tak která to budou?
1: Omezení se týká rybníka Dlouhý u Lančkrouna, tam totiž ještě pokračují práce na velkém koupacím biotopu za víc než 90 milionů korun. Staveniště částečně zasahuje i tam, kam se lidé chodili koupat. V letošní sezóně by ale měla být v provozu aspoň půjčovna lodiček. A otazník visí nad Rosničkou u Svitav. Rybník má za sebou velký a náročný zásah za 80 milionů korun a voda se tam teprve na pouští. Mimo provoz je několik let třeba také plovárna v Třemošnici, na opravu čeká i koupaliště ve Skuči.
0: Říká Josef Kopecký, hovořili jsme o stavu kvality vody v koupalištích, tedy v těch přírodních v našem kraji. Josefe, děkujeme, naslyšenou.
1: Pěkný den.
2: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: sedával tiše nad sklenicí piva v Mexiku na Palackého ulici v Pardubicích. Jen málo kdo věděl, že buldozerista Bedřich Dvořák býval pilotem britského královského letectva, který za bitvu o Anglii dostal vyznamenání od samotné královny. Že ho německý Messerschmitt sestřelil nad Lamaňským průlivem a že rok kopal s dalšími zajatými letci tunel ze saganského zajetí. Bedřich Dvořák zemřel v roce 1973 v úplném zapomnění. Poslechněte si jeho neuvěřitelný příběh. Už tuto neděli po 18. hodině seriál Královský pilot Bedřich Dvořák pro vás na nedělní vlně z Pardubic připravila Šárka Kuchtová.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Hráč od skupiny Turbo, no písnička, která se tak trochu tematicky hodí do vysílání Českého rozhlasu Pardubice, protože se budeme věnovat basketbalu. Finálová série nejvyšší basketbalové soutěže mužů má za sebou už dva zápasy. Nymburk oba domácí duely zvládnul a v sérii hrané na 4 vítězství tak vede 2-0. Pardubice vyloženě nesklamaly, ale v rozhodujících chvílích, které rozhodují o vítězství, je zatím mistrovský tým prostě lepší. Víc už řekne redaktor Otagu Tvirt.
1: V prvním zápasu se pardubičtí pomaleji rozjížděli. Museli si zvyknout na tempo hry soupeře. Ve druhém už podali lepší výkon a dlouho se prali o vítězství. Kvality východu Čechů uznal i nymburský univerzál František Rilich.
2: Kousali hodně, celý zápas, nevzdávali se a je vidět, že to je prostě neskutečně dobrý tým.
1: Zlepšený výkon ve druhém duelu ale pardubickým na výhru nestačil. A tak u Nymburka platí, že naposledy v play-off doma prohrál v roce 2003. V sérii vede 2-0.
2: To nejdůležitější je to finální skóre, jsme rádi, že jsme to dokázali urvat takhle v těsný koncovce a myslím, že nejdůležitější, že jsme se odnesli dvě výhry takhle doma, ale bude to ještě o to těžší v těch Pardubicích.
1: Mužem zápasu číslo 2 byl reprezentant Ondřej Sehnal, který dal 26 bodů. I on měl ale pro soupeře slova uznání.
3: Tak jasně, mají skvělý individualita, ale letos ten tým opravdu postavil výborně. Trenér Šotner dokázal v Pardubicích vytvořit ještě něco lepšího než s Ústím 2 roky zpátky, ale nakonec se nám to povedlo urvat. Myslím si, že teďka nejdůležitější zápas sezóny, třetí zápas v Pardubicích, jestli to zvládneme, tak už je zlomíme, věřím v to.
1: Pardubičtí bojovali o výhru až do samotného závěru, jenže právě ten nezvládli a Nymburk v poslední chvíli ukázal své bohaté zkušenosti. Pokračuje hlavní trenér pardubických basketbalistů Jan Šotner.
4: Co k tomu říct, no? Ačkoliv ten výsledek je podobně, tak jsme předvedli hodně lepší výkon. Jsme změnili hodně věcí v útoku a v obraně k lepšímu. Na druhou stranu prostě ta převaha nymburských převah na tom doskoku nás hodně bolela. Tam si myslím, že byl kámen úrazu a samozřejmě pak ty zkušenosti v závěru. My prostě v té koncovce uděláme mentální chyby, zatímco Nymburk udělá ty správné rozhodnutí a díky tomu ten zápas vyhraje.
1: A s nezvládnutým závěrem souhlasil i pardubický basketbalista Luboš Kovář.
5: Sice vyrovnanější, ale tam se jede 0-2. Jsme měli něco zahrát, bohužel jedno jsme nevyhodili, nebo z toho byla ztráta. Nám ještě super daroval míč díky rozkoku a my jsme to stejně nedokázali potrestat, nechali jsme se zdvojit toho kroky, takže to je hrozně velká škoda tady to ty koncovce takhle zahodit, když nám vlastně ten super ještě pomůže a dostaneme útok zadarmo. My jako hodně chceme a někdy z toho možná nějaký přemotivovanosti vyplývají tady ty hloupé ztráty.
1: Nymburk tak teď zamíří do Pardubic ze zavedení 2-0 a cíl je jasný, uspět i na palubovce východu Čechů a sérii co nejdřív ukončit.
2: Musíme hrát stejně tvrdě a nenechat si je utíct. Samozřejmě, když si uděláme nějaký náskok, tak nesmíme polevit. Podařilo se nám dostat vždycky na nějaký hezký skóre, ale vždycky nám se vrátili. Já si myslím, že hrát stejně basket a nepolevovat.
1: Říká k vedení Nymburka ve finále basketbalové ligy Univerzál Středočechů František Rilich. Série pokračuje třetím zápasem v Pardubicích v neděli. Otagu Tvirt, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Pardubice.
7: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě.

bychom na Saxenberku v domě u žida Kóna. Nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

0: večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka. Vidím to jako dnes šťastného sebe, ženu a děti a těšínské nebe, ještě že člověk nikdy neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Český rozhlas Pardubice, písničky, které nestárnou.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že účinky velkého zemětřesení, které v polovině 18. století srovnalo se zemí Lisabon, byly cítit i u nás? 1. listopadu 1755 postihla hlavní město Portugalska katastrofa. Zemětřesení následované vlnou tsunami. Připravila o život 40 000 lidí, asi pětinu všech obyvatel. V troskách zůstalo asi 85% staveb. Ačkoliv bylo epicentrum daleko v Atlantiku, seismické vlny se přenesly skrz kontinentální desku až do Čech. Náhlé a silné otřesy půdy vedly k poruchám v podzemních strukturách a zlomech, což způsobilo výrazné změny v chování termálních pramenů v západočeských lázních, zejména v Karlových Varech. Voda v karlovarských pramenech se bezprostředně po zemětřesení skalila a na určitou dobu přestala stříkat. Následně se změnila intenzita vývěru, byl mnohem intenzivnější a vzrostla jeho teplota. Po čase se vývěry opět ustálily na své normální hodnotě. Karlovy Vary totiž leží v seismicky aktivní oblasti, což prameny činí citlivými na tektonické pohyby i ve velké vzdálenosti.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.
1: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a

0: Náš audioarchiv je opravdu velmi obsáhlý a najdete v něm třeba i zálety Aleny Zárybnické, i ty minulé z minulé neděle, kdy si Alena Zárybnická povídala po 9. hodině s moderátorem ČT24 Jiřím Václavkem.
1: Kdysi nejvíc ve studiu trpěl projevem druhého. Lží, nevkusným chováním, arrogantní odpovědí, mlčením.
2: Uhýbání, neodpovídání na otázku, agresivita, osobní útoky, to jsou situace, které jsou diskomfortní, to jsou situace, na které moderátor musí být připravený, ale jsou nepříjemné. Jednoduše všechny ty situace, kdy nefunguje to, že si prostě povídáš. Tady je nutno říct, že je to moderátor, kdo určuje směřování toho rozhovoru, což politici stále častěji odmítají akceptovat.
1: Když slyšíš ve studiu vyloženou lež, jak reaguješ?
2: Snažím se, samozřejmě mojí povinností je podle závažnosti. Pokud je to vyložená lež, tak mojí povinností je to korigovat, uvést na pravou míru. Bohužel se občas stává, že těch lží je tak velká koncentrace,
1: že bych musel
2: opravovat téměř každou větu. A to nejde. To nejde. Už jenom proto, že potom vzbudíš dojem, že si vůči tomu, koho se ptáš, zaujatá. Tak potom je zásadní skutečně korigovat jenom ty do nebe volající lži. A já to dost často třeba dělám takovou poznámkou pod čarou, že jenom utrousím ten fakt, jak je správně, skoriguju, snažím se nenásilně, nenápadně, jenom opravdu tam, kde je to do nebe volající, tak se pozastavím, vrátím tu otázku, znovu se zeptám. A co se mi v poslední době hodně osvědčuje, zopakovat to, co politik nebo jakýkoliv respondent řekne, to, co je nepravda, říct fakt a položit jednoduchou otázku, jak to jde dohromady, jak to vysvětlíte.

0: je možná nejúčinnější. Já vždycky před vysíláním prosím o výřečnost, prosím o schopnost rychle reagovat, prosím o nezaujatost a o klid.
1: To znamená, v tvé duši probíhá požádání o to, aby to, v co věříš a v koho věříš, ti umožnilo to udělat tak, jak říkáš, chápu to správně.
0: Probudí se moje katolická duše.
1: No jasně, řekl jsi to velmi pregnantně a okolo toho šlapala.
0: A poprosím o to, aby to tak bylo. Poprosím, abych byl schopný pro to udělat s pomocí z hůry všechno, co jde. Občas to vyjde, občas ne.
2: Říká Jiří Václavek. Tak a co se bude dít v neděli 7. opět po 9. hodině zálety s Alenou Zárebnickou a herečkou Petrou Černockou a zpěvačkou samozřejmě.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Zabil ho amfetamin? Vraždu kluka závislého na hraní videoher vyšetřuje inspektorka Candice Renoirová v premiérovém seriálu. ČT2. Herec Jaroslav Plesl poodhalí tajemství zámku Zákupy. Premiérový cyklus Skryté skvosty. A ČT Art. Všichni mají právo na svobodu. Poslední dokončený film Marilyn Monroe podle scénáře Artura Millera. Mustangové. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
2: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
3: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
4: Zrak je jeden z nejdůležitějších smyslů. A život bez brýlí může být blíž, než si myslíte. V Oftexu provádíme laserovou operaci očí moderními lasery. Rezervujte si vyšetření na oftex.cz. Oftex. Otevřeme vám oči.
5: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
6: Po déle než 4 letech finišují opravy zámku v Litomyšli. Chrudim znovu upraví systém parkování pod širokými schody. Sněmovna navrhla prezidentu Pavlovi na státní vyznamenání i jeho předchůdce Zemana. A počasí na zítřek v kraji čekejte oblačno až zataženo z počátku srážky a teploty do 19 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré čtvrteční odpoledne. Dělníci a restaurátoři dokončují opravy zámku v Litomyšli. Práce trvaly déle než 4 roky a budou stát zhruba 600 milionů korun. Hlavní náplní byla obnova všech sgrafit, výměna celé střechy a úpravy vybraných interiérů, říká kastelán zámku Petr Weiss.
7: V současné chvíli rekonstrukce finišuje. Můžeme vidět lešení už pouze na části zámku na východní straně, kde probíhá restaurování posledních sgrafit. Na to potom v průběhu července naváží terénní úprava kolem zámku a úpravy zahrady, kde bylo do této doby zařízení staveniště.
6: Chrudim znovu upraví systém parkování pod širokými schody. Náměstí u Vodárny a Havlíčkovu ulici Radnice nedávno zařadila mezi placené zóny. To způsobilo problémy se zásobováním obchodů nebo návštěvou lékařských ordinací. Vedení města proto zavede pravidlo, že prvních 15 minut tam mohou řidiči parkovat zdarma. Pietní akt u památníku zámeček v Pardubicích připomněl oběti Heydrichiády. V roce 1942 tam nacisti popravili 194 lidí. Na místě, kde zemřeli, se sešli také příbuzní obětí a pamětníci. Byla mezi nimi i Jiřina Mikulcová ze Sloupnice, která se později provdala do rodiny manželů Mikulcových, kteří za pomoc odbojářům přišli o život hned první den poprav.
8: Stanislav a Anna byli rodiče mýho manžela. Bylo mu 18 let, když se to stalo. Mně bylo 12 let a v obci bylo 70 rukojmí. Kdyby se ten kužela nenašel, tak by je brali.
6: Na udělení nejvyššího státního vyznamenání navrhli poslanci prezidentu Petru Pavlovi i jeho předchůdce ve funkci Miloše Zemana. Mezi dalšími adepty jsou také třeba spisovatel Milan Kundera nebo někdejší ministr zahraničí Jaroslav Šedivý, oba in memoriam. Ke sněmovním kandidátům na další druhy vyznamenání patří například herec a moderátor Marek Eben nebo herec Jiří Lábus. Kolik jmen celkem sněmovna na hrad poslala, řekl šéf podvýboru pro přípravu návrhu státních vyznamenání Patrik Nacher. Hnutí ANO.
9: My jsme původně jako podvýbor přišli se 151 jmény, 2 individuálně byly načteny, takže 153, a jestli jsem dobře počítal, 23 neprošlo. To znamená 153 minus 23, 130 jmén posíláme na Pražský hrad panu prezidentovi, a to bylo to usnesení a teď je na něm, jak on se s těmi jmény popasuje.
6: Návrhům prezident může, ale také nemusí vyhovět. Státní vyznamenání uděluje tradičně jednou ročně, a to 28. října při slavnostním ceremoniálu na Pražském hradě. Muž se zbraní se aktuálně pohybuje ve Strakonicích. Na místě zasahují policisté. Lidé by se měli vyhnout ulici Švandy, Dudáka a okolí. Podle policejní mluvčí Štěpánky Švarcové může být nebezpečný.
5: Počasí.
6: Noc bude na východě Čech zatažená až oblačná, od západu s deštěm, nejnižší noční teploty 15 až 12 stupňů. Zítra čekejte oblačno až zataženo, ráno a dopoledne na většině území s deštěm nebo přehánkami. Odpoledne začnou srážky ustávat. Páteční teplotní maxima 16 až 19 stupňů, na horách 11 až 14 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky budou většinou dobré, večer místy mírně nepříznivé, tlak bude zítra kolísat a bio bude na jedničce, to je mírná zátěž.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
6: Dopravní komplikace čekejte na Pardubicku. U Bíště na silnici číslo 298 se střetl traktor s osobním autem. Na místě zasahují hasiči. A další nehodu máme hlášenou z Pardubic. Stala se v Jánově ulici, tak dejte pozor a dobře dojeďte.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Jak už jste možná zaslechli v našem vysílání, tak osobní zápisník Alfreda Bartoše nově rozšířil sbírky Pardubického východočeského muzea. Podrobnosti řekne Naděja Kubínková už zhruba za 15 minut a přidáme i písničky, které nestárnou a které to budou. Tak těšit se můžete na Rangers, taky na Ace of Base, na Standu Hloška s Petrem Kotwaldem a nebo na kapelu Elán.
5: Dobré odpoledne a Jan Bamber.

0: Rangers radí, zvedněte kotvy, jestli se vám chce vyrazit někam na výlet, tak úplně klidně můžete. Venku je stále celkem příjemně. V roce 1947 už byly tropy 32,5 stupně Celsia a v roce 1810 necelé 4 stupně. No, jak je teď venku a jak bude po zbytek dne a taky v dalších dnech tohoto týdne, to si řekneme právě teď.
1: Počasí.
0: Voláme totiž Český hydrometeorologický ústav, připravený už je Tomáš Popelka. Dobré odpoledne.
2: Hezký den.
0: Tak pane Popelko, venku se nám oproti včerejšku celkem vyjasnilo, vyklidnilo, svítí sluníčko, bude to taky po zbytek dne?
2: No, pomalinku už nám začne od západu přibývat nejdřív vysoká, potom střední oblačnost, takže sice sluníčko bude ještě chvíli prosvítat, ale fronta by dorazila někdy až kolem půlnoci. Takže více mě teďka ještě odpoledne už takové spíš polesné až oblačné počasí a k večeru a večer začne přibývat oblačnost až na zataženo. Teploty nám teďka momentálně pohybují tak kolem 24 stupňů. No a během noci by nám potom teploty klesly na 15 až 12 a v druhé polovině noci už se přece jenom začne od západu objevovat déšť a do rána by se začal rozšiřovat zhruba do poloviny kraje.
0: Takže to znamená, že pátek proprší?
2: Spíš to vypadá hlavně dopoledne. Odpoledne by přece jenom už asi kolem té druhé hodiny od západu zase měl začít déšť ustávat a oblačnost by začala ubývat a večer by se vyjasňovalo. No a teploty by se zítra dostaly někam mezi 16 až 19 stupňů. Vítr nám bude foukat během noci od západu severozápadu 6 metrů a přes den to bude celkem podobné a večer potom vítr bude slábnout.
0: Někdo už si dělá plány na víkend, tak jenom prozraďte prosím ještě, když by to bylo spojené s počasím, tedy venkovními aktivitami, tak jak to o tom víkendu bude vypadat teď aktuálně?
2: Rozhodně zatím nadějně se jeví sobota, zase bude jako jasné až polesné počasí, po ránu se objeví mhly, ty se během, no nad ránem zase po ránu, během docela rychle rozpustí, odpoledne už bude polesno oblačno, teploty po ránu 11 až 7, odpoledne kolem 24 a v neděli, no, hlavně v noci na neděli a nad ránem bude zase zataženo oblačno, objeví se i přeháňky, jak to vypadá, větší část by byla v severní polovině východních Čech, takže Pardubický kraj, hlavně ta východní část by to byla víceméně ušetřena. No a během dopoledne by tady ty přehánky končily. Odpoledne by se mohly objevit ojedinělé slabonky na horách a teploty by se pohybaly v neděli kolem 24 stupňů, stejně jako v sobotu.
0: Říká Tomáš Popelka, moc děkujeme za aktuální informace a zdravíme do Hradce Králové, zítra naslyšenou.
2: Hezký den.

0: Síla starých vín a kapela Škvor, za chvíli Ace of Base a Stanislav Hložek s Petrem Kotwaldem a i Petr Jungmann a jeho dnešní kalendárium pro den 4. července, tedy pardon, 4. června. A už jsem v prázdninách, to se nedá nic dělat. Nenápadný zápisník a mimořádné svědectví, tak přesně to teď mají v Pardubickém východočeském muzeu, protože získali do svých sbírek osobní notes Alfreda Bartoše, velitele výsadku Silver A a jedné z nejvýznamnějších osobností československého odboje za druhé světové války. Vzácný dokument poodkrývá dosud méně známé detaily ze života slavného parašutisty. Redaktorka Naďa Kubínková zjišťovala, jakou cestou doputoval až do Pardubic.
1: Já jsem byl velmi rozrušen, až se mi z toho klepaly ruce.
2: Popisuje okamžik převzetí historik z východočeského muzea Jan Tetřev. Když mu zavolala Adéla Šobíšková, že mu chce předat osobní zápisník Alfreda Bartoše, nemohl uvěřit vlastním uším.
1: Že tyto předměty se dostaly do majetku muzea, že se něco takového ještě objeví.
2: Dárkyně Adéla Šobíšková měla zápisník a také osobní doklady Bartoše od 90. let v šuplíku jako pozůstalost po Josefu Vokáčovi, který byl manželem sestřenice Alfreda Bartoše.
3: Samozřejmě jsem věděla, že asi to budou věci, které mají jistou hodnotu, ale po našem neúspěšném pokusu o umístění do vojenského muzea, tak jsem trošku nabyla dojmu, že se nejedná o nějaký úplně důležitý muzejní exponát.
2: A pak se zeptala umělé inteligence, kam má zápisník donést a kde neskončí v krabici.
3: ChatGPT mi poradil vlastně východočeské muzeum a následně teda pana Tetřeva a byla to trefa do černého.
1: Malinkatý zápisník, který je o něco menší než mužská dlaň, je to zápisník koženými deskami a s kroužkovou vazbou.
2: Teď ho otevíráme. Tady vidím zápis Beneš, jediná pojistka, otazník.
1: Ano, on tam samozřejmě pochyboval i o těch, kteří stáli v čele československého odboje v té době.
2: Takže co ten zápisník obsahuje?
1: Ten zápisník obsahuje jednak Bartošovy dojmy, potom obsahuje adresy a potom obsahuje i instrukce, které se zřejmě Bartoš měl naučit nazpaměť. Instrukce pro vysazení doma v protektorátu.
2: O zápisník společně s osobními doklady se teď bude starat kurátor Pavel Tašek.
4: Jak si můžete všimnout, tak ten zápisník má rozevírací kroužkovou vazbu, což znamená, že z něj jdou lehko ty listy přidávat a ubírat. Takže my vlastně nevíme, jestli je kompletní, dost možná není, dost možná i sám Bartoš ho využíval, takže někdy nějaký list si vytrhnul nebo vyndal. A ty zápisy na sebe ne vždy úplně navazují, takže nedá se to brát, že je to jako kompletní svědectví o tom, co všechno prožíval, co všechno se dělo.
2: Historik Jan Tetřev vnímá zápisky v notesu jako důkaz o vlastenectví Alfreda Bartoše.
1: Mě to přesvědčilo, že Alfred Bartoš byl člověk, který šel za svým cílem, že věděl, že přísahal věrnost, slíbil věrnost Československé republice, šel do odboje naprosto vědomně, připravoval se ke svému vysazení do vlasti a jsem přesvědčen, že moc dobře věděl, že se nejspíš z téhle mise nikdy nevrátí.
2: Zápisník bude vystavený ve vstupních prostorách u zámecké pokladny. Z Pardubic Naděja Kubínková, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice,

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Povídat se budu se zpěvačkou a herečkou Petrou Černockou.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: 4. červen, čtvrtek. Svátek má oddalovač boje. Nositelé slovanského jména Dalibor a s vámi je Petr Jungmann. Hezký den. Rozhledna na Velkém Blaníku byla otevřena turistům před 85 lety v roce 1941. Ze 30 metrů vysoké dřevěné rozhledny ve tvaru husitské hlásky je vidět za dobrého počasí Šumava nebo dokonce i části Prahy. A blaničtí rytíři stále spí. Klidně můžete i dupat. Zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich zemřel na následky útoku československých parašutistů 4. června 1942. Ten provedli podle rozkazu exilové vlády 27. května. Příčinou smrti byla sepse z nečistoty vnesené do těla střepinou z granátu. Odplata za smrt třetího muže SS byla nemilosrdná. Jen o 6 dnů později nacisté vyhladili Lidice. Fotbalový klub Baník Ostrava získal první mistrovský titul přesně před 50 lety v roce 1976. Druhý byl tehdy Slovan Bratislava, třetí byla Slavia. Sparta kopala tenkrát druhou ligu. Před rokem podepsala společnost Elektrárna Dukovany 2 finální smlouvu s korejskou firmou KHNP k výstavbě dvou nových bloků jaderné elektrárny za asi 407 miliard korun, což by měla být největší tuzemská zakázka. První nový blok by měl být hotový v roce 2036. Ruský politik a protikorupční aktivista Alexej Navalný by dneska slavil 50. narozeniny. Před 2 lety v únoru zemřel v trestanecké kolonii v Charpu za polárním kruhem. A já přeju hezký den.

0: Dál Helena Vondráčková, za chvíli Gypsy Kings a taky Eva Frýlingová a Miroš Birka, ale teď kapela Muzika. Ta je součástí pardubického folklorního souboru Perníček, od jehož založení uběhlo už 40 let, no a během té doby u toho nechyběly ani synové zakladatelky Blanky Sloukové, tedy syn Ondřej Slouka a i Michal Doubek. S Miladou Velehradskou se před koncertem vrátili do doby začátku a velkých očekávání a Ondřej se, co by vedoucí muziky, ujal slova jako první.
1: Já i moji bratři jsme byli dobrovolně naverbováni.
2: A zrovna do muziky?
1: Jsme všichni původně tancovali, ale hned záhy se založila muzika. Já jsem v tu dobu už na housle hrál, můj bratr hrál na klarinet a založila se vlastně první perníčková muzika.
2: A Michale, kdy jste přistoupil?
3: No, u mě je ta cesta lehce podobná. Já jsem začal nejdříve tancovat v takzvané rytmice, což byla přípravka dětských folklorních souborů. A ve chvíli, kdy mělo přijít první vystoupení v kroji, tak jsem řekl mamince, že vystupovat nebudu. A pak následovala několika letá pauza. A stejně jsem se k folkloru dostal, ale už do muziky. Byl to rok 1992, byla založena druhá perníčková muzika.
2: Jaké byly začátky?
1: Byly fajn, protože tam bylo to zdravé nadšení, něco nového přišlo, tak jsme se všichni samozřejmě z toho těšili a snažili se dát ze sebe úplný maximum, stejně tak jako potom i ty léta dál.
3: Nadšení určitě trvá, akorát ty role se trochu mění. Jsem vlastně v perníčku nepřetržitě od toho začátku, akorát postupně jsem se z žáka základní umělecké školy dostal k vedoucímu muziky a v tom jsem se trval vlastně až dodnes.
2: Co všechno obnáší dělat vedoucího muziky?
3: Když to pak spustí na tom pódiu, tak to stojí za to. Ale samozřejmě tomu předchází velké množství práce, hudební úpravy, práce s těmi dětmi na zkouškách a vlastně ještě předtím schánění těch muzikantů, protože nikdo vám sám nepřijde, většinou musíte se ptát u kolegů a neměl byste nějakého klarinetistu, nějakého flétnistu, houslistu, ale výsledek pak stojí za to.
1: To je na tomto pěkný, že vlastně se udržuje ta tradice tím, když určitý členové dorostou do věku, kdy už třeba nemají na to tolik času. Mezitím se, jak říkal Michal, naverbujou nové děti a začnou se formovat do muzikantů folklorních a ten koloběh je vlastně prakticky nekonečný.
2: A repertoár?
3: Regionální písně z Polabí, z Chrudimska, z Hradecka, z Českého Horácka a jenom výjimečně zabloudíme mimo. Pořád lze najít krásné kousky, které nikdo nezná. To, co mě na tom baví a na co určitě vzpomínám, jsou zážitky, které jsme společně prožili.
1: A mně se líbí například, když potom jsou nějaké festivaly a přijedou jiné soubory, tak i ta možnost se seznámit s jinými folkloristy, společně zamuzicírovat nebo zatancovat, to je taky fajn. Český rozhlas Pardubice.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. O čem se mluví?
2: Jak dopadly přijímací zkoušky na střední školy v Pardubickém kraji? Které školy zůstaly volné a nabízí místa ve druhém kole? Jsou kapacity dostatečné? Jak se mění nabídka oborů? Nejen na to odpoví v pořadu, o čem se mluví radní pro školství Pardubického kraje Josef Kozel. Ve čtvrtek v 17.30.
0: Český rozhlas Pardubice, o čem se mluví, s Milenou Potůčkovou a jejím hostem.

0: tady stačí dát jen dech. Iva Frýlingová, Miroš Birka, 10 minut a budou 4 hodiny. Michaela Spáčilová přinese další zprávy a po nich už váš oblíbenec Patrik Rozehnal a taky vaše, naše Marie Tomsová v dnešní humoriádě. Po 17. už den v kraji s Petrem Seidlem, ale my tu před sebou ještě máme třeba Marie Rotrovou, písničku Hvězda Supernova, taky Bee Gees a Horečku sobotní noci, tedy písničku Night Fever. A teď je spotřebitelský servis, ve kterém opět odpoví Josef Černý a dnes se ptáte na poukázku na služby.
1: Dnešní dotaz přišel od paní Zuzany, která píše: od zaměstnavatele jsem dostala k životnímu jubileu dárkový poukaz na poskytnutí kosmetických služeb. Dotyčnou provozovnu jsem několikrát kontaktovala, protože jsem se chtěla objednat, ale oni se stále vymlouvají, že nemají volný termín, jenomže se blíží konec platnosti poukazu. Paní posluchačko, s dotyčnou provozovnou nemá smysl se dohadovat, protože oni vám nic neslíbili a tudíž s nimi nejste v žádném právním vztahu. Jediná možnost je upozornit na problém dárce poukazu, tedy zaměstnavatele, který zřejmě k firmě službu už zaplatil, aby trval na dodržení závazku.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: V obcích Pomezí a Mikuleč na Svitavsku nevzniknou akcelerační zóny pro větrné elektrárny. V Brandýse nad Orlicí pokračuje obnova barokního zámku. Budoucí šéf armády Hlaváč prezidentovi představil své priority. Soustředit se chce na dokončení těžké brigády. V regionu zítra čekejte oblačno až zataženo, srážky a teploty do 19 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré čtvrteční odpoledne. Dvě ze čtyř plánovaných akceleračních zón pro větrníky na Svitavsku nevzniknou. Ministerstvo pro místní rozvoj vypustilo z návrhu po námitkách kraje lokality Pomezí a Mikuleč. Informuje o tom hejtmanství. S dalšími dvěma akceleračními zónami ale ministerstvo dál počítá na území Trstěnic a Karle.
2: Vyškrtnutí Pomezí a Mikuleče z návrhu akceleračních zón pro větrné elektrárny Pardubický kraj vítá. Výhrady ale nadále má vůči navrhovaným zónám v Trstěnici a Karli. Požaduje jejich zmenšení tak, aby případné větrné parky co nejméně narušily ráz krajiny a rekreační potenciál území. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
0: V Brandýse nad Orlicí pokračují úpravy zámečku. Původně šlechtické sídlo z 18. století bylo od roku 2014 opuštěné. Před 7 lety ho koupili soukromí majitelé a postupně ho opravují s pomocí města Pardubického kraje nebo příspěvků z evropských peněz. Na čem aktuálně pracují, říká majitel Pavel Skalický.
3: Dokončujeme příjezdovou cestu, přes leto bychom rádi vydláždili před zámkem, pokračujeme s opravami fasád, pracujeme na otevření kavárny, turisticko-informačního centra, vytváříme nový přístup z východní strany k zámku.
0: Radnice v Luži chce zrušit poplatek ze vstupného. Podle současné vyhlášky musí městu organizátoři sportovních nebo kulturních akcí odvádět 10%. Podle radnice je to pro ně administrativní zátěž a peníze by spolky mohly využít na své aktivity. Návrh na zrušení vyhlášky ještě musí posoudit zastupitelé města. Armáda se podle svého budoucího šéfa Miroslava Hlaváče musí soustředit na dokončení těžké brigády. Řekl to po jednání s prezidentem Petrem Pavlem na Pražském hradě. Prezident podle něj s jeho prioritami souhlasí. Hlaváč také chce, aby armáda rozvíjela protivzdušnou a protidronovou obranu. Do čela armády by měl nastoupit podle návrhu vlády 1. července. Prezident už dříve řekl, že ho jmenuje v nejbližším možném termínu. Na dnešním jednání ho ale nezdělil. Policisté ve Strakonicích dopadli podezřelého muže, který ohrožoval své okolí vzduchovkou. Informovala o tom policejní mluvčí Štěpánka Švarcová. Nebezpečí nikomu nehrozí.
1: Počasí.
0: Noc bude na východě Čech zatažená až oblačná, od západu s deštěm, nejnižší noční teploty 15 až 12 stupňů. Zítra čekejte oblačno až zataženo, ráno a dopoledne na většině území s deštěm nebo přehánkami. Odpoledne začnou srážky ustávat. Páteční teplotní maxima 16 až 19 stupňů, na horách 11 až 14 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky budou většinou dobré, večer místy mírně nepříznivé, tlak bude zítra kolísat a bio bude na jedničce, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehoda dvou osobních aut komplikuje dopravu na dálnici D11. Dva jízdní pruhy jsou neprůjezdné v okolí 43. kilometru ve směru na Hradec Králové a v Pardubicích bourala dvě osobní auta v Bubeníkově ulici. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Humoriáda.
5: My chceme, doufám, že i vy společně to dáme dohromady, tuto hodinu zábavy českého humoru a taky v soutěž. Máme červen, takže soutěžíme o knížky. To je možná překvapení pro mého hosta. V červnu poprvé s námi Majka Tomsová. Majko, ahoj.
6: Ahoj Patriku a zdravím všechny, kteří se rádi smějí.
5: A můžete vyhrávat knížky z naší edice, u čeho se chcete zasmát, jestli u vyprávění Uršuly Klukové, snad Josefa Dvořáka, Jiřího Krampola, Nadi Konvalinkové nebo Libuše Švarmové. Přemýšlejte a otázka se dnes bude týkat Majky Tomsové, ale až na to přijde
6: to
5: řada
6: jsem zvědavá.
5: Jestli to budeš vědět.
6: No.
1: Humoriáda.

0: vysíláme s vámi a vysílat budeme. Humoriádu, která začíná teď už naplno s Majkou Thompsovou, tak co si vybírá z toho dnešního seznamu komiků?
1: No tak já jsem moc zvědavá na pana doktora Plzáka, našeho nejslavnějšího manžeologa. Manžeolog, to je termín podle vzoru geolog.
0: Ano.
1: Protože jeho hlášky, co se týká manželství, jsou zajímavé. Jednak je to spolužák mého tatínka, byl o rok mladší než tatínek z lékařské fakulty, když tatínek dělal jiný obor. A druhak je to pedagog našeho původce manželství, doktora Petra Šmolky, protože ten nás manželem seznámil. Tak.
0: Jak je všechno propojené, jak se tady všichni známe.
1: Ano. Praha je malá.
0: Miroslav Plzák varuje, ukázka, kterou právě teď pouštíme s Miroslavem Šimkem.
2: Co dělat se ženou, která pláče?
3: No tak samozřejmě to víme všichni, pláč není zrovna lahůdka, pochoutka pro muže. Ženy znají celou škálu pláčů, od takového toho škytavého pofňukávání až po táhlé vytíhání.
4: Žena vlk, že jo? Když nemáme sáně, tak to nevyužijeme.
3: Požárníci říkají, že na sirénu.
4: A vyjíždějí.
3: Všem podívejte se, teď něco vážnějšího.
4: No, samozřejmě.
3: Když žena pláče, tak vyměšuje co? Slzy.
4: No řekněme, produkuje.
3: Tak žena produkuje slzy. A v slzách jsou velmi vzácné látky, zvané lizozymy. A ty ničí bakterie a viry. Víte, co to znamená? Že když žena pláče, tak se vlastně dezinfikuje.
4: Aha, takže vlastně to napřed chce ženě nařezat a pak se s ní líbat. Hezky nám tady radíte, doktore. To je pravda. Co dělat, když se se mnou manželka pohádá a pak si ještě provokativně píská?
3: To je vážná věc, tady se nemůžeme smát. My neznáme jediný spolehlivý prostředek, jak přetnout manželskou hádku. To neznáme. A když se vám to někomu podaří, tedy doporučuji 15 minut počkat, pak jít k sobě a nikdy se neomlouvat. Jo, žádné takové, promiň miláčku, že jsem ti řekl, ty stará medúzo. To chce vždycky jenom gesto smíru. Uvař kafe.
4: Ano. Nesmí se říct, uvař mi kafe, ty stará medúzo. To se nic nevyřeší. Lze si vůbec udržet muže na celý život?
3: Budete se divit, ale lze.
4: A co to chce?
3: Co to chce? Pohovku, přikrývku a polštáře. A když muž otevře dveře, vracejí se z práce, co musí žena říct? Václave, ty jsi ale utahaný. Honem se najez a pak si rychle lehni. Ženy totiž takhle neodpočívají. Ženy nesnesou ležet na pohovce dlouho. Ty lítaj od kšeftu ke kšeftu a když za sebou táhají toho svýho, ten vypadá jako válečný zajatec. Když žena uloží odpoledne muže na pohovku, někdy se stane, že on se najednou posadí a řekne: Marie, pojď sem, tady máš 30 korun a něco si kup.
4: Korun, to se mačka nalítá.
1: Tak to se mě dost osobně dotklo, dostala, že použili si... Marii.
0: Dostala si 30 korun od muže někdy?
1: Já jsem dostala hodně, daleko víc.
0: Jo.
1: No, to ti nebudu prozrazovat. Ale já mám takový recept na manželství, zkrátku louhu, rire, moto. Víš, co to je?
0: Netuším.
1: Aby to vydrželo. Louže humoru, rybník respektu a moře tolerance.
0: Aha.
1: A my budeme mít zlatou svatbu teď v červnu. To je 50 let.
0: Vás to čeká takhle, to no. Hezký, no.
1: A může za to Petr Šmolka. Opravdu, ten nás seznámil. No.
0: No ale to, když jste si naplánovali svatbu, to už bylo na vás. Nebo vám určili termín svatby?
1: Ne, ale seznáme vás před těma 51 lety.
0: A prosím tě, a může teda vítáš někdy tím stylem, že jako odevřeš dveře, je, ty si unaven, pojď si rovnou lehnout a tak, jako směřuješ ho na pohovku, nebo tohle
1: ne, on se většinou vrhne k žehlícímu prknu, protože
0: on stojíš ty.
1: Ne, protože když jsme měli 40. výročí svatby, ano. Tak si koupil nové žehlící prkno. všechno, tak jsem mu k tomu koupila žehličku a jeho největší vášní je žehlit.
0: Fakt?
1: No, teď už.
0: Dostal ke 40. výročí svatby žehlící prkno.
1: No.
0: A to předtím, to jste měli těch 40 let, nebo tak po 10 letech mění tak výročí?
1: Nejenom prkno, ano.
0: Pořád zhotr drží teda, pořád žehlí.
1: No, rád.
0: Jo, fakt?
1: No.
0: I
1: no.
0: To, co máš dnes na sobě žehlil?
1: Ne, tak...
0: Žehlí sobě nebo i tobě?
1: Ne, jenom sobě. Jenom no, občas i mě, i když samozřejmě ty podprsenky a kalhotky, to ne.
0: Dobře. Dobře, můj tatínek třeba, ten si sám pral spodní prádlo, skládal si ponožky a tak, ale ostatní třeba nechával na své ženě, mojí mamince.
1: Máme
0: ale...
1: to taky tak.
0: Jo, taky tak. Rozděleno. Tak jsme se dozvěděli něco, jak to funguje v Tomsu a vážení, jak to funguje u nás. Jednoduše, musíte si vybrat další ukázku. Buď to bude ta stejná, nebo pokračování toho stejného, to znamená Miroslav Plzák, Miloslav Šimek, anebo jiná dvojice, nabízím já proti Milana Lasicu a Julia Satinského, přidám ještě třeba Kamilu Magálovou, ať tam nejsou úplně sami. A scénka nazvaná Vželáři. To je varianta B. A nebo můžeme pokračovat s tím, co jsme už načali. Varianta A. Tak 731 800 900, to je náš telefon sem do studia, hlasovací v této chvíli, a taky číslo SMS-kové 90 011 04. Humor mezera A nebo B nám pište, ať to můžeme zařadit do té správné kolonky. Tak do toho.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
2: Je to humoriáda a možnost vybírat si ukázky mluveného slova, ty s humornými příběhy, scénkami, taky anekdotami, anebo i radami v případě tedy Miroslava Plzáka s Miloslavem Šimkem, nebo scénka Milan Lasica, Julius Satinský a Kamila Magálová. Jsou ve hře. Co vybíráte po telefonu 731 800 900? Ptáme se s Marí Tomsovou dnes ve studiu.
3: Dobrý den, jsi Sadna z Lanškrouna, hlasuju pro Bčko.
2: Dobře, zdravíme Lanškrouna, děkujeme moc za zavolání a přesouváme se za dalším. Kam? Dobrý den.
4: Den z Salonu republiky, vás zdraví Magdalena a prosím Ačko, hezký den.
2: Dobře, taky zdravíme do Hradce, děkujeme moc, ať se daří a další telefonát, kdo tam je?
5: Tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem, teďka jsme v parku řádí, moje pejsanda tady řádila. Takže teďka se vyřádíme u humoriády našema ušima.
2: A s kým? Koho byste doporučil?
5: Takže zdravím paní Majku a Patrika. A
2: děkujem.
5: Budeme pokračovat.
6: Děkujem.
2: Dobře, tak jo, zapisuju.
6: Pozdravujte pejska.
2: Je ještě někdo dobrý den? Ne? Položil? Tak někdo další, kdo je připraven?
7: Dobrý den. Standa, Zemník vás, Patriko, zdraví paní Majku a pokračujte Ačkou.
6: Děkujem.
2: Dobře, budeme tedy pokračovat Ačkem s Miroslavem Plzákem, který opět varuje.
8: Má se v lásce experimentovat?
9: No podívejte se, za svobodna ano, to ano. Ale v manželství varuju. Podívejte se, to, co nabuzuje mileneckou lásku, je touha a touhu. Tu nabuzuje zase unikání, toužím po tom, co mi uniká. A já se vás ptám, jak mohu toužit po své ženě, kterou mám každý večer spolehlivě zaparkovanou vedle sebe.
8: Já mám řešení, doktore. Že by manželka spala vždycky někde jinde po bytě a nechávala takový turistický značky, že bych jí hledal. Spojit lásku s takovou bojovkou vlastně.
9: Některé manželky si to taky představují tak, že se skočí z postele a říkají, chytej si mě. Ono to má řešení a je to jeden z nejzávažnějších problémů. Můj, váš, vás všech tady, my musíme v manželství touhu nahradit stereotypy. Jinak konkrétně řečeno, po 10 letech manželství, úterý a pátek, a je to bez problému.
8: Úterý a pátek, říkáte. Proto se mi zdáte posmutněle, i když je Silvestr, ono je pátek dneska, že? Poraďte nám, doktore, existuje něco na povzbuzení mužné síly?
9: A povzbuzení existují. Existují 2 školy. Jedna tvrdí, jeste dráždivé látky a druhá tvrdí, jeste lehko vstřebatelné cukry. Pro vás to znamená, že budete-li na rande, sněste pocukrovanou okurku se šráčkou.
8: To už vím teďka, kde bych to rande prožil. Co má vlastně dělat muž, když přistihne ženu in flagranti?
9: No takovej opravdovej umělec života, ten nemrkne a vypůjčí si o tom milence 15.
8: To se těžko vymáhá zpátky.
9: To tedy jo, to se moc těžko vymáhá. Ale podívejte se, pravá.
8: Někdo tady lituje, že si nepůjčil.
9: Mně to tak připadá. Podívejte se, ale pravá, opravdová prevence inflagrantie žádné překvapovačky. Vrátit se ten den, když řeknete, že se vrátíte. Podívejte se, jste třeba v Karlových Varech, koupíte manželce dárek, za 700 chcete jí udělat radost, přijedete o 2 dny dřív a ona doma s nahým chlapem. To je
8: trapné. A vy pro něj nic nemáte, že? Doktore, byl jste jako vždycky perfektní, děkuju vám za vaše odpovědi. Jenom ještě mi tak řekněte pro mě, víte, Plzák, to je vaše pravé nebo umělecké jméno?
2: Tak to byla ukázka číslo 2 na vaše přání. Jsme moc rádi, smáli jsme se i tady ve studiu. Teda. Takže vzpomínka na Miroslava Plzáka a Miroslava Šimka. Miroslav Šimek, ještě jsme neprobrali s tebou. Viděla jsi ho?
6: Jasně,
2: protože
6: znali jsme
2: musela,
6: se, to víš, jo.
2: Protože musela uvádět ty pořady některé.
6: Samozřejmě, a byla jsem i hostem v Semaforu v návštěvním dnu, takže netykali jsme si, ale samozřejmě jsme se potkávali pracovně velmi často a navíc to byl víceméně kolega, nejenom jaksi moderátor, ale i učitel.
2: Ano, a tady zadrž, protože tady už se budu ptát já.
6: Aha.
2: A posluchači, budeme mít soutěž.
6: Tak jo.
2: Vážení. Budeme soutěžit o knížku, jednu z těch 5, které jsme vydali, a to si můžete vybrat. To je pravidlo, které máme po celý červen. Z těch výherců, kteří tak těch v jednotlivých kolech, těch denních zvítězí, pak v pátek losujeme ještě někoho, komu dáme, pošleme digitální rádio, aby měl doma pěkně tu moderní bedínku s kvalitním příjmem i humoriády, kterou posloucháte. Tak knížek je 5, připomeňme si je, jsou to Klukoviny Uršuly Klukové, pak následovali Kulišárny Josefa Dvořáka, třetí v pořadí byly Vylomeniny Jiřího Krampola, na řadu pak přišly Radovánky s Nadějou Konvalinkovou a poslední knížka z loňska Děkovačky Libuše Švormové. Co si vyberete? No nejprve otázku, ale tu položím až tomu, kdo se dovolá na telefonní linku 731 800 900, zatím je obsazená, protože je vyřazená z provozu, ale já ji teď otevírám a umožním někomu se dovolat a tedy vlastně i soutěžit. Tak kdo je na telefonu, kdo se dovolal, kdo to stihl a dokázal se provolat do studia?
10: Dobrý den.
2: Dobrý den.
10: Tady Petr.
2: Petr odkud?
10: Z Klatov.
2: Dobrá, zdravíme do Klatov. Petře, ptám se, co vystudovala na Filozofické fakultě Marie Tomsová. Za A, češtinu a výtvarnou výchovu. Za B, matematiku a fyziku. Co myslíte?
10: Já bych řekl, že teda asi tu češtinu.
2: Majko?
6: To je pravdu. Já a matika, no to by bylo.
2: Tak aspoň bys to vystudovala, pak bys to uměla.
6: Ne. Já jsem od 5. třídy byla doučována, protože jakmile vyjel vlak ze stanice A a druhý ze stanice B, tak byl konec. To už bylo nad mé chápání, takže ta čeština výtvarka.
2: Petře,
6: gratuluju.
2: Kdyby vy jste měl studovat, tak byste si vybrala taky češtinu nebo spíš tu matematiku?
10: Já spíš tu matematiku, já byl matematice dobrý.
2: Jo, dobře. Možná i díky tomu jste se dobře zavčasu provolal, správně odpověděl a teď si můžete vybrat jednu z těch 5 knížek, která to bude?
10: Já bych si vybral tu Naďu Konvalinkovou.
2: Radovánky. Dobře, ať vám udělá radost. Ještě nám zůstaňte na telefonu, abychom si zapsali adresu, kam knížku budeme posílat. A vy se mějte krásně a poslouchejte samozřejmě dál Humoriádu a také v pátek. Nezapomeňte, kdyby k tomu bylo ještě rádio.
6: Mějte se hezky.
2: Děkujeme moc. Takové bylo dnešní kolo soutěže, je to další zase zítra. Budeme opět soutěžit o knížku a pak ještě losovat právě to rádio, takže zítra to bude dvojnásobné. Ale teď je třeba samozřejmě pustit si další písničku a pokračovat v tom dnešním vysílání a pak poprosit Majku Tomsovou, aby nám vybrala další ukázku mluveného slova. Tak poslouchejte.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Petrovi tedy ještě jednou velká gratulace k Radovánkám. Samozřejmě, že jakoukoliv knížku z naší edice té humoriádnické si můžete objednat i přes stránky našeho pořadu humoriada.cz. Knížky vydal Radioservis vydavatelství Českého rozhlasu, takže si můžete udělat radost, pokud vám třeba ještě nějaká chybí do té série a pokud ještě jsou i ty nejstarší kousky, které samozřejmě ubývají. No a teď připomeňme, je tu s námi Marie Tomsová. Kdo s námi bude z toho archivu? Kdo zazní? Koho vybereš?
2: No tak já bych si moc přála pana Wericha, protože jeho laskavý, humorný pohled na svět a chytré myšlenky. Mně se třeba strašně líbí jeho citát. Paměť je výsadou blbých. Chytrý nemá čas si pamatovat. Chytrý musí vymýšlet. Protože já si teda nepamatuju nic, ale nejsem nejsem natolik chytrá, abych si něco vymyslela. Ale pan Werich ten to umí, tak já jsem na něj moc zvědavá.
1: A dnes nám řekne třeba to, jak hudba působí na člověka.
3: No tak Alexander Ragtime Band, to jste poznali, ne? No a tím to vlastně začalo. A no pak jsem studoval a odkud se dal ve Francii, pak jsme tady studovali práva, no a teď to tak zasadili jsme to divadlo a stali jsme se vyznavači jazzu. No tenkrát nebyly ty malinký rádia a to, no tak jsme kupovali desky, jak se věděli prachy, kupovali desky a poslouchali celý odpoledne jedno za druhé do úplného obehrání. A tak jsme se seznamovali s jazzem, který přicházel z New Orleans a tam Chicago přes ty obchody. A to jsme byli velký odborníci tenkrát. Tenkrát byly orkestry, které dneska už pojďte po nich neštěkne, jako Six Jumping Jacks se jmenovali jedni. Potom byl ten Paul Whiteman and his orchestra. To byl takový veliký jazz první. Paul Whiteman je dneska starý pán, bohatý a má někdy farmu, zrovna jsem nedávno jen čet a pěstuje nějaký dobytek žírnej, slavnej. A ten začal dělat takový, měl první ten sbor. No a nám se to strašně líbilo s Voskovcem. A my jsme znali takový věci, který dodnes, když jsem nostalgický, tak mě napadnou a začnu si to zpívat nebo hvízdat. A to je znamená, jak hudba působí na člověka. Hudba vůně. Vůně připomínají strašně moc. A hudba taky. Celou tu atmosféru, ty doby, kdy to člověk znal a slyšel. A nemusí to být sentimentální. Chraň pánbu. Čistě tak zdravě nostalgický to je. No a tak jsme těch desek měli štosy. A jazz byl náš cíl. No tak jsme se seznámili pak s Ježkem a s tím Ježkem jsme ho dali dohromady orkestr jazzový. No, z hlediska podnikatelského tedy to bylo šílenství, protože to bylo velice drahá záležitost. Vlastně Borjana se nám smávala a říkala, proč tam máte ten orkestr, říkala, to jsou šílený peníze, no, ale my jsme, no to byla pravda, ale my to měli rádi. My jsme hlavně s Voskovcem se těšili, když jsme zkoušeli novou hru, až to kluci zmáčknou. A to jsme seděli v tom hledišti a poslouchali a to jsme si to nechali zmáčknout ještě jednou a Jiřek. A to jsme se v tom koupali, to byly jam session. No, měli jsme to rádi a člověk tu práci musí mít rád, když mě se mu tento má být. Ale já vás tady vlastně nudím, protože to jsou všechno věci, které už byly řečeny, napsané a tak dále. To je z toho, že se cpu do těchto věcí. Tady by mělo teď přijít něco od Jaroslava Ježka, protože teď zrovna by býval měl 60. A já si myslím, že taková nejpěknější věc na podzim a největší překvapení na podzim je jarní vítr. Jarní vítr v téhle době to musí zvednout náladu.
1: My si nedáme Jaroslava Ježka, my si dáme Marcela Zmoška až za chvíli, ale zpívala někdy?
2: Já.
1: Veřejně, na produkci, Majka Tomsová. Vidíš, že ne, už je, asi uslyším ne, nebo překvapíš a řekl, že jo?
2: No, pokoušela jsem se, když jsem jezdila s Karlem Štědrým místo Pavlíny Filipovské, která měla mateřskou dovolenou a hvězdami toho pořadu byla Iveta Simonová a Karel Hála. A tam jsme měli i kapelu a s tou jsem se pokoušela zaspívat Whisky, to je moje gusto. Karel z toho moc velkou radost neměl teda.
1: Ale tak určitě diváci ano, tehdy ne. Tak zvládla z toho přece.
2: Jo, no. Tak s tou kapelou jsem to zvládla. Jo.
1: Iveta Semonová to slyšela taky o tom, nebo zpívala?
2: Byli všichni u toho.
1: Byli všichni u toho.
2: Ano.
1: Jo.
2: Takže... To byl takový zájezdový pořad. Jezdili jsme po vlastech českých, moravských i slovenských. Byla to velká legrace, protože všichni měli úžasný smysl pro humor. Iveta Simonová tam měla, nebo má pořád, takový ten suchý, anglický, glosující humor. Báječná žena.
1: Jaké to je cestovat s orchestrem? Jede se autobusem nebo jak
2: tak to já jsem jezdila s mnoha orchestry, ku příkladu s orchestrem Karla Vlacha, tam mě právě přivedl Karel Štědrý jako svoji spolukonferenciérku. Tenkrát jsem ještě takhle nebreptala, jako teď. Pak jsem jezdila s orchestrem Československé televize, takže to se vždycky jezdilo autobusem. Ale tadyhle to, o čem mluvím s Karlem Štědrým, to byla malinká kapela Zdeňka Vašátka a jezdili jsme v autech. Já s Karlem, a teda Štědrým, a Iveta s Karlem Hálou.
1: Co kdyby se stalo, to je riskantní, rozložit takhle ten ansámbl, že jedno auto se někde zdrží, nedorazí, i to se stalo někdy? Že
2: ne, nestalo.
1: Třeba, vždycky jste se sjeli všichni.
2: Ale já jsem taková lekavá a zachránila jsem nám víceméně auto a možná i životy, určitě zdraví, protože já křičím. Já,
1: v nebezpečí.
2: Ano, v nebezpečí vyvádím řidiče z míry podle toho, jak jsme ohroženi, tak se blížilo auto zprava, které mělo mít přednost a Karel jel taky. A já jsem zařvala, tady trošku předvedu, takhle nějak, pardon, pane zvukaři,
1: já
2: se omlouvám.
1: Tak já bych se jako řidič lekl a možná bych narazil.
2: On se lekl a dupnul na brzdy a tím jsem nám vlastně zachránila život.
1: Jo, kdyby se blížil zleva, budeš křičet jinak?
2: To bych nekřičela, kdyby se blížil zleva, to máme přednost.
1: Vážení, pokračujeme dál další ukázkou. Buď s Janem Verichem, anebo s Jiřím Lábusem a Oldřichem Kajzrem. Nabízím proti já. Vy si ale vybíráte na telefonu 731 800 900 a během písně, která už teď zní, jak jsem slíbil, tedy Marcela Zmoška, jeho dlaně. Vy použijte prsty k vyťukání telefonního čísla i toho SMS-kového a třeba i k vyťukání textové zprávy. Pak musíte mít číslo uložené, nebo teď si ho rychle napište 90 01 04 pro odeslání textovky. Heslo Humor mezera A nebo B, podle toho, jako ukázku si právě vybíráte. Těšíme se na vaše zprávy.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
1: Věděli jste, že Hvězdárna ve Slaném vznikla díky obrovskému nadšení amatérských astronomů? Dnešní Hvězdárna Jaroslava Trnky stojí v blízkosti lesoparku Háje, je dominantou severní části města a zve veřejnost na pozorování měsíce, planet i vzdáleného vesmíru. A právě odtud pro vás vysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
2: Vybíráte a vybírat si můžete dál. Jan Verich ve hře, anebo Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Rozhodujete na telefonu 731 800 900 a mluvíte tak s Patrikem Rozehnalem a s Marí Tomsovou. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady David, dávám Bčko.
2: Dobře.
3: A zdravím vás tam oba dva do studia a Patriku, hezký moderní pochoutkový rok.
2: Dobře, děkuji moc za to, že mladá generace poslouchá. Kdo další?
4: Ahoj,
2: tam je?
4: Davide.
2: Dobrý den dalšímu.
5: Dobrý den.
2: Ano.
5: Braňo z Martina.
2: A co vybíráte, Braňo?
4: Hola, Braňo.
2: Ačko nebo Bčko?
5: Hlasím za Ačko.
2: Dobře, zapisuju, děkuju a jdeme na dalšího. Dobrý den.
6: Dobrý den, tady Honza z Choliny. Já vám přeju krásný den. Zdravím vás oba dva a prosím vás, bych potřeboval Bčko. Pardon, Ačko.
2: Ačko, Ačko, dobře. Když děkuji. Potřebujete, tak potřebujete, zapisuju a děkuju. Ačko, Ačko to je, je to Jan Verich. Ohraní v Americe, teď vzpomínky.
7: Byla restaurace, která se jmenovala Ruby Fu. Byla to čínská restaurace. A výtečná, my jsme tam chodívali ještě s jedním naším dobrým přítelem, který už je mrtev, dej mu pánbu nebe. Moc rád si dával s náma tam to čínský, vepřový, divný, uzený maso, co se tam jí jako předkrm. A jednou jsme šli do divadla a tam hořelo. V té restauraci. No v New Yorku velmi často hoří, to není žádná senzace, ale senzace byla v tom, že vycházelo ven spousta číšníků Číňanů, kteří byli rozčílení a nesli si ty svý civilní obleky a boty a všecko si to skládali hned vedle k nám do divadla, do zadního hereckého vchodu. Tam byli, měli celý majeteček složený a bylo jich tam asi 30. A rozčíleně si čínsky říkali, že hoří. A ono to tak znělo, jako když bzučili všem. A tak tou čínštinou, která je taková hrdelní a zpěvná, a bylo jich moc, a ono to znělo, jak na jaře včely, takový. V tom my jsme vcházeli s Voskovcem a s Kanadou Lee, a tak jsme zůstali stát úplně okouzlený tím, a tak jsme to poslouchali. A najednou se Kanada Lee na mě otočí a povídá, moňo, moňo, a já jsem mu odpověděl, jo, a jo. A Voskovec se do toho vymýsil, říkal, a Kanada Lee zase odpověděl, moňo. A tak jsme začali mluvit čínsky, ten moment. A 14 dní jsme na sebe, my tři, nepromluvili nijak než čínsky. A to šlo tak daleko, že třeba u mě zvonil telefon a já zvednu telefon a ozve se, ohoňo. No já jsem odpověděl, ohoňo. A najednou Kanada Lee na druhé straně mě dlouho vyprávěl, tak 15 minut, ohoňo. No já jsem mu potom odpověděl, položili jsme to. A to jsme měli s takovým klidem, že jsme prostě měli takový čínský týden, možná dva. Ale oni to hnali, Voskovec s Kanadou Lee, tak daleko, že když právě v té scéně, v první scéně, kde je ten Caliban a ten Trinculo skovaný, jsou oba pod tím jeskyni před deštěm a před ze strachu pod takovým hadrem a přichází ten Stefano, kterého jsem hrál já, a přichází s písničkou a má si všimnout toho, že z toho hadru koukají čtyři nohy. A právě jak to ta role předpisuje, on se lekne, on je opilej, a lekne se a říká, co to je za monstrum tady, které má čtyři nohy. Tak v tom momentě já musel stát nad tím hadrem, pod kterým byl Voskovec a Kanadalí. A jak tak stojím na tom jevišti sám, tak pod tím hadrem slyším a druhý hlas říká. Teď se mnou to začalo lomcovat, protože oni věděli, že to se mnou bude lomcovat. Proto to začali říkat. Jenže já jsem chvilinku sebral všechny síly, uklidnil jsem se, aby lidi si nevšimli, že se směju. Mluvil jsem svou roli dál a klek jsem si až k ním, což jsem jindy nedělal, a řekl jsem tak, aby to lidi neslyšeli. A teď jste měli vidět ten hadr, jak začal lítat. Teď se tam ty dva chlapi začali strašně chechtat a povyskakovali. Ovšem, k naší smůle zrovna ten den tedy byla paní režisérka Peggy Webster, ta to režírovala v divadle na inspekci. Jak jsme dostali vynadáno čínsky, to nemáte ponětí.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Majko, tebe někdo rozesmíval někdy při výstupu, že jsi moderovala někdo třeba z portálu nebo zpoza kamery?
4: No, neskutečný byl Miloš Frýba. To bylo strašný. To byl takovej bazilišek v tom nejlepším slova smyslu, který opravdu neváhal, nelenil, vlezl do toho studia za kameramana.
2: Ano.
4: Postavil se vedle a teď ty máš něco hlásit, přímý přenos v tom hlásání, bez čtecího zařízení, čili z paměti, a vedle kameramana stojí Miloš Frýba a dělá třeba břišní tanečnici a neváhá si sundávat jako striptýzovým podáním košily. No a ty máš zachovat tvář a text.
2: Jo.
4: Miloš byl opravdu neskutečný. Ve vymýšlení tadyhle těch ptákovin ale tomu dělalo velmi dobře.
2: Muselo mu být jasné, že on byl vedoucí, ne? Svého času taky nějak vedl ty
4: no,
2: hlasatele.
4: No, potom ano.
2: Takže že to když tak schytá, když to někdo z jeho kolegů takhle pomotá díky právě jeho vtípku. Tomu vůbec
4: nikdo
2: nevadilo.
4: By ho neprásknul.
2: Ne. Ty by to neprásknul, jestli se smála, protože Frýba dělal tanečnici. To přiznáš až po letech tady
4: ano,
2: u nás rozhlasy. Jo.
4: Přesně tak.
2: Dobře. Tak Majka Tomsová, náš host, vybírala různé ukázky, zabrali u vás, ty moje zatím prohrály, tak já je teď na konci vrátím do hry a vy si vyberte, ať nevybíráme za vás něco dalšího, ale ať vy si zahlasujete. Tak tedy ve hře zpátky s Ačkem Milan Lasica, Julius Satinský a Kamila Magálová a Bčko Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Co uzavře dnešní vysílání? Rozhodněte o tom na telefonu 731 800 900 nebo zaslanou SMS-kou na číslo 90 01104 ve tvaru Humor mezera A nebo Humor mezera B. A k tomu teď skupina Olympic v Humoriádě.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Řekl bych, že už máme skoro rozhodnuto, ale můžete ještě krátký hlas někomu věnovat. Nebo informaci, dobrý den, kdo to je?
2: Takže zdravím Majku a Patrika a dáme si Kajzera.
3: Děkujem.
1: Máte pravdu, přesně tak. Takhle nám to vyšlo skoro 100%. Takže Kajzer Lábus, otravná cestující tady je.
4: Je tu volno tady v tom kupátku? Je, koukám, že tak si sednu, že na co bych si nesedla. Je, to jsou hitce, to vám po... Mohl byste mi to dát náhodou, bo teda... Já už jsem taky, já jdu až z Přeloučce. Já, no do Tanvádu. Ježiš, já se musím trošku vyloftovat. To je hrozné. To vám povím teda, ale to jsou takový... Můžete mi to dát?
5: Tak, jděte se luftovat někam jinam.
4: Ale prosím vás, tak nezlepte se, ale já musím, to se nedá, nezlepte se na mě, ale... Ježiš, vejde se to tam někam nahoru?
5: Nevejde, protože tam nic není, no.
4: Že to, že to tam vždycky bylo, no, každou chvíli, ale to jsou tam... ty spěšný vlaky, on vždycky jezdí každý desátý, hlavně, že je spěšný, že jo, to by se jeden zbrat. Já. Tak to nechte někde, tak to vyhoďte z okna, nebo co, já nevím, co si budete dělat. Já nesu tady ešu, já jezdím pro jídlo do nejlepší, pro ty penzisty mají takový vám dobrý, teďka tam jídla takhle, ale necháte mi to všecko tady. Ježiš, tak já jsem si říkal, já je to snad nestihnu a pak jsem to nakonec stihla, víte, já jsem nejhorším nakonec, ale on taky má autobus, má spoždění od nás, víte, z mikro to nic, má spoždění a náhodou dneska to všecko stihne. Já jsem si říkala, dobře, stihne to a stihla jsem to nakonec. Že si nesundáte tu bundu, prosím vás, tomu horku, to je hrozný, mě jste připomněl, víte, co jste mi připomněl? Ježišmarja, snad jsem si vzala doklady, to by bylo, abych si nevzala doklady, jo, mám je. No, vy jste mě připomněl taky s tou bundou, to se, u nás Franta Kožíšek, soused od vedla, on vždycky nosí bundu a on vám třeba on v té bundě spí, to si představte. A já jsem potkala jeho ženu, jo, to si poslechněte, já jsem potkala jeho, no. Vy asi neznáte paní Kožíškovou, že jo, to je potvora hrozná, ježišmarja, to byste nevěřil, že takhle, a ona vám řekne, ten můj spí i v bundě, já slyšela něco jiného, no to bylo hrozné, já jsem se celá naručeně potkala na první chvíli, já jsem si myslela, že se úplně zblázním, no já byla úplně z toho, ale jsou to hice. Ježiši, jak to lítá po těch, to je hrozný, to, no jo, jak tam jeme, no, potřebuji to trošku, kdyby sprklo, já teď jste mi připomněl, vy koukáte z okna jako můj starý vdovec, teda Ježiš, to vám řeknu, ten taky tak lidský čučel z okna, já mu se říká, kam koukáš, a mu říká nikam, je to nějaká logika, není, že, já si povídám, no, co pak to čtete, tohleto, co to máte za knížku, tohleto, co pak to je tohle?
5: Paní, já bych,
4: já bych, to říká taky moje znak, no, já bych a nic nakonec, nábych, že jo, no jo.
5: Já bych si rád přečetl knížku, děkuju vám.
4: Já jsem si dala kapesnice, co pak to jste pěkný o tohleto, co to máte za knížku? Co to je? Může se, já jsem taková zvídavá bába, že každý říká, ženská, ty tobě to jede jako kulomet a máte pravdu. Já bych vyhrala vlasteneckou válku, že mám pravdu, pane, no jo. A ještě, že to je volné místo, já si tak odechnu, já jsem tak šťastná, že se můžete taky popovídat, to víte, první manžel 2 roky mrtvej, druhý manžel rok mrtvej, třetí manžel 18 mrtvej, já jsem úplně sama, jenom 4 holý stěn. Já to jste mi připomněl. Takhle víte, jak se na mě kouká, nebo štík Arnoš, takhle se kouká.
5: Prosím,
4: to byl pes, to, víte, to byl pes.
5: Prosím, paní.
4: No prostě, co byste prosil, mě každý prosí.
5: Já vás neposlouchám, paní. Rád, že jsem v klidu, že jedu a že si mohu přečíst knihu.
4: Jakou knihu čtete? To by mě moc zajímalo, jestli mě můžete zesvěřit. Co to je za knížku tohleto?
5: Ale to vás určitě nebude
4: zajímat. Ale bude mě to. Mě zajímá všecko, víte, mě zajímá úplně všecko. Co to je za knížku? Co to čtete pěknýho?
5: Agáta Christie.
4: To snad mám všecko, co ta bába napsala. Jak se to jmenuje tohleto? Jak se to jmenuje? Počkejte, já vám tam na to nakouknu. Vražda v tunelu. No to se mě to 14, co jsem to dočetla. To je tak skvělá věc, to byste nevěřili, jak to dopadne. Víte, kde je vrah? Lord James Tyfrent. No, tento. A to byste vůbec nevěřil, že to je možné, že ten chlap to udělal tohleto. To byste vážně nevěřil.
5: Pani, já jsem vás žádal, já nepotřebuji, protože... No, to není možné, jak jste říkala, kdo byl...
4: Lord Pentreville, on to je vrah nakonec. No jistě, to je vrah, ano.
5: No dobře, ale on se převlékl za toho Smise.
4: Kde pak by se převlékl? Za to se převlíkla stará Morrison. Prosím vás, to víte, že jo. Kde pak ten má, no to víte, ale to byste nevěřili,
5: já jsem... No tak teď už mi ta knížka je na hovno.
4: No ale tak na to, ježišmane, co děláte, si rozčilujete.

0: Hvězda.
1: Úžasná dvojice, udělala tečku za dnešním vysíláním, pomohli jste nám vybrat, za to moc děkujeme. Soutěži budeme zase zítra, navíc je tam ještě ve hře to rádio, první týdenní cena v červnu. Dnes to byla Majka Tomsová, děkuji za návštěvu, Majko.
2: Moc mě těšilo, děkuji Patriku, přeji vám krásné, slunečné a veselé léto.
1: A udržte si dobrou náladu, úsměv na tváři, co nejdéle, co to jde. A samozřejmě při poslechu vysílání Českého rozhlasu, který jede dál, písničkou, zprávami a dalšími pořady. Mějte se. Když okne...

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Pardubice, zprávy.
2: V Litomyšli budou pokračovat úpravy městské knihovny. Dagmar Havlová odstupuje od knihovny Václava Havla. Českému rozhlasu to potvrdila přímo někdejší první dáma. Odbory na úřadu vlády vyhlásily na pátek stávku. V regionu zítra čekejte zataženo až oblačno, srážky a teploty do 19 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré čtvrteční odpoledne. Radnice v Litomyšli pokračuje v obnově interiéru v městské knihovně. Na začátku roku nechala upravit dětské oddělení a teď bude pokračovat na oddělení pro dospělé. Město má připravený projekt na rozsáhlé úpravy celé budovy s odhadovanými náklady více než 80 milionů korun. Chce na ně ale získat dotaci a to se zatím nedaří. Tak přistupuje k nízkonákladovým opravám, říká starosta Daniel Brídl z hnutí Generace 89.
3: Ačkoliv knihovna potřebuje velkou rekonstrukci, tak v tuto chvíli my projdeme takovou modernizací těch prostor pro veřejnost, modernizací interiérů, podlah, bude vymalováno a budeme dále vyhledávat dotační titul na velkou rekonstrukci.
2: Pietní akt u památníku Zámeček v Pardubicích připomněl oběti Heydrichiády. V roce 1942 tam nacisti popravili 194 lidí. Na místě, kde zemřeli, se sešli také příbuzní obětí a pamětníci. Byla mezi nimi i Jiřina Mikulcová ze Sloupnice, která se později provdala do rodiny manželů Mikulcových, kteří za pomoc odbojářům přišli o život hned první den poprav.
4: Stanislav a Anna byli rodiče mýho manžela. Bylo mu 18 let, když se to stalo. Mně bylo 12 let a v obci bylo 70 rukojmí. Kdyby se ten kužela nenašel, tak by je brali.
2: Dagmar Havlová odstupuje od knihovny Václava Havla, kterou před 22 lety spolu se svým mužem zakládala. Českému rozhlasu to exkluzivně potvrdila přímo někdejší první dáma. Reaguje tak na dění posledních týdnů kolem knihovny, která má nést odkaz prvního českého prezidenta. Už dříve z projektu knihovny Václava Havla odstoupili zásadní sponzoři a mecenáši a odešli také zaměstnanci. Dagmar Havlová Českému rozhlasu řekla, že knihovnu neřídila a ani nebyla jejím zaměstnancem a bude o odkaz svého manžela pečovat jiným způsobem. Odbory ve Strakově akademii budou v pátek stávkovat kvůli přesunu agend. Z úřadu vlády se mají na jednotlivá ministerstva přesunout útvary, které se věnují ochraně lidských práv, protidrogové politice nebo třeba duševnímu zdraví. Podle odborů změna poškodí jejich fungování. Odboráři se ráno sešli s vedoucí úřadu vlády Tinde Bartou. To na společném jednání řekla, že rozhodnutí o přesunu už není možné změnit. Podle Barty je většina kritiky neopodstatněná.
1: Počasí.
2: Noc bude na východě Čech zatažená až oblačná od západu s deštěm, nejnižší noční teploty 15 až 12 stupňů. Zítra čekejte oblačno až zataženo, ráno a dopoledne na většině území s deštěm nebo přehánkami. Odpoledne začnou srážky ustávat. Páteční teplotní maxima 16 až 19 stupňů, na horách 11 až 14 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky budou většinou dobré, večer místy mírně nepříznivé, tlak bude zítra kolísat a bio bude na jedničce. To je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Dopravní komplikace čekejte na Pardubicku mezi Vali a Živanicemi. U Přelouče neprojedete kvůli dopravní nehodě, u které zasahují záchranáři a dvě osobní auta bourala v Pardubicích v Bubeníkově ulici. Tak dejte pozor a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
5: Osobní zápisník Alfréda Bartoše nově rozšířil sbírky Pardubického východočeského muzea. Co v něm je, odhalíme v dnešním Dni v kraji a v pořadu, o čem se mluví v půl šesté, shrneme výsledky letošních přijímacích zkoušek a prozradíme, které školy nabízí druhá místa ve druhém kole. Hostem Mileny Potučkové bude radní pro školství Pardubického kraje Josef Kozel.
1: Český rozhlas Pardubice, Den v kraji.
6: S Petrem Seidlem.

0: Je 6,5 minuty po 17. hodině. Michaela Spáčilová je stále ve studiu Českého rozhlasu Pardubice a přichází se zpravodajským souhrnem dnešního dne.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Pardubickém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Dobré odpoledne. V nemocnici v Poličce otevřeli první zrekonstruované patro léčebny dlouhodobě nemocných. Pacienti budou bydlet na pokojích v menším počtu a díky tomu budou mít více soukromí. Zdravotnické zařízení opraví ještě zbylá dvě patra. Celková rekonstrukce vyjde na téměř 100 milionů korun. Náklady platí dobrovolný svazek obcí AZAS, který v nemocničním areálu provozuje také domov pro seniory a domov se zvláštním režimem, vysvětluje ředitel sdružení Jiří Toman.
3: Jsou to do velké míry propojené systémy a tím, jak populace stárne, tak ti lidé starší zkrátka tu péči potřebují.
2: Dvě ze čtyř plánovaných akceleračních zón pro větrníky na Svitavsku nevzniknou. Ministerstvo pro místní rozvoj vypustilo z návrhu po námitkách kraje lokality Pomezí a Mikuleč. Informuje o tom hejtmanství. S dalšími dvěma akceleračními zónami ale ministerstvo dál počítá na území Trstěnic a Karle. Osobní zápisník velitele paraskupiny Silver A Alfreda Bartoše je nově ve sbírkách Pardubického východočeského muzea. Podrobnosti k tématu uslyšíme už za chvíli od reportérky Nadi Kubínkové. Chrudim znovu upraví systém parkování pod širokými schody. Náměstí u Vodárny a Havlíčkovu ulici radnice nedávno zařadila mezi placené zóny. To způsobilo problémy se zásobováním obchodů nebo návštěvou lékařských ordinací. Vedení města proto zavede pravidlo, že prvních 15 minut tam mohou řidiči parkovat zdarma. V Brandýse nad Orlicí pokračují úpravy zámečku. Původně šlechtické sídlo z 18. století bylo od roku 2014 opuštěné. Před 7 lety ho koupili soukromí majitelé a postupně ho opravují s pomocí města Pardubického kraje nebo příspěvků z evropských peněz. Na čem aktuálně pracují, říká majitel Pavel Skalický.
4: Dokončujeme příjezdovou cestu, přes léto bychom rádi vydláždili před zámkem, pokračujeme s opravami fasád, pracujeme na otevření kavárny, turisticko-informačního centra, vytváříme nový přístup.
2: A radnice v Luži chce zrušit poplatek ze vstupného. Podle současné vyhlášky musí městu organizátoři sportovních nebo kulturních akcí odvádět 10%. Podle radnice je to pro ně administrativní zátěž a peníze by spolky mohly využít na své aktivity. Návrh na zrušení vyhlášky ještě musí posoudit zastupitelé města.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Nenápadný zápisník, mimořádné svědectví. Pardubické východočeské muzeum získalo do svých sbírek osobní notes Alfréda Bartoše, velitele výsadku Silver A a jedné z nejvýznamnějších osobností československého odboje za druhé světové války. Vzácný dokument poodkrývá dosud méně známé detaily ze života slavného parašutisty. Reportérka Naďa Kubínková zjišťovala, jakou cestou doputoval až do Pardubic.
1: Já jsem byl velmi rozrušen, až se mi z toho klepaly ruce.
2: Popisuje okamžik převzetí historik z východočeského muzea Jan Tetřev, když mu zavolala Adéla Šobíšková, že mu chce předat osobní zápisník Alfréda Bartoše, nemohl uvěřit vlastním uším.
1: Že tyto předměty se dostaly do majetku muzea, že se něco takového ještě objeví.
2: Dárkyně Adéla Šobíšková měla zápisník a také osobní doklady Bartoše od 90. let v šuplíku jako pozůstalost po Josefu Vokáčovi, který byl manželem sestřenice Alfréda Bartoše.
3: Samozřejmě jsem věděla, že asi to budou věci, které mají jistou hodnotu, ale po našem neúspěšném pokusu o umístění do vojenského muzea, tak jsem trošku nabyla dojmu, že se nejedná o nějaký úplně důležitý muzejní exponát.
2: A pak se zeptala umělé inteligence, kam má zápisník donést a kde neskončí v krabici.
3: ChatGPT mi poradil vlastně východočeské muzeum a následně teda pana Tetřeva a byla to trefa do černé.
1: Malinkatý zápisník, který je o něco menší než mužská dlaň. Je to zápisník koženými deskami a s kroužkovou vazbou.
2: Teď ho otevíráme. Tady vidím zápis Beneš, jediná pojistka, otazník.
1: Ano, on tam samozřejmě pochyboval i o těch, kteří stáli v čele československého odboje v té době.
2: Takže co ten zápisník obsahuje?
1: Ten zápisník obsahuje jednak Bartošovy dojmy, potom obsahuje adresy a potom obsahuje i instrukce, které se zřejmě Bartoš měl naučit nazpaměť, instrukce pro vysazení doma v protektorátu.
2: O zápisník společně s osobními doklady se teď bude starat kurátor Pavel Tašek.
4: Jak si můžete všimnout, tak ten zápisník má rozevírací kroužkovou vazbu, což znamená, že z něj jdou lehko ty listy přidávat a ubírat. Takže my vlastně nevíme, jestli je kompletní, dost možná není, dost možná i sám Bartoš ho využíval, takže někdy nějaký list si vytrhnul nebo vyndal. A ty zápisy na sebe ne vždy úplně navazují, takže nedá se to brát, že je to jako kompletní svědectví o tom, co všechno prožíval, co všechno se dělo.
2: Historik Jan Tetřev vnímá zápisky v notesu jako důkaz o vlastenectví Alfréda Bartoše.
1: Mě to přesvědčilo, že Alfréd Bartoš byl člověk, který šel za svým cílem, že věděl, že přísahal věrnost, slíbil věrnost Československé republice, šel do odboje naprosto vědomně, připravoval se ke svému vysazení do vlasti a jsem přesvědčen, že moc dobře věděl, že se nejspíš téhle mise nikdy nevrátí.
2: Zápisník bude vystavený ve vstupních prostorách u zámecké pokladny. Z Pardubic Naděja Kubínková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
1: Sedával tiše na sklenicí piva v Mexiku na Palackého ulici v Pardubicích. Jen málo kdo věděl, že buldozerista Bedřich Dvořák býval pilotem britského královského letectva, který za bitvu o Anglii dostal vyznamenání od samotné královny. Že ho německý Messerschmitt sestřelil nad Lamaňským průlivem a že rok kopal s dalšími zajatými letci tunel ze Saganského zajetí. Bedřich Dvořák zemřel v roce 1973 v úplném zapomnění. Poslechněte si jeho neuvěřitelný příběh. Už tuto neděli po 18. hodině. Seriál Královský pilot Bedřich Dvořák pro vás na nedělní vlně z Pardubic připravila Šárka Kuchtová.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Za 7 minut bude 17:30, posloucháte čtvrteční den v kraji Českého rozhlasu Pardubice a jak bude v příštích dnech, teď zjistíme společně s Tomášem Popelkou z Českého hydrometeorologického ústavu.
1: Počasí.
0: Celý tento týden se počasí střídá, jednou prší, jednou svítí sluníčko. Na zítra tak teoreticky připadá zase déšť, takže otázka je jasná. Bude v pátek pršet?
2: Spíš to vypadá hlavně dopoledne. Odpoledne by přece jenom už asi kolem té 2 hodiny od západu zase měl začít déšť ustávat a oblačnost by začala ubývat a večer by se vyjasňovalo. No a teploty by se zítra dostaly někam mezi 16 až 19 stupňů. Vítr nám bude foukat během noci od západu severozápadu 6 metrů a přes den to bude celkem podobné a večer potom vítr bude slábnout.
0: No a co víkend?
2: Rozhodně zatím nadějně se jeví sobota, zase bude jako jasné až polesné počasí. Po ránu se objeví mlhy, ty se během, no, nad ránem zase po ránu během docela rychle rozpustí. Odpoledne už bude polesno oblačno. Teploty po ránu 11 až 7, odpoledne kolem 24 a v neděli, no, hlavně v noci na neděli a nad ránem bude zase zataženo oblačno, objeví se i přeháňky. Jak to vypadá, větší část by byla v severní polovině východních Čech, takže Pardubický kraj, hlavně ta východní část by to byla víceméně ušetřena. No a během dopoledne by tady ty přehánky končily. Odpoledne by se mohly objevit ojedinělé slabonky na horách a teploty by se pohybaly v neděli kolem 24 stupňů, stejně jako sobotu.

0: čem se mluví.
1: Dobré odpoledne, přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Pardubice Milena Potůčková. Dnes se zaměříme na střední školy v našem kraji. Jak dopadly přijímací zkoušky, které školy zůstaly volné a vypisují druhé kolo? Jsou kapacity dostatečné? Jak se mění nabídka oborů? Nejen na to odpovíme v následujících minutách a mým dnešním hostem je radní pro školství Pardubického kraje Josef Kozal. Dobrý den.
2: Dobrý den přeji.
0: Český rozhlas Pardubice, o čem se mluví?
1: Výsledky prvního kola přijímacího řízení na střední školy už známe. Někteří studenti slaví, jsou přijatí, jiní teď řeší druhé kolo a v podstatě to, kde na ně zbyde místo. Jak tedy dopadly přijímačky v Pardubickém kraji, když to nějak shrneme v číslech?
2: Tak jednoduché číslo na úvod, 91% uchazečů, kteří se hlásili na školy zřizované v Pardubickém kraji, tak se dostalo. Dostalo se dominantně i 78% dětí na obory, které si označili v první prioritě, tedy na své vysněné školy, což považuji za velice dobrou zprávu pro uchazeče o studium na středních školách. Jinak, co se týká čísel, tak ze základních škol odcházelo lehce přes 5000 dětí z devátých ročníků. My jsme měli připraveno 7400 míst, na které se mohli hlásit, tedy kapacita naprosto dostatečná. Jsme jeden z krajů, který je vyhledávaným krajem pro studium na střední škole z ostatních krajů, takže nám se naplňují naše střední školy dětmi z ostatních krajů. Možná taková zajímavost v rámci prvního kola máme uchazeče ze všech 13 krajů s výjimkou kraje Karlovarského. Máme opravdu děti z celé republiky.
1: O které školy je ten zájem největší? Přetrvává tlak na gymnázia?
2: V Pardubickém kraji nikdy ten tlak na gymnázia nebyl takový, jak se uvádí v celostátních médiích. Je to dominantně podle mne příběh Prahy a Středočeského kraje. U nás ten tlak je rozložený rovnoměrně v posledních 3 letech, ani v těch silných ročnících není trend a tendence, že by se dominantně děti ucházely o gymnázia. Máme tam zhruba stále stejný počet uchazečů na stále stejně vypsaná místa. Poslední dobou je trošku nárůst u oborů stavebních, u průmyslové, které se zabývají odborným vzděláváním, za to jsme rádi, protože to odpovídá i trhu práce. No a mírný pokles nebo spíše taktizování vnímáme u technických škol, takových těch víceoborových technických škol, kde probíhá jakási možná strategická úprava v rámci přijímacího řízení, protože děti dávají priority do svých škol a tam vnímáme, že v těch prvních prioritách se nám technické školy objevují méně.
1: A co ty učňovské obory, vyloženě učňovské?
2: Dlouhodobě v Pardubickém kraji máme učňovské obory naplněné poměrně solidně. Zájem je o obory, které jsou na trhu práce dobře ohodnoceny. Ať je to zedník, ať je to instalatér. Plynárenské učiliště tady v Pardubicích je jedním z učilišť, které je vyhledávané právě pro své specifické obory a tak podobně.
1: A když to vezmeme z hlediska bývalých okresů, tak jsou tam nějaké rozdíly Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí?
2: Jednoznačný trend je jakási metropolizace. Zájem studovat v Pardubicích je obecně větší, protože to město nabízí k tomu studentskému životu jiný rozměr. Pro nás je velkou výzvou, jak udržet vzdělávání odborných škol v oblastech, jako jsou Králíky, Třemošnice, částečně se to týká i Svitav a podobně. Takové naše vnitřní periferie, kde pociťujeme i úbytek obyvatelstva, tak tam střední školství je trošičku slabší z pohledu zájmu o dané školy.
1: Dá se s tím něco dělat? Třeba nějakým způsobem to propagovat? Stipendia, nevím.
2: Stipendia už nám příliš nefungují, to musím říct, že máme dlouhodobě systém stipendií na Pardubickém kraji nastavený právě na obory, které bychom chtěli pozvedávat. Zajímavý je vhled i zaměstnavatelů a firem, které jsou na blízku školám. Ty kolikrát nabízejí stipendijní programy pro ty žáky výrazně vyšší, než uměl nabízet samotný kraj. My jsme se pokusili v letošním roce a budeme otvírat od září nové obory právě třeba ve školách, které potřebují pomoc. V Králíkách máme nový obor sociální činnost, kde cílíme na děvčata, aby na Králicku měli možnost maturitního oboru, který má potenciál na uplatnění na trhu práce. No a konkrétně ve zmíněné Třemošnici vzniklo nové liceum, které má specifický obor unikátní v České republice zaměřený na moderní technologie a dronařinu a očekáváme, že právě těmito kroky pomůžeme zmíněným školám k tomu, aby zvládli to složité období.
0: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
1: Hostem dnešního pořadu, o čem se mluví, je radní pro školství Pardubického kraje Josef Kozel. Pro některé žáky a jejich rodiny přijímací řízení na střední školy ještě nekončí. Tam, kde se nenaplnily kapacity, tak je vypsané druhé kolo. Říkal jste, že zbývá zhruba 9% dětí umístit v Pardubickém kraji. Tak jaké těch 9% dětí má teď možnosti?
2: Abych to posluchačům přiblížil na absolutní čísla v rámci těch přihlášek, které se ucházely o místa na školách, tak se bavíme o čísle zhruba 600 dětí, které neprošly tím sítem prvního kola, hledají umístění. V rámci našeho kraje 43 škol vypsalo druhá kola, což je poměrně velký počet. Ta rozmanitost je tam ve všech variantách studia, včetně gymnázií, včetně odborných škol, včetně učilišť, a připravených na druhé kolo je volných 1195 míst. Tedy možnost dostat se na danou školu i v tom druhém kole je poměrně vysoká.
1: Tím pádem Pardubický kraj v podstatě dokáže zaručit místo na střední škole všem zájemcům, všem žákům devátých tříd, je to tak?
2: Jsem o tom plně přesvědčený, protože naše kapacity dlouhodobě, a to mluvím nejenom o školách, které jsou zřizovány přímo Pardubickým krajem, ale i o školách soukromých. Kapacity středních škol v Pardubickém kraji jsou dlouhodobě někde na hranici naplněnosti 75%, takže ta vůle a možnost i v těchto silných ročnících přijímat všechny děti a nabídnout jim dostatečnou nabídku, tak aby si vybrali opravdu obor, který je naplní, tak máme klidnou a bezproblémovou.
1: Může se někdo, kdo sice uspěl v prvním kole, přihlásit i do druhého kola, pokud třeba s tím výběrem není úplně spokojený a nějakým způsobem se mu změnily ty priority?
2: Naše legislativa tuhle možnost umožňuje, ale daný žák nebo žákyně, která v prvním kole uspěla, získala pozici na dané škole, tak se té pozice musí vzdát. Tím se v podstatě uvolní pro kolo druhé a může v tom druhém kole samozřejmě se přihlásit úplně za stejných podmínek, už nedělá jednotnou přijímací zkoušku, ty body si nese do svého druhého kola jako svoji hodnotu.
1: Kdy budeme znát výsledky?
2: Výsledky druhého kola by měli znát všichni uchazeči 23. června, s tím, že ještě u některých škol může proběhnout týdnu od 8. do 14. června buď školní nebo talentová část zkoušky. Což z té nabídky, která pro druhé kolo je v našem kraji, tak mám povědomí pouze o umělecko-průmyslové školy v Ústí nad Orlicí, kde by měla probíhat talentová zkouška na jeden obor, jinak by to mělo být pouze na základě bodů z jednotných přijímacích zkoušek.
1: Těch míst v Pardubickém kraji, tak jak jste říkal, je víc, než je těch žáků, kteří by vlastně o to mohli žádat. 600 dětí se nedostalo, míst je 1000. Očekáváte nějaký příliv třeba právě i z dalších krajů, z Prahy, kde ten převis je daleko větší?
2: Jsme dlouhodobě krajem, jsme na druhém místě v České republice ze všech krajů, kde u nás studuje výrazně více dětí, než od nás odchází do jiných krajů. Je to možná i polohou, je to možná skladbou a nabídkou, ale dlouhodobě pracujeme s kapacitami škol právě na základě tohohle ukazatele, že zájem o naše školy a specifické obory, které nabízíme a v našem kraji máme, tak láká děti právě nejenom z kraje Pardubického, ale z celé republiky.
1: Takže je možné, že nakonec těch 1000 míst by se třeba i obsadilo?
2: Možné to samozřejmě je, ta místa jsou volná, ale já to nepředpokládám. Statistiky a údaje let minulých jsou obdobné, není tam žádný výkyp. Navíc už v letošním roce je mírný demografický pokles, už tam zaznamenáváme takovou tu sestupnou tendenci počtu dětí, které z devátých ročníků přechází, a takže si nemyslím, budeme se spíše bavit o tom čísle zhruba těch 600 dětí, které najdou své místo ve druhém kole na středních školách.
0: Český rozhlas Pardubice, o čem se mluví, s Milenou Potůčkovou a jejím hostem.
1: Hostem dnešního pořadu, o čem se mluví, zůstává radní pro školství Pardubického kraje Josef Kozel. Každoročně se otevírá v tomto období debata o tom, jestli české střední školství odpovídá dnešní poptávce studentů, rodičů, trhu práce. Teď jste zmínil v předchozí odpovědi, že ten demografický vývoj není příliš příznivý, těch žáků a těch dětí v podstatě ubývá. Tak jaký je ten výhled, bude se třeba dál slučovat?
2: To možná trošičku upřesním. Vnímáme pokles demografický, ale bavíme se zhruba meziročně o nějakých 400 dětech z 5000. Ale ten demografický pokles, který naběhne do středního školství, to bude velkou výzvou zhruba za nějakých 10-12 let, protože to teprve ten významný demografický propad projde mateřskými základními školami. Od toho je teď prostor, jak pracovat i na nějaké strategii ve středním školství a jak pracovat s budoucností středních škol. Je poměrně obtížné to dávat ruku v ruce i s technologickou proměnou společnosti, protože dopady do vzdělávání, zejména s rozvojem umělé inteligence a vnímání, co by měl splňovat vlastně absolvent střední školy, začíná být čím dál těžší a je to teď pro nás poměrně významným dialogem právě se zaměstnavateli, abychom ve středním školství dokázali nabídnout tu škálu vzdělávání takovou, aby to pro toho daného žáka opravdu tu budoucnost mělo. Slučování škol je velmi těžké téma, které bych nerad tady úplně rozebíral, protože samozřejmě pokud demografie mluví o tom, že propad počtu dětí bude třeba třetinový, tak to je tak významné číslo, že se to zřejmě některých škol dotkne, ale my jsme prošli zhruba 12 let zpátky významnou proměnou struktur škol v našem kraji. Tam se slučovalo hodně škol, některé se dokonce i uzavíraly. A myslím si, že Pardubický kraj není v pozici, že by se měl bát menšího počtu dětí. Spíš se budeme bavit opravdu o oborové skladbě a oborech jako takový.
1: O oborech, tak které profese, kteří absolventi chybí nejvíc dneska?
2: Kdyby tady u toho mikrofonu seděl zástupce jakékoliv firmy, tak se přihlásí a řekne, chybí ty naši. Je to čím dál složitější navnímat trh práce z pohledu zájmu. Obecně se dá říct, že vnímáme velmi dobrý zájem o zdravotnické školy. Nicméně i zde máme zpětnou vazbu, že počet absolventů nemusí dostačovat potřebě. Samozřejmě, když vezmete, že škola typu střední je takový předstupeň pro mnoho dětí za dalším studiem na školy vysoké, tak obory, které jsou o všeobecném vzdělávání, tak vám mohou nabídnout větší variabilitu pro to studium na vysoké škole z pohledu budoucího zaměření. Obory typu strojírenské, kde vnímáme úbytek zájmu žáků, tak ty naopak potom už na té dané vysoké škole jsou v podstatě definovány a zaměřeny. A těžko ze strojárny půjde chlapec nebo děvče na doktorinu. Takže tam možná je to ohrožení větší, že ten takový drobný úbytek vnímáme právě u strojních průmyslovek a strojírenských oborů.
1: Chcete udělat nějakou změnu do příštích přijímacích zkoušek, nebo teď je to nastavené, takže v podstatě je to moderní, flexibilní, vyhovuje to vám, vyhovuje to studentům, vyhovuje to rodičům, všem, nebo jsou někde rezervy?
2: 6 let mě to provází na židli radního pro školství, je to každoroční dialog a každoroční souboj s informacemi, jakou cestou se vydat. My každý rok nějaké drobné úpravy oborové děláme, nabídce námi zřizovaných škol. 2 roky zpátky bylo velké téma licejních oborů, že by měly být takovým tím mezistupněm mezi gymnáziem a případně odbornou školou. Posílili jsme za poslední 2 roky o 100 míst kapacity právě licejních oborů v našem kraji. Přesto zájem úplně tak vysoký není, jak bychom očekávali a je to na zamyšlení, jak s touhle myšlenkou pracovat, jak ji nabídnout rodičům, aby třeba byla pro jejich děti důvěryhodná, nebo zda třeba nemířit jiným směrem.
1: Říká radní pro školství Pardubického kraje Josef Kozel, který byl hostem dnešního pořadu O čem se mluví.
2: Hezký den všem.
1: Od mikrofonu se loučí i Milena Potučková. Hezký den.
0: Český rozhlas Pardubice, O čem se mluví.
3: Nepoznám ani tvoje stopy v pěni dní, roky, co se propil ze všední a ze bohu.

0: pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Charm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
3: Tentokrát představíme desítku šarmantních osobností, které jste během půl roku nominovali v ceně Zlaté slunce v naší rozhlasové anketě. O letních radostech si budu povídat se zpěvačkou Šárkou Reskovou. Povíme, co by nemělo chybět v cestovní lékárničce. S Charmem se vypravíme do společnosti, konkrétně mezi znalce vína, a stolování bude patřit i další díl našeho seriálu o etiketě.
2: Charm. V sobotu po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: za 8 minut bude 18 hodin, je čtvrtek 4. června, blíží se dvoudenní volno a pokud plánujete kam o víkendu vyrazit, tak vám teď poradíme. Tipy na různé akce v našem kraji připravila Barbora Bláhová.
1: První pozvánka nás zavede na interaktivní výstavu pro celou rodinu, kterou můžete už teď navštívit na zámku v Letohradě. Tato výstava s názvem Technická herna na cestách a neb fyzika hrou seznámí návštěvníky pomocí jednoduchých interaktivních pokusů s problematikou mnoha odvětví fyziky. Prostřednictvím dalších aktivit můžou návštěvníci nahlédnout také do fascinujícího světa vědců a vynálezců, kteří svými objevy posouvali svět kupředu. No a na zítřek je v Pardubicích naplánovaná Pernštýnská noc. Těšit se můžete na lidové písně, tance i zvyky. Vybrané české folklorní soubory připravili také taneční hry a zábavu pro všechny tancechtivé diváky. Hrát a zpívat se bude na Pernštýnském náměstí, v Pernštýnské ulici, na Příhrádku a nakonec třeba i pod Zelenou bránou. Program začne v 16 hodin. Další tip je na víkend bezsrstých plemen psů, kterého se můžete zúčastnit v autokempu na Seči. Návštěvníci budou mít možnost vidět desítky vzácných psů pohromadě, zúčastnit se společných aktivit a pokusu o vytvoření rekordu nejvíce bezsrstých plemen psů na jednom místě. O rekord budou zájemci usilovat v neděli od 10 do 15 hodin. A pozvánku mám také na závod dračích lodí, který bude v sobotu od 10 hodin v Pardubicích v areálu loděnice Arosa. Těšit se můžete na závody velkých i malých dračích lodí na trati 200 metrů a 1 kilometr. A přesouváme se do Poličky, kde bude o víkendu čas pro neobyčejné zážitky. V rámci této akce zpřístupní nejrůznější poličské instituce, organizace a spolky běžně nepřístupná místa. Zapojí se střední i základní školy, městské muzeum, knihovna nebo sbor dobrovolných hasičů Polička. No a nesmíme vynechat ani pozvánku na festival Sodomkovo Vysoké mýto. Ten můžete navštívit v sobotu na náměstí Přemysla Otakara II. Od 9 hodin je naplánovaná tradiční přehlídka veteránů z karoserií Sodomka, výstava historických autobusů Karosa, módní přehlídka klobouků i závody historických plášťových kol. Fanoušky staré techniky potěším i dalším tipem. V sobotu totiž bude jezdit hned několik historických vlaků. Svést se tak můžete třeba z Pardubic do Hořic, Slatiňan nebo do Havlíčkova Brodu. Podrobnosti najdete na webu motoráček.cz. A nakonec se dostáváme do městského muzea v Žamberku, kde v neděli

0: začíná výstava s názvem Za hradbami středověku. Muzeum se promění v hrad a hradní nádvoří a návštěvníci se seznámí se středověkou a hradní kulturou Orlických hor a Podhůří. Vernisáž bude v neděli od 15 hodin. Pohodový zbytek týdne vám přeje Barbora Bláhová.
1: Za 5 minut bude 18 hodin, čtvrteční den v kraji je za námi. No a v zítřejším dobrém ránu vás společně se Šárkou Kuchtovou pozveme k poslechu nového nedělního seriálu o válečném pilotovi britského královského letectva Bedřichu Dvořákovi. V radioporadně budeme prát, dozvíte se, jaký je rozdíl mezi práškem, gelem a tabletou, co z nich pere lépe a méně zatěžuje životní prostředí. Zahájíme taky 34. ročník folklorního festivalu Pardubice Hradec Králové a budeme i u slavnostního otevření Městského muzea v Moravské Třebové. Tak takový bude páteční den v kraji, po 17. hodině ho společně zrekapitulujeme a naslyšenou se těší Petr Sajdl.
2: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: Libuše Švormová slaví 90 let.
1: S velkou radostí vám představuji svoji novou knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Pardubice, zprávy.
2: Investor požádal o povolení přípojky pro větrný park ve Vojtěchově. Pardubické východočeské muzeum získalo do svých sbírek osobní zápisník velitele paraskupiny Silver A Alfreda Bartoše. Dagmar Havlová odstupuje od knihovny Václava Havla. V kraji zítra čekejte oblačno až zataženo srážky a teploty do 19 stupňů. Dobrý čtvrteční podvečer u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Soukromý investor požádal o povolení k napojení větrného parku ve Vojtěchově na Chrudimsku. Firma tam plánuje soustavu 5 elektráren s celkovou výškou až 250 metrů. Od energetického úřadu teď chce souhlas s výstavbou přípojky vysokého napětí.
3: Ta by měla být dlouhá přes 10 kilometrů a povede z Vojtěchova do rozvodny v Hlinsku. Celý větrný park má mít výkon 36 MW a splňuje tak označení stavby důležité pro energetickou bezpečnost. Z Chrudimska Josef Kopecký, Český rozhlas.
2: Osobní zápisník Alfreda Bartoše nově obohatil sbírky Pardubického východočeského muzea. Cenný dokument, který byl desítky let v soukromém vlastnictví, otevírá nový pohled do života jedné z nejvýznamnějších postav československého domácího odboje a velitele paraskupiny Silver A.
4: Vzácný dokument, který byl desítky let v soukromých rukou, muzeu darovala Adela Šobíšková z Prahy. Při hledání vhodné instituce se přitom obrátila na umělou inteligenci.
5: ChatGPT mi poradil vlastně východočeské muzeum.
4: Zápisník obsahuje Bartošovy poznámky, adresy, náčrtky i záznamy z období před jeho vysazením do protektorátu.
6: Mě to přesvědčilo, že Alfred Bartoš byl člověk, který šel do odboje naprosto vědomě, připravoval se ke svému vysazení do vlasti, že moc dobře věděl, že se nejspíš z téhle mise nikdy nevrátí.
4: Říká historik Jan Tetřev. Veřejnost si zápisník Alfreda Bartoše bude moct prohlédnout od poloviny července na Pardubickém zámku. Naďa Kubínková, Český rozhlas.
2: Rnov nad Doubravou bude pokračovat v opravě kostela svatého kříže. Památka s románskými prvky má poškozenou střechu. Další etapa rekonstrukce za 2,5 milionu korun má být podle podmínek smlouvy hotová v polovině září. Z projektu knihovny Václava Havla dnes odstoupila i sama její zakladatelka Dagmar Havlová. Českému rozhlasu to exkluzivně potvrdila přímo někdejší první dáma. Rozhodla se tak po dlouhých jednáních, která vedla poté, co odstoupili sponzoři knihovny, odešli její zaměstnanci a ředitel Tomáš Sedláček byl k 1. dubnu odstaven z vedení.
7: Odkaz mého manžela budu střežit i nadále tak, jak si to přál. Budu se taky věnovat naší společné nadaci a se všemi, kdo má Vaška rád, a v úctě budu připomínat jeho osobnost a odkaz, zvlášť teď v roce jeho nedožitých 90.
2: Knihovna jako unikátní česká kulturní instituce během 22 let uspořádala řadu seminářů, konferencí a dalších akcí, které odkazovaly také k dílu dramatika někdejšího prvního českého prezidenta Václava Havla. Knihovnu oficiálně založili Dagmar Havlová, Karel Schwarzenberg a Miloslav Petrusek po vzoru tradice knihoven amerických prezidentů v červenci roku 2004.
0: Počasí.
2: Noc bude na východě Čech zatažená až oblačná, od západu s deštěm, nejnižší noční teploty 15 až 12 stupňů. Zítra čekejte oblačno až zataženo ráno a dopoledne na většině území s deštěm nebo přeháňkami. Odpoledne začnou srážky ustávat. Páteční teplotní maxima 16 až 19 stupňů, na horách 11 až 14 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky budou většinou dobré, večer místy mírně nepříznivé, tlak bude zítra kolísat a bio bude na jedničce, to je mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nohu z plynu dejte na dálnici D11 v okolí 13. kilometru ve směru na Hradec Králové. Po vozovce se tam kutálí koberec, tak dejte pozor a dobře dojeďte.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Posloucháte reprízu pořadu.
8: Krásný den u poslechu Českého rozhlasu Pardubice vám přeje Barbora Slezáková. Máme tu další díl pořadu Kdo umí, ten umí. Tentokrát jsem se vydala do Chrudimi za Olgou Pospíšilovou, která se zhruba před 10 lety rozhodla ukončit práci v korporátu a přestěhovala se na pole. Nyní její život provází levandule. Z více než 3000 rostlin, které sama pěstuje, vyrábí nejrůznější produkty. Od piva, přes oleje, až po pasti na moly. Poslechněte si celý příběh vášnivé pěstitelky. Už po písničce.
9: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící, meduňkou a rdesnem s kořicí.

0: Den umí posloucháte na vlnách Českého rozhlasu Pardubice. My jsme u Olgy Pospíšilové doma. No a před námi je spoustu jejich výrobků z levandule. Tak co všechno tady můžeme vlastně vidět?
1: Já bych vám chtěla teda představit moji levanduli, která je z Vysočiny, nebo víceméně prezentuji levanduli lékařskou z Vysočiny. A je tady spousty produktů, které vidíte od gastronomie přes dekorativní výrobky, ale samozřejmě i trošku nějaké kroky směřující ke kosmetice.
0: Sortiment máte opravdu široký, vy se zabýváte od nějakých prací pro švadlenu, přes nějakou kuchařku, až po kosmetičku. Co vás z toho baví nejvíc?
1: Asi zemědělství.
0: Takže samotné pěstování levandule.
1: Přesně tak, to nejkrásnější a nejvíc, co pociťuju, takovou tu radost a vlastně veškeré to uvolnění a vlastně naplnění člověka, co je, tak to je na poli. To se přiznám, že to je asi největší sice dřina, ale je to úplně pro mě ten balzám. Ty produkty, to je sice hezká věc, ale už je to takový ten druhý step toho základu.
0: Kde trávíte nejvíc času? Na poli anebo potom přípravou těch výrobků?
1: No, pokud by se to takhle dalo říct, tak na poli je samozřejmě hodně času, ale s těmi produkty, protože jich není málo, strávím určitě víc.
0: Nutno říct, že toto všechno děláte vy sama, nebo vám s tím někdo pomáhá?
1: Tak zatím je to ve fázi, že to stíhám sama. Samozřejmě, když se stříhá nebo se udržuje pole, tak pomocníky mám. To bych ani sama nezvládla, protože už je toho skutečně hodně. A co se týče těch produktů, tak musím říct, že švadlenka se nějaká najde, která mě zachrání vždycky v nějaké situaci. Ale pokud možno, tak z 90% je to za mnou.
0: Takže vy máte dvě pracovny, jednu doma a jednu na poli.
1: Je to tak. V té své pracovně, domácí pracovně, se odvíjí taková ta šicí dílna. A na tom poli je všechno to druhořadé, co vlastně k tomu všemu souvisí, což je destilace a takový ty věci kolem.
0: Jak velké to vaše pole je?
1: No, to je otázkou. Určitě se nebudu prezentovat, že by to bylo na hektary, to určitě ne, ale myslím, že to je dostatečně dost na jednu osobu.
0: Tak kolik třeba pozbíráte té levandule po sezóně?
1: Levandule je tak přiměřeno půda o 50 metrech, která je teda naplněná, ale samozřejmě my nebudeme počítat rostliny jako takové, ale potom následně ten výstup, a to jsou vlastně semínka, které jsou drcená. Ale když vám řeknu, že mám asi 3000 rostlin, teď už budeme směřovat ke čtyřem, tak to bude asi taková představa, když si vezmete, kolik toho máte asi z jednoho keře, který je třeba pětiletý.
0: No, na vás je vidět, že vás to baví, protože tím trávíte skoro veškerý svůj čas, dá se to tak říct?
1: Ano, je to tak. Práce v zemědělství asi všichni budeme vidět, že je nedoceněná. Prostě vás to musí bavit, takže já se snažím vždycky nedívat se na to, co by z toho bylo a podobně. Je to sice samozřejmě hodně důležité, ale peníze v životě nejsou všechno. A v určitým věku přijdete na to, že vlastně radost a naplnění je úplně někde jinde. A pokud jste dostatečně naplněná a cítíte, že vám to dělá radost, tak já sama vím a můžu potvrdit, že vám to přináší prostě nějaké ovace.
0: A ještě k těm vašim produktům, co z toho děláte nejraději, co z toho mají nejradši vaši klienti?
1: Tak já jsem úplně propadla fází aromaterapie, takže když jsem procházela v rámci covidu online kurzu o aromaterapii a různých školeních a tak dále, tak skutečně to je věc, která je prostě něco, to je tak neskutečná alchymie, že vlastně destilovat olej a tvořit spreje na polštář a podobně, tak to je úplně to nejvíc, co jsem jako kdy mohla dosáhnout. A když sedíte u té kolony, to je vlastně destilační stroj, kdy vlastně destilujete olej a vidíte, jak vám to ten levandulový zázrak kape, tak to je prostě úplně to asi nejlepší, co mě z toho nejvíc baví. A pro ty zákazníky, který to ocení a vědí, co s tím, tak to je asi ten nejlepší produkt.
0: No a s Olgou Pospíšilovou se o levanduli budeme bavit i dál.

0: Posloucháte Český rozhlas Pardubice, pořad Kdo umí, ten umí. Dnes se bavíme s Olgou Pospíšilovou, která pěstuje levanduly a vyrábí z ní různé výrobky. Jak dlouho už to děláte?
1: Já se přiznám, že to snad ani pořádně nevím. Ne, je to spousty let, je to přes 10 let, spousty času, nebo víceméně, když já jsem poprvé zasadila, tak to byly kvítka, že to byla taková radost, že to jako zkusím, co s tím, a po celou dobu a těch řady let to bylo při zaměstnání. Následně jsem zůstala doma jako na mateřské dovolené, takže s holčičkou jsem to provozovala trochučku i víc, protože je nesmírně hodná, takže se s ní dalo krásně pracovat. A v současné době už jsme školkoví a už to mám jako stále zaměstnání, takže celkově to bude přes 10 let.
0: Vy jste nestudovala vyloženě obor na to, co děláte teď, tak kde se stal ten zlom, že jste si vybrala právě levanduly?
1: Zlom asi to tak úplně nebylo, ale spousty let jsem pracovala ve velkých firmách v oblasti marketingu a obchodu a ať už mám vysokoškolské vzdělání v oblasti ekonomie, tak k tomu to vůbec nesměřovalo, ale čím dál více jsem byla v té své práci nenaplněna a mě se chtělo, nebo měla jsem takový trošku vůzuká zálusk, mít něco svého, že bych měla něco, nějaký produkt, který by mě uživil, byl naplněný zdravím a krásou. A já si myslím, že levandule to splní naprosto dokonale. Nemůžu říci, kdy to byla přesně levandule, ale myslím si, že to bylo asi v té době, když jsem pracovala ve francouzské společnosti a tam nějak jsem k té levanduli pronikala, ačkoliv v té době tady nebyla vůbec populární.
0: Nám tady do toho zpívá váš papoušek.
1: Je to andulka a je to taková hrozná kamarádka, takže když někdo přijde, tak nám strašně moc tady zpívá, takže všem se moc omlouvám.
0: No zpátky k vám a k vašim začátkům, tak jak jste přišla k tomu políčku, které máte?
1: Políčko není cizí, to je naše, takové rodinné, vlastně po dědečkovi. Máme polnosti, k tomu lesy a tak dále, to jak vždycky bývá s nemalým statkem. A když přišla tahle ta myšlenka, že bych chtěla něco takového vysázet, tak samozřejmě asi musíte mít nějaké geny, tak si myslím, že geny po dědovi, který byl opravdu velký zemědělec a vůbec všechno, měli jsme doma zvířata a tak dále, takže nějaké geny tam budou. A když jsem to poprvé oznámila rodině, tak samozřejmě všichni si drželi hadr na hlavě, že jsem se úplně zbláznila. Ale nicméně velká podpora byla, takže pole se zvoralo, část políčka se zorala a já jsem prvních 1200 sazenic vysázela.
0: A dnes už jich máte kolik?
1: Téměř 3 až 4 tisíce, já už to ani sama nevím, je toho hodně.
0: Podporu od rodiny stále máte?
1: Mám, samozřejmě stále mě zrazují a stále mě upomínají na to, abych se tam úplně nesedřela, ale podpora je úplně stoprocentní.
0: Jste spokojenější teď s touto prací než dříve v těch korporátech?
1: No to rozhodně. Rozhodně je to určité naplnění a je to samozřejmě určité riziko a i odpovědnost, protože když se vám něco nepovede, tak samozřejmě není to, co si budeme říkat v zaměstnání, to je takový nebolestivý. Ale samozřejmě, když už to máte jako na svých bedrech, ať už finanční nebo vůbec ta energie a ta práce, kterou do toho vložíte, tak už je jenom za vámi.
0: A v čem všem může taková levandule pomoct, tak o tom si řekneme už po písničce.

0: Janou Pospíšilovou se v dnešním pořadu Kdo umí, ten umí bavíme o levanduli, kterou pěstuje. Jaké jsou vlastně dobré účinky této rostliny?
1: Tak samozřejmě levandule je nejenom teda krásná na pohled, že vás tak jako uklidňuje, ale může působit i pozitivně při nespavosti, bolestech hlavy, uvolní vám svaly, pomáhá při nachlazení i chřipce, což je málo známé, ale samozřejmě hlavně při únavě a celkové úzkosti.
0: V jakých různých formách můžeme tu levanduli nějak přijímat?
1: Můžete ji přijímat nejenom vnitřně, v rámci gastronomie, ale samozřejmě i jak už jsem se zmínila, tak v té kosmetické části. Co se týče gastronomie, tak úžasný je levandulový čaj. Ten doporučuji pít pouze do 16. hodiny a když už si ho někdo dělá a už vůbec poprvé, tak sáček, který já teda dělám, porcovaný čaj, tak ho mít louhovaný skutečně jenom chvilenku, protože je velmi silný, aromatický a zdál by se vám velmi nechutný. Pak samozřejmě je levandulový sirup a snažím se dělat i levanduly sypanou nebo levandulové sušenky.
0: Máte tu také marmelády s levandulí?
1: To byla taková velká zkouška a myslím, že je velmi osvědčená, protože levandule se dá vlastně jako komponent dát k jakékoliv, v gastronomii, v jakékoliv možnosti. Nejenom té sladké části, ale zrovna tady nevidím, že bych vám přinesla ukázat i levandulová sůl, takže k pečenému masu je to delikatesa. Samozřejmě nesmíte nic přehánět, jako každé koření, ale vepřový, hovězí, i ke kuřeti se hodí, takže tam se dá dát. No a jak jste se zmínila o těch marmeládách, tak samozřejmě je to vždycky jenom z produktu, co zrovna je, co se nabízí, takže rybíz, červený, černý, jablíčka, takže jablečná povedla. Dávám to i do jahodového džemu, je to vynikající a meruňkový je ještě lepší.
0: A vy také máte alkohol s levandulí, to se dělá jak?
1: Tak to je taková moje srdcová záležitost, protože když jsem vymýšlela tady ten produkt, tak nejenom, že to byly teda dlouhé cesty, než to vůbec vzniklo, tak ve spojení s Jindřichohradeckou likérkou byly časté návštěvy, než jsme to úplně vyladili, ale je to produkt, který je teda úžasný v tom, že je sladký, je to krásně cítit levandulí, můžu si říct, že i pánům to chutná, není to jenom dámské pití a chci říct, že se dá pít jak ledový nebo víceméně studený, tak si z toho můžete udělat jakoby levandulový krok, takže to můžete zalít vodou a je to taky úžasný nápoj.
0: A ve vašem sortimentu nechybí ani levandulové pivo, to chutná jak?
1: No, pivař řekne, levandulové pivo, no nevím, to asi úplně nebude košer, ale můžu vám říct, že i pivaři, takový ty fajnšmechři, docení tu chuť a vůbec, že to pivo je stále pivem, je hořké, je pořád pivo pivem, až ke konci v dopolknutí cítíte malý náznak té bylinky a vyrábím to s pivovarem v Třemošnici, tak je to zase regionální spolupráce tady s takovým malým železnohorským partnerem.
0: A o levanduli na vlnách Českého rozhlasu Pardubice se budeme bavit i dál.

0: Posloucháte Český rozhlas Pardubice, pořád Kdo umí, ten umí. S Olgou Pospíšilovou jsme u ní doma, bavíme se tu o levanduli a máme před sebou spoustu výrobků, které z té levandule Olga vyrábí. Kam chodíte na nápady? Všechno, co vyrábíte, tak je ruční výroba, všechno je originál, od té samotné levandule až po obaly a etikety. Tak kde se rodí ty nápady?
1: Je tomu tak, to všechno přichází tak nějak jako spontánně. Nejdříve jsem se, samozřejmě, jak jsem se zmiňovala o mém vzdělání, takže to vůbec nebylo ani k zemědělství, ani k šití a podobně, takže první věc, která mě napadla, tak to byla vlastně šicí dílna, kdy jsem se naučila šít pytlíčky, kdy jsem po babičce vlastně zdědila šicí stroj a učila se rovné švy a podobně. Pak jsem se vypracovala k polštářku a to další a další už je takový jako opravdu o tom učení, že už dneska zvládnu chňapku a takový jako lepší materiály a zástěry a tak. Takže to samozřejmě můžete vidět i na mém webu, co se tam momentálně jako vyskytuje a tak.
0: Takže to je to šití. Co to vaření a destilování? Jak bylo to těžké se naučit?
1: No, myslím si, že vůbec to není nic těžkého, protože každá ženská, která má chuť do nějakých takových věcí, tak kuchyně teda vždycky bavila a moc ráda peču a tak dále. Takže když mě někdo osloví, což se stává, že v létě dělám i levandulové svatby, tak to skutečně dělám i pečení dortů a zákusků a tak, které jsou směřovaní s tou levandulí. Určitě si neumím představit, že by nevěsta na svatbě měla jenom samou levanduli, ale tu část, kterou očekávají ode mě od kytiček, výzdob a nějakého toho dortu, tak to jde za mnou. A to si myslím, že je jako něco, co je takový doceněný a je to takový zahřátí na sluníčku, když pak posílají ty fotky a je to pěkný.
0: Takže vy máte i takhle vlastně další část vaší práce, nejen přímo výrobu a prodávání přes váš internetový obchod, ale děláte i takhle ty svatby a děláte také různé workshopy?
1: Workshopy ano, ano, musím se přiznat, že začala jsem s nimi minulý rok, kdy jsem byla oslovena francouzským institutem a doufám, že naše spolupráce nekončí. Nicméně je to i posun určitě dál, protože ten zájem je a je neskutečně obrovský a myslím, že v letošním roce je dost plánu na to, abychom teda udělali i nějaké jiné. Bude to hodně hezký a moc se na to těším.
0: A můžete nastínit a třeba můžete dopředu pozvat posluchače, co se plánuje?
1: Tak samozřejmě termíny ještě nejsou stanoveny, ale určitě to bude třeba pletení paliček, udělání věnečků, můžeme se udělat nějaké hezké výzdoby, prostě všechno, co ty ženský jako zajímá a všechno se bude konat přímo na poli, bude to v nějakém určitě komornějším skupince a budu ráda, když se to teda jako prví a samozřejmě nebude jediný, protože ten zájem zatím je.
0: A kam jít pro informace, kdy a kde to bude?
1: Určitě to budu mít na svých sociálních sítích, ať už Facebook nebo Instagram, bude to na mých webových stránkách a já si myslím, že kdo bude mít zájem, tak se to určitě velmi brzo dozví.
0: Vraťme se ještě k těm produktům. Vy neustále měníte svoji nabídku a vymýšlíte nové věci, které z té levandule vyrábíte. Co je vaše poslední novinka?
1: Poslední novinka, která vyběhla včera, tak to je prostírání na stůl, protože strašně dlouho jsem něco takového chtěla a pořád jsem neměla na to takovou tu odvahu, aby ten šef byl rovný, aby byl opravdu hezky ušitý a všechno. No, ale myslím si, že můžu být hrdá, že se to povedlo, takže to je úplně to poslední. Ale na čem si asi nejvíc zakládám, tak to je levandulový olej, protože ten samozřejmě nejenom destiluju, ale vždycky mám, nebo většinou mám takovou radost ze zpětné vazby, když přicházejí reference, jak to těm lidem pomáhá. A na tom budu vždycky prostě stavět, že to prostě, když něco pomáhá a můžu pomoci, tak je to úplně to nejlepší, co může být.
0: Vy jste za své výrobky získala i ocenění, tak se pochlubte, jaké?
1: Tak to ocenění já vůbec neberu na pravou jakoby takovou tu váhu. Já ocenění budu mít vždycky od člověka, který mi řekne, hele, bylo to fajn, moc se mi to líbí, nebo nějakým způsobem mi to pomáhá. Že mám nějakou regionální značku ocenění a jsou to takové jakoby diplomové věci, tak na to moc nepřikláním, ale o skutečnost je taková, když to pomůže lidem.

0: Levandulové sušenky. O nich se bavíme v pořadu Kdo umí, ten umí s Olgou Pospíšilovou, která je vyrábí. Jak se vlastně dělají? A jak chutnají nám, řekněte?
1: Levandulové sušenky, tak to je něco, co asi je taková gastronomická topka u mě. Nemůžu říct, že by někomu nechutnaly. Samozřejmě je to o tom, když mi někdo řekne, já nemám rád ty semínka v té puse, ale věřte mi, že v těch sušence je to úplně něco jiného. Já doporučím každé ženě, aby si je zkusili. Moc ráda vám řeknu i recept, ale pro takovou tu lehkost, abyste nemuseli teď si všichni zapisovat nějaký recept, přece jenom je to přes rozhlas, tak vám řeknu, udělejte si linecké těsto, dejte do toho jenom pouhé 4 semínka levandule, protože v čeho moc, toho je příliš a ta levandule je skutečně aromatická, takže nemějte strach, že by to nebylo cítit, je, ale dávejte toho tam skutečně malinko.
0: A ty 4 semínka, to je na jaké množství těsta?
1: Z klasických 20 dek mouky.
0: Přesný recept poté najdete také na webu Českého rozhlasu Pardubice. Tak a jaká je ta chuť? Ono je to podobné jako to linecké těsto, akorát s troškou aroma té levandule.
1: Je to podobné. Pokud dávám někomu ochutna, tak mi řekne, to je klasický linecký a víte co, že já se s ní nepřu. Já jí řeknu ano, protože všechno, když má soulad produktu, jako je máslo, mouka, vejce, tak je to vždycky základ. Je prostě jakoby na linecké, že do toho dáváte další přísady a už nejsou tolik citelný, to už je jiná věc, ale skutečně je to prostě jakoby na linecké bázi.
0: Můžeme dát nějaké další recepty na nějaké produkty třeba do domácnosti, co se tak může hodit?
1: Pokud máte doma levanduly, tak já si myslím, že každá zkušená i neskušená kuchařka, žena, dívka si může doma udělat levandulový sirup. Já samozřejmě levandulový sirup dělám po celý rok, protože mám té levandule dostatek, ale kdybyste měli třeba pouhý jeden kržíček a nevěděli co a jak, tak si ho můžete udělat doma. Skutečně stačí jeden keř, který vlastně ostříháte a máte ho s tím rozdílem, že pokud ho děláte v zimě, tak má hnědou barvu. Pokud si ho uděláte úplně čerstvý, tak má růžovou až fialovou barvu. A znamená to, že do nějakého litru dáte hrst levandule, necháte to louhovat přes noc, dáte tam cukr, pak to předsedíte, usvaříte to a vlastně můžete to dávat do lahví. Je to samozřejmě jako limonáda, takže je to bez koncentrátu, takže není vhodný to mít celou dobu na kuchyňské lince, poněvadž by se vám to zkazilo, ale když si to dáte do ledničky, tak vám to nějakou dobu vydrží.
0: Jak dlouho zhruba dokážete odhadnout?
1: No, pokud to máte v lednici, tak vám to vydrží hodně dlouho.
0: Můžeme se přesunout i třeba k nějakým škůdcům. Vy tady máte různé polštářky proti molům.
1: Ano, je to tak. Levandulová ta je známá tím, že to je vlastně odpůrce všech molů, tak proto já jsem i vymýšlela i produkty k tomu. Třeba jako tady můžeme vidět levandulový závěs, který se vlastně skládá z 6 polštářků souběžně sešitých svisle za sebou. A ten si můžete dát do šatníku, k nějakému kabátu, do šál nebo pletených výrobků, nebo jakýchkoliv vlastně ošacení, nebo především do špíže, kde si to vlastně pověsíte. A když jdete jenom kolem, tak do toho jenom tak malinko pinknete, protože to je silice, která se uvolňuje a ty moly to skutečně rádi nemají.
0: Takže to vypudí.
1: Ano, je to tak, že může je vypudit, ale nebo vůbec vám tam ani nějakým způsobem jako nevznikají, nerodí se jakoby další. Samozřejmě, pokud máte zachvácenou hodně špíz, že tam ty moly prostě lítají, tak to vám asi úplně tohle nepomůže, to už potřebujete nějaký silnější prostředek, chemický, ale tohle to opravdu na tu takovou tu ochranu, údržbu je úplně dostačující.
0: A v čem dalším může levandule v domácnosti pomoct, to se dozvíte, pokud nás budete poslouchat i dál.

0: Pořád Kdo umí, ten umí dnes natáčíme s Olgou Pospíšilovou, která pěstuje levanduly a vyrábí z ní nejrůznější výrobky. My už jsme tady zmínili nějaké recepty na levandulové sušenky nebo levandulový sirup. Také jsme zmínili, v čem můžou pomoct v domácnosti třeba smoly, levandulové polštářky a co na nějaké zdravotní problémy.
1: Tak to je vlastně takovej to nejvyšší gro, který já přikládám, že levandule.

0: Takže na akné, uhry, vyrážky, ekzémy a tyhle záležitosti.
1: A to se tu bavíme konkrétně o jakém výrobku?
0: To je přesně konkrétně levandulový olej. Ale samozřejmě, pokud ho byste ho neměli, jakože ne, každý má tu možnost, pokud ho někde nezakoupíte a zase musíte mít tu garanci, že je skutečně 100%, protože přece jenom s pančovanými oleji už jsem se sehnala a asi to nebude produkt za pár desítek korun třeba v drogériích. Takže si myslím, pokud nenarazíte naprosto 100% olej, tak nemáte tu záruku. Ale když trpíte nespavostí a chcete se toho nějakým způsobem zbavit, tak třeba doporučuji klasický polštáře, který je v tom nějaký pár hrst levandulí a to můžete samozřejmě s ním usínat. Pokud trpíte na nějaké bolesti zad, šíje, břicha a vůbec uvolnění svalu, tak zase nejideálnější je nahřívací polštářek a to si myslím, že to je něco, co jsme také vyzkoušeli, protože já vždycky, když něco vyrobím, tak já samozřejmě na každém zkouším, takže se mi to osvědčilo. No a pokud si chcete udělat opravdu po náročném stresovém dni opravdovou balzám a lázeň, tak doporučuji levandulovou koupel. To je zase ušito tak, že vlastně je to sáček, který vypadá jako čaj a v tom je květ levandule. Když si to dáte do vany, tak se to rozvolní a ten sáček je z toho titulu, že já sama osobně nemám ráda takový ten nepořádek, protože vstanete a musíte se jí znova osprchovat, ale tady z toho jste pořád čistá, protože ta vůně tam je, ale rozvolní se vám to pouze v té vodě.
1: Možná skoro nakonec dnešního pořadu bychom mohli dát také nějaké tipy na samotné pěstování levandule. Co myslíte, že lidé nejčastěji dělají špatně?
0: No, když dělám přednášky, tak samozřejmě mám nejraději, když dostávám zpětné vazby a dotazy. A těch dotazů, které přicházejí, je většinou, jak je možný, že mě ta levandule umřela? Já se zase vždycky dívám na toho zpětně, jak je možný, že někomu ta levandule umře, protože já ji považuji za plevel. Určitě, co doporučuji, levanduly, pokud zakoupíte, tak je to vždycky lepší od určitého pěstitele. Něco jako já, nebo někdo, kdo ji skutečně vypěstuje v Čechách a ze semínka a opravdu má ty základní kořeny. Může se stát, že koupíte už velmi hezkou levanduly v květinářství, ve velkoobchodě, v nějakých řetězcích, ale ona má špatný kořínky. Bohužel to běžný zákazník nevidí. Pokud není dobrý kořínek, tak sice ona v nějakou dobu vydrží, ale ona je taková specifická. Levandule je v tom, že vlastně dlouho hezky vypadá, ale ona vám vlastně od spoda už umírá, takže ona najednou z ničeho nic oschne a je po ní. V každém případě nedoporučuji pěstovat v květináčích, protože vlastně vy udržíte v květináči ano, chvíli, celé léto, ale na podzim už je lepší ji zasadit do země, do nějakého políčka, do nějaké zahrádky nebo něco, protože tam se jí skutečně daří nejlépe. A už ne vůbec na okenní parapet. Ano, je to zase záležitost 2 měsíců.
1: Pokud se pak už dostaneme do fáze na podzim, kdy ji chceme ostříhat, sušit, jaké jsou nejlepší podmínky pro to sušení?
0: Tak tady vás přesně chytnu za slovo, s dovolením, vůbec nestříhat na podzim. Moje základní a vlastně školitelská výuka je tak, levanduly se vůbec nevšímejte a je pouze na jaře. Ji ostříháte 15 cm od země, vyloženě ji oholíte. Já se přiznám, že já mám na to stroj, protože to množství, které tam je, není možný, abych dělala ručně a už vůbec není možný, abych jako zkoumala, jak vysoko. To prostě frčí. Ale když máte je třeba 2, 3, 5 levandulek doma na zahradě, tak ostříhat na jaře, nechat je hezky vykvést a na podzim maximálně ta odkvetlá kvítka, protože vím a jsem o tom přesvědčená, že každá žena si ji drží co nejdéle, to jde, protože je přece jenom krásná celé léto. A když už je opravdu ošklivá, tak na podzim jenom ta kvítka ostříhnou a to je všechno, co levandule potřebuje. Ale hlavně stříhat každý jaro.
1: A poté můžeme z levandule získat všechny ty úžasné účinky, které má na naše tělo. No a tím jsme se v pořadu Kdo umí, ten umí dostali na úplný konec a s Olgou Pospíšilovou se s vámi posluchači loučím také já, Barbora Slezáková.

0: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.rozhlas.cz.
1: Co mají společného Morašice, Dolní Újezd a Příluka?
2: No, jsou to obce na Litomyšlsku.
1: Ano, a co ještě?
2: Všechny mají velmi bohatý spolkový život.
1: Taky. A to hlavní?
2: Ze všech těchto obcí vám nabídneme přímý přenos.
1: To je ono.
2: V Morašicích připomeneme 800 let obce.
1: V Dolním Újezdu navštívíme muzeum a prohlédneme si nejstarší most v kraji.
2: A v Příluce nám ukážou, že tradice tam stále žijí.
1: Už ve středu 10. června
2: od 9 do 12
1: se na vás těší Jitka
2: a Mirek.
0: Český rozhlas Pardubice. Přímé přenosy ze všech míst regionu. Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Léčebna dlouhodobě nemocných v Poličce otevřela první zrekonstruované patro. Po déle než 4 letech finišují opravy zámku v Litomyšli. Česká republika nadále odmítá princip solidarity v migračním a azylovém paktu. Zítra čekejte v kraji zataženo až oblačno, srážky a teploty do 19 stupňů. Dobrý večer, u zpráv přeje Michaela Spáčilová. V nemocnici v Poličce otevřeli první zrekonstruované patro léčebny dlouhodobě nemocných. Pacienti budou bydlet na pokojích v menším počtu a díky tomu budou mít více soukromí. Zdravotnické zařízení opraví ještě zbylá 2 patra. Celková rekonstrukce vyjde téměř na 100 milionů korun. Náklady platí Dobrovolný svazek obcí AZAS, který v nemocničním areálu provozuje také domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Vysvětluje ředitel sdružení Jiří Toman.
4: Populace stárne, ten demografický vývoj je neúprosný a zkrátka je tam návaznost akutní lůžková péče, následná péče, případně sociální péče, to je to všechno, jsou to do velké míry propojené systémy a tím, jak populace stárne, tak ti lidé starší zkrátka tu péči potřebují.
3: Dělníci a restaurátoři dokončují opravy zámku v Litomyšli. Práce trvaly déle než 4 roky a budou stát zhruba 600 milionů korun. Hlavní náplní byla obnova všech sgrafit, výměna celé střechy a úpravy vybraných interiérů, říká kastelán zámku Petr Weiss.
5: V současné chvíli rekonstrukce finišuje, můžeme vidět lešení už pouze na části zámku na východní straně, kde probíhá restaurování posledních sgrafit. Na to potom v průběhu července naváží terénní úpravy kolem zámku a úpravy zahrady, kde bylo do této doby zařízení staveniště.
3: Druhý pardubický obvod už vybral firmu, která postaví na břehu Labe sluneční pláž. Radnice začala plánovat rekreační území nedaleko sídliště v Polabinách už v roce 2018. Realizaci ale zdržela jednání s vlastníkem pozemku povodím Labe. Souhlas už loni získala a začít stavět plánuje na začátku srpna. Pokud vše půjde podle plánu, hotovo může být už letos. Česká republika nadále odmítá princip solidarity v migračním a azylovém paktu. Po jednání v Lucemburku to řekl český ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. Na zavedení opatření, která mají zvýšit bezpečnost občanů a kontrolu na hranicích, ale bude české informační systémy podle Metnara budou české informační systémy podle Metnara připravené. Pakt vstoupí v platnost 12. června.
0: Počasí.
3: Noc bude na východě Čech zatažená až oblačná, od západu s deštěm. Nejnižší noční teploty 15 až 12 stupňů. Zítra čekejte v regionu oblačno až zataženo, ráno a dopoledne na většině území s deštěm nebo přeháňkami. Odpoledne začnou srážky ustávat. Páteční teplotní maxima 16 až 19 stupňů, na horách 11 až 14 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky budou většinou dobré, tlak bude zítra kolísat a bio bude na jedničce. To je mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Porouchané osobní auto překáží na dálnici D11, stojí a kolem ní se pohybují lidé za 640. kilometrem ve směru na Prahu. A z D11 máme i dobrou zprávu, nehoda na 37. kilometru také na Prahu je už odstraněná a místo zcela průjezdné. Tolik doprava, Český rozhlas Pardubice přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Dnes jste do Hezky česky přišla s panem Smithem. Smithem, nevím, jestli to dobře vyslovuju.
2: Vyslovujete to dobře tak i tak. Smithem i Smithem.
1: Dobře, ale nám nejde o tu výslovnost, ale o skloňování. Tam je nějaký problém? Přijdu tam s panem Smithem.
2: No, ano. A vidím pana...
1: Smithe.
2: Nebo Smitha.
1: Aha, tak jak to je?
2: Tak totiž jde o to, že my máme základní takovou tradiční poučku, že cizí vlastní jména, když chceme skloňovat, tak vždy máme vycházet z té vyslovované podoby. A u tohohle jména je v anglické výslovnosti souhlásková skupina TH, pro kterou v psané podobě, pro kterou my v češtině ale tu hlásku nemáme. Takže někdo říká T a někdo říká S. No a pokud je tam T, tak to musíme přiřadit ke vzoru pán.
1: Smitha.
2: Tak a pokud je tam S, tak ke vzoru muž.
1: No tak to jste to rozlouskla, naprosto skvěle tomu rozumím, protože bychom nemohli skloňovat Smithe. A Smitha?
2: Tak, přesně.
1: No,
2: tak.
1: No. Je ještě nějaké takové záludné příjmení, které jste přinesla, anebo...
2: Ono je jich spousta. Tady je výhoda u tohohle, že si můžeme vybrat a obojí je správně, ale jsou taková, no těch příjmení je strašně moc, kde jsou různé problémy a chytáky.
1: Nevezmeme to komplexně, ale nějaký příklad s chytákem ještě můžeme říct?
2: To naše základní pravidlo, o kterém jsem mluvila, totiž ta vyslovovaná podoba je komplikovaná například ve francouzštině, takže Alexandre Dumas. Píše se Dumas a měli bychom se tedy držet té výslovnosti Dima, ale to bychom skloňovali podle vzoru předseda. A to bychom se dostali tak daleko od té původní podoby toho příjmení, že už by to nikdo nepoznal.
1: Že to raději vůbec asi nemáme skloňovat, ne?
2: Máme, ale vlastně podle té psané podoby. Takže Dumase, budeme to tedy číst Dumase, ale přidáme tam to S. Tu výslovnost vlastně francouzskou úplně tím zlikvidujeme, ale pořád budeme vědět, jak zhruba to příjmení vypadá.
1: Takže máme říct, setkal se s Alexandrem Dumasem.
2: Ano.
1: A udělám chybu, když řeknu prostě setkal se s Alexandrem Dima.
2: A dneska už asi ne.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že účinky velkého zemětřesení, které v polovině 18. století srovnalo se zemí Lisabon, byly cítit i u nás? 1. listopadu 1755 postihla hlavní město Portugalska katastrofa. Zemětřesení následované vlnou tsunami. Připravila o život 40 000 lidí, asi pětinu všech obyvatel. V troskách zůstalo asi 85% staveb. Ačkoliv bylo epicentrum daleko v Atlantiku, seismické vlny se přenesly skrz kontinentální desku až do Čech. Náhlé a silné otřesy půdy vedly k poruchám v podzemních strukturách a zlomech, což způsobilo výrazné změny v chování termálních pramenů v západočeských lázních, zejména v Karlových Varech. Voda v karlovarských pramenech se bezprostředně po zemětřesení skalila a na určitou dobu přestala stříkat. Následně se změnila intenzita vývěru, byl mnohem intenzivnější a vzrostla jeho teplota. Po čase se vývěry opět ustálily na své normální hodnotě. Karlovy Vary totiž leží v seismicky aktivní oblasti, což prameny činí citlivými na tektonické pohyby i ve velké vzdálenosti.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.

úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

Dobrý večer, Mangau Savorenge la Cera te Šukar Šuněben. Dnes vám představíme zpěváka JBho a malířku Ivetu Horvátovou. Oba nám přiblíží svoji tvorbu.

0: Dospívali Igor Kmeťo a Monika Bagárová. Příjemný večer. Iveta Horvátová, která v posledních letech používá také jméno Iveta Riminka Filí, ve své tvorbě zachycuje těžké životní zkušenosti, kterými od dětství procházela. Zároveň však pracuje s výraznými a zářivými barvami, které skládá s mimořádnou odvahou a fantazií. Její díla připomínají orientální mozaiky i umění předkolumbovských kultur. Vystavovala například v galerii u Kamenného zvonu v Praze. Její tvorba byla také součástí Světového romského festivalu Camoro, kde před týdnem představila své práce ve White Bar Café na Praze 2. Výstavu uvedl kurátor Jaromír Typlt.
1: Před 13 lety se Vladimír Drábek, náš kolega, se rozhodl, že pro znevýhodněné umělce, kteří prostě strpí nějakými zdravotními handicapy, jsou nějak vyloučeni, založí v Praze ateliér, kde budou mít k dispozici výtvarné potřeby, prostor, a který je bude zastupovat. Ten ateliér dostal název Ateliér radostné tvorby, byl založen v roce 2013 a Iveta byla od začátku mezi prvními výtvarníky, kteří tam byli vybráni.
0: Říká Vladimír Typlt, který s Horvátovou dlouhodobě spolupracuje a její tvorbu zná.
1: Obrazy Ivetiny i díky tomu, že jsou kresleny poměrně jako výrazně barevnými fixy, tak působí barevně. Ano, většina z nich působí radostně, ale to neznamená, že všechny působí radostně. Tady třeba jsme reprodukovali takové obrazy, které jsou vlastně dost bolestné, do kterých Iveta zapsala svůj život, zapsala taková až jako stížnost na osud, který k ní nebyl rozhodně nějak milosrdný. Prožila si velmi těžké a hrozné věci v dětství, prožila si období hledání domova, prožila si období, myslím, že dodnes vlastně bojuje i se samotou a s nevýhodnou sociální situací. Prostě jsou to všechno věci, které tvoří její život. A já bych z těch obrazů, které tady jsou, tak bych rád upozornil na takové ty mozaikovité postavy. Tady vidíme dvě a ještě v tom dalším sále je jich několik.
2: Tam to je ďábel s lepsema. Tam je Ježíš ukřižovaný, tam je Panna Marie, tady

0: jak tam byla ta malá holčička ve třetí třídě na obálu, že jo, tak jsem jí malovala a pak jsem malovala různý obrázky. Vždycky jsem to dávala učitelce a učitelka to vždycky schovala. Pak jsem měla velkou pauzu a pak jsem začala malovat až ve 22. Pak jsem zase měla pauzu a pak jsem se vrátila k tomu, no a vlastně už jako maluju pořád, no.
1: Vy jste říkala, že tady jsou témata jako Ježíš, Panna Maria, pak jsou tady různé postavičky.
0: Tamhle to je dvojí osobnost, schizofrenie, tamhle ten, to je anděl, tamhle jsou srdce, barevné obrázky a ještě tam zatím jsou hlavy.
2: Dodává výtvarnice Iveta Horvátová. Její výstava Stromy rostou do nebe byla součástí programu Světového romského festivalu Kamur.

0: Saekshunen Amaro Romano Vakereben. Posloucháte o Roma Vakeren. JB, vlastním jménem Jiří Běla, je zpěvák, textař a performer, který propojuje moderní pop, funky a taneční hudbu. Jeho tvorba odráží životní příběhy i emoce a nese v sobě chuť užívat si život. Nedávno vydal novou píseň a videoklip s názvem Spověď. Na křtu této skladby JBho ho oslovila Iveta Durdoňová.
1: JB, vy si plníte svůj sen. Chtěl jste být vždycky zpěvákem.
2: Tak je to odmala jsem chtěl zpívat. Můj kamarád mi řekl, když jsem mu zaspíval v autě, a samozřejmě zpíval jsem všude možně, po karaoke, hrozně mě ten zpěv bavil. A

0: ty lidi, jako jak mi tleskali a dávali mě nahoru, tak jsem si řekl, proč to prostě nedělá profi. Tak jsem se rozhodl, že to začnu dělat. Minulý rok v říjnu vyšla moje první písnička Vteřina, teďka vyšla druhá písnička Vzpověď a máme velký plány. Navázal jsem spolupráci se skladatelem a zpívákem Igorem Kmetěm, s panem Jiřím Zmoškem, který mi napsal Když slunce zapadá, s panem Zdenkem Bartákem, který mi napsal písničku Love Them, kterou budeme vydávat v prosinci. Čeká mě jak šňůra koncertování. Můj sen není jenom vyprodávat haly, můj sen jenom není prodávat vstupenky, ale můj sen je to, aby jsem předával něco lidem, aby se mi dokázal motivovat, že i z toho dna, prostě co ty lidi jsou, tak se dokážou zvednout i nahoru a jít si prostě za tím svým a věřit tomu, co dělají. A to je, myslím, jako nejdůležitější, je to takové mé poselství.
1: Vy máte na sobě džínový komplet, vyšívaný perlama. Kdo vám šije vaší garderobu?
0: My s Marcelou Jo, která je vlastně z cirkusu a proto Hvězdy pod čapitem, tak jsme se řekli, že budeme navrhovat i naše návrhy. Začali jsme vlastně šít na mě. Já mám rád trošku Elvise Presleyho. Někdo si řekne old school, ale pro mě je to prostě king rock and rollu. Takže začali jsme tvořit, začali jsme dělat spolu. Za tuto spolupráci moc děkuju a chystáme jí módní přehlídku s Marcelou Jo.
2: Nebudu lhát, že vše je sluncem zalité, nikdy to na mě padne.

0: Hvězdy pod čapetem, to je váš nový projekt.
1: Je to můj projekt, který jsem vytvořil, kde jsme oslovili právě na křtu pana Felixe Slováčka, za mě úžasný muzikant, a kde jsme se tak nějak seznámili a pan Felix Slováček kvůli tomu Cirkus Humberto, krev toulavá. To prostě do toho čapeta zapadá. My jsme se potkali na křtu jeho videoklipu a potkali jsme se vlastně na křestu knížky Anička, kde jsem vystupoval, a moc je toho ctím, že pozvali právě mě. Tam jsme se domluvili na spolupráci. Hvězdy pod čapy to vlastně nebudou jenom o jednom interpretovi, o jednom zpěvákovi. To bude Igor Kmeťo, který přistoupil na spolupráci, Mike Spirit, Ilona Čáková. Je oslovený spousta interpretů, samozřejmě budou to moji hosti a na to se já strašně moc těším. A na podzimě můžete vidět ve velkých halách, ne v mých vyprodaných, ale jako předskokám, a budu v Auto Universum a Fórum Karlín.
0: Vy máte spolupráci s Igorem Kmeťem, který v současné době žije ve Španělsku.
1: My jsme tam nahrávali muziku a byli jsme řešit videoklip. Videoklip jdeme nahrávat 19. června do 23. Ten děj se bude odehrávat jak ve Španělsku, kde Igor Kmeťo žije. Nějaký děj se bude odehrávat v České republice. A ještě máme práci před sebou, takže se určitě máte na co těšit, a já sám se na to hrozně moc těším.
2: Děkuji, že jste dnes byli s námi. Mangautumenge bud bacht, zort hesa stipen. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: Je 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Po dvou tragických nehodách je uzavřená dálnice D2 ve směru na Brno. Přípravu nového zákona o vysokých školách podpořila Česká konference rektorů. V noci bude v Čechách pršet, v pátek srážky postupně ustanou a teploty do 21 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Dvě smrtelné nehody odpoledne uzavřely dálnici D2. Na čtvrtém kilometru narazilo osobní auto do kamionu stojícího v koloně. Kvůli tomu pak o několik kilometrů dál narazil řidič dodávky do dalšího kamionu. Oba řidiči, kteří havarovali na místě, zemřeli. Policie proto vyzývá ke 100% pozornosti při řízení. Pokračuje mluvčí Petr Vala.
2: Jednalo se opět o vážnou dopravní nehodu, kdy zahraniční řidič zahraniční dodávky s vozíkem z dosud nezjištěných příčin narazil do stojícího kamionu.
0: Policie předpokládá, že ve směru na Brno bude dálnice uzavřená i několik hodin. Tvoří se tam dlouhé kolony a ucpávají se i objízdné trasy. Rektoři podpořili přípravu nového zákona o vysokých školách. Ten má změnit jejich řízení a financování. Svůj postoj oznámili po odpoledním zasedání Česká konference rektorů.
3: Zákon má zajistit třeba to, aby školy řídily takzvané univerzitní rady. V nich by na rozdíl od současného stavu byli i lidi nominovaní ministerskou komisí. Řešili by taky financování a volili rektory. Podle předsedy konference Milana Pospíšila je ale nutné mít dostatečné záruky proti politickému vlivu.
4: Nový zákon je potřeba, protože ten současný, který je už v té současné době nevyhovuje, potřeba by byl dynamičtější a funkčnější.
3: Ministr školství Robert Plaga za ANO chce, aby změny začaly platit postupně od roku 2028.
5: V tuto chvíli je to skutečně o těch principech, o to, aby tam byl dostatek brzd a protivah, které budou jasně ukazovat, že nemůže dojít ke zneužití té moci.
3: Návrh na změnu řízení univerzit v květnu odmítla Rada vysokých škol. Vadí jí právě systém univerzitních rad. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
0: Most přes dálnici D4 u Jíloviště půjde k zemi. Podle krajských silničářů je ve špatném technickém stavu. Provoz na mostě skončí v pátek 5. června. Dálnice se kvůli demolici úplně uzavře v noci ze soboty 13. na neděli 14. června. Řidiči musí počítat s objížďkami a zdržením. Nový most má být hotový v září 2027. Vedení Liberce nechá zajistit skalní svah v ulici doktorky Milady Horákové. Firma specializovaná na výškové práce zabezpečí ohrožující žulovou skálu naproti Kauflandu. V budoucnu chce město pokračovat i dalšími svahy v této ulici. Zajištění skalního svahu bude stát téměř 3,5 milionu korun, říká náměstek Jiří Jandourek za starosty pro Liberecký kraj.
6: Je to samozřejmě náročná činnost, my jsme tady k tomu získali i dotace, nebo odbor má přislíbenou dotaci až 80%. Jsou to výškové práce, náročné práce a započneme co nevědět.
0: Zajištění skály začne hned po podepsání smlouvy a potrvá zhruba 3 měsíce.
1: Počasí.
0: V noci bude zataženo, déšť nebo přehánky se budou postupně šířit přes celé Čechy, na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku i oblačno, teploty klesnou na 15 až 10 stupňů. V pátek bude ráno a dopoledne deštivo, déšť se během dne rozšíří i na Moravu a Slezsko a teploty do 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 u 107. kilometru ve směru na Bohumín stojí v odstavném pruhu porouchané osobní auto s defektem pneumatiky. Jízdní pruhy jsou volné, řidiči ale mají projet opatrně. Na dálnici D2 u 56. kilometru ve směru na Bratislavu je porouchané vozidlo, řidiči musí taktéž počítat se zdržením. Tak šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
7: Ve štědrovečerní pohádce Princezna a písař stvárnila princeznu Amálku. Tomu už bude 12 let. U herectví jen nezůstala. Nyní moderuje Nahou seznamku, vyzkoušela si rally a v létě zamíří na Moravu za Mozartem. Monika Tymková je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
8: Moc děkuji, Alex, krásný dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host zavítala dnes rodečka Strutnová, princezna z pohádky, princezna a písař, také moderátorka Nahé seznamky Monika Tymková. Moniko, začneme možná u toho herectví, protože já jsem se dozvěděla, že na to, že jste se stala herečkou, měla velký vliv rovněž herečka a spisovatelka Marie Doležalová. Mm,
1: je tomu tak,
0: bez
1: je to
0: ní byste nebyla herečkou.
1: Možná taky ano, to já bohužel nevím, protože jsem naštěstí byla s ní, ale vlastně ta Maruška mě tím životem tak hezky provedla, protože je starší a vlastně ona byla někdo, kdo mi řekl, že existuje Pražská herecká konzervatoř. Já jsem vlastně vůbec nevěděla, že to existuje, že existuje škola, kde se učíte šermovat nebo stepovat. A já jsem vždycky měla trošku pocit, že jsem také jako outsider a že vlastně nezapadám do žádný ze skupin, ve kterých jsem, že ve škole jsem si připravila ve třídě taková jako trošku starší, protože jsem od malinka hodně trávila čas se staršími dětmi, vys Maruška právě. A najednou mi někdo řekl, že existuje škola, která dělá něco, co já prostě odmala miluju, protože já jsem se fakt narodila a byla jsem velký komediant. Já mám díky bohu rodiče hodně točili na kameru různý životní situace moje a já prostě, mě už od 2 let bylo úplně jasný, že já prostě budu dělat herectví.
0: Takže až se bude točit nějaký medailonek o vás, tak vy máte výbavu.
1: No, nevím, jestli se to dá použít, ale protože podle mě tak jako v 90% buď to mě brácha mlátí, nebo tam jsem nahatá, protože jsem se odmala v pořád slíkala. To mi říká mamka hrozně vtipnou historku, že mě jako hodinu oblíkali a pak se otočila a já byla nahatá. Jako, myslím si, že to nemá nic společného s tou seznamkou, který se určitě taky měl bavit.
0: Teď jsem chtěla říct, že už to předurčilo.
1: Podle mě to spíš má co dočinění s nějakou svobodou, kterou já vlastně od malinka si tak jako razím a nějaká moje svobodomyslnost už se asi podle mě objevovala i v tom oblíkání, respektive v neoblíkání a slíkání.
0: Byla jste vlastně někdy zaměstnaná?
1: Jsem zaměstnaná v divadle.
0: Takže jste zaměstnaná, zase takovou svobodu tím pádem nemáte, nevadí vám to?
1: No, já vlastně jsem takový jako, že miluju řád, ale zároveň v tom řádu potřebuji mít svobodu, je to takový ještě komplikovanější. Ale vůbec mě to nevadí, naopak mám ráda, když mám nějaký úkoly nebo když jako mám nějaký plán, ale zároveň potřebuju v tom umět dýchat, takže to je pro mě důležitý.
0: Umět dýchat znamená třeba to, že právě si odskočíte odmoderovat nějakou akci nebo právě tu seznamku, nebo zkusíte právě to rally, které jsem zmiňovala v úvodu, to je ta svoboda?
1: Určitě, protože mám pocit, že na tomhle životě, nebo v tomhle životě, aspoň já, zatím jsem jenom jednou a hrozně by mě mrzelo, že jsem se jako narodila a že jsem umřela a nic mezi tím nebylo, že já potřebuji k životu nějakou akci, nějakou radost a potřebuji, aby to bylo hodně pestrý. Vždycky říkám, že můj život je taková jako všechny barvy duhy a i když to někdy hrozně bolí, tak většinou spíš si řeknu, bylo skvělý, že jsem to zkusila.
0: Tak rally je poměrně slušná akce, nebo akční záležitost, k té se dostaneme. Je něco, co máte zatím jenom v hlavě, co byste si chtěla zkusit a doufáte, že vás to potká, že přijde ta možnost?
1: Asi bych hrozně si chtěla zkusit skočit bungee jumping.
0: A tak to není nesplnitelné.
1: Není, no, ale vlastně se toho nějak strašně bojím, protože vím, že my jsme to nějak. Podle mě to jednou řekla mamka, když jsem byla menší, že by to chtěla skočit. Takže si spíš myslím, že to je trošku její sen, který já jsem se jako převzala na sebe, ale hrozně bych to chtěla skočit spolu s ní.
0: A maminka je zvolná, ochotná k tomu stále. No, nezměnilo se
1: vlastně
0: u ní něco.
1: Vlastně teď, jak jsme o tom začali mluvit, tak mně došlo, že jsme o tom zhruba tak 10 let nemluvili. A za 10 let se podle mě stala spousta věcí, kromě toho, že moje mamka má nějaký jako špatný záda. Takže nevím, ale myslím si, že ona je podobnej živočich jako já. Takže když budu dlouho přemlouvat, tak do toho možná půjdeme spolu. Třeba zrovna teďka jsou v Americe a procházejí všechny národní parky, takže asi tak.
0: Je akční. Monika Tymková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je herečka a moderátorka Monika Tymková, která to už bude 12 let, co jste se objevila v televizní pohádce Princezna a písař. Jak vzpomínáte na natáčení teď s odstupem?
1: Moc hezky, nebo má to takový dvě roviny. První je, když si představím Matouše Rumla, jak jedeme v lodičce, jak pak padám, jak se topím a nedojde mi, že ty šaty sami o sobě mají 10 kilo a když se nacucají vodou, tak mají 100 kilo. Ale vlastně s Matoušem to byla hrozně hezká spolupráce. Matouš je ještě člověk, který má takovou tu starou duši, takže je gentleman, takže se o mě moc hezky staral, ale do toho má ještě duši dítěte, takže neustále dělá nějaký forky a dělá nějaký lumpačiny. Takže vlastně se mi vybaví Matouš a pak se mi taky vybaví Karel Janák, který je
0: režisér.
1: Který je režisér, ano, a je taky duší dítě, protože je vlastně hrozně hezký vidět, když někdo dělá práci a baví ho to a Karel má vždycky tak rozzářený oči a říká, a mohli by tam být ještě tohle. A vlastně vždycky zapomene na to, že to jako, že vlastně točí film a že ty věci musí být opravdový. Takže jako přišel s tím, že by hrozně chtěl, aby slepice vyletěla na pátou sekundu, protože my tam jako putujeme v takovém městečku a byly tam i jako pravý zvířata a říkal, bylo by super, kdyby ta slepice jako vyletěla v tenhle moment. A ten pán, který tam měl tu slepici, říká, pane Karle, to je slepice, jako to asi neudělá. A bylo by, že Karel byl hrozně smutný z toho, že jako mu to nevíde. Takže tohle byla ta hezká část, na kterou hrozně ráda vzpomínám. Pak ale bohužel to taky v sobě nese to, že ta pohádka běží o Vánocích a že Česká republika nebo lidi u nás tady jsou strašně nároční na vánoční pohádky a většinou hodně přísný. A mě bylo, vlastně už to nechci ani počítat, kolik mi bylo, byla to jako moje první filmová herecká velká zkušenost. A udělala jsem tu chybu, protože jsem ještě byla nevědomá a četla jsem si hnedka ty komentáře na ČSFD a byly ošklivý a byly na mě jako hodně zlí ty lidi, někteří. Někteří třeba ne, ale vy si pochopitelně pamatujete jenom ty ošklivý, nebo aspoň já to tak mám. Takže vlastně já si pamatuju, jak jsem toho 24. potom večer ležela v posteli a brečela jsem, protože jsem měla pocit, že nejsem dost, no. Ale nechci, aby to znělo nějak, jako teď tady hodně otvírám nějaký své bolesti, ale je to tak, je to těžký, protože jsem poprvé byla vidět a poprvé jsem měla
0: střed. A nikdo vás na to nepřipravil a možná se na to ani připravit nedá. Že si tím člověk nedá, musí projít.
1: No. Myslím si, že určitě, protože zpětně teďka mám za sebou moderování toho projektu Naked Attraction a vlastně už mi to bylo úplně jedno, co si lidi myslejí. Takže myslím si, že spojení zkušeností věku a nějaký sebehodnoty, sebeúcty mě najednou dostalo do úplně jiných sfér.
0: Ale a přitom ta pohádka se každý rok opakuje. Je to povedená pohádka, velmi povedená. A vy tam dokonce skáčete přes střechy a tak. Nějaká kolize stala se? Bylo to natáčení místy nebezpečné?
1: No jedna jediná kolize byla, když jsme jeli právě na té lodičce, jeli jsme z takového jezu a Matouš říká, jedeme to naposledy, pořádně to prostě rozjedem. A převrátili jsme se a on se strašně omlouval, ale bylo to poslední jetí ten den, takže to nebyl problém, ale on, jak je prostě velký profesionál, tak říká, promiň, já jsem to chtěl zkusit. A právě se tam stalo to, že jsem se málem utopila, ale já si vlastně celou dobu strašně smála, protože mě to přišlo hrozně hezký, že si prostě Matouš furt takhle hraje a zkouší.
0: Tak a když se ještě vrátím k tomu štědrovečernímu vysílání, co mu předcházelo, cítila jste nějakou nervozitu? Předtím usedla jste s rodiči, s rodinou před televizi a dívali jste se společně, bylo to tak?
1: Mm-hmm. Myslím, že jsem byla strašně protivná ten den.
0: Protivná, netěčila jste se?
1: No, protože rodiče tím, že nejsou z herecký branže, tak vlastně nemají takovýto kinderstube, který mají ty lidi kolem mě, že když se prostě pustí nějaký film a vy v něm hrajete, tak se prostě neodchází, nebo se nemluví, nebo ale u nás se vždycky Vánoce slavili s celou rodinou, i babička, děda. Takže každý furt potřeboval do toho mluvit. A já jsem se na to prostě potřebovala jenom podívat, abych věděla, jak to vypadá v tichu. Protože jsem neměla možnost předtím to vidět. A oni do toho furt remcali. Takže jsem podle mě byla hrozně důležitá a natlakovaná strachem, ale taky nějakým očekáváním. A takže jsem asi nebyla úplně dobrý.
0: Ale rodina byla velmi pyšná.
1: Určitě, ale oni zároveň nechci kárat, ale neumí to úplně tak říkat. Teď už taky jsou na tom mnohem líp a umějí to, ale myslím si, že spíš řekli, No, tak dobrý, ne? Nebo něco takového, protože to je pro ně vlastně největší ukázka toho, že mě milují, že jsou na mě pyšní.
0: Monika Tymková je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je dnes Monika Tymková, herečka, která ale zakusila novou zkušenost, moderuje pořad, v něm nakonec před kamerou zůstává jediná oblečená ona sama, je to tak?
1: Je tomu tak. Já jsem se bála, co tam dořeknete, ale je tomu tak, ano.
0: Ne, vy zůstáváte oblečená, ale přesto všichni kolem vás jsou naprosto slečení. Mm-hmm. Řekněte mi, jaké jste musela mít zkušenosti, dovednosti, než jste se poprvé pustila do moderování takové soutěže?
1: Mi to asi, Alex, nebudete věřit, ale já ty lidi vůbec nevnímám nahatý. Nebo nahý.
0: Vy si je oblíknete,
1: ne, myslí? Já vlastně, to je strašně zvláštní, protože všichni úplně, tak co, tak to je super, ne, obkoukáváš. Já říkám, já vlastně vůbec, jako... Já jim koukám vlastně fakt vesměs do očí. Mě prostě naučili doma, že mám koukat lidem do očí. A já přišla o tolik věcí, protože jsem jim prostě koukala do očí, skoro všem. Tak jasně, občas ještě těsně předtím, než se začne natáčet, tak já vidím ty lidi, kteří jsou v těch boxech. Pikr vlastně přijde až po tom, co se zavřou ty boxy, takže on je vůbec nevidí. Takže já mám chvilku čas se tak jako prozlídnout a podívat se. Ale vlastně mě je to ne hloupý, ale zase tak jako. Tak trošku se podívám, ale jako necivím na ně, no. A až potom, když je třeba popisujem, tak se na ta těla koukám, ale vlastně už to beru tak profesionálně, že k tomu nemám vlastně žádný pocity ani emoce a prostě práce, no.
0: Tak, prostě práce. Je to tady, jenom abych přiblížila, pokud by někteří posluchači nevěděli, je to tady nahá seznamka, kdy jeden účastník si vybírá partnera nebo partnerku z pěti nahých lidí. Postupně se tedy odkrývají, pak jsou tady zcela nazí. Vy jste prošla nějakým konkurzem, než jste tento post moderátorky soutěže obsadila? Jak ten konkurs probíhal? To by mě zajímalo.
1: To je krásná historka. Ano, prošla jsem konkurzem, nebo castingem, a doporučila mě Tereska Tobiášová, se kterou jsem předtím moderovala pořad Bábovky a plechovky a do kterých jsem se úplně vlastně jako moderátorsky zamilovala, protože se s nás staly velký kamarádky, zrovna včera jsme se viděli. A ona mě doporučila, protože řekla, že si myslí, že bych byla dobrý typ na to, nechápu proč. Ještě si to s ní musím vyříkat. A volali mi třeba 3 roky zpátky, že tenhle projekt chtějí dělat a že mě nabídla Tereska, jestli to nechci zkusit. A já v tu dobu měla partnera a vlastně celý můj život vypadal úplně jinak. A říkala jsem si, cože, já moderovat tohle? Ale jako neřekla jsem ne, protože jsem vlastně trošku jesmen a přesně potřebuji, aby ty barvy duhy byly všechny, tak vlastně vždycky všechno potřebuji aspoň vyzkoušet, i kdyby mě to mělo vylámat zuby. No a najednou se pak nikdo neozýval, tak jsem si říkala, aha, tak asi se nic nestalo a úplně jsem to nechala být, zapomněla jsem na to. No a plynul nějaký čas a v lednu já jsem se po 8 letech rozešla se svým partnerem, nebo jsme se rozešli, a já jsem najednou se ocitla úplně v jiný životní situaci. Byla jsem sama, poprvé jsem žila sama, našla jsem si byt, přestěhovala jsem 8 let svého života do garzonky, ale to jako, to bylo moc krásný, protože jsem přesně poprvé zapojovala internet, zařizovala všechny věci. A říkala jsem, to je skvělý, protože kdybych byla v tom vztahu, tak nikdy v životě se tohle nenaučím. A vlastně každý ten den a každou tu novou situaci, kterou jsem zažívala, za tu jsem byla hrozně šťastná, vážila jsem si toho. No a pak najednou mě někdo volal a říká, dobrý, Moniko, my jsme tady z toho Naked po 2 letech. A já úplně, aha, no tak dobře, co po mně chcete? Casting, přijdete? A já, no tak přijdu. Protože jsem najednou byla ještě větší jesmen a už mě nebránilo nic. No a přišla jsem, měla jsem jít večer na ten casting, ale zjistila jsem, že tam mám nějaký moderování, který jsem si špatně napsala. Tak jsem volala, říkám, já se moc omlouvám, já nemůžu přijít. A oni, ne, my tady ještě máme volno v 7 ráno. A já, v 7 ráno, jeli jsem úplně jako ranní ptáci, říkám, dobře. Tak jsem se oblíkla, jela jsem tam a čekala jsem, že to bude takový, jako že si popovídáme, já řeknu něco vtipného a prostě půjdu domů. Ale nebylo to tak. Už tam normálně byla pikerka a už tam byly 2 nazí lidé, žena a muž, a už byli za plentou a normálně jsme simulovali díl Naked Attraction.
0: Tak pikerka je ten člověk,
1: který si vybírá, je oblečený tak zpočátku a vlastně se slíká až v úplném finále, kdy tam jsou poslední 2, tak ona jde a sleče se taky, nebo on jde a sleče se taky, a v ten moment tam jsou 3 nazí lidé a já.
0: Tak ještě se k tomu vrátíme, k této soutěži. Monika Tymková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s herečkou a moderátorkou Monikou Tymkovou, která teď už tedy nějaký čas moderuje nahou seznamku, správně to Naked Attraction.
1: Mm-hmm, Naked Attraction.
0: Tak, to je název té seznamky. Vy budete, nebo už jste dokončili díly, dotočili jste, ale chystáte se na druhou řadu, takže je to úspěšná seznamka. Mm-hmm.
1: Já bych ještě ráda doplnila, protože hodně lidí má pocit, že už jsme natočili dvě sezóny, ale není tomu tak. My jsme natočili jenom jednu, ale rozdělila se na dvě části. První běžela od září, nebo od října mám pocit, od října, od mých narozenin, to si pamatuju. A pak o Vánocích byla pauza a po Vánocích začaly vysílat jakoby druhou půlku. Takže teď vždycky se mě každý ptá a říká, tak vy už máte tu druhou a točíte třetí. A říkám, ne, není tomu tak. Takže teď vlastně teď bych tady nemohla být, protože už bychom točili druhou sezónu, ale nakonec se to posunulo na září, protože si vytváříme vlastní boxy, ve kterých ty účastníci jsou, protože předtím jsme měli půjčené, takže by se to nestihlo, takže jsme to posunuli na září. A jak zněla ta otázka, protože já hrozně tady větuji.
0: Ta otázka zněla vlastně, že ta soutěž tím, že pokračuje, takže je úspěšná a že lidé se vám hlásí. Nestydí se, hlásí se.
1: Mm-hmm. Ano, hlásí se. To je neuvěřitelný, protože třeba v Anglii mám pocit, že už je třeba 15. sezóna, ale Anglie je přece jenom trošku větší trh než tady u nás. A všichni jsme měli velké očekávání z toho, kolik lidí se přihlásí a jak to bude. A přihlásilo se jich dost a máme dost lidí. Ale pokud by ještě někdo chtěl a měl zájem, tak se pořád ještě může přihlásit.
0: Stalo se vám, že si to třeba někdo rozmyslel? Přihlásil se a pak si řekl, do toho nejdu, to nedám?
1: No, tak jednak se děje to, že občas přihlásí někoho kamarádi a on se pak nedostaví na casting, protože o tom neví. Ale tenhle případ při natáčení se nám stal jenom jednou a pro tyhle případy tam vždycky máme dva náhradníky, kdyby cokoliv, protože to natáčení je drahý a nemůžeme si dovolit zrušit natáčecí den. Takže tam vždycky máme dva náhradníky, kteří tam pro tenhle případ jsou. A stalo se to jenom jednou, že ten člověk se nám fakt jako psychicky rozpad. A i přesto, že tam máme psycholožku, která před každým natáčením s každým tím účastníkem komunikuje, má na to 20 minut, aby zjistila, jak na tom je, jestli to zvládne, kdyby měl nějaký pochyby, tak aby je otevřela, aby se o tom pobavili. Protože pro nás je určitě lepší, když ten člověk odejde ještě před natáčením, než když se nám rozpadne v půlce natáčení a my celý ten díl budeme muset přetočit znova. To by bylo hrozně drahý. Takže pro tyhle případy tam máme psycholožku Hanu Mezerovou a stalo se nám to jednou, ale to bylo ještě před natáčením a ona řekla, že si myslí, že není úplně způsobilej pro to, aby mohl natáčet. Mm-hmm. Tudíž se povolal náhradník a on jel domů. Nikdo se na nikoho nezlobil, to se prostě může stát, my nikomu nedržíme nůž na krku, je to dobrovolný, takže ano. Ale byli bychom rádi, aby se to úplně nestávalo, protože přece jenom, když se nám to v ten den stane čtyřikrát, tak už nemáme náhradníka a je to trošku složitější situace.
0: Tak a přinesla tato seznamka už někomu trvalé štěstí, partnerský vztah?
1: Mm-hmm. Máme tam tři páry. Jeden z nich je Mirka s Martinem. Ta Mirka byla hnedka první, to je fantastická žena. To jsem si říkala, že i kdyby pro nikoho, tak pro tuhle ženu to točím, protože to je ježišmarja, to je prostě tak hezký člověk, jak jako zvenku, tak uvnitř. A má pejska, hodně cestuje. No a najednou prostě tam tak Mirka stála, furt se smála, má krásný zuby. Najednou se odkryl prostě box a stál tam Martin. Já si myslím, že se jmenuje Martin, my mu říkáme řezník, protože je povoláním řezník. A najednou tam prostě stál člověk v červeném boxu a úplně svítil. Já vám to vůbec neumím jako přiblížit, ale já jsem prostě říkala, to je on, jako to je on. No a jsou spolu rok, přestěhovali se k sobě a budou se brát.
0: Takže to bylo na první pohled?
1: Nebo pro mě, já jsem prostě věděla, že oni do sebe úplně zapadnou. No a pak tam máme ještě jeden, to je gejský pár, to je Kuba a Tomáš a ty jsou spolu, Tomáš byl původně z Bratislavy a přestěhoval se sem za Kubou a vlastně my s Nikit máme občas nějaké akce a oni tam vždycky jsou, vždycky se drží za ruku a jsou to hrozný bobínci. Ne?
0: Happy end.
1: Mají spolu tetování teď nově, jsou fakt moc roztomilí.
0: Monika Tymková je naším hostem.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Pozvání do Alex a host přijala Monika Tymková, herečka, moderátorka, která v létě vyrazí na Moravu na festival Mozart na Moravě, který má za cíl propagovat dílo a osobnost Wolfganga Amadea Mozarta a nejen jeho, ale i jeho následovníků. Ta akce se koná na zámku Valtice a vy budete moderovat nebo ano. I zpívat?
1: Kde pak? To bych si vůbec ani netroufala na to pomyslet, protože tam jsou opravdu operní pěvci. Dokonce tam je i Michal, já to možná říkám špatně, operní pěvci až z Itálie. Takže já bych tam rozhodně, abych jim třeba mohla, nevím, čistit koberec, protože moje schopnosti rozhodně nejsou na takový úrovni. A je to překrásný koncert. Já jsem měla možnost už to moderovat minulý rok a jsou to jednak operní árie různých druhů, ale většinou druhá polovina toho koncertu jsou hodně písně filmové nebo z pohádek a je to fakt moc krásný povznášející koncert, takže tak. Všem doporučuji.
0: Vystoupí třeba Michaela Katráková, koncert Mozart milující, to je ta jedna část, kde dokonce se budou předčítat i dopisy, milostné dopisy samotného Mozarta. To by mě zajímalo, jak se láska sdělovala v 18. století.
1: Mě to taky moc zajímá, moc se těším. Já se budu příští týden scházet s Michalem Lieberzeitem, který to má všechno, jak to říct, na starosti, nebo možná na hrbu, bych tak chtěla říct, protože to je opravdu velké množství práce a Michal to i sám píše, on je velký milovník Mozarta. Až bych řekla, že je do něj úplně zamilovaný a neustále vlastně tvoří nějaké takové koncerty na jeho počest. Takže s Michalem se budu scházet příští týden a dáme hlavy dohromady a budeme si o tom povídat a různě to tak nějak jako dávat, aby to byl jako velký celek, aby z toho vyšel jak život Mozarta, aby to bylo propojený těma různýma áriema a operama, takže se na to moc těším.
0: Jste říkala, už je to podruhé, co tuto akci budete moderovat. Jak na vás zapůsobila ta první?
1: Je to, já jako miluju vážnou hudbu, já nějak úplně cítím, že se mi jak kdyby se mě povznášela duše, no. A miluju ty lidi, miluju to, jak jsou všichni krásně oblečený. Minulý to bylo ve Valticích uvnitř, na zámku a vůbec jenom ty prostory jsou tak krásné. Takže je to velká radost pro mě, ale jediné co, tak Michal je jako zamilovaný do toho Mozarta a vůbec jako do té vážné hudby, tak mi vždycky napíše obrovský kvanta textu a o Mozartovi nějaké různé jako pikantnosti a tak, aby to jako lidi zajímalo. Ale fakt ty vstupy byly prostě na A4 a já tím, že mu to vždycky chci hrozně dopřát a nechci nic škrtat, tak to pro mě bylo velký se to naučit, ale letos mu říkáme, Michale, musíme trošku škrtat a on jo, budeme škrtat, tak uvidím, jak to dopadne, no.
0: Tak a tady ve Valticích, je to tady stejné místo, je to, koná se ta akce v Valticích přímo v zámku?
1: Myslím si, že to bude tentokrát venku. Minulý rok jsme měli špatnou předpověď počasí, ale nejsem si úplně jistá, jestli to bude vevnitř nebo venku, to asi uvidíme podle toho, co nám řekne meteoradar. Ale ty koncerty jsou dva. První koncert jsou tři tenoři a pak ten druhý je Mozart milující. Hrozně ráda bych vám k tomu řekla víc detailů, ale bohužel tím, že se s Michalem uvidíme až příští týden, tak ještě úplně nevím, ale všem to doporučuji, protože ta akce je opravdu moc krásná.
0: A zve na ní Monika Tymková, která je naším dnešním hostem.
2: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

Alex a host si povídám s Monikou Tymkovou, která moderuje, hraje, ale také si vyzkoušela rally na pražském Strahově, kde jste dělala navigátorku úřadujícímu mistrovi Evropy Martinu Vlčkovi. Adrenalin, byl to

0: trasu, takže všichni v divadle si ťukali na hlavu, protože v den premiéry většinou člověk spí, odpočívá, opakuje se text a já jela na Strahov se učit prostě trať, kterou pojedu druhý den po premiéře v 7 ráno. Ale já na to nikdy nezapomenu. Jako celá ta, celý ten den, ten zážitek, ta komunikace s tím Martinem, sedět v tomhle autě, prostě oblíkat si tu kombinézu na sebe a to, jak vám to Martin vysvětluje. A ten Martin je neuvěřitelně klidný a dobrý člověk, takže ten den celý byl fakt... Já občas, když mi je smutno, tak si vzpomenu na ten zážitek, kdy sedíme v autě a já mu tam do toho mikrofonu říkám levá 5, 80! A jak se na mě, jako jak se smějem, protože jsme se tak napojili a to je takový adrenalin, že máte pocit, že umřete štěstím. Já jsem úplně... Já jsem vylezla z auta a ještě jsem se podle mě ještě tak 3 minuty smála, jak to bylo jako... Jak cítíte, že jste najednou strašně přítomný, protože jinak to nejde, protože musíte být přijít, jinak umřete v té rychlosti. A prostě to bylo skvělý. Doporučuju to každému.
1: No, jo. Já bych asi řekla ne. Fakt? Já bych se bála. Jak vysoká je ta rychlost, ve které jedete?
0: No, záleží. No. Záleží, ale myslím si, že třeba 200 určitě, na takových těch jako různých rovinkách. Na Strahově, jako na Strahově nahoře, na tom okruhu ne, protože tam je, ten je hodně takový jakože zatáčky, takže tam nemáte tam je jeden jediný úsek, kde máte možnost to jako hodně rozjet. A tam podle mě možná třeba 200 i byly, ale já se, no to je, a já přesně potom volala rodičům a říkám, a vy jste se o mě jako nebáli? A oni, no asi báli, no, ale tak my ti věříme. Já říkám, no, a já jsem vlastně přesně takhle věřila tomu Martinovi. A myslím si, že i vy, Alex, kdybyste ho jako viděla, bavila se s ním, tak najednou jako pochopíte tu energii toho klidu, kterou on má. I když jede 200, tak mu prostě věříte, no.
1: No, já si stejně myslím, že to není zábava pro každého.
0: Asi ne, ale je pravda, že jsem za to strašně vděčná a všichni mi říkali, budeš to milovat. A já, ano, tak uvidíme. A já to fakt miluju. A
1: takže jste s tím neskončila. Očekáváte další navigátorské zkušenosti.
0: Hrozně bych ráda ještě to někdy zažila, protože to fakt bylo, je to nakažlivý. A každý, kdo to říká, každý, kdo to jednou zkusil, říká, ne, to je jako tetování. Jednou to zkusíš a budeš štít znova. A je pravda, že na ten moment často vzpomínám, no, když sedíme v tom autě a kdy já najednou cítila, že naviguju dobře, že jsme se s tím Martinem napojili. A fakt to bylo, jako kdybychom prostě si postavili svůj vlastní nový vesmír ve 200 kilometrový rychlosti.
1: Je takhle nakažlivá i Kostarika, kde jste byla?
0: Kostarika je hodně nakažlivá, no.
1: Takže se také budete vracet.
0: Byla bych strašně ráda, protože ta Pura Vida, což je jako styl života, kterým tam lidé žijí, je strašně nakažlivý. Ale taky zároveň to bylo pro mě důležitý, protože to bylo uprostřed sezóny, po fakt těžkým 3/4 roce, kdy já měla různý promo akce spojený s Naked. Bylo toho fakt dohodně. A najednou se prostě ocitnete v ráji, kde vám kolem okna lítá tukan, kde prostě každý večer jsou takový zápary slunce, který jste podle mě neviděl ani na obrázku a teď na ně koukáte. Do toho jíte nejlepší passion fruit, který stojí 10 korun a vypěstoval to pán prostě na poli za tím obchůdkem, kde to prodává. A tolik krásných zážitků a tolik jako lásky, že na to snad nikdy nezapomenu. No.
1: Tak ať to pokračuje, co máte možnost do Kostariky opět vrátit. A díky, že jste tu byla. Naším hostem byla Monika Tymková.
0: Moc děkuji za pozvání.

0: na 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Odbory na úřadu vlády vyhlásily na pátek stávku. Středočeský a jihočeský kraj propojí systémy hromadné dopravy. V noci klesnou teploty na 15 až 10 stupňů, v pátek vystoupí až na 23. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Odbory na úřadu vlády vyhlásily na zítřek stávku. Agendy duševního zdraví, protidrogové politiky nebo ochrany lidských práv jsou podle nich v ohrožení. O jejich budoucnosti ještě ráno odboráři jednali s vedoucí úřadu Tinde Bártou. Vláda ale i po schůzce dál trvá na přesunu agend z úřadu vlády na ministerstva.
2: Bárta na ranním jednání řekla, že přesun útvarů už nejde zastavit. Podle mluvčího stávky Ondřeje Medala proto nešlo o dialog.
3: Pokud budou delimitační protokoly podepsány, půjde o nevratný krok. Jednat o zárukách až po podpisu protokolu působí spíše jako potvrzení již učiněného rozhodnutí než skutečný dialog.
2: Do práce tak v pátek nepřijde zhruba 5 zaměstnanců dotčených změnami. I premiér Andrej Babiš z ANO řekl, že rozhodnutí o přesunu je neměnné.
4: Ale nějaké stávky nebo protesty jsou úplně zbytečné, protože my jsme se tak rozhodli.
2: Podle Babiše agendám změna naopak pomůže a posílí je. Jakub Vejk, Český rozhlas.
0: Cestující ze středních a jižních Čech budou mezi oběma kraji jezdit hromadnou dopravou za jednotnou cenu. Regiony od 1. července propojí své dopravní systémy. Lidé tak budou moci s jízdenkou pražské integrované dopravy cestovat autobusem například do Tábora, říká Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropid, která organizuje veřejnou dopravu v Praze a okolí.
5: Naopak na jízdenky jihočeského systému budou moci lidé cestovat až třeba do Benešova, Příbrami nebo Vlašimi. Budou zapojeny jak všechny vlakové, tak autobusové linky na přesahu mezi středočeským a jihočeským krajem v oblasti Votická a Táborska, částečně také do oblasti Sedlčanska a Písecka.
0: Až 250 nových dobíjecích bodů pro elektromobily by mohly být v ulicích Jihlavy. Magistrát vytipoval místa, která jsou podle něho pro tato zařízení vhodná. Jedná se hlavně o prostory u bytových domů. Uvedl to lidovecký náměstek primátora Petr Pijáček.
6: Ta dobíjecí infrastruktura, byť teďka třeba není potřeba, ale v blízké budoucnosti bude. A my bychom rádi na to byli připraveni a chceme, aby občani mohli pohodlně dobíjet před svým bytovým domem. Sport.
0: České fotbalisty čeká poslední přípravný zápas před startem mistrovství světa. V pátek ve 2 ráno našeho času nastoupí v New Jersey proti Guatemale. Oproti nedělnímu utkání s Kosovem se v generálce na šampionát sestava změní, říká reprezentační trenér Miroslav Koubek.
7: S Kosovem některý, dejme tomu, zkušenější hráči, který mají za sebou hodně, neměli zátěž, jo, takže teď to zase musíme vzít z druhého konce. Potřebujeme tyto hráče dostat do herního varu, do herní praxe, takže nějak to rozložíme, kdy tam bude asi větší minutáž pro ty hráče, který právě s Kosovem nehráli. Počasí.
0: V noci bude zataženo, déšť nebo přehánky se postupně rozšíří přes Čechy, na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku místy oblačno. Teploty klesnou na 15 až 10 stupňů. V pátek bude ráno a dopoledne pršet, odpoledne začne od západu oblačnosti ubývat, místy se přehánky objeví. Teploty vystoupí na 16 až 21 stupňů, na východě až na 23.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D11 u 30. kilometru směrem na Hradec Králové blokuje porouchaný kamion pravý pruh, řidiči se zdrží a na D1 u 76. kilometru směrem na Brno je porouchané vozidlo v odstavném pruhu. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už vaše oblíbený pořad country dostavník Jirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

autor hezké řádky country evergreenů, včetně Mamas Don't Let Your Babies Grow Up To Be Cowboys, arkansaský rodák Ed Bruce a jeho rekapitulace života od 15 do 45 z roku 86, která se o pouhý rok později objevila zpěvníku Pavla Bobka a před rovnými 30 lety přinesla název kompilaci Muž v zrcadle.

neskončím dřív, dokud za záclonou se pozvolna nerozední.

Pavel Bobek se skupinou divadla Semafor, známou jako Groš, v jejím čele stál legendární big beatový saxofonista Míla Růžek a další z 18 nahrávek, které se v roce 1992 objevily na jeho výběru Muž v zrcadle. Přesně o 10 let dříve připravil Pavel skvělou exportní kolekci Stranger, v níž nezapomněl ani na country jedničku Kennyho Rogerse Coward of the Country.

0: poslední.
1: Přání Vladimíra Poštulky Dej mi šanci poslední, které v roce 1984 zpíval Pavel Bobek. Velice zdařilá domácí adaptace tehdy dva roky staré country jedničky z později platinového singlu Willie Nelsona. Před rovnými 10 lety ji uvedl Karel Gott tvrzením S tebou vždycky přijde máj.

Písničkou To je ten poslední song nás vrátil Michal Tučný se Zdeňkem Rytířem do autorské dílny Eda Bluseho. V jeho katalogu objevil Pavel Bobek melodii, kterou naspíval s textem Michala Žantovského Je víc všedních dnů než svátků. Tu můžeme najít v bluesově hitparádové bilanci v roce 1980 pod pořadovým číslem 19 a názvem Dívky, ženy a dámy.

pak sním. Já si už celý večer přál vás poznat víc. Jsem jen tak koutkou

Pavel Bobek se skupinou Groša Holá pravda je víc všedních dnů než svátku na originál Eda Brusseho Girls, Women and Ladies. Pokud to ve vašem případě neplatí, pak máte podle Pavla z pekla štěstí.

Kenny Rogers, 1980 a písnička Kim Kernesové a Davida Ellingsona The Buckaroos, kterou před chvíli zpíval Pavel Bobek jako z pekla štěstí, stejná autorská dvojice přivedla do Pavlova zpěvníku o 6 let dříve Marii Rotrovou a radu s tím bláznem si nic nezačínej.

Jeden ze slavné rockabillyové společnosti memfiské značky Sun, Carl Perkins a jeho vyprávění o narození rock'n'rollu. Pavel Bobek přitom samozřejmě byl taky a za malinkatou chvíli vám to osobně prozradí. Předtím vám všem ještě poděkuji za dnešní společnou jízdu pláněmi country, popřeji hezký zbytek večera a klidnou dobrou noc.

se nějak to tenkrát začínalo. Nedřív našli jsme si starý setí úměm, starý prázdný král. Pár starých kytar a staré bubny strýce z bubnu, ten chtěl hrát na ně sám. Pak Bůh ví, kdo spravil ten rozbitý klavír, i když stejně moc nedržel tón. Pak už jen já jsem zbýval, tak mi řekl, abych zpíval.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a...

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Většině stavebních firem kvůli konfliktu na Blízkém východě stouply náklady. Kromě energií zdražují i stavební materiály. Rožmitál pod Třemšínem chystá obnovu parku v Oboře. V noci klesnou teploty na 15 až 10 stupňů, v pátek bude až 23. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Zvyšování nákladů kvůli konfliktu na Blízkém východě hlásí 86% českých stavebních firem. Vyplývá to ze studie společnosti CEEC Research, do které se zapojilo 155 firem. Náklady jim v průměru vzrostly o více než 15%. Důvodem jsou hlavně dražší energie, pohonné hmoty a stavební materiály. Výrazně zdražil třeba asfalt nebo polystyren. Podle prezidenta Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiřího Nouzy ceny v nejbližších měsících neklesnou, ani kdyby konflikt brzy skončil.
2: Ta setrvačnost je velká a než ten trh získá tu jistotu a důvěru v to, že to bude fungovat všechno, tak prostě myslím si, že 5-6 měsíců je nějaká očekávatelná doba nápravy.
1: Rožmitál pod Třemšínem připravuje přeměnu prvorepublikového parku v Oboře. Dělníci opraví hlavně povrchy cest a vytvoří lepší přístup k potoku. Zahradníci osadí nové záhony trvalkami. Práce by mohly začít na konci srpna a budou stát 3 až 4 miliony korun, říká starosta Pavel Bartl ze SocDem.
3: Dlouhou dobu ten park není upravován, jsou tam dělány základní věci, jako sekání trávy a tak dále. A rozhodli jsme se udělat i rekonstrukci tohoto parku tak, aby jsme ho vrátili do té podoby, kdy vznikal, aby mohl být více využíván veřejností.
1: Nadační fond Kapka naděje vybral na letošním zlínském filmovém festivalu více než 136 tisíc korun. Lidé mohli přispět ve veřejné sbírce při koncertu Naděje, na kterém vystoupil David Koller s kapelou Nákupem charitativní zmrzliny nebo účastí na půlmaratonu. V neděli šlo fondu také 10 korun z každé festivalové vstupenky do kina. Komu peníze pomůžou, říká ředitelka nadačního fondu Dita Loudilová.
4: Vybrané peníze z koncertu Naděje i filmových projekcí půjdou na podporu dětského a novorozeneckého oddělení Baťovy nemocnice. Prezidentka fondu Vendula Pezingerová navíc darovala nemocnici oblečení v hodnotě 50 tisíc korun.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v otevřeném dopise vyzval ruského prezidenta Vladimíra Putina k ukončení války. Navrhl, aby se spolu sešli a prohlásil, že Ukrajina je připravená během jednání dodržovat klid zbraní. Putin připustil, že by dohodu o příměří za Ukrajinu mohl podepsat Zelenský. Zároveň ale opět zpochybnil jeho legitimitu, protože mu mandát vypršel v květnu roku 2024. Ukrajinské zákony ale neumožňují uspořádání voleb v době válečného stavu.
0: Počasí.
1: V noci bude zataženo, déšť nebo přehánky se rozšíří přes Čechy, teploty klesnou na 15 až 10 stupňů, v pátek bude zpočátku pršet, odpoledne se místy objeví přehánky, ojediněle i bouřka. Teploty od 16 do 21 stupňů, na východě až 23.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D2 u 48. kilometru ve směru na Bratislavu je nehoda nákladního auta. Na vozovce je vysypaný náklad, řidiči projedou se zvýšenou opatrností. Na dálnici D11 ve směru na Hradec Králové stojí pak u 30. kilometru porouchaný nákladní vůz s defektem pneumatiky. Pravý pruh je uzavřený, řidiči musí počítat taktéž se zdržením.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď už divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, vážení a milí. Víte, co mám na začátku každého divadla vlastně nejradši? Když se to povede tak, že se hosté představí hned na úvod. K čemu taky dlouhé fanfáry, když třeba jedna písnička vydá za pár minut textu ve scénáři. A tak, než bych vám teď dlouze vyprávěl, co mám na světě rád, nechám to raději na tom, kdo o tom zpíval už v dobách osvobozeného divadla. Pěkný poslech.

nebuďte lidé hluší a nastavte uši, chceme vás na mou duši upřímně varovat. Nemáte ani

0: Tak to byl pan František Filipovský samozřejmě s novým orchestrem Jaroslava Ježka v nahrávce té nestárnoucí písničky s optimistickým textem pánů Voskovce a Wericha. A pokud vám snad na úvod chybělo to ráno tělo do pohybu dáme, aby se nám rozproudila krev, nebojte se, nebudu zpívat dál. I tenhle kousek z Osvobozeného přijde na řadu a navíc k Františku Filipovskému se ještě přidá Valdemar Matuška. Ale to až za malou chvíli, až nám Filísek, jak mu doma říkali jeho nejbližší, představí svůj recept na to, jak se v životě tak dlouho udržet fit, při síle a plný energie. Nakonec možná na tom ranním cvičení něco taky bude.
1: Já jsem uzazenej v Poříčí nad Sázavou, kde mám už 32 let nebo 33 let snad postavenou chatu, víte, kde prázdniny trávívám. A já jsem strašlivý vyznavač slunce, víte, téměř jak egyptský faraon. A já holduju slunci až tak, že mě lidský varuje, říká, ne, buď pořád na tom slunci, něco se ti stane, zatím se mně nestalo nic. A já vám mám takový systém opalovací, já si nikdy na slunce neléhám, víte, jak to dělávají lidi, roztáhnou ruce, nohy a teďka ten pupenec do nich pálí, to já nikdy nedělám. Já mám takzvaný sluneční procházky, já to v Poříčí mám takový, víte, a furt jdu po slunci. A když přijdu do stínu, až chodím do toho měsíčního údolí, tak klušu. Rozumíte to? Honem chci být na slunci, takže spojuju takovou tu fyzičku s tím příjemným a s tím milovnictvím slunce.
2: No ale pozor, teď vlastně prozrazujete tajemství své dobré kondice a zdraví.
1: No ne, tak já vám řeknu, někdy se mě ptají na recept, jak to, že jsem ve svých letech dost svěží člověk, já to všem popírám, víte, protože to se žádnému nevyhne. To jsou jen taková zbožná přání kolegů, kteří říkají, já nevím, takhle vypadá jako ty a tak dále, až nebude tolik. Ale já myslím, že to je jenom tím, že je člověk neustále v činnosti, víte, a že nemá čas prostě myslet na neduhy. A já myslím vůbec, víte, ona to není jenom ta tělesná činnost, kterou člověk dělá nechtě, to si nemůže poručit, protože jednou to zhasne, to je pochopitelný. U každýho, že jo? A nebo to zhasíná, ty síly odcházejí a tak dále. No já si na to fyzicky zatím stěžovat nemůžu, ale já myslím to, co dělá svěžest v člověku, že je zřejmě víc ta duševní činnost, kterou se zabíráte, víte? A že dovedete, aspoň já to celý život dovedu, ale to taky na to není recept, to musí být dáno, že jsem se nikdy s ničím moc nermoutil, protože mám takovou devizu, že tím věšením hlavy a tím naříkáním se absolutně nic nespraví. Nikdy to nebude méně krutý, než to bylo, když nad tím budete plakat. A já takovýhle z ty věci házím strašně rychle za hlavu. Já to prostě nějak mám v povaze.
3: Divadlo pro vaše uši.
4: Jo, to je klavír.
5: To je klavír, ano. Protože vím, že jsi z muzikantské rodiny, tak bych tě poprosil, kdyby si něco zahrál. Tak...
4: Já z muzikantské... To je pravda, jsem z muzikantské rodiny, učil jsem se na několik nástrojů, mezi jinými taky, a na klavír, na píkolu, na flautu, na housle samozřejmě, jsem taky vrzal maláta, ale hrát neumím, Valdo. Já jsem jedinej utečenec od muziky, celá moje rodina je profi muzikanti, no, až na mě, víš.
5: Prosím tebe, když je tolik muzikantů v rodině, tak může být taky jeden dobrý herec, ne?
4: No, táta dokonce skládal, víš, tak flautisti většinou znají jeho pikolovou polku, že jo, která byla svýho času velmi populární. Ale táta složil taky polku pro fagot. Víš, já to mám takový vzpomínky z dětství, jak to zkoušeli s tím panem Mozerem, s tím fagotistou doma, tak já jsem to jako dítě odposlouchal, jako kluk jsem se naučil ten fagot napodobovat, imitovat. A to víš, to bylo taková raritka rodina, tak vždycky, když přišel nějaký muzikant na návštěvu, třeba Emil Burian u nás byla, mermo moci chtěli, abych to předvedl, že jo. Já jsem se strašlivě styděl, až přinutil mě jenom tak, že jsem blesk pod klavír a tam jsem ten fagot vždycky dělal.
5: Tak udělej ten fagot, ale nelez pod klavír.
4: No to ani nemůžu, když se chci sám doprovodit.

0: Promiňte, hoši, já nic nefoukám, já bych se měl naučit na nějaký foukací nástroj. Bych mohl mít dobrý nátisk, že jo?
1: Určitě.
0: Já myslím, že u takového trombonu tohle je jedno to... Že jo, ten základ. Vlastně.
2: A teď by si mohl něco zaspívat, protože vím...
0: Já zaspívat?
2: No určitě.
0: No Valdo, totiž zaspívat. Já jsem se u divadla moc a moc naspíval a víš proč? Vždycky, když přijde nějaká role, kde se má zpívat, tak obyčejně ji dostanu. Někdy to bývá výhoda, někdy to bývá nevýhoda. Ale já jsem totiž začínal vlastně u operety. Já jsem prodělal několik operetních divadel, kde jsem hrál a režíroval. A to mě pak bylo strašlivě dobrý v Osvobozeném divadle, protože jak přišla nějaká role, kde se mělo zpívat, Jarda Ježek Set napsal pro mě písničku, jako třeba tuhle.

0: dále a tak dále, už jsem již také se musí dělat.
1: Je to výborný, je to výborný.
0: No jo, no poptává, no já necvičím totiž, já necvičím.
1: No vidíš, jak takový, taková opereta, jak je člověku dobrá.
0: Je,
1: já ti syntetický
0: řeknu,
1: divadlo.
0: Ano, správně, já ti řeknu, to je velmi těžká herecká disciplína, protože nestačí jen dobře hrát divadlo, musíš ještě trochu zpívat. Proč
1: no,
0: trochu?
1: Zpívat.
0: Musíš a musíš tančit. A to je jedna z takových důležitých složek v operetě i v muziku samozřejmě.
1: No, to je vlastně taková moderní forma, muzika je vlastně opereta.
0: Přesně tak, víš.
1: Vylepšený takový, ale grunt zůstává stejný.
0: To víš, ale první předpoklad je mít k těmto třem disciplinám jaksi schopnost, talent.
1: Talent, no ale ten talent není k ničemu platný, když třeba nemáš píli ještě k tomu.
0: Kázeň, no. Že?

0: Když se řekne jméno Františka Filipovského, co se vám vybaví hned nebo téměř okamžitě? Aha, no, já myslím, že některá z těch dobráckých postav a postaviček, kterými tolikrát zaplnil jeviště i filmové plátno. Zkrátka, radost, veselí a dobrá nálada. Co třeba jeden z těch dvou popletených čertů z Drdovy pohádky Hrátky s čertem. Svého čerta Karborunda si totiž František Filipovský zahrál jak na Národním divadle, tak před filmovou kamerou a společně se Stanislavem Neumannem i v rozhlase.
1: Karborunde, omnore! Holoto plesnivá, čertovská, vstávejte, když vám přijde návštěva. Chrníte si tu v podkroví a nevíte vůbec o světě. O mají durman, pajce fáro. Ti tu chlapi zníte zaživa.
2: Co ty jsi zač? Ty jsi nějaká revize?
1: Co?
2: Vždyť je ještě brzo u nás tady... Tomhle mlině se ještě nestraší, až odjede náctý.
1: Já nejsem žádná revize, ty hňupe smradlavá. Já jsem pan Lucius, čer první kategorie. Loni jsem absolvoval pekelnou akademii s vyznamenáním. A teď jsem export, import, jemná a elegantní prácička.
3: Jo, podívej se, omnimore, to jsou teď v pekle vymoženosti. Za našich mladých let nebejvala v pekle žádná akadémie. Nás jednoduše strčili do světa a řekli, pokoušej lidi a hotovo. Ale když holci z první kategorie panáčku, tak to teda klobouk dolů. My jsme jen hloupí venkovský čerti.
1: Však já bych se s vámi nešpinil. Vy křupaní opelichaní, kdybych tu neměl svou prácičku.
3: Co?
1: Na dnešní noc čekám tři čísla.
2: Tak to zas tady je náš revír.
3: To če vy?
1: Už, pitomče, objednal jsem si dvě krasotinky. Ta jedna je křehoučká, jako kytička. Druhá je trochu jadrnější, ale obě chtějí jemnou prácičku.
3: To tady se ženský nesvádějí, to my nemáme v pácu. Tady se od jak živa strašilo.
2: Ale taky hrál pekelnej Maria.
3: Počeví, ženský nám sem nezavlíkej.
1: No to jsem zvědav, kolik jste tu s tím Mariášem vyhráli dušiček. Vy koče, bráci. No tak? Karborunde, chlupse, jaký máte obrat, co?
3: Jen se nesměj, panáčku. Pamatuješ, omnimore, jak jsme tu dostali tenkrát toho krajánka? To jsme se na něj otočili, co?
2: Otočili, bom, prejže flek. Jářku hned na to zase.
1: A kdy pak to bylo, že jsem tak smělý, co?
2: Nedávinko,
3: víš? No, kdy pak to mohlo být? Nedávinko, někdy ke konci ty 30leté vojny.
1: No, tohle musím povědět doktoru Solfernovi, jaké tu má pašáky na téhle filiálce. Ale abyste věděli, Karbaňka jsem vám přivedl taky.
3: Jo.
1: Toho vám nechám, abyste neřekli, že jsem lakomec nepřejíc.
2: Jaký hraje, vole?
1: Co? Nech ho dopovědi.
2: Vole, ne, já neboli licitovaný.
1: To já nevím, ty blabuňko. My jsme se v akademii učili důležitější věci, než je Mariáš. Počkejte.
2: Pívá.
1: To už je asi on, Martin.
4: Jde. A voda dunajská, to je strava má.
2: Tam se mama Maria, tiše.
4: Jo, pečeně koňská, bejvávalo.
1: Máte tu nějakou špehírku dolů do světnice?
3: Tule.
2: Máme.
4: Po čertech ani smradu. Ha, jak si jdu klidně u stelu a pěkně si lehnu.
1: Je to on. Tak toho vám dám. Podívejte se na něho.
3: Pusť mě tam, pusť.
2: Tak to je vohon.
1: Ale jak mi ho, chlapi, nedostanete do pekla, tak si nepřejte ten rambaž, co vám udělám na direkci.
2: Bez starosti, já mám cinknutý kakakarty.
3: Olenku, my máme na každý kartě znamínko, nám nemůže utíct.
1: Tak dobře, ale ty slečny si vezmu na starost sám.
3: Bez rozumíte?
1: Kolik je hodin?
3: 10, porad.
1: Tak to máme ještě hodinku času.
2: Já si taky ještě drobátko zdřímnu.
1: Táhneš, prašivko? Tady si lehne pan Lucius. Stůl se někam pod lavici, ty bzdínko.
3: Jdeš pod lavici.
1: Ale nezaspíme?
3: Bez starosti, budík je natažený.
2: Taky,
1: a
2: taky
1: Martin nadal. Si taky může chvíli pospat.
4: A je. Heps! Tak se mi zdá, že na mě leze rýma. No, takhle si tu asi moc nepospím. Mělo by tu i přece jenom drobátko těch plamenů pekelnej, aby člověka nezábly nohy. Martine? Šertino! Vem Břinkovici do hrsti a uvidíme, kdo z koho. Mordiánský život. Tohle je mi návštěva. Jen dál, slečinko, jen dál, nic se neoslejchaj, křepeličko.
2: Líbí jej odpustit. Já jsem jdu skrze tu žádost o toho ženicha.
4: Ale popadla tě žádost na ženicha. No, to se nedivím. Takový kvítečko rozkvetlý si zrovna žebroň, aby je nějakej pořádnej muskej utrh.
2: Líběj rozumět, já chci podat tu písemnou žádost, jestli by po nějakém neráčili vedět.
4: No a co třeba takhle já? Jak se ti líbím, pěnkavičko?
2: Čorto starýho.
4: Co?
2: Radšej prominout, já to tak nemyslela. Vidí, já potkala toho Frňouska, toho Luciusa, a on mě poňouknul, abych si sem tu žádost dala. Luciusovi já nevěřím, to je takový hříbě nevycválaný, ale oni jsou přece pořádnej starý plesnivej čert. No. Oni už člověk může mít důvěru.
4: Ty sojko, jedna plesnivej starý čert, jaký jsem takovej jsem, co se dá dělat?
2: Jo.
4: A kde máš tu písebnost?
2: Tuhlec. Radšej si to prohlídnout, jestli v tom nejsou chyby.
4: To jsi psala červeným ingoustem.
2: Jo, kde pak? Vlastní krví je to psaný. Však jsem si celý loket propíchala. Jo, abych nezapomněla, tuhlec mám ještě jednu od naší princezničky. Ona se sem bojí.
4: A heleme se. Tak princezna di Speranda taky.
2: Taky.
4: No, tak žežuličko. Já si to pěkně schovám do kapsy a už je to zařízený. Ženichy budete mít jedna radost. A teď jdi hezky domů a že posílám princezně paca pusu.
2: Ponže ručičku líbám, pane čert.
4: Housata hloupí. Máte štěstí, že jste padli zrovna na Martina Kabáta. Tyhle vaše oupisy čert nedostane. Takovou věc já si na svědomí nevemu.
3: Chudlej mudlej! Hemskej červe uhodila tvoje poslední hodina!
2: Počkej, radši se zeptej, jestli umí hrát mariášek.
3: Nejsem duši, chlape bína!
4: Ale kolik mi šost, ty mezuláne chlupata! S tebou já nemám na duši žádný kontrakt. A jak ty mi na ní šáhneš, tak tě vemu tou Břinkovicí přes palici, že konečně jednou ve svým prašivým životě uslyšíš andělíčky zpívat.
2: Přestaň porad, ty ho moc vylekáš.
3: Zdomluv.
2: Nic bezlým, pane počestnej, my bychom si jen rádi zahráli mariášek.
4: No, co se mariáše tejče, nejsem nic proti.
3: Tak
2: malá dáva.
3: Tak já dávám.
2: Ty dáváš.
3: Jo, ale o co budeme hrát? Co pak může tuhle pan počestnej vsadit do hry?
4: Nic víc než svou čest, hacafíry. A ty není zrovna málo. Jen se zeptej na Martina Kabáta světa kraj. Všude ti řeknou, jaký to byl Jonáš.
3: Čest je málo. Na to ti nesedne ani ten nejhloupější čert.
2: Povídal jsem malá dáva.
3: Počkej porad.
1: Co kdybychom si zahráli takhle?
3: O dušičku, co?
4: Řekni, špindíro, abys mi na duši nešahal.
3: No jo, to je pak těžký. O něco se hrát musí.
4: Tak mi půjčte pár šestáků do hry.
3: Vy jste se zbláznil, člověče.
2: Malá dáva.
4: Ne, nic, hrát se nebude. Já nemám peníze, vy mi půjčit nechcete. Tak si seberte svý saky, paky a táhněte dál. Já půjdu spát.
2: Koukej, Karborunde.
3: Co je?
2: Tak mu nějakej ten šesták půjčíme.
3: Půjčíme. A ten hejhula z první kategorie to na nás píchne v pekle a budeme mít polízanici půdle.
2: Tak já mu půjčím ze svýho, když já už tam dlouho nehrál Mariáše. Tu máte, pane Kabát, ať nezdržujeme hru.
4: Ukažte karty.
3: Tady jsou.
4: No, vy švindlíři zatracený, co pak je tohle?
3: To mají nějakou bodřený hřbety, to je...
4: No, dělám bodřený, poznamenaný jsou.
2: Nejsou.
4: S takovýma nehraju. S mýma se bude hrát. Ty jsou poctivý, můžete se podívat, jestli jim něco chybí.
3: A s těma zase já nehraju.
2: Kamarádičku, aspoň třikrát dokola.
3: Tak malá dává.
2: Tak ty,
3: já dávám.
4: Ty
2: dáváš.
4: Ty dáváš. Tak dělej, ať něco uhraje.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5,
3: než to dořekneš, tak to mám rozdaný.
2: Kdybys nepovídal.
4: Barva.
2: Dobrá.
4: 7 červených.
3: Let jako Brno.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Pokud jste snad náhodou Drdovy hrátky s čertem v rozhlasové podobě neznali, tak tu následující rozhlasovou četbu jste určitě už někdy, aspoň letmo, slyšeli. Rozhlasová klasika. Ono, i když Poláčkovo Bylo nás pět už má dnes i jiné herecké interprety, v podání Františka Filipovského z roku 1953 a v režii Jiřího Vasmuta prostě nestárne.
2: Do školy chodím každý den kolem jednopatrového domu, na kterém je štít s nápisem Martin Bejval. A pod tím jest tiskacím písmem napsáno Povoznictví a obchod uhlím. A školu máme pěknou, novou, a my máme taktéž pana učitele Veselíka, on nosí zlaté brejle a o přestávce jí housku a čte si v knížce, a když vidí nezdobu, tak uloží trest, jemu je to fuk. O přestávce býváme na dvoře a někteří žáci děsně řvou a já taktéž. Na tom dvoře nás jednou vyfotografoval pan Potůček. Fotografoval ty, co se dobře učí, a dávají pozor, ti také seděli v první řadě, pan učitel seděl uprostřed a přespolní zajíci stáli a koukali se. Já mám tu podobenku zarámovanou a visí nad pohovkou, co si na ní nesmí nikdo sednout, jenom teta Anděla, co po ní budeme dědit, a ona to ví, pročež má na nás děsného vsteka. Pročež se posadí a kouká se velice přísně. Vedle mě sedí Éda Kemling, co s ním chodím. Nalevo pak Páta Karel, co s ním vůbec nechci chodit. On je žalobníček, žaluje, žaluje, nic si nevyžaluje. A nikomu nic nedá, protože je lakomec, ale sám loudit umí. Ale přijď si. Když naše maminka ten obrázek uviděla, tak se smála, že mám na hlavě šešulku jako papoušek a říkala, že jednou budu mít pěknou památku. Tatínek bručel, že se za hlouposti vyhazují peníze a že to nebude trpět. Jeden povídal, neví kam dřív a vy se tu necháte vypodobnit. Učitelé si myslí, že jsem milionář, jim je hej, mají své jisté, ale mě lidi neplatí. Tak už nebruč, pravila maminka, bručáku, bručácká, a nekaz dítěti radost. Uvidím, jak se mě odslouží, pravil tatínek a šel si lehnout. On vždycky po obědě spí a to si přikryje obličej národní politikou, aby naň nešly mouchy. Naši říkají, že půjdu na studie, abych byl pánem a nemusil pakovat bedny jako tatínek. Náš Ladislav, ten nejstarší, taky měl jít na studie, ale nešlo mu měřictví a kouřil redka. Tak mu vzali studenta do domu, aby s ním opakoval, ale Láďa stejně nic neuměl, kradl v krámě bombóny a rozdával je děvčatům, aby s ním chodili. Tak ho vyzdvihli ze studií a dali ho na kupectví do Mostu, aby se naučil německy. Zpočátku se mu to nelíbilo a psal, aby ho zase vzali domů, že už bude dělat dobrotu a aby mu poslali učebnice, že se bude soukromně připravovat do vyšší třídy. Tatínek mu odpověděl, milý Ladislave, to by tak hrálo, měl jsem s tebou uznání dost, na mě peří neroste, teď je s učením utrum a uslyším-li na tebe stížnost, vezmu hůl, až se vyučíš, dá-li pánbu, převezmeš po mně kvelb. Já jsem to psaní nesl na poštu, úředníci tam razítkovali, až to bouchalo a to se mně velmi líbilo. Tak se náš Láďa spokojil, poslal domů prádlo, k němuž bylo přiloženo psaní, že se mu kondice zamlouvá, taktéž pan šéf je s ním spokojen, moji drazí, pošlete mě příležitostně něco napřilepšenou, všechny vás vroucně líbám, taky mančinku, zda táž už umí chodit. Můj nejmilejší přítel se nazývá Bejval Antonín, protože jsme s Tondou jedna ruka. Taktéž si půjčujeme knížky. On má plničký kufr indiánek, jako jest Morová rána v Praze, Vpád Pasovských a Bílá paní Rožmberská. Na jedné jest obrázek s nápisem Dvacaterák se obořil na knížete. Veliký jelen se již chystá parohy probodnout knížete pána, v tom však jeho věrný myslivec vystřelí smrtící ránu, čímž si zavázal knížetek vděčnosti. Taky má Tonda šarkovky a kliftonek habaděj. Všecko má, protože pan Bejval říká, že si potrpí na vzdělání a nelituje groše. Tonda má převzít i povoznictví po svém otci a slíbil mě, že by si mne pak vzal za pacholka. To by bylo pěkné. Potom se musí schovat i Jirzák Čeněk, co chodí se mnou do školy, a Jirzákovi, co dělají čepice a papuče. Jirzák Čeněk dovede si obrátit klapky u očí a vypadá hrozně, oči má červené jako čert. Jednou ho tak uviděla Kozí Kunská, co na náměstí prodává ovoce, cukrdlata, kokosky, jakož i pomeranče. A odplivla si. Fuj, parchante, to jsem se lekla. Na tebe z kotáku patří pořádná metla. A na vás dvě, odvětil Jirzák Čeněk a poskakoval a mečel. Mé, Kozí Kunská, Kozí Kunská, Kozí Kunská. To je teď mládež, hrozila se ovocnářka. Nemá to kázeň, ani boží bázeň. A hrozila. Počkej ty, kluku, nezdárná, já tě dám policajtovi. My jsme se smáli a Jirzák Čeněk si hned zapsal do notesu. Posmíval jsem se starým lidem, jelikož si zapisuje hříchy do zásoby, aby měl ke svaté zpovědi nejvíce hříchů ze všech hochů. Jirzák Čeněk se vsadil, že když chce, dokáže hřešit proti všem božím přikázáním. A aby se mohl vyspovídat, že zhřešil také proti přikázání nesesmilníš, napsal na zeď Heřmanovi továrny neslušný nápis. Ráno mne nemohou dostat z postele, po ránu je tma a u nás se svítí petrolkou. V dřímotě slyším, jak se Kristýna štrachá po kuchyni, jak zívá, ach bože, bože, mele kávu a něco bublá. Na kamnech voda v hrnku bublá a mně to tak připadá, že Kristýna je v hrnku pod pokličkou a hněvivě se vaří. V peřinách je teploučko a já si myslím, že jsem zvíře v doupěti, krtek, jezevec nebo co. Mám pod zemí klikaté chodby a když přijde myslivec, tak uprchnu druhým východem, tak jsme se to učili v hodině živočichopisu. Ten myslivec, to je Kristýna, tam netahá z postele, vstávej, lenochu, je čas do školy. Já s ní zápasím a křičím, nech mě ty rampušando, neboť ona pochází ze vsi Rampuše, která jest položena vysoko v horách. V zimě se miju nerad, voda je studená a štípe do tváří, kávu pak honem si vypiju v stoje, ještě dobře, že si knihy do brašny složím už večer, takže jsem hned venku. Kristýna pokaždé za mnou vyběhne na ulici a křičí. Ty kluku nevzdělaná, ani si tatínkovi a mamince neřekl s pánem bohem, no počkej. To je pravda, pročeš na rampušandu vypláznu jazyk. Ona mě hrozí pěstí, já se nebojím, i pravím jí. Tak, abys věděla, ode dneška se jmenuješ Rampepurda. Ona se směje jako blázen, ona má šamstra a bude se vdávat. Na cestě se stavím pro Bejvala Antonína a tomu okamžitě oznámím, že Kristýna jest vlastně Rampepurda a jemu se to líbí a tak se smějeme. Vždycky se snažím, abych se vyhnul domu, kde bydlí pan Feist. On je úředník na odpočinku, nemá co dělat a proto se do všeho plete. Nejvíce si všímá školní mládeže, které vytýká různé nezdoby. Hlavně na mě má spadeno a já mu přece nic nedělám. Najednou se od někud vyřítí, popadne mne za límec a baterkou mě svítí do uší, jestli je mám čisté. Nejsou-li uši řádně vymyty, pak vzkřikne. Ha! A vede mne zpátky k nám do kvelbu. Jemu je to jedno, jsou-li v krámě lidi nebo ne, a křičí. Podívejte se, pane velkoobchodníku, jaké zahnojené uši má váš sinátor. Hamba, hamba, tatínek na to vece. To víte, pane Feist, dětí se člověk neuhlídá. Načež mě vynadá a panu Feistovi se poděkuje, ale já vidím, že mu to není vhod, jenomže my jsme obchodníci a pročež musíme být zdvořilí na všechny strany, kdyby se pan Feist urazil, tak by nám nedal utržit.
3: Ty znáš jen chvat a znáš jen spěch.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: A ještě jednou na závěr dnes František Filipovský, tentokrát ve společnosti Klubu Dobráků. Společně s dalšími kolegy v Národním divadle. O Klubu Dobráků jste už určitě slyšeli. Často si ani diváci nevšimli, nebo naopak si nemohli nevšimnout, co se na jevišti Národního divadla chystá právě díky členům toho originálního hereckého sdružení. A co teprve v zákulisí. No a těch historek kolem, jen si to poslechněte. František Filipovský drží mezi ostatními vypravěči samozřejmě trumf. A zase někdy naslyšenou se s vámi v režii těší Tomáš Rypan a ze studia autor pořadu Robert Tamchina.
2: V Národním divadle je založen už léta letoucí takzvaný Klub Dobráků. Co to je? Je to klub těch, jak říká...
3: To si řekl hezky.
2: Jak říká mistr Kou, těch šakalů. Jo. A vím, že čestným předsedou byl Neboštík Řepa.
4: A po něm Pepíček Rus.
2: A no tak, já myslím na vysvětlenou, co to je Klub Dobráků. To je třeba, když tady mezi námi vidím tady kolegu Vrabce, tak si vzpomínám, jak jsme měli generálku na paničky Windsorský.
5: Ano, to byla moje velká role.
2: Tak. Ano, kde Brabec hrál toho milovníka strašlivýho, že jo, který má skoro všecky. Fenton se jmenuje. Který má všecky ty a prostě to je jedna z těch shakespeareovských rolí, který
5: jsou... Na někoho, koho neměl rád.
2: Baš tam není žádná příležitost, furt jenom něco vysvětluje, furt tam chodí a sedíme v klubovně po té generálce a ten guru se zadívá na toho Brabce, on byl ještě v kostýmu a říká mu, poslouchej Brabče, vidíš, to se říká, že se z toho Fentna nedá nic udělat.
5: No, já začal být šťastný.
2: A ten začal být šťastný. Říká, a když se člověk dívá na tebe, tak ono vážně ne.
3: No, jeden z nejkrásnějších rusovských vtipů je ten, říká, tak jsem se díval na tu zkoušku včera, no bylo to prvně v kostýmech, ale máš tam hezký fleky, tedy na tom kostýmu.
2: Nebo Pepíkovi Mixovi říkal, když k nám přišel, no jak říkal, posejte člověče, takhle přišel z jeviště do šatny, říkal, posejte člověče, já jsem se teďka díval, co to ředitelství proti vám má, když vy to děláte docela slušně. Novému kolegovi takový pomysl.
6: To býval taky háslo, ale to říkal velmi často, že jo. Šel si z jeviště a on říkal, no ale tak, ty to hraješ docela slušně, co ty lidi pořád mají.
2: Nebo to okřílený, budeš to hrát dobře, nebo jako vždycky. Tak to je asi Klub Dobráků. Tak...
5: No, v nebo kostatě, já si řekl, lidi se strašně baví mezi sebou.
2: Jak vylezeš?
3: Takový kolektivní čin dobrácký, to například bylo s tebou, Franto. To bylo přeci... No tak to jsme jednou takhle prostě jsme Frantu zlobili, začal breptat na divadle, třikrát za sebou breptnul a někdo ze klubovně tak jako nemě říkal, vidíš Tomáš to, ty seš celý odpoledne v rádiu, pak přijdeš unavený a večer breptáš, nepřečtej si to a breptáš. No a ten říkal, no jo, to je hold z toho, to je prostě neví kam a kde a pak nepřipravený do divadla. Franta to tentokrát omylem vzal vážně a udělal šílenej výstup.
2: No strašně jsem se rozlobil.
3: Zjezdil.
2: No a teď závistivý.
3: A teď to začalo. Prostě někdo na jevišti s ním mluvil a zaextemporoval, nezlob se Františku. Teď telefony, nezlob se Františku z klubovny.
2: A můžu tě přerušit? No. To jsme hráli zrovna opory, jak se to jmenovali? Opory,
3: Ne, jsme nehráli.
5: Plody osvěty.
2: A já jsem měl scénu se čtyřmi mužíky, se třemi mužíky, což byl Najman, Vojta a Řepa. A v té kuchyni tam jsem hrál toho sluhu, že jo, a ten Vojta se mě snažil na jevišti taky říct, nezlob se a vždycky jenom načal,
3: nezlob si,
2: fuuu, a Ty chtěl říkat text, už to za něj řekl Standa Najman, to už za něj řekl. A on zase načal, ale pamatuju, zas to řekl za něj. No prostě nepromluvil ani slovo jenom, protože mě chtěl zezlob se, Františku. Já jsem pak přišel do šatny a to vyprahuj.
3: No a tak na zrcadle bylo nezlob se, Františku, pak bylo za kloboukem cedulka nezlob se, Františku, v kapsách, kabátu.
2: Ve všech kapsách, no. Prostě, v peněžence, v cigártašce.
3: No jo, ale ještě
2: cigaretu,
5: jak se ještě zlobím.
2: No ne, přátelé, ale já to dovypravuju teď sám. Představte si, já jsem přišel domů, otevřu si výtah a ve výtahu byla cedule nezlob se, Františku.
5: Ten
2: jsem si říkal, který uliční,
3: ten večer,
2: ten večer ještě. Já jsem si říkal, který uliční, to se počkej, ale to jsem pak přišel domů a naši už spali, že jo, a já odhrnu deku a tam byla cedule nezlob se, Františku.
3: Víš, jak to bylo?
2: Jdu si vyčistit zuby. V tom kalíšku bylo nezlob se, Františku.
3: Víš, jak
2: ráno
3: bylo,
2: jsem
3: Pepi
2: se holil, bylo v tom, no.
3: To Pepi Grus volal k vám.
2: Hildě.
3: A řekl Hildě, teda paní Filipovský, řekl, aby to ona krát, jako má pro tyhle ty věci náramný smysl, tak rozestavila po celém kvalitě.
2: No ale ta to přehnala, takže jsem to měl všude doma. Kam jsem se podíval. No a to je klub dobráků.
3: To je klub dobráků, tohleto. Jo, a když jsi tam mluvil o tom Vojtovi, teda s tím, že on nikdy nemohl domluvit vtip. Právě v těchto těch pohledech osvěty, tam já hrál toho podvodníka, toho
5: hypnotizéra. Ano, a svoji roli, no.
6: Co jiné.
3: Ano, děkuji ti, Jedoušku. A Vojta se najednou v prvním jednání, když jsem tam přišel, tak se Vojta po mně podíval, dal se, já měl takový šátek přes oči a on se dal do strašného smíchu. Já jsem se začal prohlížet, jestli nemám nějaký tady nedostatek v garderobě. A on se furt smál a pak jsem se ho ptal, čemu se smál, a on říkal, já mám na tebe do třetího jednání ohromnej vtip.
4: Vzpomínáte v plodech osvěty Zdeňku Bardovou?
3: No to byly brepty nádherný.
2: Slavný brepty.
4: No slavianofilové, že no, to slavný slovo, který tam měla. Má přijít a prostě nějakou větu, kde má slovo. Slavianofilové.
2: Oni jsou slavianofilové.
4: A to jsme čekali vždycky všichni v portále, co z ní vyjde. Po každý k její cti budíš řečeno, že něco jiného. Slovanofialové, slávofialové.
3: Slánofínové.
4: Slánofínové. To všichni čekali na to, to dopadne.
3: No to roubal přeci inšpicient, ten měl v knížce, měl vždycky na předsádce, měl brepty, co
2: všecky
3: kdo
2: brepty, co řek. Řek.
3: A jednou to také mezi byly dvě představení a on přečítal v klubovně ty slavný takový brepty a paní Valdová se ho ptala, a Viktorku, máš tam taky ty moje? On říkal, ne, Zděničko, na tebe mám zvláštní kusouky.
2: No páš to skutečně, to byly ale rozkošný brepty.
3: A pak, víte co?
2: Třeba v morálce paní Dulce.
3: Ano, ano.
2: Že já jsem vždycky čekal na výstup a ona tam měla scénu s Hegrem a říká mu, oba jste stejní, ty, tvůj táto, celé noci po kovárnách.
3: Nebo Hanko, jdi zatopit do salámu.
2: No to má říkat. Má říkat Hešo, Melo, Feliciáne a každý představení se ozvalo. Mešo, ne, Hešo, Melo, Feciliáne. Takhle začala vždycky morálka paní Dulský.
4: Pozdní lásce taky tam přece má říkat i ten tulák, kocour Vaska se už vrátil, ale můj synáček Nikoluška nikde.

0: Ti takhle to postavila na stůl a řekla ša, ča.
1: To pokládám za nejslavnější.
2: A ona byla zajímavá tím, jak sama tolik breptala a mě jednou vykoupala úplně. Hráli jsme Pek mého srdce. Ona hrála tu taková dívka, která přišla z amerického venkova do New York rodiny. Já jsem byl synáček v té rodině. A ona přijde. No na generální zkoušce neměla ještě původní kostým, takový ten. Teprve večer přišla a já jsem zcepeněl. To byl Chaplin vyložený, jo. Měla kostkovaný kabátek, květovanou sukni, klobouk takový, tam měla květinu, která se jí neustále na té hlavě a za ruku vedla psíčka, takový ten hrasa přes ulici, jo, něco takového. A ten psíček právě v tom okamžiku, když ona nastoupila, tak si dopřával všeho pohodlí na její střevce. A já, jak jsem to viděl, pak jsem byl připravený na tohle, tak jsem opravdu jako byl tak šokovaný z toho všeho a ona říká, chci mluvit s paní domů. Já mám, že Matinka je ve svém pokoji, no načiž jsem řekl, Matinka je ve svém popikoji. Načež ona, ne aby to přešla, jo, vykoupala mě, mohla to přejít, jo, ale ona říká, ale, ona je ve svém popikoji, ano, tak jděte do toho popikoje, ať sem přijde, to už nemusela mě posílat. Ježvalič.
0: Já pokládám, to není ani tak brept, to je prostě ten fatální brept. To jsme, já ne, ty jsi v tom byl, Franto, v našich Furiantech v Štěpánkovým nastudování, tam hrál Vejraška, hrál radního Buška ve Furiantech, který jak známo jde celý kus o to, kdo bude tím pomocným. A v té hádce, jak se hádá Bláha s Buškem, tak ten Vejraška měl říct, cože, ty mě prvnímu radnímu budeš vyhrožovat. A Slávek povídá, cože, ty mě pomocnýmu budeš vyhrožovat. celá ta bína, že jo, všichni ty statisty to otočilo, začalo se to smát. A tam končí, je pauza po tomhle aktu a ty jsme se tomu strašně smáli v šatně a starý pan Roland povídá, to se nám to hezky směje, ale teď jsem zvědavej, o čem budeme ty další dvě jednání.

0: Linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Jako vždy úderem 23. hodiny, noční linka právě začíná a právě otevírá. No a krásný pozdní večer vám všem, kteří nespíte a jste napřímo stále našeho vysílání, přeje Jitka Lukešová. Moc vás zdravím, moc se na vás budu těšit. A jako vždy připomínám, že máme před sebou 2 hodiny společného potkávání se v našem vysílání a především také povídání. A samozřejmě i tentokrát pro vás máme spoustu příjemných písniček, proto abyste mohli tak jako bezvadně odpočívat a relaxovat takto pozdě večer. No a o čem to dnes bude, tak na vaše četná e-mailová přání. Titulek našeho povídání zní takhle. Umíte si stát za svým? Stojíte si za svým? Jak pevní jste v obhajování svých názorů? A museli jste někdy za svou pravdu bojovat? Říkají vám někteří, že jste paličatí, nebo naopak oceňují vaši schopnost nepodat se různým nátlakům? A jak je to mnohdy třeba ve vaší profesi nejen důležité, ale i těžké stát si za svým? Někdo řekne o lidech, co si stojí za svým, že jsou poličatí a někdy mohou mít i pravdu, zvláště když si lidé obhajují něco, co opravdu neplatí. Ale stát si za svými zásadami je určitě velké umění. Jak jste na tom vy a jaké jsou vaše zkušenosti? Tak tolik a mnohem více na téma umíme si stát za svým a na svém. Telefon k nám jako vždycky 731 800 900. Pak máme také web, kam už mnozí píšete rozhlas.cz/linka. A samozřejmě máme i e-mailovou adresu nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a já myslím, že směle můžeme začít.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: Čas letí jako bláznivý. Já nešitím ho ani vy.

0: Na úvod Karel Gott a jeho muzika, takže máme kraťoušce po 23. hodině a už můžeme pozdravit prvního hosta, kterým je Helča od Poděbrad. Krásný pozdní večer, Helčo, přeju a moc zdravím.
1: Já zdravím všechny tvrdohlaví, jako jsem já,
0: jo.
1: Zuzku.
0: Všechny berany, jo?
1: No, musím říct, že já jsem teda taková, že si hájím svoje, celý život to dělám. A že mi říká, že jsem umíněná, tvrdohlavá, jo. To já si říkám, že jsem zásadová. Ale ono to má takový háček. Je fakt, že někdy musím uznat, že jsem neměla třeba tak úplně pravdu. Uh-huh. A to zase jsem ochotná to přiznat. Uh-huh. Ale jako dokud tohle to nezjistím, tak si trvám na svým.
0: Ano.
1: A hlavně, když jako je nějaká nespravedlnost a spíš teda hájím ty druhý než tebe, protože když hájím sebe, tak to špatně dopadne. Já jsem u těch druhých taková jaká klidnější, rozumnější. Mm-hmm. A jak jde o mě, tak právě to má takový velký hák, že prostě to člověk říká špatným tónem nebo špatným způsobem, jo. Můžeš mít stokrát pravdu, ale když to řekneš nějak nepříjemně nebo nepřiměřeně,
0: ano, ano.
1: Tak vlastně už předem prohráváš. No a to občas teda býval můj problém, mám dojem, že to je ještě pořád teďka, jo, teď mám zrovna problém takovej a já vím, že mám pravdu, ale prostě, no, nevím, jestli se to povede, ale tentokrát se za mě zasadí i syn, tak doufám, že to dobře dopadne. Ale jsou situace, kdy si to člověk prostě musí uhájit to svoje.
0: To je pravda, no.
1: Protože lidi tě využijou, zneužijou. Myslí si, že když se nebráníš, takže jsi slabá. Že si prostě můžou dovolit víc a víc. Takže já si myslím, že to je užitečný, tahle ta vlastnost. Že se člověk má bránit. Říkám, akorát teda nejsem tak asertivní, jak by u toho byla potřeba. Takže to jako je kámen úrazu občas. Ale myslím, že to je moje vlastnost, kterou si ponesu až do hrobu a nehodlám na tom vůbec nic měnit. A vážím si lidí, kteří se umějí zasadit o svoje, pokud tím nepoškozují někoho jiného.
0: Ano, ano, ano. Takže to vlastně pokládáš za důležitou vlastnost a takový důležitý jakoby je v životě lidském zkrátka stát si za svým a prosadit si to své, o čem člověk je přesvědčen. I když třeba někdy může se stát, no to tady si taky vlastně zmínila, že se může stát, že to nemusí být úplně správně, stane se.
1: Ale je dobrý si to přiznat a nesnáším lidi, kteří prostě mění svoje názory, jo, to je něco, co mě upřímně štve a já se s takovýma lidma ani nestýkám, nebo pokud musím, tak jenom co nejnutnější a jinak se jim vyhybám. Není to prostě pro mě příjemný. Já říkám, mám ráda lidi, kteří si stojí za svým a kteří se dokážou přiznat, pokud se mýlí.
0: To je asi důležitá taky věc, že když se zkrátka nějakým způsobem člověk splete, tak to prostě dát najevo. Měla jsi tenhle ten postoj jakoby odjakživa od raného mládí, nebo to přišlo až s léty zkušeností?
1: Ne, to mám od dětství a mládí. A tolikrát jsem si nabila hubu, to si neumíš ani spočítat. Právě proto, že někdy jsem to prosazovala, jo, neasertivně, jak se dneska říká.
0: Ano.
1: Prostě jsem byla moc důrazná, nebo no prostě ty lidi to nevzali, i když třeba od někoho jiného by to vzali, ale ten to řekne nějakým jiným tónem. No a já, čím víc mě odporovali, tím víc jsem prostě na tom trvala a pak jsem byla i steklá, že jo. To, ale to mám od dětství, nevím proč, ale asi proto, že jsem byla taková nějaká černá ovce a vždycky jsem všecko odskákala, víš, i za sourozence a to. Tak se mi to nějak vypěstovalo. Ale můj syn je taky zásadový, ale ten je na rozdíl ode mě hodný a asertivní, toho mají lidi rádi.
0: Dobře. No tak držím palce při tom nějakém dalším, jak jsi říkala, řešení, že máte před sebou něco takového společně jaksi k ustání, tak ať si dokážeš pěkně stát za svým a na svém. No a jinak děkuji moc za úvodní povídání. Přeju všechno dobré.
1: Já taky přeju všem všechno dobrý a pokud to uměj, taky mi záhledím, že to uměj. Ať si zatím stojí.
0: Ať si zatím stojí. Děkuju.
1: A dobrou noc.
0: Dobrou noc, Helčo. Naslyšenou. Krásný večer.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak nám přišli krásně zapět Petr Spálený a také Zdeněk Rytíř a písnička se jmenovala, jak jste určitě poznali, Dítě Štěstěny. A máme další telefon, tentokrát je Olin z Kopřivnice, ale stále z krásných lázní. Olin, hezký večer.
1: Já vás zdravím, krásně lázní jsou to opravdu.
0: To je dobře.
1: Vychází zatím teoreticky i prakticky.
0: To je dobře. Mm-hmm, že to všechno takhle pěkně užíváte a že to určitě prospívá celému tělu a zdraví tak, jak to má být.
1: Snad se vyladím, jak se říká.
0: Dobře. No a co takové to umíte si za svým stát? Jak vy jste na tom?
1: Já jsem na tom asi takhle. Já bych pozdravil paní Rozekrancovou s manželem.
0: Ano.
1: Roberta, Jiřinku, Milana. Mhm. To jsou noční linkoví přátelé, kamarádi.
0: Dobře.
1: No, s tím stáním, za tím svým názorem, nebo s tím. Já si myslím, že tady toto je téma. Stát se za svým názorem je vlastně počátek hádky. Myslím si to. Protože když jsem o něčem přesvědčen, ten druhý je taky o něčem přesvědčen, tak záleží, jestli to podložíme nějakými pádnými, jak se říká, argumenty, aby jsme toho druhého opravdu přesvědčili o tom, že máme pravdu. Ono je nejhorší, když třeba, já nevím, někoho nepravděpodobně nebo nepravdivě obviníte, vy víte, že ho obvinujete z něčeho, co není pravda, ale on se prostě proti lží a proti takovým věcem je těžké se bránit. Protože lidi radši přistoupí na tu druhou stranu, než aby si zabývali tím, jestli má ten pravdu nebo nemá. A tak je to i s tímto postojem k tomu, s tím stát za svým názorem. Jak říkám, pokud jsem o tom přesvědčen, ano, snažím se nějakým argumentem toho druhého přesvědčit. Když to nejde, prostě to vzdám a jdu od toho. Protože jakmile se budeme takhle dohádovat, tak jak to říkal pan Werich, když se hádáte s někým víc jak, nebo on to říkal jinak, on to řekl, když se hádáte s blbcem víc jak minutu nebo půl minuty, tak už se hádají dva blbci. To je vlastně ten stáním se za tím svým názorem. Takže já bych radši ustoupil potom o to, než nějak vyprovokovat nějakou hádku a mi to skončilo špatně.
0: Takže radši byste ten svůj názor nebo tu svoji zkušenost, o které třeba jste přesvědčen, že je to naprosto jasný a že máte pravdu, tak byste to radši opustil?
1: No to ne, pokud musíte mít nějaký podklad, který tu druhou stranu, jak se říká, uzemníte, nebo opravdu vám na to kývne, že máte pravdu. Protože já si můžu myslet, co chci, ale jak nepřesvědčíte tu druhou stranu, co uděláte? Nic.
0: No to asi nic, to bude, je pravda. No,
1: on bude stát za svým a než abych potom se trápil a nebo ztratil energii tím, že budu přesvědčovat, hádat se, to ne. To radši o to vstoupím a jak se říká, čas mi dá za pravdu, on potom, pokud zjistí, že jsem měl pravdu, tak teoreticky mohl přijít a říct, no, promiň, já jsem to tenkrát byl fakt přesvědčen, že mám pravdu já, měl si jít, takže se tím mluvám, ale to už je po. To už nic neřeší, no. Takže asi takhle.
0: Dobře.
1: Víc o tom, jako dám prostor dalším a se vyjádří.
0: Uvidíme, jak to dneska dopadne. No taky se dá z té debaty samozřejmě i s tím svým názorem odejít a nediskutovat ho prostě, že jo?
1: No samozřejmě, člověk to musí v tom okamžiku posoudit. Ono se říká totiž tak, každé rozhodnutí v kterémkoliv okamžiku, v tomto okamžiku, je to nejlepší, co jsme učinili. To, že za 5 minut jsme zjistili, že je to trochu posunuté, nebo to už je věc druhá, ale to, co probereme teď v tomto okamžiku, tak děláme to nejlepší, co si myslíme. A to je, v tom je, tím je řečeno všechno. Protože abych to potom pitval a vytahoval argumenty, vytahoval, já nevím, encyklopedie a přesvědčoval někoho, že to je
0: jo,
1: tak
0: jo,
1: a tak,
0: jo,
1: to ne. Opravdu ne. To už, jak říkal pan Amos Komenský, rozčilovat se nebo ničit si zdraví pro blbost jiných, to jako to ne.
0: To je zase škoda času, to je pravda, především škoda zdraví, přesně tak.
1: Přesně
0: dobře.
1: Tak. Takže v klidu a míru loučím se s vámi, přeji vám krásnou dobrou noc, ať to zvládnete všechno.
0: Děkuji moc krát.
1: A nehádejte se s nima.
0: Přeju vám krásný lázeňský pobyt, užívejte si toho, hlavně hodně zdraví.
1: Ještě 3 dny a už pádím domů.
0: Krásné
1: dobrá.
0: Dny.
1: Mějte se moc krásně,
0: taky
1: děkuji vám.
0: Naslyšenou, děkuju za návštěvu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: byla Věra Špinarová a písnička s jednoduchým stručným názvem Stůj. Tolik muzika, jinak máme za 11:30 a na telefonu teď můžeme pozdravit Františka na Moravu do Židlochovic. Františku, krásný večer přeju.
1: Ano, dobrý večer, paní Tuško, vám taky přeju krásný večer.
0: Děkuji.
1: A všem posluchačům u rádia.
0: Děkuji moc za všechny, samozřejmě, doufám, že se máte taky hezky. Tak Františku, co vy, umíte si stát za svýma, nebo tak pochybujete, když třeba s vámi někdo začne polemizovat a tak a no, rozvine se diskuze?
1: Paní Tuško, jako starý stavař, když to ještě furt dělám, nebo vedu si tu firmičku, tak tam mám prostě v té stavařině, tam mám svoje názory a tam nerad usupuju, jo? Hlavně, když se jedná o třeba o postupu práce, jako jo, jak co dělat a tak, to dneska zaměstnávat ty lidi a to je hrozný. On by nejradši namíchal jeden kýbel malty za den a vysnít, jako jo. Takže já musím zastupovat aj zákazníka, prostě, že aby jsme mu udělali kus práce, aby neplatil něco, co ti chlapi neudělali, no.
0: Jasně.
1: Takže to se hlavně jedná o ten postupu práce, jinak jsou tam nový metody všelijaký, takže to taky ctím jako, ale ten postup těch prací to musím každý den připomínat těm chlap. A vím, že mám pravdu, 100% mám pravdu, jo, protože to za den výkon říká, že 10 cigaret a vypije nějaký to pivo a to tě. A když ho chcete mít zaměstnanýho, tak mu to musíte dovolit skoro, jako bych řekl, jo. Ale nemělo by se to, no.
0: Jo.
1: Takže tady v té postupu té práce to mě nikdo nepřespěší, že by prostě, že ten, jak to dělají oni, tak není to ono.
0: Že by to mělo být jinak, zkrátka, ano.
1: No, ale co se týče třeba jiných odborností, já třeba automechanika, nebo tak do toho vůbec nemluvím, ani se s nimi o ničem nedohaduju, jo, jak co mají dělat, jo, a tak to je, no, takže to je, no, jinak jsem to chtěl ještě říct, no.
0: Musel jste někdy za tu svoji pravdu jakoby bojovat, nebo prostě vyvinout větší úsilí, než že by to někdo jenom jako přijal jako váš názor?
1: Někdy se tady, že třeba do politické věci taky někdy kecáme, jo, hospodě, hlavně se to dohadujeme.
0: Jasně.
1: Tam taky nejdu hlavou proti zdi, protože to je takový, no víte, jak je to v politice, že jo?
0: No jo, tam jsou ty debaty dost na ostro, to je pravda, no, dost na ostří nože v současné době, to je fakt.
1: Ano, já mám svoje názory a to už taky tohle a prostě přes to nejde vlak a tady jenom vždycky čekáme, jak to dopadne, ten můj názor, jak to dopadne, jo? Jak dopadnou volby a to všechno, tak tam 100% se tady nejdu hlavou proti zdi, jo, protože to, ale jedině to svoje řemeslo, to obhajuju. To obhajuju a tam to nesmím jen nějak moc šídit, protože se jedná o zákazníky a jo, oni to musí oplatit všechno, ti zákazníci, tak potřebují pořádnou práci a dneska já vám něco řeknu, já jsem, že jo, my a vůbec, jako ty partie zednický, když jsme vlítli na rodinný domek, tak jsme ho každé za sobotu jsme nahodili celý patro na hrubo, v nedělu bylo na fajnovo, jo, to znamená, že každý ten zedník musel udělat aspoň 70 metrů na hrubo za den a druhý den na fajnovo, jo.
0: Jasně.
1: A to dneska nebudete chtít po těch lidech. Jo, dělají to, co jsou mechanizovaný ty partie, třeba omítkáři, mají na to techniku, ti to dělají takhle, ti umíjou, jo. Ale tak jsou i zednici, jako třeba tady máme my nebo něco, to už ani člověk zedníka nemá, to už je pomocník a chcete být z něho zedníka,
0: jo.
1: Tak musíte trpět, že udělá jenom 10 metrů hrubé za den, no. ale nelíbí se mě to, nelíbí se mě to, jo. No, to, co je mechanizovaný třeba, já nevím, takový ty s bagrem a to, tak to se dělá, to jde rychle, že? Ale těma rukama to už, jo.
0: To je na velkou diskuzi, říkáte, jo, to co se dělá rukama, dobře.
1: No, a já se až kolikrát stydím, jako jo, jako když ti tu práci prostě, není to ono, neodsepá to, jo, a prostě, já jsem dělával, nebo ti moji tři ještě kamarádi se mnou jsme dělali úplně nějak jinak, jo, no, takže to se, a lidi nás vždycky pochválili, a i když to bylo trošku dražší, jako, jo, protože třeba tu fasádu, ten barák jsme nahrubovali za den a druhý den nabřizoli, že jo? A dneska zase to neudělají, no, to už jsou teda jiné omítky, už se ty břizolity nedělají, ale je to jinak. No a ti, no, takže tam dokážu teda bojovat tvrdě v té zedničině, jo?
0: V tomhle tom stavařském oboru, tam si stojíte za svým a stojíte, no, a na svém,
1: ale
0: ano.
1: Jinak říkám, jako jiný řemesla, tam se nemůžu dohrat, protože tomu moc nerozumím, jo. Akorát můžu říct, že když jdu spravit auto, že to potřebuju spravit a nic jinak nesleduju, jak to dělá, jak to, jo?
0: Dobře.
1: No, takže tak, no.
0: Tak, Františku, moc vám taky děkuju. Ať se vám daří samozřejmě, ať už v té vaší profesi, anebo i v diskuzi s ostatními. A jinak hezký večer a krásné dny a zase příště u nás. Mějte se pěkně.
1: Ano, děkuji, paní Tuško, dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Můj rodný dům, tolik písnička, jinak máme krátce po 11:30 a tentokrát se k nám dovolal Radomil z Prostějova. Radomil, krásný večer přeju.
1: Já vám taktéž, vám do rádia, samozřejmě všem, kdo jsou napříjmu.
0: Děkuju za všechny.
1: Já se musím přiznat, ale no. Já jsem si vás zapnul pár minutek, ještě když František hovořil, tak jsem si vás zapnul, takže jsem nepostřeh, jaké máte dneska téma.
0: Umíte si stát za svým, tak zní takový titulek jakoby toho povídacího večera.
1: Protože pan František hovořil o nějaké politice, tam, že se nepere, pak hovořil o práci, tam, že si za tom stojí a tak já tuším, že to bude nějaký boj, jakože umíte si stát za svým.
0: No, není třeba boje. Zkrátka, jestli si umíte stát za svým názorem, za tím, co si myslíte, za tím, co třeba i víte a máte ověřeno, to je taky důležitý fakt, že jo. Tak zkrátka...
1: Sporu, ano. Tak zkrátka bych, já řekl, že si myslím, že snad umím si stát za svým a že se toho jako nebojím, nebo respektive nestydím se za to, že mám názor, který můžu mít i ze svého, jak bych řekl, ze svého originálního pohledu, protože já jsem si tu situaci zažil a můžu ji porovnávat s tím, co napsali a třeba o tom, co zažili jiní lidi, tak se sejdeme v názoru, samozřejmě vždycky najdeme oponenty, kteří nás budou někam tlačit. A já mám třeba takový praktický příklad, jo?
0: Ano.
1: Je to něco, co bude možná za pár hodin se jakoby natřásat v poslanecký sněmovně, když už pan František hovořil o politice, tak mě to nakoplo můj, nebo náš problém, a je to celospolečenský problém, který rozděluje nyní náš národ na jedni jsou pro a jiní jsou proti, jo? A jedná se konkrétně, jestli vám teda něco řekne, norování a jeho nějaké omezování. Norování je, co si pod tím představíte?
0: No, úplně teda fakt ne. Můžu si představovat, ale to ani, no nevím, fakt nevím.
1: Dejme tomu, že norování je jeden ze způsobů lovu, kdy se využívá takzvané hnízdní predace, to znamená, že jedno zvíře chce jakoby vyloupit hnízdo nebo útočiště jiného zvířete. To je běžně v přírodě, se to tak děje.
0: Takže pustíte takového toho psa do nory na lišku třeba, jo?
1: Takže my použijeme třeba našeho kamaráda, rodinného, speciálního partnera, prostě psíka, který má za úkol nám vyhnat kořist na povrch.
0: Ano, ano, no. Ano.
1: Jeho přirozený, jakoby i po stovky generací těch psů děděný jako put, takový zvyk, a on nám pomáhá vlastně dostat kořist na povrch. A teď jako je spousta lidí, kteří se o této problematice dozvědí třeba z médií, jo, a ty média prezentují to norování účelově z některé strany, že to je drastický způsob lovu. Že ty zvířata hrozně trpí a tak dál a chtějí toto omezovat, jo. Někdo řekne, tohle budeme omezovat, dívejte se, jak to vypadá a to je prostě pro současnou dobu, pro 21. století nepřijatelný, tak to zakážeme. Protože dneska prý existuje spoustu jiných způsobů, jak to vykonávat ten lov, aby jsme ale nemuseli jako tímto způsobem. A já říkám, a jaký způsob? No, vyměnili jsme šípy a kuše za flinty a střely, za pušky, aby to bylo rychlejší, aby to zvíře ani neucítilo. Vyměnili jsme, tenkrát lidi lapali tady ty šelmy, kuny, lišky a takový do želez, že to zvíře to nezabilo, ale ty železa to zvíře na tom místě podrželo. Jo, pak to stejně někdo jako utratil, jo. Železa jsou dneska nepřijatelné společnosti, protože jako způsobují utrpení a tak jsme se jich v České republice vzdali. Že se do želez lůví v Americe.
0: Já vás trošku budu muset Radomile usměrnit, protože čas je strašně rychlý. Pojďme to zkrátit, to téma. Pojďme k tomu jenom jako...
1: To na to, no. Že můj názor je, že není dobré omezovat jeden konkrétní specializovaný nástroj, který může chránit populaci nás lidí od nežádoucího činění tady těchto lišek, od přenášení nemocí, krádeže, slepic a tak dále. Ten nástroj nejde ničím nahradit a my si stojíme za tím, my, kteří vlastně to používáme, ten nástroj, nebo lovíme takovým způsobem, že zakazovat je to nesmysl, že to bude v budoucnosti problém, který pak zase hodí někdo nám na triko. Takže my se vlastně svým postojem snažíme bránit svou budoucnost a nejenom naši, ale těch lidí, kteří vlastně s tím nemají nic společného.
0: Rozumím, a neví o tom nic.
1: Ale kteří teď křičí, zakažte jim to, podívejte se, jak to vypadá, zakažte jim to. Tohle ať nedělají, to není, to nejsme přece ve středověku, ale to je...
0: No jo, nastínil jste takovou zajímavou situaci, takže vlastně co s tím, že jo, bude se tedy rozhodovat, že tam bude někdo proti někomu, jo, jakoby tedy rozhodovat.
1: Jo, je to prostě vlevo, vpravo a tady se prostě musí rozhodnout, co je správný, jo, a co je správný. Takže to je otázka, já si myslím, že stojím za tím si, že není správný zakazovat jedinečnou metodu, která funguje sice v omezeném intenzitě, jo, že to není 100% lovu, je to třeba jenom 3-5% lovu, ale když těch 5% nedokážete ničím jiným nahradit, tak takhle by musí zůstat, ať to vypadá, jak to vypadá.
0: Jasně, jasně. Dobře, tak vám moc taky děkuju za názor i za zkušenosti. No a jinak, ať se vám v životě daří a třeba příště uvidíme, prozradíte nám více, jo?
1: Bez zesporu, pokud se dovolám, mějte hezký den a držte nám pěstě, ať zdraví rozumí.
0: Dobře, mějte se hezky, děkuji za vaše povídání. Naslyšenou. Tak tolik Radomil z Prostějova, slyšeli jste to, další názor, no a teď už je nachystána skupina Lucie.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: David Koller, skupina Lucie a jedna filmová písnička Amerika ze stejnojmenného filmu. Blížíme se k půlnoci a před půlnocí pozdravíme do Brna pana Jaroslava. Krásný pozdní večer, Jaroslave.
1: Dobrý večer, paní Jitunko. Srdečně vás zdravím.
0: Děkuju, nápodobně.
1: Všechny dobré lidičky, kteří převažují noční lince.
0: Já doufám taky.
1: Určitě. Velice hezké, poutavé téma, řekl bych až filozofické.
0: No jo, to je pravda.
1: Takže jsem neodolal.
0: Jo.
1: No, takže já se dovedu stát za svým. A to jako pevně a neuchvějně a i za cenu, když dopředu počítám s tím, že se mi to nevyplatí.
0: Jo.
1: A potom i v průběhu, když se mi to nevyplácí, tak stojím si za svým. Ale já bych řekl, paní Jitunko, takhle. Listopadu 89, bych řekl, že není až příliš těžké stát za svým názorem. Těžší, mnohem těžší to bylo před tím listopadem v době normalizace.
0: Tomu věřím, že to mohl být velký problém, samozřejmě, no, ale, ano.
1: No ale já pocházím, to tak je, no ale já pocházím z rodiny, kde se nosila, kde panovala svobodomyslnost a těžká férovost.
0: Ano.
1: Takže tak, no. Takže jsem v tomhle duchu jsem vyrůstal. Takže a u nás v té naší rodině to bylo takové, řekl bych, takové nějak jakoby samozřejmě spontánně, víte? Takže i pro mě to tak nějak je i nadále.
0: Taková samozřejmost vlastně je to pro vás, stát si za svým a za svým názorem.
1: Ano. Třeba, pokud bych měl být konkrétní, tak nějak nevím, jaký jiný příklad bych použil než ten, který bude srozumitelný více lidem. Tak například po té okupaci v roce 68,
0: ano,
1: jako dobu ještě jako se říkala pravda a tak dál, no ale postupně pozvolna to začalo odeznívat.
0: Se začalo mlčet radši.
1: Ale já jsem své názory nezměnil a říkal jsem stále to tež. A stál jsem si za svým. Řekl bych, že jsem byl v opačném gardu k lidem, kteří tomu říkali, sice v té době okupace nemohli přijít těm cizím armádám, hlavně té sovětské, nemohli přijít na jméno. Ale pak pozvolna, jak začínala ta normalizace, taky mnozí začali otáčet jako a tak, no.
0: Jo.
1: Nelíbí se mi, připadá mi to velice smutné, když někdo se takhle změní, jako dělá ze sebe takovou trapnou korouvičku, která kam vítr tam plášť, jak říkával pan Vlasta Burian a tak dále.
0: Ano.
1: A obávám se, že tomu tak i u nás, u hodně vysoce postavených lidí. Nebudu jmenovat.
0: Jasně.
1: Ale všichni víme, tedy hod a najednou čeji a tak. a z toho paní Jitunko je mi smutno. To se mi těžce nelíbí.
0: Tak to asi nejenom vám samozřejmě. Ano.
1: Myslím si, že člověk, že by měl stát za svým názorem. Pokud by to tak bralo více lidí, tak si myslím, že by bylo na světě lépe stát za svým názorem, ale přitom být tolerantní. Vnímat, já například nemám v povaze, když se s někým bavím, s jedním nebo více lidmi, i když řekneme s jedním, když se bavím s nějakým člověkem, on má na něco, na cokoliv úplně protichudný, kontrastní názor. Já nikdy tomu druhému jeho názor neberu.
0: Ano.
1: Víte? Prostě stojím si za svým názorem, ale názor, i když je úplně opačně protichudný druhého, toleruji. Jo, tak
0: dobře.
1: Myslím si, že by to takhle nějak, kdyby to takhle nějak převažovalo, tak si myslím, že by bylo na světě o něco
0: lépe. Dobře, tak tolik Jaroslav z Brna. Jaroslave, moc vám děkuju, přeju vám krásnou noc, hezké dny a zase v noční lince se budu moc těšit, že se zastavíte a najdete chvilku času. Jo, děkuju moc krát.
1: Já vám děkuji a přeji všem dobré zdraví, dobrou mysl a držme se.
0: Přesně tak. Mějte se hezky, Jaroslave, naslyšenou. Dobrou noc, děkuju moc krát.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě.

Skupina Divokej byl a písnička Lahůdky. No a těsně před půlnocí se podíváme také do pošty, protože jste se hodně rozepsali. Děkuju mnohokrát i za vaše písemné příspěvky. No a pan Bohumír třeba dodává k tématu Život je boj v dobrém i zlém. Máte dobrého známého, pro kterého byste, jak se říká, skočili i do ohně a pak se stane něco jako malichernost, omluvíte se, poněvadž vám na něm záleží a ejhle. Jeho výmluvy, že to nebo ono začne věci překrucovat a vy si stojíte za svým. Nevíte, zda stojí za to se podbízet, když jste pro něj udělali tolik. Je to těžké rozhodnutí. Pokračovat v přátelství, ano či ne. Očekávám vstřícný krok od něj, ale ten nepřichází. Moc zdravím. Toť těžké téma, pan Bohumír. Pane Bohumíre, moc děkuju. Přeju všechno dobré. No, uvidíte, jak vám tenhle ten duel v úvozovkách dopadne a jak se vlastně jakoby mezi vámi vyřeší. Každopádně moc děkuju za vaši zkušenost a za váš názor a my se teď přehoupneme se skupinou Bay City Rollers do nového dne, kterým bude, ať už chceme nebo nechceme, ale určitě mnozí chcete, kterým bude pátek.

0: Tak s muzikou jsme se přehoupli do nového dne, který už je tedy pátek s datem 5. června na Prahu nového dne. Nám všem přeju, aby to byl den krásný, páteční, veselý, víkendový prostě. Nevím, jak to bude s tím sluníčkem, přeci jenom předpověď je více deštivá, ale na to se také mnozí těšíte, že zaprší a nebude třeba na mnoha místech zase tak moc sucho, jako třeba právě teď je. Každopádně nám všem přeju vydařený páteční den ve zdraví, s radostí a úsměvem. A co se týče noční linky, tak ještě až do 1 hodiny můžeme a budeme povídat na téma Umíte si stát za svým? Stojíte si za svým? Jak pevní jste v obajování svých názorů? A museli jste někdy takzvaně za svou pravdu bojovat? Říkají vám někteří, že jste paličatí, nebo naopak oceňují vaši schopnost nepodat se různým nátlakům? A jak je to mnohdy třeba ve vaší profesi nejen důležité, ale i těžké stát si za svým? Někdo řekne o lidech, co si stojí za svým, že jsou paličatí a někdy mohou mít i pravdu, zvláště když si lidé obhajují něco, co opravdu platí. Ale stát si za svými zásadami je určitě velké umění. Tak jak jste na tom vy a jaké jsou vaše zkušenosti? Tolik a mnohem více v noční lince. Telefon k nám 731 800 900. Pak je tu také web rozhlas.cz/linka a je tu i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. I tam se na vás budu těšit. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký nový den a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dalibor Janda na úvod další naší povídací hodinky v noční lince. Vždycky jsem to já, se jmenovala písnička. No a teď už pozdravíme Jardu, toho času za volantem. Tak Jardo, krásnou noc přeju.
1: Dobrý večer, zdravím všechny, kteří jsou napřímo.
0: Děkuju za všechny.
1: No, krásný téma. Ale já si myslím, že stal si za svým, v určitých věcech se prostě nemá uhnout. Mm-hmm. Ale na druhou stranu, když jde o nějakou odbornost,
0: ano.
1: A ten protiargument je natolik přesvědčivý, že mě teda zvyklá v mým přesvědčení a řeknu, tak já to teda zkusím, jo, je to možný jako v určitý fázi prostě se dá ten názor změnit, ale musí to být třeba, já nevím, tak já budu přemýšlet, třeba kamarádci říkal mi, hele, že já potřebuji udělat zahradní lístku a měl připravený zastrkovadlo, že měl vlastně takovou kvatinku, takový, no a dvě trubky proti sobě. Ta jedna trubka byla navařená na plotě a tu druhou chtěl navařit na tu lístku, jo. Uh-huh. A prostě tím, že se to prostrčí, tak se ta lísa prostě zajistí proti tomu, aby se samovolně odvíjela. No a já tyhle ty věci nedělám, jelikož přijde mráz, nazvedne to a v tu ránu najednou ty dvě trubičky nejsou proti sobě, jo, v zimě. Takže já spíš dělám takovou padací závoru. Místo těch dvou trubek, tam na to jedno navařím takovou splocháče, takový jako hák, a na to druhý přivařím takovou klapačku, takovou prostě závoru, která zapadne do toho háku. A to, i když to mráz zvedne o 4 cm, tak pořád se nic neděje a to zavírání funguje. Uh-huh. Takže toho kamaráda, tak jsem to takhle vysvětlil, a říkal, no člověk, to máš pravdu. Jo. Takže přesto, že měl nějakou, a byl to odborník, jo, byl to taky řemeslník, zámečník, a měl nějakou představu a já jsem o tímhletím teda argumentem přesvědčil, že je lepší něco jiného. Takže když mě někdo s mým nějakým technickým myšlením přesvědčí, že je lepší něco dělat jinak,
0: ano.
1: A dokáže mi na nějakém příkladu, že to tak je, tak jsem ochotný samozřejmě ustoupit ze svého toho pohledu a dát mu zapravdu a přizpůsobit se tomu a už to třeba zbytek života dělat tak, jak jsme se dohodli.
0: Yeah.
1: Ale co se týká názorů nějakých na tu, jak se tady mluvilo o politice a tak dále, jo, tak tam samozřejmě to mě můžou dneska povídat v této novodobě, co chtějí, protože já mám bohužel tu smůlu, že si pamatuju.
0: Jo.
1: No, takže já vím, co a jak bylo.
0: Jasně.
1: Takže nějaký takovýhle žvásty, jako teďka, jo, teď jsou takový prostě přesvědčovačky, nebo prostě slyšíte z těch médií takový věci, že já to radši zavírám, protože mě by to zvedalo adrenalin takovým způsobem, že, mm-hmm. že bych ho asi nesundal, já nevím, no. Takže, a když se dostanu s někým do nějakého hovoru takový, tak mu řeknu, ale o tomhle se já nebavím.
0: Mm.
1: Jo, protože, jak to už říkal jeden předřečník tam přede mnou, já nebudu přesvědčovat kněze, aby nevěřil Boha.
0: Mm.
1: Jo, ale mě nemůže nikdo přesvědčit zase o jiných věcech, že jo?
0: Takže
1: jsou určitý meze,
0: ano.
1: Kde prostě veškerá diskuze končí a řeknu, že to psal, to bychom se tak chválili. Budeme se radši bavit, pojď, jak je hezky.
0: Jo, to je
1: půjdeme, v pohodě, jo? A takže názory měnit, nebo jenom proto, že si to ten druhý přeje, nebo proto, abych to měl z krku, tak mu říct, no jo, člověče, máš pravdu, a myslet si svoje, ne. To v žádném případě. Já mu musím dát najevo, že se mnou prostě nehne.
0: Ano,
1: jo.
0: Ano.
1: To bych prostě rovnit, podívej se, tohle o tom se nebudem bavit, protože to bychom se taky hádali, mě nepřesvědčíš, já tě taky nepřesvědčuju, nahodíme si téma neutrální a o tom se můžeme bavit. Mm-hmm. Takže takhle bych to asi viděl já.
0: Dobře, tak jo, já děkuju za krátký výstižný komentář k tomu našemu tématu, jinak já dopřeju klidnou pracovní noc a budu se těšit zase v noční lince, mějte se hezky.
1: Děkuju a já ještě jednou přeju všem posluchačům, aby bylo přesně podle jejich počasí, takový, jaký si přejou. Ti, kteří chtějí třicítky jako já, ať mají třicítky. Ano. Kdo chtějí, aby zapršel, ať jim zaprší. A tak dále.
0: Dobře, tak jo, ráda vyřizuju, mějte se hezky a zase příště u nás naslyšenou. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Tak, tolik Jarda a teď už je nachystána s písničkou Marcela Holanová.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Marcela Holanová a písnička Žárlím, žárlím, tak tolik muzika. 18 minut po půlnoci, to je přesný čas a pozdravíme do Olomouce Roberta. Krásnou noc, Roberte.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: V první řadě chci poděkovat, že jste mě vzala, to je slušnost. Tím začnu. No a teď k tématu. Vidím to ze 4 úhlů pohledu.
0: Dobře.
1: První úhel pohledu, věřící člověk, tudíž věřím ve stvoření, protože evoluce je nelogická a je to chaos. Vysvětlím. Všecko někdo vymyslel, někdo stvořil. Co pro nás jako civilizace je naprosto zásadní, je vzdálenost naší planety od Slunce. Kdyby byla blíž, tak tady život nebude, protože všechno vyschne a bez vody není život. Kdyby byla dál, tak tady všecko zmrzne a zase by jsme byli v háji. Takže já věřím, že Bůh je ten konstruktér, který to přesně stvořil a spočítal. Evoluce je chaos, tam se mluví o vývoji. Když budete mít hromadu součástek, dáte je na jednu hromadu, stejně už je musel někdo vymyslet, bude na ně pržet, tak za 5 let budou v takovém stavu, jako oni říkají, že se tam něco vyvíjeli, že budete moct chytit a vyhodit do šrotu. Takže to je jedno pohledu. Druhé úhel pohledu. Každý z nás může se bavit pouze o tom, co prožil. Jo? To znamená, všetci ví, z noční linky, že jsou vdovec. O tom se mnou může zase bavit jenom vdovec nebo vdova. Nemůže se bavit člověk, který je svobodný nebo ženatej, protože tou situaci neprošel. Zrovna tak je to s vlakovým neštěstí. Když jsem já nezažil vlakový neštěstí, a druhého zažil, tak já mu neřeknu, co bych v té situaci dělal, z důvodu, že jsem to nezažil. No, to je druhé úhel pohledu.
0: Dobře, no a obecně vzato máte pocit, že si umíte stát za svým názorem a za svou, za svojí pravdou, za tím svým?
1: To záleží na konkrétní situaci. Jo, protože, to jak říká ten předchozí posluchač, jo, že je potřeba o věcech logicky uvažovat, to znamená, že já jsem třeba udržbář, zpravu tramvaje, a tam musí být všechno napřesno. Když mi nějaký kolega řekne, že nějaký postup je lepší, tak já řeknu, dobře, já to zkusím, když to nepůjde, tak to udělám posilně, když to půjde, tak tě poslechnu. Čili ty situace jsou odlišné. Když zjistím, že má pravdu, tak to budu dělat tak, jak on mě poradil. Když zjistím, že je to lepší, jak to dělám já, tak řeknu, nezlob se, mám na to odlišný názor. Čili vyzkoušet.
0: Takže tak zkoumáte tu situaci od situace zkrátka. Jak to přijde, tak to přehodnotíte a tam eventuálně volíte to, co máte pocit, že je zkrátka ten fakt, za kterým byste mohl stát a kterému věříte a důvěřujete. Jo?
1: Jo, tak to vidím. No a pak je čtvrtý úhel pohledu. A ten je takový, že každý člověk má odlišnou povahu, to znamená, jo, někdo je cholerik, někdo je flegmatik, jo, někdo je melancholik, jo, a těch povah je strašně moc. V mém případě je to, že já jsem z 90% melancholik,
0: ano,
1: 10% cholerik. To znamená, že jsou situace, kdy se rozčilím, aniž bych chtěla, pohádám se, jo, ale to je málo kdy, ale taky jsou, jo. A pak jsou situace, že když nevím, jak dál, tak brečím, protože jsou melancholik. To znamená, že se rozpláču a tak, když řeka vody, není v mé síle to zastavit.
0: Jasně, jasně.
1: Takže to je čtvrté úhel pohledu. No. No a na závěr bych chtěl říct jenom krátce, protože nás čas tlačí jako všechny. Takže chtěl bych pozdravovat pana Olina, pak všechny linkaře, Vlastičku, Ludmilu.
0: Dobře.
1: No a zkrátka všechny, co vysílají noční linku a nechám jim zahrát. A Vlastič se skladuje, mě zavolá, nemůžu se jí dovolat, nevím, jestli má ukažené telefon, jako zvoní to a nikdo to nebere, nebo jestli nemocná, tak ať se uzdraví.
0: Dobře.
1: A moc vám děkuji, že jste mě vzala. Naschledanou.
0: Není vůbec zač, Roberte, mějte se krásně, přeju hezkou noc a zase příště v noční lince se budu těšit. Děkuji moc krát, naslyšenou. No a teď už je u nás nachystán s muzikou David Dale.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: David Dale a písnička se jmenovala Počítám. No a krátce před půl jednou se k nám dovolala také Jana Zírková. Krásnou noc, Jano.
1: No, krásnou dobrou noc, paní Jitko, všem posluchačům.
0: Děkuju moc krát za všechny. Tak Jano, co vy, jaké jsou vaše zkušenosti? Umíte si stát za svým? Jde to vždycky, nebo radši ustoupíte, nebo tak jako třeba v některých situacích, tak se spíš odmlčíte a necháte to být, protože máte pocit, že nemá cenu do té nějaké diskuze vstupovat a tak?
1: No, tak jak kdy, ale v některých případech ano. A jeden z nich uvedl, to je například ten, že já, ne, že bych se zastávala nějak otylých, jako obézních lidí, to určitě ne, ale já zastávám takový názor, že pokud si třeba někdo myslí, že žena při těle nemůže být hezká, tak to mě jako docela vytáčí, protože já si myslím, že i taková korpulentnější žena může umět vynosit svoje kila, když se pěkně oblékne, takže pokud si někdo myslí něco jiného, tak to jsem schopná se s nimi hádat. No,
0: jo, jo, jo.
1: Vždycky poukážu třeba na naše herečky jako Stelinka Zázvorková nebo Helenka Růžičková, tak to jsou myslím takové dvě ženy, které opravdu to uměly pěkně nosit, no, ty svá kila. A já teda jako poslední dobou, nechci říct o sobě, že bych byla nějaká jako silná hodně, to ne, ale hubená už taky nejsem, takže už se přirovnává spíš k té straně, co je silnější těch žen a jo. Myslím si, že když jako chci, tak taky se umím co mě obléknout, tak aby mě to slušelo a
0: ano,
1: já musím mít zrovna 50 kilo, no.
0: Takže za svým si umíte stát a umíte si obhájit ty své názory zkrátka.
1: Jo, jo, jo. Pak taky ještě takový jeden další názor a to jako to se tak úplně hádat nemůžu, protože já zastávám takový názor, že si myslím, že dříve jako se k sobě lidé chovali slušnějiš. Já samozřejmě to nemůžu moc posoudit, protože jsem teprve 90. ročník, ale co znám hodně jako z vyprávění rodičů a spíš jako se stýkám s tou starší generací a tam mě přijde opravdu taková lídnější, no, než ta mladší, tak jako z poloviny si opravdu stojím za tím, že si myslím, že dříve bylo líp, no. Někteří taky se mnou samozřejmě nesouhlasí, ale taky dostávám ten názor, že ano, no.
0: Dobře. Dostala jste se někdy do takové jakoby rozepře s někým, na kom vám třeba záleželo, že jste přeci jenom o tom napjatěji diskutovali?
1: No, ale to šlo spíš o takovou hloupost.
0: Jo.
1: A to bylo tady s mým kamarádem opravdu kvůli takové blbosti, že třeba jsme si poslali takové video přes Facebook se zvířátky a on mě potom řekl, že to video se mu moc nelíbilo. Já jsem absolutně nechápala, proč, protože to bylo takový jako hodně roztomilý video s kačenkama, s kočičkama a tak já jsem říkala, pořád jsem po něm chtěla, aby mě vysvětlil, proč. A on si prostě stál za tím, že mu to připadalo hloupý a já jsem si zase stála za tím, že mi to připadalo roztomilý.
0: Opak,
1: no. A pak už jako teda on radši ustoupil, aby měl klid, no, ode mě.
0: A tak je fakt, že tyhle ty situace zrovna se nechají tak, jakoby, jak se říká v úvozovkách, spláchnout úsměvem, že jo, že to celkem,
1: no, no, no.
0: Že to není žádný drama asi až tak životní.
1: No, určitě.
0: Dobře, no tak jo, tak Jano, taky moc děkuju a ať se vám daří samozřejmě v životě a jinak přeju hezké dny.
1: To se naslyšenou, paní Jitko.
0: Děkuju taky za návštěvu, krásnou noc, hezké další dny.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Paní Marta Kubišová, Nechte zvony znít, to byl song pro vás, pro všechny, a teď už můžeme pozdravit paní Danu, která se dovolila ze středních Čech, tak paní Dano, krásnou noc přeju.
1: No, dobré ráno, spíš. No, dobré ráno, já mám takovej příběh, vlastně je to můj od dětství.
0: Ano.
1: Mě otec vychovával tak, abych, když mám názor na něco, tak abych si nejdřív zjistila, jestli je to pravda, jestli je to takový nebo makový.
0: Jasně.
1: A abych pak si za ním mohla stát. Takže mě to naučil tak, že já jsem si opravdu už jako dítě stála za vším, takže samozřejmě jsem slyšela, že jsem steklou, a že jsem prostě jakákoliv. A největší problém je pak v práci, že máte jiný názor než 8.
0: Ano, tam se to může komplikovat vážně i.
1: To jako ustát, to je teda těžký, jo. Ale jelikož já byla cvičená z dětství, no, tak jsem to vždycky ustála. Oni pak říkali, no jo, to říkala Dana už před rokem.
0: Jo, vidíte to, na vaše slova došlo, jo.
1: No. No, protože oni mi třeba říkali, že jsem kabrhelová a takový. A já říkám, počkej, až nás začnou propouštět, ty chytráku. No a ty zůstali koukat, no a pak nás propustili všechny, tak už se tomu nedivili.
0: Jo.
1: No, ale chtěla jsem říct, že první takovej zážitek obrovský z toho svýho, jak bych to řekla, z té, co mě naučil otec, tak mě jednou říct, že v zoologické zahradě, že je to taková zahrada, tam jsou zvířátka, můžete na ně koukat. My jsme tam přišli a jestli si někdo pamatuje, jak to tam vypadalo před 50 lety, to bylo otřesný. Tak my jsme tam vešli a teď jste měla napravo ty lvy, tygry, a teď já myslela, že tam budou ležet na louce. A oni tam v tom kriminále pročůraný ty koce, jo. Nohy mu vysely ven, ocas mu vysel ven.
0: Jo.
1: No já byla v šoku. No a teď mě bylo 6 let. A já říkám, tati, to není zoologická, to je kriminál. A on, no to tady, aby nás nepokousali. Já říkám, teď ten je rád, že žije. No úplně zvířata s mrtvýma očima, jo.
0: Jej.
1: No a teď já tam podlezla tu tyč, co se už nesmělo. Teď jsem se tam postavila a na ty lidi jsem spustila, jak můžou na to koukat, jak to, že něco neudělají, aby ty zvířata tam nežily v kriminále.
0: Jo.
1: No normálně čekala jsem 60 let. 60 let dnes se to změnil.
0: Aha.
1: Takže, ale svý jsem si těm lidem řekl.
0: Jo.
1: A táta tam chudák stál v rozpacích, on nevěděl vůbec, co má dělat, no. Protože jsem měla pravdu, no. Takže ono je to někdy s těma těžký si to ustát, no.
0: Ano.
1: No, tak to jsem jenom chtěla říct tou zoologickou, protože to ve mně zanikalo tak obrovský celý život.
0: Že ještě až do dneška vlastně si to pamatujete, rozumím. To musel být opravdu smutný pohled, když tam vlastně byla tahle ta situace.
1: Když vám představíte, že si myslíte, že přijdete do zahrady, teď to tam bude ležet, tygřík, tohle. No a on to ležet.
0: Všechno jinak, chanel, ano.
1: Který nevešel do toho koce. No a táta, nechoď tam, on tě pokouše. Já říkám, že rád, že žije.
0: Tak to je taková...
1: No to znáte na zvířatech, že mají mrtvý oči, že to vzdali.
0: Že jste zkrátka měla ten pocit, že je potřeba něco udělat hned teď bez odkladu. Tak dobře, paní Rano, moc vám děkuju taky za tuhletu zkušenost i za ten názor. Jinak vám přeju všechno dobré taky a hezké dny a děkuju moc krát. Mějte se hezky.
1: Krásné léto, jaro.
0: Nápodobně. Budu se těšit zase v noční lince. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Helena Vondráčková, kam zmizel ten starý song? Tak to je otázka. No a na telefonu teď máme Milana Zastiného. Krásnou noc, Milané.
1: Pěknou noc přeju, vám i posluchačům naší linky.
0: Děkuju moc krát za všechny samozřejmě. Tak Milane, co vás tak napadlo, když jste slyšel různé názory tady v noční lince na téma umíme si stát za svým?
1: No já teda stojím, protože když jsem se rozvedl, tak jsem hodně pil a kouřil. Mm-hmm. A jednoho dne jsem si řekl tak dost a od ty doby prostě jsem nevzal alkohol ani cigaretu do pusy.
0: No, tak to je, já myslím, že krásný výsledek, protože s tím se pere poměrně hodně lidí a ne, vždycky to jde tak, jak si, jak to popisujete vy, že by to třeba zvládli, nebo že třeba na několikátý další pokus a nejde to vždycky úplně jednoduše, takže velké gratulace, že jste se s tím takhle popral pěkně.
1: Tak, děkuju. No a potom mám další názory, třeba v chování. Člověk se musí chovat hezky, někdy je klidem, ale někdy to prostě nejde. S tím názorem prostě musíte jim to vrátit, že jo, jak se chovají oni k vám.
0: Máte pocit, že by měl oplácet člověk jakoby na stejnou notu, jo? Stejnou...
1: Myslím, že jo, aby ten dotyčnej poznal, co dělal.
0: Mhm. No a když se jedná o nějaký názorový střet, tak dokážete si ten svůj názor obhájit a vysvětlit ho třeba tomu druhému, těm dalším dotyčným, že zkrátka je to takhle a bude to takhle, protože vy si za tím názorem stojíte, který máte jaksi vyzkoušený, ověřený a tak.
1: Ano, stojím si za svým názorem. To jsem třeba poznal na vrátnici, tam couvali nákladní auta, jsem tam váděl, dělal jsem to jako první a oni si řidiči chválili, tak jsem si stál za svým názorem, že prostě s tím nákladním autem musí být doprovod.
0: Mm-hmm. A vyšlo to, jo?
1: Vyšlo to, ano, a to je všude jinde, to je na každém pracovišti, to je jiný.
0: Prostě, no tak samozřejmě, to... ano. Mm-hmm. Takže vaše zkušenosti vlastně z reálného světa a reálného života jsou poměrně dobré, že si dokážete stát za svým a ustál jste si ty své věci, své myšlenky a své názory před ostatními, ano?
1: Ano. Stojím si za svým vždycky.
0: Dobře, no tak jo. Tak já vám přeju všechno dobré, ať vám to vydrží samozřejmě a děkuju mnohokrát za návštěvu v noční lince.
1: Děkuji za to telefon, že jste mě vzala. Děkuji.
0: Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: hudební vzpomínka na Jirku Schillingera v podobě šípkové růženky, tak pojďme se také podívat do pošty, hodně píšete, děkuju mnohokrát. Pavel ze Židlochovic k tématu třeba dodává, dobrý večer, to jsem vždycky uměl stát si za svým a pokud jsem se pro něco rozhodl, tak jsem si opravdu za svým stál, ale v poslední době je to asi tak 2,5 roku, co jsem poznal svou kamarádku až ze severních Čech a taky díky věku jsem trošku ubral ze své tvrdohlavosti, tak vám všem přeju krásnou dobrou noc, Pavel. Tak Pavel, já děkuju za vaši zkušenost a váš názor k tomuto našemu povídání, no a přeju vám, ať se vám daří i s tím uměním stát si za svým a obhájit si zkrátka tu svou pozici a to své třeba, co mám vyzkoušené, ověřené a tak dále. Tak tolik, Pavel.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: myšlenka chci být vodou na tvůj mlýn. No a pojďme se ještě podívat také do e-mailu, kde máme e-mail od pana Mojmíra Kříže ze Svitav, který k našemu tématu dodává. Pokud ten druhý je lepší odborník nebo zná Bibli dokonaleji než já, uznám, že má pravdu. Jinak řeknu, co vím, a pokud to nestačí, řeknu také, co si myslím dál a jdu pryč. Politice radši nerozumím a v norování fandím liškám. Hezký večer všem, Mojmír Kříž ze Svitav. Tak pane Mojmíre, i vám moc děkuju, ať se vám daří, pevné zdraví přeju. No a přátelé, protože jsme se dostali až na konec té čtvrtečně páteční noční linky, tak se patří poděkovat vám všem za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová, přeju vám krásnou noc a hezké sny, pokud jdete spát a pokud jste se rozhodli, že ještě budete bdít, tak vězte, že pro vás máme spousty dalších pořadů, takže vám přeju hezký poslech. No a jinak krásnou noc, hezký celý nový den a večer zase naslyšenou u našeho dalšího vysílání.
1: Kdo

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, vážení a milí. Nedávno mi jedna z vás, pravidelná posluchačka těch našich listování v archivu Českého rozhlasu, napsala s poděkováním za některé pořady a mezi jiným přidala i poznámku. A co třeba taková Jitka Molavcová? Všechno, co se dotklo semaforu, to je přece jackpot. Souhlasím. Jitka Molavcová je dnes naším hostem. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tak co my vlastně o Jitce Molavcové víme? Třeba, že má ráda oříškovou čokoládu. Takovou tu z dětství, kdy si ji zamilovala, že je velkým ženským klaunem, ale taky bohužel jen málo využívanou skvělou dramatickou herečkou. A tou se ostatně cítila být i v dětství. Už na škole, kdy hodnocení, že je výborným komikem nebo komičkou, tedy zásadně striktně odmítala, jak prozradila svého času v rozhovoru s Ondřejem Suchým.
2: Já si nedovedu představit, že by si třeba v té škole jako holčička hrála roli třídního klauna. Kde se v tobě začal brát ten smysl pro humor? Kde se to vyvrbilo?
3: Já ti rozumím.
2: Rozumíš?
3: Ve mně se to vrbilo, až se to vyvrbilo.
2: A kdo vrbil?
3: Vrbil můj tatínek. Je to zajímavý. Já když jsem přišla ze školy domů, tak jsem docela drze parodovala učitele. Ale v dobrým, já jsem je měla všechny ráda, já mám ráda, já vás všechny mám ráda. Opravdu, já mám ráda. Já mám ráda tebe, no. vás, všechny vás mám ráda. A měla jsem ráda i ty učitele a učitelky. Ale vždycky jsem si na tom jejich počínání, na tom jejich vyučování našla nějakou komiku, nějaký humor. A tak trošku jsem je parodovala. Byla tam jedna paní učitelka na češtinu a ta takhle mluvila. A říkala Molavco. No ona neříkala Molavcová, ona říkala Malovcová, Morávková, Molávková. Jméno Molavcová bylo asi takové nezvyklé a tak se strefila až asi na popátý. Tak. No a to jsem přišla domů a tak jsem jí předváděla a můj tatínek se moc smál. Pak jsem předváděla fyzikářku a matematikáře. I muže jsem předváděla. To se mi později hodí v divadle Semafor, kde hraju různé role, i mužské. No a tatínek tehdy doma v kuchyni při obědě, když jsem bavila celou rodinu, tak říkal, holka, no ty jsi rozenej komik. A já se musím přiznat ke svému smutku, že jsem se urazila. Protože já jsem tehdy, víte, já jsem opravdu měla jaksi jiné zájmy. Já jsem Vítězslava Nezvala milovala, O králi a vose a Jiřího Volkra, Balada o námořníkovi. Polib mě, Evo, ještě jedenkrát a pak buď. Jak je to dál? Ano. Tak buď šťastná na stokrát, opatruj srdci, lásku, no a tak dále. No. Já jsem tvůj muž a námořník a musím odejít. Ach, jak pták je slabé srdce mé, Mikuláši, muži můj, na moře nejeď, u mne stůj, nejsou to ani 3 neděle, co prsten nám dali v kostele. A už ode mě odcházíš v cizí zem. Co sama tu počnu s prstenem? Na srdce nasaď prsten ten, prstýnek věrnosti. No a to bylo moje dětství. Já jsem znala veškeré opery nazpaměť. Rusalku, já ji prožívala, já plakala, já jsem hrála vodníka, já hrála lesní žínky. No, o Rusalce vůbec nemluvím, že jo. Vodníka speciálně jsem teda, toho jsem milovala.

0: stát, jak pravdivé, vidíte. To bylo moje dětství a já jsem hrála na piano árie právě z Rusalky a z Madame Butterfly, když Čočo San páchala harakiri. Já myslela, že mi to srdce utrhne. Já jsem se zatajeným dechem jsem ty příběhy sledovala a moji rodiče mi dali pod stromeček velkou tlustou knihu opera, ještě ji mám schovanou, od Anny Hostomský. A do dneška si v ní listuju a čtu si ty tragický, to nebyly tragikomický, to byly tragický, dramatický příběhy. A tam já jsem se viděla, víte? A když táta řekl, ty jsi rozenej komik, no dovolte. Ne, ale samozřejmě milovala jsem filmy Veselohry. Do dneška se dívám na Chaplinovy grotesky, Laurela Hardy a tak dále a tak dále. I to bylo moje dětství samozřejmě. A moje dětství především byla hudba Jaroslava Ježka a texty Voskovce a Wericha. Naším pivovarským bytem se rozléhaly písně, které dodnes miluju. Voskovec a Werich, to byly pro mě a jsou dodnes modly. Když se mě někdo zeptá, jaké máte předsevzetí do nového roku, tak já vždycky odpovím, ať mám míň, ať mám víc, ať si nemám vůbec nic, do kaváde se dovedu smát, mám víc. Každej chlup má svůj rub, každej rub má zase líc, chci vidět líc, mě do rubu není nic. Ať zhyne dočista zarytý pesimista, k čemu na světě je, nesměje se jen kleje, vždyť i ba, který je, se o svůj život bije. Proto ať žije i bakterie, když se vesele s životem bije, ať žije jen ten, kdo se dovede smát.
1: Dřevěná knížka Vladimíra Preclíka. Znáte? To je takový vlastně příruční slovník o dřevě. Shrnuje a zahrnuje slova, která ke dřevu patří, jako třeba žerť, ráhno, špricle, štokrle a další. Člověk si čte, listuje a ví, že sochař měl ty dřevěné kousky v ruce a proto tak rád o nich vypráví příběhy, ale taky o stromech anebo dřevěných příjmeních. V Preclíkově dřevěné knížce společně listovali právě Alfred Strejček a Jitka Molavcová.
0: Vrba. Věděli to všichni raci, věděli to všechny ryby, víme to i my, že vrba je strom rostoucí kolem rybníků, potoků a řek. Ne proto, že by je měla lemovat, ale proto, že miluje vlhko, stín a ticho. Vrba srostla s venkovem a pohádkami o hastrmanech a Josef Lada o tom vypráví velmi poutavě ve svých kresbách a obrázcích. Třeba Polabí. Tam, kde která ves má své, u vrbiček, za vrbama, ve vrbičkách. Vrby vytvářely okraj vesnice, závětří, kam chodili v poledne pít laně a k večeru holky se bát. Tak jako třeba topol má za úkol vroubit silnice a chytat jejich prach, tak vrba za tu vodu vděčně hlídá ves a fandí komárům.

Je kaštan jedlý a je kaštan divoký. Roste sice v Evropě, ale vypadá, jako by pocházel odjinud. Má na rozdíl od všech evropských listnáčů nenápadné plody a listy, které se na podzim spíš sbírají, než smetají. Jsou tak veliké, jako obrova dlaň. Protože k nám přišel z teplých krajin, na jaře rozjásaně rozkvétá. Brzo ráno je to ptačí katedrála, během dne svíčkami květů ozdobená architektura, večer vonavé zátiší. Miroslav Horníček mi vyprávěl, že rád nosí plod kaštanu v kapse. Nosí jej pro štěstí a proti revmatismu, stále. Bez kaštánku prý nevychází z domova, nikam, ani do divadla, ani do šenku. Mají pořád štěstí, oba. Horníček, že má v kapse ohmataného kaštánka a kaštánek zase má svého horníčka, který ho ukrývá v kapse před nepřízní počasí.

0: Někdy v telefonním seznamu, jindy třeba v kartotéce záručních oprav nebo v seznamu dlužníků či v třídní knize. Zkrátka všude tam, kde se může vyskytnout víc jak 10 českých příjmení pohromadě, tam všude máme naději, že najdeme aspoň jedno příjmení dřevěné. Připomeňme si je trochu. Podle druhů evropských dřev nalistujeme.
1: Lípu, lipského, lipku, lipovce lipenského, lipového.
0: Ale samozřejmě i
1: duba, dubského, dubna, dubenského, dubce, doubka, dubeckého.
0: Vzácně se vyskytuje
1: habr a habrovský.
0: Početná příjmení byla odvozena od dekorativní břízy.
1: Březina, březa, březovský, březík, březnický, březový.
0: A pochopitelně
1: bříza.
0: Hledání dřevěných příjmení je malá detektivka. A mě to chytlo. Rozdělil jsem si čas a chuť na hledání a každý den jsem odněkud přinesl, přivezl, obstaral aspoň jedno takové příjmení. Na podzim jsem měl neobyčejné štěstí na dřeva ovocná.
1: Hrušku, švestku, slívu, lísku, třešňáka, jablonského, dobrohrušku, višňovského, ořešáka.
0: Z jara se líp a hlouběji zadíváme do krajiny a příjmení se jen hrnou.
1: Dubina, smrčina, hajský, chvojka, buš, paseka, bor, borek, borský, doubrava, hájenský.
0: A co teprve stará a mnohdy zapomenutá řemesla?
1: Truhlář i stolař, stolařík, tesařík, tesárek, šindelář, pilař, bednář, korbelář, forst, hajný, lesnický, mysliveček, myslivec, pasekář, uhlíř, soustružník, sekerník.
0: Důvěrná znalost dřeva vedla ke vzniku příjmení jako
1: hoblina, tříska, špalek, kůra, kůrovec, poleno, prkno, kořen, kořínek kořenský,
0: ale i
1: deska, korbel, sekera, kůžel, škopek, prut, trám, hoblík, kolíček a klacek.
0: Vedle těchto, která jakoby si s českým jazykem pohrávala, jsou i taková ta přímočará, která od slova dřevo se uchylují jen o jednu malou štěpinku.
1: Dřevík, dřevěný, dřevínek, dřevikovský, dřevák a dřevojánek.
0: Stojí tu i příjmení nejlapidárnější, nejpřímočařejší, zdánlivě bez fantazie.
1: Dřevo.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Pamatujete si z dětství malý televizní kabaret Štěpánky Haničincové? Vysílalo se jich, já nevím, víc než 100. A Jitky Molavcové tam vždycky bylo plno. Společně s kamarády Ondřejem Havelkou, Pavlem Zedníčkem, Ladislavem Gerendášem a mnoha dalšími. Tam jsem asi Jitku viděl poprvé se saxofonem. Ale zpátky do těch pohádek. Malý televizní pohádkový kabaret. V rozhlase byla Jitka Molavcová v pohádce třeba jedním ze skřítků v příběhu o třech veteránech Jana Vericha anebo princeznou Zubejdou, kterou vyléčí dr Voštěp v pohádce o princezně Solimánské Karla Čapka.
2: Zatrápená věc, to jsem se namočil do pěkné brindy. Jak pak já k tomu přijdu, abych někoho uzdravoval? Pro pětran do pařezu, co si mám počít? Čert mi byl dlužen tuhle patálii. Když tu bledulku nevykurýruju, půjdu odtud s hlavou pod paží. No, to bude špacír. Na mou milou jsem ukrutně zvědavý, jak se z toho vyvlíknu. Kterého troubu napadlo udělat ze mě doktora Krucifagot? Ohánět se sekirou, to jo? Ale nějaké mastičky? Kdyby mi poručili... Poraz tamhle ten, nebo tenhle ten strom, já bych jim ukázal, co dovedu. To by sultánské panstvo koukalo na tu paseku. Třísky by jen lítaly. Stejně by to tu potřebovalo pořádně proklestit. Prales se jim tlačí do dveří. Mezi schody vyráží Bailey a liany jim lezou po střeše až do oken. Není divu, že je princezna bledoučka. To chce vykasat si rukávy, vzít sekiru a pustit se do práce.

0: je, princezno, já vás asi vzbudil.
1: To nevadí, jsem vyspaná až dost, stejně od rána do večera jen. Och, klimbám.
2: V tomhle věčném přítmí člověk snad ani nic jiného dělat nemůže.
1: A co vy tu děláte, mladý pane?
2: Kde pak pán? Já jsem obyčejný Vincek, tamhle od Kostelce. A rozhodl jsem se, že vám tu představením udělám takovou menší paseku. Vykácím pár stromů a palem, aby k vám mohlo sluníčko.
1: Tatínek zas říká, že urozený člověk se musí před slunkem radši schovávat.
2: No tak v tomhle se váš pan tatínek taky, jak se patří, utnul. Moudří lidé říkají, že kam nemůže slunko, tam nakonec musí doktor. Nic se nebojte. A nastavte mu obě tváře.
1: Hřeje, až to hladí.
2: Koukám, že v tom pokojíčku máte zatrápeně vlhko. Na zdech plíseň, na podlaze houba. To je mi prapodivný pořádek.
1: Můžu za vámi ven?
0: A co tomu řekne pan otec?
1: Vždyť tu není.
0: No tak si vylezte na římsu a podejte mi ruku. Sundám vás dolů. A hop!
1: To je, jako bych měla křídla.
2: No teď si sedněte kousek stranou. Já se musím při rubání, jak se patří, ohánět.
1: Co to držíte?
2: Vy jste jak živ neviděla sekiru?
1: Ne. A tuhle ta zubatice?
2: To je pila. A tady mám klíny na štípání polen.
1: A tahle věc?
2: Pilník. Tím si brousím dřevařské náčiní.
1: Ukažte mi, jak se rubá strom. Mohla bych si to taky zkusit?
2: Co vás napadá? Sekira není hračka pro nemocnou princeznu.
1: Když já bych ráda pomáhala.
2: Víte co? Rozřízneme spolu jedno poleno. No, podejte mi pilu. Pozor, tak ne!
1: Au!
2: Nešiko, kdo to kdy viděl brát pilu za zuby?
1: To bolí.
2: No, ale píchla ses jen trošku.
1: Z prstu mi teče krev.
2: Jedna kapička, nebo dvě. Podej mi ruku, já ti tu bolístku pofoukám a přilípnu na ní lístek, jitro celé. No, ještě bolí.
1: Už ne. A odpusť mi... Že jsem taková nešiká.
2: Ujela mi pusa, ty se nezlob. A pro pána!
1: Čeho se spolekal?
2: Slyšet nás tvůj táta. Ten by mě přežehnal, že tu s tebou takhle rozpráví.
1: Já bych tě nedala. A ty se stejně nebojíš. Máš takovou silnou ruku.
2: Už mě pusť. Musím za chvíli rubat. A kácet.
1: Jsi tak šikovný, že je radost se dívat.
2: Aby ne, když tu práci dělám od klukovských let.
1: Jak se tu najednou prosvětlilo. I ten dům vypadá jinak.
2: Kdypak ty jsi, zubejdičko, viděla takhle jasné nebe?
1: To ani nepamatuju.
2: Ještě schodím tenhle parkos.
3: Divadlo pro vaše uši.
4: Spíš, serváci?
5: Nespím. Bimbác chrápe jako dřevorubec.
4: Za hodinku mě vystřídáš a kránu to vezme on. A pak půjdeme dál.
5: Dál? Kam dál? Loupe mě ve všech kloubech. Jo, kamaráde, dokud nohy uměly běhat z kopce na kopec, to nám bylo hej. Žolt byl i kořist. i metály. Safran nice, to nám bylo veselo.
4: Za to teď je nám smutno. A víš, kdy to smutno začalo? Když nás postavili do řady a řekli, že už nás nepotřebujou. Šavle a pušky jsme museli vrátit. Akorát jizvy a pájily jsme si mohli nechat. Ty jsme prej získali na poli cti a slávy. A jsou jednou provždy naše. Mám velký strach, serváci, že teď už nám bude pořád smutno. No jo, ty spíš. Tak já aspoň přiložím.
6: Haló, buď.
7: No ne, panáček. A jaký nastrojený černý kabát a bílá náprsenka. Kde jste se tu vzal, trpaslický?
6: Nemáte oheň? Buď.
7: Nemenuju se Buč?
6: Já vím. Jmenujete se Pankrác. Ale Buč je kratší. Připálíte mi cigárko?
7: Jen co rozfoukám plamínek. Račte.
6: Vřelé díky, Buč. Nebyli tu mý bratříčkové.
7: Byl tu jen jezevec.
6: Však oni dojdou. Chcete taky cigáro?
7: Bodlo by spíš kafe.
6: S rumem nebo bez?
7: Na vtípky mám dnes moc špatnou náladu, trpaslický.
6: Šupy to presto i vylepšíme. Račte zírat, Buč. To se prosím dělá takto. Smekne se oranžový klobouk a na hlavě mi balancuje. Co?
7: Hrnek s kafem. A zavonil i rum.
6: Poslušte si. A k zakousnutí, co? Bábovku nebo dort?
7: Dort?
6: Jak je ctěná libost. Stačí znovu smeknout a na temeni mi sedí dort. Kokosový. Vidíte? A hned je veselo.
7: Jo.
6: Mám radost, když vidím radost, Buď. Zasmějte se tak, abyste se za břicho popadli. No, no. Nejkrásnější hudba je lidský smích. Můj klobouček vám vykouzlí všechno na světě. Mídlo, tabák, nové boty, i čbám piva. A další výhoda. Pomyslíte si, aby vás vynesl na větev?
7: A jste na větvi.
6: Pohoupáte se. Chcete dolů? Jste dole. Zkuste si ten klobouček, Buč.
7: Já? No, je mi akorát.
6: Je váš.
7: Co?
6: A kdyby přišli bratříčkové, že na ně čekám pod frňákovníkem.
7: Kdeže to?
6: Pod stromem frňákovníkem. Oni vědí, kde.
7: Ale pane cigáro, počkejte. Povězte mi...
8: Mužík však zmizel v lese. Když se probudil servác, našel Pankráce, jak tvrdě spí v sedě na pařezu. Rozhrábl oheň a ohlížel se, kdyby tak našel suchou větvičku. V tom se mu zazdálo, že slyší z dálky zpěv. A pak se z lesa vynořil mužíček. Vypadal jako sedláci kolem Neapole. Také byl tak oblečený. Košili s volnými rukávy a kolem krku šátek. Mladou tvář měl plnou vrásek. Od smíchu, ne od starostí, hrál na italskou harmoničku.
9: Protože si zpívám i třeba v dešti, protože mi ze zpěvu láva třeští, já dám vám odpověď jen v jedné větě, protože já jsem tak rád na světě.
10: A ty ne, srváci?
11: Teď zrovna moc ne, ale pěkně zpíváte, panáčku, až u srdce hřeje.
10: Taková chvála stojí za odměnu. Nastav dlaň.
11: Oh, jo. Vždyť to jsou zlaťáky. Nefalšovaný.
7: Dost, to stačí. Mám jich plnou hrst.
11: Ten váček je snad kouzelný. Kolikže se tam vejde?
10: Nekonečně.
1: Líbí se ti?
5: Komu by se nelíbil?
10: Mně ne. Nech si ho.
5: Ale to nejde. Co budete dělat bez peněz?
10: Nic. Já nic nedělám. Pro zpívání čas já na prachy nemám. Jen sám se dívám, jak sám si zpívám, jak sám na sebe se rád usmívám. A mám-li práci, mám z ní legraci, já dám se do zpěvu a mám po práci. A po práci si sám, pokrát zajásám, hej! Kdyby se po mně ptal můj starší bratříček, alebo kdyby mne snad hledal můj mladší bratříček, anebo kdyby tu byli oba, vyřídíš jim doslova, ať přijdou tam, kde budu já. Jepic!

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Co by to bylo za portrét Jitky Molavcové, kdyby v něm chyběl Jiří Suchý, její dlouholetý jevištní nebo jevištně autorský partner. Ti dva spolu po smrti Jiřího Šlitra hráli v různých kombinacích, mimo jiné i ve trojici s Josefem Dvořákem, aby se nakonec narodila ta tak trochu nostalgická divadelní vzpomínka Jonáš a Melicharová a pak ještě nespočet dalších postav. Zkrátka legendy. Tak si je oba, Jitku Molavcovou a Jiřího Suchého, teď vychutnejme jako dřevěné loutky v jednom ze silvestrovských skečů Jiřího Suchého. Dobré dny a brzy naslyšenou, přátelé.
2: Naše loutkové divadlo poctil nedávno svou návštěvou padouch.
3: Přesněji řečeno zloděj.
2: Kdyby ukradl, dejme tomu, plech, co s ním děláme hromobytí, nebylo by to nejhorší. Plech tam ale nechal.
3: Kdyby ukradl, dejme tomu, oponu, bylo by to horší, ale divadlo bez opony je moderní, byli bychom tedy moderní. Oponu tam ale nechal.
2: On ukradl loutky, vimprlata, rozumíte?
3: A nechal nám tam otazník, jak se hrát večer představení naší loutkohry pro vyprodané hlediště.
2: Naše hra se jmenuje Co kašpárek za tři mince odnesl si z nevěstince. A je určena hlavně starším dětem, které má varovat před nebezpečím zákeřného onemocnění.
3: Děj kusu byl prostý. Kašpárek se schová před deštěm do jakéhosi domu, který je však vykřičený.
2: Což ovšem Kašpárek neví. Tam se ho ujme starší 100-kilová žena Manka a Kašpárka by ani ve snu nenapadlo, že ta silná dáma je lehká.
3: Doma pak Kašpárek zjistí, že Manka ho nakazila nepříjemnou nemocí rýmou.
2: Tady mělo začít naše loutkové drama, protože loutky jsou odcizeny, nezbývá, než že převezmeme jejich role my. Takže
4: jsem Kašpárek a mám rýmu.
3: Jitka říká, že je Kašpárek a že má rýmu.
4: Nepřekládej to, brozím tebe.
3: Tak co tady budu jako dělat?
4: Dělej, jako bys tady debil.
3: Jako co?
4: Jako bys tady debil.
3: Ale jestli je tady někdo debil, tak já to nejsem.
4: Vem si nějakou roli, třeba škrholu.
3: Škrhola? Pozor, škrhola, ten by mě docela seděl. Je to postava, která skýtá nesčetná poučení pro život v raném kapitalismu. Vybízí totiž k velkorysosti. Malé věci řešte ruky mávnutím. A to je vlastnost, která se k malému českému člověku ještě nedonesla. No, existuje o ní dokonce píseň.

0: to jsem se zapotil. Ale stálo to za to. Mou zásluhou král skonal, aniž by dostal žíhadlo. A hele, kašpárek!
1: Škrhola! Báb rýbu, dakazila bě banka.
0: A která pa banka? Která pa banka, komerční? Nebo živno?
1: Bílenka banka. Voda se beduje banka.
0: Voda se jmenuje banka? Mluvíš cesty, kašpárku.
1: Bá bílenka, kterou biluju a voda bě taky.
0: Tak on biluje nějakou bábilenku a já škrhola se v tom mám vyznat. Kakraholte.
1: Ach, někdo tu řekl ošklivé slovo a já, princezna Krasava, budu nejspíš zvracet. Ne, ne, ne, nesnáším ošklivá slova.
0: To je princezna. A kakraholte!
1: Už zase neříkej přede mnou to hnusné slovo, které uráží mé urozené ucho. Radši mi řekni, kde najdu kašpárka.
0: No on tady byl, ale nakazil se v nějaký bance nebo co? A tak se šel nejspíš vypotit.
1: Ach, opět si urazil mé urozené ucho, neotesanče. O pocení se s princeznou nemluví, ale když už tu jsi, požádám tě o něco. Bojím se totiž draka křivokláta. Lítá tu okolo a kouká, kde by co smlsnul.
0: A vy byste byla pro něj dobrý žrádlo, že jo, já rozumím. A jestli pa si myslíte, že pro vás budu riskovat svou kůži, tak to vypuste z hlavy.
1: Na to tvou špinavou kůži kašlu, neotesanče. Pro princeznu je třeba riskovat kůži urozenější. Za jednu mou kamarádku se byl německý princ Ba-ja-ja. Za druhou britský Ba-yes-yes. A za mě nasadí život ruský bohatýr Ba-da-da. Poradím se s doktorem Faustem. Pane doktore, jest takový jeden ruský bohatýr, Geroj, na první pohled, a ten má podivný plány.
2: Jestli je to Badada, tak pozor na něj. Myslí to jistě dobře, ale jen šika, Pechvogel. Věděl bych o někom, kdo by draka zdolal důvtipem. Kašpárek se jmenuje.
1: Ten chytil v bance rýmu a teď se jen stěží vyslovím to ohavné slovo. Teď se potí.
2: No, když se potí, tak se potí. Znamená to, že se vypotí a až se vypotí, tak...
1: Ach, zacpávám si uši. Ne, ne, ne. Přestaňte s tím ohavným slovem. My, princezny, máme příliš urozené uši. Nemůžete nám je špinit slovy, která jsou vhodná pro čeledíny.
2: Podívejte se, princezno Krasavo, já jsem člověk s akademickým titulem, přední vědecký pracovník, kandidát věd, žádný čeledín a někdy se potím jak prase. Dobrá, kašpárek vás zachránit nemůže, potí se. Ano, potí se, protože ví, že s potivostí nejdál dojdeš. Ale kdybyste nebyla tak cimprlich, doporučil bych vám jednoho chasníka, který si dovede poradit se vším, tedy i s drakem. Je to hloupý Honza.
1: Ten známý český buran by měl za mě bojovat. Och, to radši zhynu.
2: To je taky alternativa.
1: A to jako bych musela tomu Honzovi potom... poděkovat, podat mu ruku, vložit svou jemnou ručku do jeho hrubé tlapy. Och ne, och ne, och ne, och ne, och ne.
2: Poděkovat to by mu asi nestačilo.
1: A co by mu tedy... stačilo.
2: Honza je totiž známý erotoman. Půlka království nebo půlka pokladu ho nezajímá. Zajímají ho docela jiné půlky.
1: čem je řeč. Vy, filozofové, mluvíte často v hádankách. Kdo se má ve vás vyznat?
2: Já bych vám to řekl naplno, ale nechci vám zašpinit urozené uši. Jestli vám mohu radit, přistupte na všechno. Důležité je přežít.
1: Poslechnu vás, avšak ne kvůli sobě, ale kvůli rodičům. Dovedu si představit, jaký zármutek by jim ztráta jediné dcerky způsobila. Co asi dělají?
2: Já, král Žulislav VI, se vás, královno, táži naposled, leč důrazně, co jestli drak křivoklád sežere naši dceru krasavu.
3: V tom případě si nechám ušít krásné černé šaty s černým závojem a pozveme nějaký přední hudební soubor, aby hrál smuteční písně od mých oblíbených skladatelů.
2: Matko, matko, naše dcera je ohrožena na životě. Drak jí chce zhltnout.
3: Nedivte se, ona je zkrátka k sežrání. Už vidím, jak se bude pěkně výjímat na katafalku.
2: Co to plácáte? Na jakým katafalku bude ležet rozžvejkaná v zažívacím traktu obludy?
3: Ach, ano, ano, úplně jsem zapomněla na toho ošklivého draka. Jestli sežere krasavu, měli bychom ho za to nechat bez milosti utratit.
2: To by se snad mělo udělat předem, ne?
3: Dobrý nápad, ale kdo to provede?
2: To je pravda, kdo to provede?
4: Hej, pane král! Nesu vám dvě dobrý zprávy. První je, že už nemám rýmu a druhá, že krasava je zachráněna.
2: A kdo byl ten hrdina? Půl království je jeho.
4: Je to hloupej Honza.
2: Ajajaj. No, ne, třeba by se spokojil s odstupným. Doneslo se mi, že je to blb a to je k vládnutí nedobrá kvalifikace.
4: Jak kdy, ale pozor, je chytřejší, než byste si myslel. Víte, jak zdolal draka? Honza drakovi namluvil, že princezny jsou nejlepší mletí a že mu ji udělá jako čevapčičí. No a pak už bylo jen zapotřebí najít dobrovolnici, která se obětuje za princeznu a dá se umlít. A jedna taková kráva se našla.
2: Ubohý děvče.
4: Jaký děvče? Umlel krávu, rozumíte? Hovězí. A drakovi namluvil, že je to krasava. Ve mletým stavu princeznu od krávy nerozeznáš.
2: No, že za princeznu zaskočila kráva, se mi moc nelíbí. Ale budiš, dostane se mu za to odměny.
4: Už se mu dostává. Už krholů na seníku.
1: Ach, Honzo, Honzíčku, nikdy jsem netušila, že ty, prostý chasník, dokážeš to, co aristokrat.
2: Stokrát? Stokrát? Já to dokážu 200krát. Hned na to vlítnem, pojď!
1: Zadrž, zadrž! Ne, ne, to už stačilo. Teď půjdeš se mnou na hrad, kde tě pojmu za svého manžela.
2: Tak to ne, ženit se nechci, ale občas zajdu.
5: Tak takhle jsme se my, potulní komedianti, vyrovnali se ztrátou pimprlat.